0: spíš připomíná park a do domku po prarodičích, kde žije sochařka, medailérka, zahradnice i ochránkyně zvířat Majka Vichnerová, vás zve Vlaďka Vildová. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: My jsme v obci Hasina na rozhraní Rožďalovická a Kopydlenská. Teď už bych řekla, že jsme na okraji Středočeského kraje.
1: Je to úplně tak? Na kraji bych řekla.
0: Tady, když jste na té zahradě, tak máte pocit, že jste v nějakém udržovaném, neřekla bych zámeckém parku, k tomu to nesměruje, možná k nějakém anglickému spíš. V tom parku jsou zákoutí, kde jsou vaše práce, vaše díla, sochařská.
1: Je to keramika pálená, která vydrží ty mrazy a prakticky patří to, jakákoliv práce sochařská patří do zahrady. I zámecké, ale tu nemám. Barokou by bylo lepší sochy, ale já dělám, co umím.
0: Vidím tady ta feniklová srdce.
1: Ano,
0: je
1: ano.
0: To tak? Vzpomínám si dobře, ano, protože ano, už jsem jednou viděla.
1: No tak když jako žena v domácnosti někdy dělám zeleninu, krájím, dělám, připomenu si, že to krásné formy, tak jsem si je zvětšila a přizpůsobila a udělala jsem z toho jako monumentální sochu.
0: Od kdy o tu zahradu pečujete, paní Vichnerová?
1: Tak tady tenhle ten kousek, poslední kousek jsem v roce 2001 koupila od pozemkového fondu. To byla louka, když si to patřilo mým starým rodičům, ale nebylo to zanesené v katastru, tak jsem to musela odkoupit. Takže jsem od roku 2001 tady tu zahradu jakoby z té louky zvelebuju.
0: Na tom jednom místě jsem si všimla, že je takové dřevěné lehátko. Kdy máte čas tam spočinout?
1: Absolutně, já si lehnu, když potřebuju a jsem schopna půl hodiny, hodinu čučet do nebe nebo kolem sebe koukat, dívat se na ptáčky, protože já mám tady asi 28 budek po těch stromech daný a je mi dobře.
0: A dobře je vám také s vašimi oblíbenci, nebo spíš oblíbenkyněmi, protože to jsou kočky a také tady je s námi Tereska a to je pejsek. Vy jste říkala, že to jsou zvířátka, o která nebyl zájem nebo zůstala sama?
1: Ano, jak je to? Ano, jsou to sociální případy, tomu říkám. Přišli kolikrát kocouři nekastrovaný, nechala jsem je vykastrovat, protože nedá se prakticky nechávat kočičky rozmnožovat, hrozně trpí potom, nikdo se o ně nestará. Takže není u mě azyl, já jsem řekla, už je azyl štop kvůli mému věku, ale co tady mám, těch 10 ještě, tak se snažím, jak se říká, jim posloužit.
0: Odkud je pejsek Tereska?
1: Tereska dostala jsem před 2 lety od moje kamarádky, která v 80 leta se stěhovala k dceři do Nymburka a pes k ní přišel v roce 12, taky nevíme odkud. Byla někde dobře chovaná, ale musel ji někdo škaredě nakopnout, nedalo se jí dlouho šáhnout na žebírka. Teďka, když se stěhovala, tak já jsem si ji taky vzala. Je u mě. No. Takový něco mezi jezevčíkem na krátkých nožičkách, váleček takovej, s takovou bílou maskou, černej. No. A furt tím ocáskem vrtí Tereško, viď? Když chodím do zahrady, tak ji mám pořád u sebe, ona si mě hlídá.
0: Znáte její jmény všechny?
1: Všechny znám, ano.
0: Můžeme to zkusit?
1: Můžeme to zkusit, tak tamhle je Černá, pak máme tady Čičinku, Čičínka, Bunko, Pusiket, Morísek, Henry, Čertidílko. Já je teď nepočítám, ale...
0: Já taky ne, ale zjišťuji, že víte.
1: Je to 10 jich je. Tereska vypadalo to, že byla někde dobře chovaná, protože se jí řeklo nožičky, ona si lehla a nechala si je opucovat.
0: Pečujete o ní dobře, no. Protože přede mnou už se rozvalila a nechala si na žebírka sáhnout, nechala, ano, se pohladit dobrý, a pomuchlat.
1: Ona vysloveně, když jsem byla teď 10 dní pryč, tak říkala moje kamarádka, která se o ně starala, že furt byla u braňky a nechtěla vůbec, jako, aby šla domů nebo něco. Je to těžký, takový zvíře má nějaký cit. Když ho někdo opustí nebo škaredě se k němu chová, není to dobrý na tom světě, ne. Musíme se jinak chovat k těm zvířatům. Jestli jsou to kuřata, nebo krávy, anebo psi a kočky, no.
0: To vám vzkazuje Majka Vichnerová, umělkyně, ale také kočičí máma, se kterou stojíme, dalo by se říci, v březové části její nádherné zahrady, jejímu srdci velmi blízké.

0: My jsme v obci Hasina. Já jsem přišla na návštěvu k Marii Wichnerové. Sledujeme, co všechno tady raší, roste i v tuto roční dobu. Tak jsem si musela dávat pozor, protože tady se z trávy, která je udržovaná, tak se tady vyklubali klousci. Je tady blízko, jste říkala, modřín.
1: Ano.
0: Rostou vám tady houby?
1: Rostly mi tady v těch břízách, kozáci rostly, ano. Ale teď jsem tam navršila trošku hlíny víc a zasela tam květinovou louku mezi ty břízy, takže přestaly růst. Jestli se zpamatuje, to podhoubí nevím, ale uvidíme. Necháme se překvapit.
0: Ale jinak jsem mezi slovy vytušila, že houby sbíráte, že na ně možná i chodíte, protože jsem tady k vám přijížděla lesem a vypadal nadějně, ale vy jste mě vyvedla z obilu trochu.
1: Já jsem jako dítě tady, samozřejmě to nebyl problém zajít si do lesa na houby a mít večer smaženici, ale teď tady prakticky vydrancovali ty lesy, je tady plno pasek a je známo, že houby rostou v symbióze se starými stromy a bohužel to se ztrácí. A co nezničí dřevorubci, tak zničí prasata divoká, tedy to rozryjou, no je to smutnější trošku, no. Není vždycky jistý, že najdete nějaký houby. Musí někde být. Někde jinde rostou, ale na Hasině už bohužel ne.
0: A my teď s Majkou Wichnerovou tady vidíme nějaký skot za plotem.
1: Máme tady farmu. Pojedy.
0: Hospodaření přímo máte za plotem, ale není vaše naštěstí.
1: Ne.
0: Ani včeličky nejsou vaše, co jsem
1: Nejsou moje včeličky, ale já je krmím tady. Tady mají hodně kytiček, protože na té louce kolikrát není nic, jo. Co spasou krávy, tak moc toho nevykvete, no tak lítají tady včeličky. Mají levandule, mají perovskie, mají růže, mají rudbekie, mají cíny, je všechno možný tady kvete.
0: A teď vám musím představit paní Majku jako také budovatelku a stavitelku. A to velice vkusnou, protože když jsem tu byla před mnoha lety, tak tady ta část zahrady, na které stojíme, byla ještě v podstatě netknutá.
1: Louka.
0: Louka tady byla a tady před námi vidím takový sokl, takové vyvýšené jakoby zahradní pódium nebo terasu, možná spíš by se dalo říct. A tam má ten okraj tvořený moc pěkně vystavěnou, já nevím, jak vy říkáte, zítkou.
1: Suchá zítka, je to pískovec Ostroměře a je to tak prakticky tím, že ta zahrada je mírně svahová, tak jsem jakoby řízla do té trávy, do té louky pravým úhlu a když si představíte papír, uprostřed vystříhnete jenom roh, jako vyříznete a ten nazvednete, tak se dala ho do roviny a ta zbytek té louky jde prakticky zase pozvolna dolů. Tak je to, jako kdybych nazvedla trošku jeden roh, jeden cíp té louky nahoru. Hmm. Tak je to takový sochařský, no.
0: Určitě nahoře zakořenila velká vrba.
1: Smuteční vrba.
0: Smuteční, která na nás mává těmi dlouhými větvami a celé to tady hlídá.
1: Orfeus.
0: Orfeus má vlastně harfu. Mohu se vás zeptat, kdo takhle skvěle poskládal ty kameny?
1: Já, to byla celý léto práce, já.
0: A které léto to bylo?
1: 2006. Vedle stojí Sequoiaves giganteum, to je strom, který v Kalifornii bývá, jak znám, a tady se mu úžasně daří, roste jako z vody. My tady máme jílové podloží, zřejmě mu to nevadí.
0: Čemu vy dáváte v tom případě přednost, jakým těm stromům a rostlinám? Protože samozřejmě nemůžete tady mít něco, co bude hodně náročné, abyste neustále kolem toho musela tančit. A nebo tady máte i takové přírůstky?
1: Jo, tak ty buxusy třeba, ty jsou náročný. Růže jsou náročný, ty se musí sestříhat, ošetřovat. Jinak ta louka čas od času posekám, že jo, je to vidět, že to není anglický trávník. Je to taková krásná práce celý léto, od jara. Jsem venku na čerstvém vzduchu. Mám ráda, když je vidět něco, co pod těma rukama vzniká. Takhle. Je to můj druhý obývák.

0: Já jsem přišla na návštěvu k Marii Wichnerové, která je známá česká medailérka, ale také sochařka. Když tady chodíme z jednoho zákoutí do druhého, nezbývá než uznale kývat hlavou, protože si nedokážu vůbec představit, že o tak velký prostor, takhle rozmanitý, pečuje jeden jediný člověk. A když tak přemýšlím, jak to všechno skloubíte dohromady i s tou medailérskou prací.
1: Takhle, já když mám nějaký, dělám soutěž pro Národní banku například, sou myšlenkou na to téma se zabývám delší dobu, ale pak si sednu a 3, 4, 5 dní sedím nad těma sádrama, tak musí zahrada čekat a všechno ostatní. Takže já musím dělat pod tlakem.
0: A když už zahrada nemusí čekat, tak každý den jak asi dlouho?
1: Já to nedokážete
0: to odhadnout.
1: To říct, ne, jo. Ale jsem taky schopna opravdu půl hodiny, hodinu sedět a kochat se.
0: To musí být, to byste z toho nic neměla tady.
1: Třeba dneska fouká vítr, tak já ho miluju, když mě na kůži fouká, takže to je nádhera. Jo. Když si vzpomenu, jak na tom světě je dusno, jak je někdy hrozně moc husto, jak chudáci v těch městech, jak mravenečci žijou, tak co chci víc, mě je tady dobře.
0: Dá vám to cit, třeba tu podzimní údržbu, že cíleně jdete a víte, co je potřeba teď udělat, anebo si to musíte i někde poznamenat a řídit se tím?
1: Ne. Samozřejmě listí, co je, tak se zhrabe a dá se zpátky pod stromy, že jo, to se nevyhazuje. Co je moc, tak se dá na kompost, no a jinak přistřihne se, růže se jenom nahrubo přistřihnou, nakopčí se, to je taková práce běžná. Jinak všechny trvalky, jestli jsou to rudbeky nebo odkvetlé květiny, nechávám na záhoně, trávy, všechno nechávám na záhoně, protože i to v zimě je dobře a navíc to pro hmyz a pro ptáčky malý, jako je střizlík, je potrava. Ty semínka, to je potrava pro ně, takže já nevyčistím zahradu.
0: Po kom to máte ten cit pro zahradničení?
1: No, můj dědeček z maminčiny strany, ten měl v Trutnově obrovskou zahradu a já jsem jako dítě viděla, jak to dělá. A v Praze jsme měli na Hadovce taky malou zahrádku, takže jsem s tátou taky tam dělala, měla záhonek. Jinak, co se mě mohlo víc lepšího stát, než že jsem se mohla vrátit zpátky na Hasinu po našem exilu. Já jsem tady šťastná, ale na ruce se mi nesmíte dívat, dělám všecko bez rukavic, protože jsem sochařka, když pracuju s línou, tak jsem nikdy rukavice nebrala, takže já ani tu zahradu nedělám s rukavicema, maximálně růže, to si někdy nandám rukavice, protože ty mají trny. A jak říkáte, já se snažím dělat zátiší. Tady takový kout, tamhle takový kout, teď zrovna se díváme tamhle na tu oranžovou růži, která
0: tam dominuje tomu,
1: nišiky, světlejší, tak tam krásně ten průhled, napravo stojí ten obrovský ořech, takže to je nádherný průhled a to jsou takové maličkosti, které mě hladí moji duši.
0: Pak je tady další místo a to je domek pod praprarodičích, který se celý proměnil a my se tam za chvíli půjdeme podívat. To bude to druhé naše zastavení a tam už se dotkneme i té umělecké práce hodně.
1: Oj, oj, oj.
0: A možná, kdyby si měla vybrat to třetí místo, kam se dnes asi nepůjdeme podívat, které by to bylo? Bylo by to místo někde v Německu, nebo tam, kde jste studovala, nebo které místo je vám ještě blízké?
1: Těžko říct, já mám dceru v Německu, takže to je samozřejmý. Žila jsem tam 30 let. Prakticky jsem světoběžník a jsem člověk, který je otevřený pro všechno a tolerantní ke každému, jestli je to náboženství takové nebo makové. Akorát, co nemám ráda, je, když někdo vysloveně je pravičácký až fašistický. A bohužel dneska ten svět se tak nějak bortí. No, nemusíme daleko chodit pro tu politiku, je to těžké o tom mluvit.
0: My se rozloučíme s těmi břízami, které pohladíme po tom jejich krásném těle, zvrásněném a půjdeme se podívat do toho půvabného prostředí, do toho prostoru, kterému vy hrdě můžete říkat domov.
1: Moje chalupa, ano, je to můj domov.
0: Majka Wichnerová.

0: Z té krásné zahrady jsme se s Majkou Wichnerovou vypravili do domova, o kterém ona tak pěkně před chvílí mluvila. A sedíme v prostoru s modrou výmalbou. Tady je to pracovní prostor, protože vy jste říkala, že tady ateliér nemáte, že se chystá.
1: Protože tady mám světlo, mám tady hodně oken, tak dobře se mi pracuje. Podlaha je dlažba, takže se dá dobře umýt, když se pracuje se sádrou. Prakticky já nepotřebuji velký prostor, když se dělají sádrové modely na medaile, takže mě to tady stačí. A moje kočky jsou taky spokojený.
0: Jedna tady vedle vás leží.
1: To je čičinka, tříbarevná čičinka.
0: Vy jste připravila návrh 80. výročí Olgy Havlové nebo Franci Kafkovi, to byl váš návrh, Kamilu Lhotákovi nebo Bohumilu Hrabalovi. Dokonce jsem zahlédla i vaši medaili a tu jsem si našla extra z předsednictví naší země v Radě Evropské unie, což to jsme si vzpomněli také zpětně, bylo v roce 2009. Kilo zlata.
1: To byla kilo zlata pro Českou mincovnu.
0: Jak ty nápady a návrhy k vám chodí? Vy se přihlašujete do nějakých soutěží nebo jak to tak prakticky funguje?
1: Tak dělám prakticky soutěže pro Národní banku, to jsou vypsané soutěže veřejné, takže se může každý zúčastnit. No a buď mám štěstí, že postoupím do nějakého kola, anebo dokonce moje práce bude vybraná, takže to dělá radost. A něco dělat musím, protože jsem tu sochařinu vystudovala u profesora Burgefa v Kolíně nad Rýnem a tam jsem právě k tomu medaili jsem taky čuchla, jak se to řekne česky. A je to krásná práce. No a Česká mincovna si po návrhu pro Národní banku pro konec druhého tisíciletí můj návrh vybrali, takže jsem začala od té doby spolupracovat taky s Českou mincovnou. Dělám to jako koníčka čas od času a dělá mi to radost. Stáří si určitým způsobem zpestřují.
0: Není to jenom štěstí, protože vy jste uznávaná.
1: Mezi tím snad.
0: A když už jsme u toho štěstí, tak to mě také zaujalo, když jsem se dívala na některé z vašich mincí na internetu. Tak teď se na ní mohu podívat přímo tady na stole. A není to jediná mince štěstí, kterou jsem od vás viděla. To byla stříbrná mince štěstí z roku 2019. To je tady před námi. Potom jsem objevila ještě minci, která bych řekla, že je tak pro celou rodinu. Šťastné chvíle do vaší rodiny, jak se tam psalo. Nevím, jestli je vaše usměvavé slunce, ano. Zlatá pamětní ano. Medaile. Také váš.
1: Z roku 12.
0: Když jste tak přemýšlela, jak to štěstí uchopit do toho návrhu.
1: Tahle ta nová stříbrná, prakticky to bylo zadání od České mincovny. Tam bylo vysloveně přáno, aby nebyly to žádný sedmitečná slunečka, čtyřlístky a podobně. Tak jsem při té první štěstí mince vzala to slunce, protože slunce je pro nás prakticky životodárné a štěstí, bez slunce bychom nemohli. Pochopitelně jsem použila zase tu možnost to v několika jazycích uvádět, to štěstí. A na druhé straně jsem použila mini sluníčko a mini lva s tím, že v okruhu je napsáno, že co štěstí znamená. Znamená to spokojenost v různých jazycích, práce, rodina je to, mír, svoboda, to všecko patří ke štěstí. Takže já jsem tato slova použila jako ornament na tuto medaili. Jinak se nedá si vyjádřit to štěstí. To si musí každý sám pro sebe najít a je důležité, aby si každý člověk uvědomil, že i když to štěstí momentálně nemá ve výhře loterie, ale má ho třeba s tím, že je zdravý, nebo že má zdravé děti, nebo že vůbec může dýchat, tak to jsou věci, které si musí člověk uvědomit a to je to štěstí na tom světě. Ne peníze, zdraví a slunce, pocit krásné přírody. Snažím se udělat kvalitní práci, já se nepovažuji za velkého umělce, já jsem řemeslník, pracuji rukama, někdy k tomu použiju i hlavu a hlavně oči a moji radost práce. Když to hledáme dohromady, tak snad něco po mně na tom světě zbyde.
0: Majka Wichnerová zraje jako dobré víno i takovou životní filozofií a jednu nám teď předá a bude se týkat rozdílu mezi mužem, ženou a
1: zahradou. Ano, takže já jsem kdysi četla, že rozdíl je v tom, že muž potřebuje mít přehled a všechno mít v jednom pohledu, kdežto žena potřebuje zákoutí a znova objevovat a procházet a mít takový nějaký nově objevovaný věci v té zahradě. A to je můj princip. Vždycky něco objevím.

0: My jsme v krásném domě Majky Vichnerové v Hasině. Už jsme vám ji představili jako chovatelku koček a vlastně i pejska, zdatnou fundovanou zahradnici se smyslem pro zahradní architekturu a pro překvapující zákoutí. A když bych to porovnala i s tím interiérem, to velmi koresponduje. Teď usedneme ke stolu, který je také vaším dílem.
1: To je fajans. Kachle jsou malovaný prakticky na glazuru a vypálený. A je to pohled do nebe. Je tam voda, je tam zeleň, jsou tam stromy a je tam nebe. Taková krajina. Manžel mi zemřel, děti, Michálka je už její taky přes 50. Říkám, že mě dohání, nedá se nic dělat v tom věku, ale já jsem tady už jako dítě byla u mé babičky a mám absolutně přesně v hlavě, jak tady ta světnice byla, jak tady moji starí rodiče žili, jak jsme tady na prázdninách byli, jenomže jsem to pak tady přizpůsobila tomu našemu životu a jsem tady velice spokojená. Jak říkám, soběstačná a doufám, že dlouho soběstačná budu. Jsem vděčná, že jsem se zatím v určitém stáří odpovídajícímu věku jsem se dožila. Já když z hrdostí řeknu, že jsem se narodila v první polovině minulého století, tak to zní docela dobře.
0: Všimla jsem si, že jste ob

0: v životě boj, tak se to řekne. Moje zahrada, říkám, že to je další sochařské dílo, protože je to dělaný taky rukama, ale mojí představivostí, ale těžko říct, já jsem v tom umění, zní to zajímavě, ale je to tak. U mě byla v prvním řadě vždycky rodina, proto jsem se nemusela vdávat, kdybych chtěla jenom umění dělat. Říkala jsem vždycky mé rodině, druhým Picassem nebudu, taky nemusím být, stačí jeden, ale já mám náplň života a ta náplň se mi podařila vyplnit. Nemůžu nic opakovat a znova se opakovat, že jsem šťastná a spokojená.
1: To určitě rádi předáváme dál, protože to je dobrý příklad a příklady táhnou. Pak se mi také líbilo jedno přísloví, které vy jste použila, když jste mě prováděla tady těmi podkrovními prostorami a říkala jste, moc se tady nerozlížejte, to víte, žijou tady se mnou kočky. A pak jste použila, protože vy tu němčinu v sobě samozřejmě máte.
0: Přes 30 let,
1: přes 30 let. Tak někdy nějaké to slovíčko hledáte, ale tohle se mi líbilo, tak to zopakujme, protože jsme se dívali na ty pelíšky.
0: No tak německy se řekne, je to sice myšleno jinak, je to tady všecko für die Katz, pro kočku, ale je to myšleno v němčině, je to myšleno jako, že to je podpsat, nebo jak se řekne?
1: No, ona se říká, ano, je to podpsat, tak no, to tak není ta, dobře.
0: Němci řeknou, že to je na nic, je to für die Katz, takže já to tady říkám, že tady je taky všecko für die Katz. Jsem pod nájmu, já se přiznám, oni mají vlastní dveře, oni si chodí, kdy chtějí, jak chtějí, no a já jsem jejich bankomat, jsem uklízečka a otvíráš na konzervy. To jsou tři profese, které tady mám.
1: A co vám vracejí? Jsou věrné?
0: Oni mi vracejí prakticky, když vidíte kočku, jak je stočená do klubíčka a spokojeně, hluboce spí, tak není nic lepšího, než na takové zvíře se podívat a vidět, že má zázemí a že je mu dobře.
1: A co kočičí motiv na nějaké zminci, na nějakém návrhu byl už?
0: Ano, byly kočky, dělala jsem přes Českou mincovnu, když si pracovala pro Moldávskou republiku, tak tam jsem byla taky zařazená jako kočičí máma dělat zvířátka, takže jsem tam taky dělala kočky bahení a podobně, tak není problém.
1: Co bychom tedy na závěr tady z Hasiny, z tohoto krásného domku s úžasnou zahradou, vzkázali našim posluchačům? Čím se rozloučíme? Ač já velmi nerada, protože mi tu s vámi je moc dobře, bez nadsázky.
0: Tak já jenom můžu říct zpátky k mé chalupě. Skutečně ty kořeny tady mám, protože v době exilu, když to bylo hodně těžké, tak jsem si vzpomínala na ta horká léta tady na Hasině u babičky, když babička se tady v téhle světnici natáhla na gauč, dala si šátek na hlavu přes obličej, aby jí nebudily mouchy a v tom tichu tikaly hodiny, její staré hodiny v kuchyni tikaly. A já si jako na ten zvuk jako dítě vzpomínám, že bylo absolutně ticho, tehdy nejezdili žádný auta. Bylo to nádhera. A to jsem si vzpomínala na tohle dětství, jak jsem šťastné dětství měla. A to mi kolikrát dávalo sílu i v té cizině. Já se tady cítím skutečně zakořeněná, ale říkám, jsem i taky světoobčan.
1: Vzkazuje Majka Vichnerová a já jsem ráda, že jsme spolu prožili nějakou tu chvíli a jsem ráda, že jsem vám ta její drobná i velká poselství mohla předat. Děkuji za rozhovor a těším se někdy zase na shledanou.
0: Děkuju moc, bylo to milé.
1: To byla Majka Vichnerová a za Český rozhlas Hradec Králové se loučí Vlaďka Vildová. Na shledanou.
0: Na shledanou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
4: Dobrý večer. Říká se, že paměť je vrtkavá a nelze se na ní spolehnout. Já si jsem ale jistý, že vzpomínky Václava Hybše zub času neobrousí. I dnes si s vámi bude povídat o svém životě, práci s orchestrem, solisty, zpěváky a zpěvačkami. Poslechu vás zve Tomáš Kačner.
3: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: dnes opět u mikrofonu vítám našeho hosta Václava Hybše.
1: Dobrý večer.
0: Václave, mně se líbí tvůj obrovský rozsah práce. Kolik nejrůznějších věcí se dělal. Třeba před týdnem jsme poslouchali nejdříve Moravské lidovky a skončili jsme u Jaroslava Ježka. Ale ty jsi zabrousil i do trošku jiných vod. Ty jsi také se pohyboval v operetě. Čím tě tahle muzika zaujala?
1: Tam jsou poklady obrovský v operetě. Jsou šlágry, no úžasný. No a potom přišel muzikál, no tak ale ta opereta, to je vlastně předchůdce muzikálu.
0: Tam se říká, že to vlastně psali klasicky vzdělaní skladatelé, kteří ale to jakoby propojovali s pop music.
1: Dá se to takhle říct, ale tam jsou poklady obrovský.
0: Jsou tam nádherné melodie, silné melodie.
1: No, vem Oscar Nedbal, no. Polská krev, to je úžas.
0: Tak dobře, pojďme si poslechnout třeba O rozmery buď mojí, jako orchestrálku.
1: Ano.

0: Rudolf Riml o Rosemary a orchestr Václava Hybše. Indiánskou píseň lásky, to je velmi výrazná skladba píseň, tak ty jsi ji nechal hrát Felixe Slováčkem.
1: No, vlastně tu indiánskou píseň, to je jeden z největších šlágrů od Frimla a tu jsem nahrál mnohokrát, například s Pavlou Břinkovou, s Josefem Sukem, no mnohokrát, ale tentokrát bych doporučil, že bychom si poslechli Felixe Slováčka na soprán saxofon.
0: A třeba když se to připravoval pro orchestr noty, byly to po každé úplně ty též stejné noty a jenom solista se měnil, nebo jsi tam třeba dělal
1: nějaké? Ne. A to aranžma musí být úplně jiný.
0: Jsem si to myslel, proto se ptám.
1: Jiný tóní je a to jsem musel taky se domluvit s tím Felixem, kam mu to až můžu napsat nahoru a tak dále. Když teda jsme se dostali k indiánské písni, tak tu jsem dělal nejméně 10krát. No.
0: A schválně recept kapelníka, když právě víš, že bude zpívaná, anebo bude právě hraná Felixem, čili instrumentální, jak to upravit? Jako nechat trošku orchestr hrát slaběji, nebo jak postupovat, aby vynikl ten hlavní hlas?
1: No tak tohle to je těžká otázka. No tak...
0: Ale kdo jiný by mohl zodpovědět dobře?
1: Ne, tak to jsou věci, které já neumím zodpovědět. No tak, aby to bylo příjemné pro toho posluchače, aby jsme nepotlačili toho solistu. Víš, tak to vždycky vyplyne. No tak uvidíme, jak si s tím Felix poradil.

0: Indiánská píseň lásky a Felix Slováček. Měli jsme teďka dvě instrumentálky, pojďme si poslechnout zase nějaké zpěváky a zpěvačky.
1: Tak já bych doporučil Ivetu Dovkovou a Roberta Šicho v duetu Nikdo v celém světě.
0: A píseň Líbám ženy třeba?
1: Jo, tak to je zase z operety jako ta předchozí z Paganiny a tu nám zaspívá Jan Ježek.

0: Ty jsi velmi často spolupracoval s Pavlou Břínkovou. Bavili jsme se tady o ní, že jsi říkal, že je úžasná, je skvělá, moc dobře se s ní spolupracuje. Co kdyby nám zaspívala třeba svatební valčík z již zmiňované Rozmary?
1: No, tak proč ne?
0: Jaká s ní teda byla opravdu spolupráce? Fakt si ji chválil, no, takže já už posluchačům rovnou říkám.
1: No, tak my, když si telefonujeme, tak ona se hlásí jako tady buchta. No, protože se nám stala taková příhoda. Chceš to slyšet?
0: No, to mě zajímá.
1: To jsme přijeli, počkej, u Žamberka někde do nějakého hotelu. No, ale to je to trošku zamotaný a tam jsme se museli vystěhovat, protože to nebylo připravený, tak potom jsme byli tady zase na našem Hradeckém kraji, to bylo do Jaroměře, do hotelu, kde teda kapela jde celou tou chodbou a tam vykukuje z kuchyně taková paní, babka, která tam měla nádoby nebo co, a ty kluci muzikantsky říkali, po koncertě budou nějaký buchty tady. Teď samozřejmě skončil koncert, přišli jsme na hotel a tahle ta babka říkala, tak tady mám ty buchty. A já jí povedám, paní, oni mysleli ty kluci úplně jiný buchty. Tam mysleli, že tam přijou nějaké holky, protože tam byla nějaká taneční zábava v tom. No takže buchty, a teď proto s Pavlou Břínkovou, která tam byla, jsme říkali, co s těma buchtama, no tak je sežerem. Tak s Pavlinkou jsme si nechali udělat čaj, pustili jsme se do toho a tak do dneška na to vzpomínáme. Ono už to bude takových 30-40 let zpátky, tohle to, co se nám stalo.
0: Pavla Břínková, slavná zpěvačka a svatební valčík.

0: No a teď mám překvapení pro tebe, co slyšet takový chlapy, jako je Matuška, Spálený, Laufer, Chladil a Karel Hála.
1: Pohromadě?
0: Pohromadě. Taková směs, kterou jsem nazval U Maxima.
1: Čili tvoje směs, ty jsi ji dal dohromady.
0: No já jsem jenom...
1: No jasně, ty jsi ji saranžoval.
0: Je to ze známých operet.
1: Ano. Dobře, takže Václav Hybš a jim udělaná směs U Maxima.

0: Tak to byla směs U Maxima, kterou zpívali Valdemar Matuška, Petr Spálený, Josef Laufer, Milan Chladil a Karel Hála. Samozřejmě pod tou směsí je podepsán náš dnešní host.
1: Ty myslíš, abych to prozradil?
0: Ano.
1: No tak tady je Václav Hybš teda.
0: Kterého samozřejmě moc rádi vítáme. Bavili jsme se tady spolu o operetě, ale to je takový, jak jsme sami říkali v úvodu, takový předstupeň před muzikálem, který je dnešní.
1: No opereta, z toho vlastně vzniknul dnes muzikál. To byl takový předskokan.
0: Předskokan.
1: Muzikálu. No tak si dáme nějaký muzikál.
0: Baví tě muzikály? Sleduješ, co se děje na té muzikálové scéně, no, která je stále živá?
1: Pokud mám čas, tak ano. Jeden zase ze slavných muzikálů je My Fair Lady.
0: Rozhodně.
1: S Pavlou Břinkovou.
0: Pojďme na to.

0: Tak tohle byla My Fair Lady a Pavla Břinková. Koukám, že tady teď si vybral píseň, která se jmenuje Mississippi. No. Byl jsi někdy u Mississippi?
1: No bohužel ne, nebyl. Já jsem byl akorát tady u Labe. Ale Mississippi byla po válce úžasná písnička, kterou zpěla Paul Robeson. S hlubokým hlasem, úžasným. No tak já jsem to nahrál a to je z muzikálu Loď komediantů.
0: Loď komediantů a zpívat ji bude?
1: Zdeněk Plech.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: si a já bych doporučil si pustit jednu věc, kterou dělá úžasně s dětským sborem, který se jmenuje Vrabčáci, to je z Jablonce. A to bylo na prvním koncertu Hvězd na Žofíně, teď už si nespomenu, to bylo hned asi rok po sametové revoluci. A když mluvíme o muzikálu, Lucie Bílá pije Jezu, ty víš, jestli to pochází z muzikálu? Víš o tom něco?
1: No já jenom vím, že nevím, jak se správně vůbec to celé vyslovuje. Jestli to je pije Jezu nebo pije Jezu, že už, no už to... jenom ten název sám o sobě, no, už je pro mě trošku, přiznám ne, se.
0: To víš, tohle to by nám mohl říct, já bych zavolal kamaráda Miloše Skalku,
1: no,
0: který nám řekne o tom všecko a ty se ho zeptáš, anebo já se ho zeptám.
1: Zeptej se ho, zavolej mu, je to tvůj kamarád, no. Zkuste to.
2: Ano, prosím.
0: Ahoj Miloši, tady je Vašek Hybš.
2: Zdravím, Václave.
0: Já ti volám z rádia z Hradce Králové a potřeboval bych jako obvykle něco od tebe vědět.
2: Informace.
0: Skladbu Pije Jezu, kterou jsem nahrál s Lucí Bílou. Co to je vlastně? Někdo tvrdí, že to je z muzikálu a já vím, že to je z Requiem. Můžeš mi o tom něco říct?
2: Víš velmi správně, že to je z Requiem. To je Requiem, které složil Andrew Lloyd Webber, tedy zádušní mši za zesnulé pro svého tatínka, který zemřel v první polovině 80. let, a tohle Requiem premiéroval Andrew Lloyd Webber v roce 1985 a nejznámější částí tohoto Requia je právě skladba nebo ten fragment Pije, jak říkáš, Pije Jezu, oni tomu říkají Pije Jezu, prostě zbožný Ježíš. A tohle Requiem, ze kterého tahle skladba pochází, tak to získalo v roce 1986 cenu Grammy v kategorii nejlepší současná klasická kompozice.
0: No tak tohle to je úžasný, proto já teď už jsem trošičku jaksi při věci. Můžeme to vlastně podat, jako já tady dávám muzikálové věci, víš?
2: Prosím tě, ono je to tak, že Andrew Lloyd Webber, který je samozřejmě světově nejúspěšnější, zřejmě skladatel muzikálových děl, autor muzikálů jako Jesus Christ Superstar, Kočky, Evita nebo Phantom Opery, tak dokonce, když uvádí koncertní kousky nebo jevištní provedení svých nejznámějších muzikálových árií, tak v té nabídce, v té dramaturgii nikdy nechybí ani skladba Pije Jezu. Čili on sám to považuje za součást své muzikálové tvorby.
0: No tak to je úžasný, já ti děkuju, tím pádem jsem chytřejší. Děkuju. Ahoj Miloši.
2: Děkuju, přeju hezký den, do Hradce.
1: Takže díky Miloši Skalkovi, to bylo krásné povídání. Pojďme si poslechnout Lucii Bílou a Pije Jezu.

0: Měli jsme tu jednoho slavného autora a nyní tady bude další, Leonard Bernstein a jeho West Side Story, píseň Maria. Co vůbec Leonard Bernstein?
1: No, tak to je světoznámý muzikál a my tu Mariu známe v podání Karla Gotta, ale aby to bylo jiný, já jsem ji nahrál se Zdeňkem Pulsem na trombón.

0: Ta následující melodie, to řadě lidem hnedka naskočí chlupy na rukách, protože když Milan Chladil zpíval Já se dnes dopoledne žením, tak já si pamatuju ze svého dětství, že prostě to znělo všude, to si lidé zpívali, to prostě, to byl opravdu hit.
1: No, tak to je Doolittle s My Fair Lady.
0: A Milan Chladil to udělal skvěle.
1: No, tak já ti děkuju, že se ti to líbí.

0: Já se dnes dopoledne žením a Milan chladil a tím se dostáváme k závěru dnešních desek, pásek, vzpomínek Václava Hybše. Pojďme si poslechnout ještě minimálně jednu píseň. Co Eva Pilarová? S tou se také spolupracovala.
1: No, samozřejmě. Ta se mnou naspívala, jestli chceme něco z muzikálu. Hello Dolly.
0: Hello Dolly, čili naprostá klasika na závěr. Dobře, jak se s Evou Pilarovou spolupracovala?
1: No tak přeci nemůžu říct, že špatně. Bezvadně.
0: Její úžasný rozsah, připravenost, nasazení?
1: No jistě, no tak ona měla trošičku smůlu, protože její manžel Milan Pilar, basista, zůstal jaksi venku, takže ta Eva si užila svý taky.
0: A je na tom velmi sympatické, že o tom vůbec nemluví. Že prostě není ten, kdo ze sebe dělá toho, kdo měl problémy, no, a naopak prostě jako velká dáma prochází dál. Takže Hello Dolly, nádherný muzikál a krásná píseň na závěr dnešních desek, pásek, vzpomínek Václava Hybše. Těšíme se na setkání opět za týden.
1: Naschledanou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Šarm. Po sérii monotematických šarmů speciál je tu opět naše magazínová podoba pořadu. Alada Klokočníková přeje i dnes, aby vás informace a rady, které dostanete během následující hodiny, pobavily a třeba i inspirovaly. No a co jsme připravili? Léto je doba, kdy si asi víc než kdy jindy můžeme udělat čas na své blízké a přátelé. A tak jedno ryze holčičí přátelství, navíc okořeněné mateřskými povinnostmi, vám představím už za chvíli. Na mysli mám rozhovor s herečkou Petrou Nesvačilovou a návrhářkou Andreou Vytlačilovou. Léto je taky čas, kdy se společenské události konají ve velké míře venku, v přírodě, na zahradě, a tak jak se obléci na takovou garden party, povíme v módních trendech. Taky se dozvíte, jaké cviky jsou vhodné pro posilování břišních svalů. Kosmetický rádce se dnes zaměří na péči o nohy v létě. V seriálu o etiketě budeme cestovat letadlem a v konci šarmu to bude italské Lago di Garda, kam se podíváme s Pavlou Apostolaky. Na 1 hodinu zastavení víc než dost, tak snad už jen přání, ať se vám šarm i dnes hezky poslouchá.

0: Místům, která o prázdninách rádi navštěvujeme především s dětmi, patří i zoologické zahrady. V té naší Králové dvorské například už od této soboty do 2. srpna můžete navíc ochutnat africkou kulturu a gastronomii, a to na tradičních afrických dnech. Já jsem měla možnost zahradu navštívit začátkem léta a měla jsem to štěstí, že při procházce parkem jsem v kolotoči rodičovských povinností zastihla hned 2 mladé maminky a zároveň velké kamarádky, herečku Petru Nesvačilovou a návrhářku Andreu Vytlačilovou. A protože dobrá nálada a humor jsou dobré koření pro život, tak doufám, že i vás následující rozhovor o přátelství a mateřství potěší.
1: Kšiltovku si dej.
0: Tak Jasmínko, kšiltovku si dej. Mě velice těší, že tu mám 2 krásné maminky, Petru Nesvačilovou a Andreu Vytlačilovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: No, přijeli jste s celými rodinami. Dalo mi trošku práce rozeznat, která holčička je čí.
3: No to nejde rozpoznat. Když jdeme v té skupině, tak lidi váhají. I mý rodiče vždycky váhají.
0: Představme ty vaše dětičky, 3letá holčička.
2: Ano, holčička 3letá a chlapeček půlroční.
0: Dá to asi hodně zabrat?
2: Dá, no, ale no. Tak. Jako je to radost prostě, s těma dětma člověk je takový výkonnější a musí využít každou chviličku, no.
0: Dnes jste se sešli tady, je to časté, že se sejde Petra s Andreou a že si takhle hezky užijí neděli?
3: Určitě ano, s tím, že pokud nemáme zrovna možnost se potkat přes den, tak si nahráváme zvukové zprávy, z kterých si myslím, že třeba by už i rozhlas tady v Hradci Králové měl úžasnou rozhlasovou nekonečnou hru. My jsme Spoustu něco...
2: Zápletek.
3: Přesně tak, spoustu zápletek. My jsme něco jako Voskovic a Mary, když si dopisovali. Jo, taky je tam někdy taková melancholie, radost.
2: Deprese.
3: Jo, je tam vlastně všechno.
0: Takže až budeme potřebovat kvalitní pořad, tak víme, na koho se obrátit.
3: Ano, je to všechno archivovaný u nás mobilu.
2: Je to pravda, no, je to pravda.
0: No, my teď natáčíme v Safari ve dvoře Králové nad Labem, tak nedá mi, abych se nezeptala na vztah právě k té zoologické zahradě, která slaví 80.
2: Tak pro mě je to taková srdeční záležitost. Já jsem vyrostla kousek odtud, vlastně v Podkrkonoší, v takový malý vesničce. Potom jsem chodila do školy do Hradce, ale jsme se školkou jezdili pořád na výlety, takže pro mě je to jako součást nějaký mojí DNA a ráda se sem vracím a Peťu jsme sem dneska vzali poprvý.
3: Já jsem hrozně ráda, já to vlastně mám spjatý s Ájou. A zároveň my tady má kousek vždycky jezdíme do Pece na lyžování, já miluju Pec pod Sněžkou. A tak, takže jakoby trochu to znám, jakoby, že se tady jako dá zajet.
0: Dobře, pojďme k těm dalším ženským radostem. Jaké u vás jsou v poslední době? Kromě tedy samozřejmě těch maminkovských starostí, radostí.
2: No tak to mě naplňuje asi tak nejvíc zatím to maminkovství, ale pro mě je to takový jako balanc dne a noci, jakože ve dne jsem jako hlavně maminka, občas se snažím nějakou práci zkombinovat a pak prostě děti usnou a já začnu fungovat jako Andrea, nejenom jako maminka a to je pro mě nejvíc.
3: Mě ty radosti asi, já to mám tak jakoby rozdělit, takže ráno to je maminka, pak když je Jasmínka ve školce, tak jsem přesně Petra, která dělá tu nějaký práce, tak to tam nahrnu, pak prostě jdeme po dom, tak jedu a potom mi začíná ta práce kolem 6. večer, protože to přijde manžel z práce a já jdu do divadla. A pak udělám rychle děkovačky, jo, taky to smáznu, standing ovation, mým pádím domů a doma ještě za 9:10 jsem doma a ještě
2: tak si kum ještě nahraje tu zprávu.
3: Jo, a ještě si usta. Takže to jsou jako by to, ale třeba a já umí jako v noci ještě ta jeden šicí stroje, všechno, to já třeba vůbec nechápu, jo. A já to jako by takzvaně do 12 si jako jdu ducnout už, jo, takže.
0: No dámy, já si myslím, že krásný životní styl, který můžeme jenom doporučit. Já vám mnohokrát děkuji, protože co vás teď čeká? Teď si asi ještě užijete tu zoologickou tady. Kam míříte? Také k tučňákům. Většinou mě všichni říkali, že míří k tučňákům, tak nevím, jestli to bude i u vás teď.
3: Já určitě myslím si, že ještě bude muset být nějaká točená, zmrzlená tučňák.
0: Tak si to tady užijte. Děkuji. Andrea Vytlačilová, Petra Nesvačilová. Děkuji moc, dámy, a krásný den.
3: Děkujeme.

0: trendy.
1: Řekla bych, že léto je čas, kdy se přesouváme z interiéru do zahrad, na terasy, do přírody. Právě garden party nebo oslava v exteriéru totiž patří mezi nejoblíbenější společenské události léta. Výběr outfitu na takovou příležitost ale nemusí být vždy jednoduchý. Oslava si venku vyžaduje trochu jiný přístup než klasická večerní událost v interiéru. Je potřeba myslet na pohodlí, počasí, povrch pod nohama, ale i na to, aby celý outfit působil harmonicky s prostředím. A tak o tom, jak si vybrat ideální oblečení na garden party nebo oslavu v exteriéru, tak, abychom se cítili dobře, si dnes budu v módních trendech povídat s návrhářkou Jitkou Šedovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jitko, prosím, pojďme dámám poradit, jaké šaty si vzít. Asi především by to měly být šaty.
2: Měly by to být především šaty. Samozřejmě jsou i teďka módní široké nohavice, které trošičku imitují sukni, takže i ty nohavice bychom tam mohli klidně do toho zařadit, ale především by měly sáhnout třeba po pastelových barvách, po čistých barvách, i třeba jemný vzor, ať už takový jako by ženský puntíček, nebo by to mohl být i květovaný vzor, ale spíš bych se tady přikláněla než k nějakým velkým vzorům a konkrétním, tak třeba k nějakému akvarelu, anebo takový jako nějaký jemný třeba proužek, nebo něco takového elegantního.
1: Většinou by to asi měly být lehké materiály, šifon a podobně.
2: Přesně tak. Volíme tam šifon, může tam být jemná viskóza, pokud je to garden party, třeba v boho stylu, tam už můžeme zvolit i krajku, můžeme tam zvolit madeiru, takovou tou tečkou jsou potom šperky a celkově doplňky, které tomu dají takový ten elegantnější ráz.
1: Ještě jsme se nezměnili, jestli krátké, dlouhé, anebo midi.
2: Lepší je třeba ta délka midi, nebo vůbec dlouhé šaty, maxi, ale samozřejmě, pokud jsou tam mladší dámy, mladší ročníky a ta akce to dovoluje, je možný vzít i třeba sukni nebo šaty v délce nad kolena.
1: Tento týden jsme zažili poměrně chladné počasí, takže jako doplněk nebo oblečení na šaty sáčko nějaké jemné, jednoduché?
2: Může to být sáčko, myslím si, že to sáčko je pěkné, může to samozřejmě být i nějaké takové jakoby pelerínové bolerko, ale samozřejmě může to být i krásný plet, krásná šála, štola, i to můžeme přes ty ramena přehodit, anebo naopak potom zvolit vyloženě nějaký komplet, který má třeba to sáčko, protože saková sezóna prostě běží.
1: Ano, ano. Důležité jsou určitě boty, protože jdeme-li na zahradu, tam asi nepůjdeme v jehlách.
2: Přesně tak, když je označení garden party, předpokládáme, že se to bude konat někde, kde zkrátka může být zatravněný nebo prostě nespevněný povrch, a proto zvolíme elegantní boty, ale na takovém třeba tom blokovém nebo špalkovém podpadku, jak se říká, po případě balerinky, anebo širší nebo vyšší platformu, takové ty briketky.
1: Co kabelky?
2: Je to party, je to společenská událost, takže společenskou kabelku, protože jste zkrátka ve společnosti.
1: Garden party jsme si dnes tady udělali, alespoň tu pomyslnou, co se týká oblečení s modně návrhářkou Jitkou Šedovou. My mnohokrát děkujeme a přejeme krásné léto.
2: Děkuji všem posluchačům, přeju krásný den. Naschledanou.

0: Určitě každá žena touží po krásném plochém bříšku. Teď v letním období možná víc než kdy jindy oblečení odkryje naše nedostatky a s hrůzou zjistíme, že se nám břišní partie nějak zvětšily anebo povolily. No a co s tím? Pro začátek jsou tu rady narovnat záda, nehrbit se, zatáhnout břicho, ramena tlačit dolů, bradu lehce zastrčit a myslet na to, i když budete čekat například na zastávce, budete na schůzce nebo doma při vaření či při čištění zubů. Tohle ale asi nestačí. A tak pokud jste už nezačali s cvičením, můžete to zkusit právě teď v létě, třeba i v době dovolené. A jak? O tom bude s trenérkou Lucí Haškovou Mansfeldovou mluvit Jana Kudivejsová.
1: Proč je důležité na tuto oblast pamatovat a co můžeme pociťovat za potíže, když tam třeba není všechno zpevněné tak, jak by mělo?
2: Tak střed těla, on je to hlavně komplexní. Není to vlastně jenom o těch břišních svalech, ale jsou tam záda, zpřimovače, pánevní dno. Je potřeba to brát jako celek, takže vlastně se neposiluje čistě jenom na břicho, zapojují se záda, aby právě nedocházelo například k tomu, že uděláme nějaký cvik, nějaký předklon a hned nás chytnou spodní část zad.
1: Když bychom chtěli tedy posílit střed těla, udělat něco pro tyto partie a když to nejsou jenom břišní svaly, tak jaké cviky i doma zapojit do běžné činnosti nebo udělat si na to chvilku, udělat si pár takových cviků? Mohli bychom poradit něco jednoduchého?
2: Například i základní dřep, kdy se zvedáte, tak je fajn nezapomenout se zvednout jenom přes ty stehna, ale nahoře podsadit pánev, stáhnout jíždě, zapojit tak i bederní část, nebo zanožování, opřít se o lavičku nebo nějakou desku a dávat nohu do zádu, kde se zase zapojují jížďový svaly, bederní a tím se i posilují. A na to břicho je fajn třeba na zem nějakou podložku si lehnout, mít přilepený bedra a vlastně pomalu cvičit na břicho nebo různý tlaky, kde jdete silou ruky proti noze například.
1: No a jak na internetu kolují různá videa na úplně všechno, i jak zázračně zhubnete, jak vám zázračně splaskne břicho, tak jsem viděla třeba i několik cvičení, buď že sedíme na okraji židle a přitahujeme koleno k lokti, vždycky tu opačnou nohu s opačnou rukou a zase naspátek, anebo že třeba se můžeme opřít doma o stůl v určitém úhlu a přitahovat kolena k hrudníku. Jsou tyto cviky efektivní?
2: Oči se dá použít, jenže tam je se potřeba vnímat právě zapojení toho středu těla, zapojit to břicho, zpevnit, takže například místo těch cviků, které říkáte v sedě, je fajn to dělat ve stoje, když si uvědomíte, že potřebujete zapojit ten střed těla, anebo možná ještě lepší na podložce, protože přilepíte bedra a zároveň zapojíte břicho při tom, že přitáhnete například tu ruku opačnou nohu k sobě. Mm-hmm. Tam si to víc uvědomíte, ten správný pohyb. Ten pohyb je tahem. Čím pomaleji se ten cvik jede, tím je i těžší.
1: Jak by mělo vypadat správné dýchání, když posilujeme tedy břicho?
2: Asi tak v 99% je to tak, že když se jde pohyb nahoru, tak vydechujeme. Ať už je to jenom klasický dřep, tak dolů nádech, nahoru výdech a to samý u břicha. Když se odlepují lopatky, jdeme směrem nahoru, taky vydechujeme, kdy ten sval je v záběru.

0: Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale loňský rok přinesl čtvrtý rekord v počtu lidí, kteří vyrazili z Česka na delší dovolenou do zahraničí. A i pro letošní rok se předpokládá další nárůst. Velká část turistů pak využívá leteckou dopravu, a tak v dnešním díle našeho seriálu o etiketě to bude právě cestování letadlem a některá doporučení, která nám dá expert na etiketu Daniel Šmíd.
1: Mezi ty nejčastější prohřešky proti společnému cestování, třeba letadlem, je zneužívání toho místa. Tím mám na mysli, nastupuji-li jako první a mám místo v 22. řadě, tak si třeba umístit svůj kufr hned do první přihrádky nahoru. Nevzít si ho sebou, ale umístit ho třeba nad sedadlo 6. Jsou to vlastně takzvaní zloději skříněk nad hlavami, kteří jsou schopni dát to své zavazadlo na místo, které jim v uvozovkách nepřísluší. Tihle to dělají záměrně, aby se potom z té 22. řady nemuseli s tím svým kufrem dostat vláčet. Pokud nemůžete zvednout vaše zavazadlo nad hlavu, tak je očividné, že je příliš těžké. Už jenom to samo o sobě je jasné, že jste ho zřejmě asi trošku přecenili, a to je další věc. To znamená, takové ty lehké podvůdky, které si dovolíme, protože víme, že to nikdo nebude převažovat.
0: Mně se stalo to, že naopak jsem měla poměrně lehké zavazadlo, ale sklouzlo mi až tam dolů, kam jsem nedosáhla se svou výškou, takže potom bylo velice obtížné dolovat to zavazadlo, takže jsem si požádala spolu cestujícího, jestli by byl tak laskav a to zavazadlo mi dostal z prostoru, kam jsem nedosáhla. Udělala jsem dobře?
1: Určitě požádat někoho, prosím, pomožte mi, tohle nezvládnu. To je jeden z základních návyků, které musíme učit už i naše děti, aby si dokázali říct o pomoc, a my bychom to měli zvládnout, poprosit, požádat. Relativně častá věc, jenom co stevardy a letušky vyvezou vozíky, ať už na odpadky, nebo na poskytnutí občerstvení, nebo na prodej, který je teď relativně často v letadlech, už se někdo zvede a jde na to letu přímo proti tomu vozíku. Takže prosím, před letem na toaletu, při letu co nejméně, a pokud už na toaletě jste, tak prosím, nespleťte si toaletu v letadle se svým wellness centrem, ne, abyste tam strávili 10 minut vaší přípravou.
0: Ano, ano. Dost často se také stává, že pláčou děti v letadle celou dobu třeba toho letu. Tady to chce asi velkou dávku tolerance opět.
1: Někteří naši posluchači si mohou vzpomenout, když jejich děti byly malé a ouška je boleli. Takže prosím, buďme tolerantní a nezlobte se na rodiče plačících dětí. Ti jsou v obrovském stresu ve většině případů, protože to dítě lze hůře utišit. Děti malé nemají jiné možnosti, jak se projevit, než právě pláčem. Prosím, buďte tolerantní.
0: Ano, na druhou stranu, když některé děti řádí v letadle, tak tam je to asi na rodičích, aby usměrnili ty děti.
1: To je úplně něco jiného. Pokud jste rodič dítěte, které se projevuje právě třeba tak, že si kleká na sedadlo, kouká se dozadu, houpe se ze sedadlem a tak dále, tak to už je věc, kde už vysvětlovat dítěti během letu je pozdě. Simulujte si takovýto let ještě předtím, než vůbec vyjedete na dovolenou. Můžete si doma udělat 4 židlí takovou to simulaci toho letadlového místa a zkuste se s dětmi o tom pobavit, jak to bude vypadat, co cinkne, jaké objeví se znamení. Tato hra vám může pomoci vytvořit tu školu a to dítě bude už vlastně velmi dobře vědět, co na něho přijde, že se nemá opírat a nemá někoho tlačit svými koleny do opěradla před.
0: Říká expert na etiketu Daniel Šmíd, který byl i dnes hostem našeho Šarmu. Mějte se hezky a v dalším díle opět nashledanou.
1: Vážím si toho, děkuji, nashledanou.

0: V dnešním kosmetickém rádci se s medicinální pedikérkou Pavlínou Bajánkovou zaměříme na péči o nohy. Dobrý den, paní Pavlíno.
1: Dobrý den.
0: Co vlastně se stává s našima nohama teď v letním období?
1: Tím, že se vysušuje, ta pokožka může více praskat, je taková drsnější na omák, takže je opravdu dobře ji třeba pilníkem trošičku zbrušovat, aby byla hladší a hlavně použít takový prostředek, který nám tu pokožku hydratuje hodně.
0: Já když se tady podívám, máte tady různé pemzy, dopouštíme se někdy nějakých prohřešků, že špatně pečujeme o nohy a oni nám to potom vrátí?
1: No je to tak, špatně pečujeme o nohy, ale je to spíše z neznalosti. Takže já se setkávám s tím, že zákaznice hodně používají pemzu, tak jak dříve se to dělávalo, že se nohy namočily a pemzou se opravdu odstranila ta kůže, ale není to ideální. Je lepší zbrušovat, zasuchat ta chodidla, protože jsou potom na omak takové hezčí, jemnější. A ohledně těch přípravků, ano, těch přípravků je nepřeberné množství, drogerie, lékárny nabízejí různé přípravky. Já bych vždycky hledala takový, kde bude obsah urej. Nenechat se zlákat jenom tím, že přípravek je na nohy, protože to je málo. Musíme koukat na to složení, opravdu hledat s tou ureou, protože ta urea nám způsobí to, že váže vlhkost pokožce a nezanechává tu pokožku zbytečně masnou, což by nám neudělalo dobře v létě, protože s masnými chodidly vklouznout do nějakých střevíčků určitě není dobře. Takže takovéto přípravky bych určitě hledala.
0: Často se také stává, že jedeme k moři, brodíme se tedy mořskou vodou, chodíme po písku. Je to pro naše nohy dobré, anebo naopak právě tím také ty nohy trpí?
1: Je to dobré v tom, že písek nám funguje jako peeling, to je fajn, ale potom ta péče musí přijít, protože i po tom peelingu je ta noha taková hodně suchá, kůže není hladká, takže když se nám chce, můžeme pečovat i na dovolené, určitě.
0: Často také se ženy ptají, jestli je dobré si udělat jakousi masku na nohy, to znamená dát si nohy do krému a přes noc vzít do ponožek a spát právě s těmi nakrémovanými nohami.
1: Určitě je to dobré čas od času si masku udělat, ale zase jen pro toho, kdo snese v těch ponožkách spát. Jo? A určitě je dobré vybírat naopak zase krémy mastnější, třeba ideálně takové, které jdou rozpustit k teplem. Krásně vetřeme a to nám tu službu udělá. Ale ta služba nám zajistí i 20 minut té masky. Nemusíme v tom spát.
0: Kdybychom se zaměřili na nehty, dost často se stává, že nehty zrohovatí. Dá se i s tímhle něco dělat?
1: Určitě dá, když budete maličko šikovná, budete mít vhodný pilník, tak určitě spilujete, ale z pravidla, když už dojde k nějakému velkému rohovatění těch nehtů, tak je dobře vyhledat odborníka.
0: A kdybychom si možná připomněli, jak stříhat nehty, aby nedocházelo třeba k zarůstání nehtů, což je také velmi bolestivá záležitost.
1: Je takové pravidlo, že na nohách rovně, na rukách do obloučku, ale vždycky se musíme řídit i tím,

0: Pak je takzvaná suchá pedikura neboli přístrojová, kde se teda pracuje pouze přístrojem. No a pak máme označení takové medicinální pedikura a to značí to, že pedikuru provádí zdravotník, minimálně tedy zdravotní sestra.
1: Děkuji mnohokrát, Pavlína Bajánková byla naším hostem kosmetického rádce. Přeji i vám krásné léto, nashledanou.
0: Děkuji.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: nepasuje viac môj.
1: To, že k létu patří cestování, všichni víme. Jak cestovat letadlem, už také víme, ale teď bych ve vás ráda probudila toulavou duši a v našem prázdninovém cestování bych vás chtěla pozvat na místa, která určitě stojí za to. Zkrátka, abyste zbalili batoh nebo kufr a vydali se do míst, která vás nejen obohatí, ale možná i uzdraví vaše tělo a duši. Ráda bych vás totiž znovu s novinářkou a spisovatelkou Pavlou Apostolaky, kterou dobře znáte z našeho vysílání, vzala do míst v různých zemích světa, kde je co obdivovat a zažít. No a co to bude dnes? Dnes to bude Itálie, země tvaru dámské kozačky a jedné z nejnavštěvovanějších prázdninových destinací. Pro cestovatele je to země zaslíbená, nabízí velkou škálu možností, jak cestu pojmout. Jeden den můžete zdolat nejvyšší horu Evropy, druhý den si dát výtečné plody moře na pláži, no a třetí den u sklenky vína obdivovat nádhernou architekturu. Co z toho všeho zvolila Pavla Apostolaky? Lago di Garda, největší a nejznámější italské jezero.
2: Gardské jezero je velmi specifická oblast, protože přestože jsme na severu Itálie, nachází se tady středomořské mikroklima. A díky tomu zde mohou růst olivovníky, z jejichž plodů vzniká olej zelené barvy s jemnou vůní mandlí, artičoků a s chutí aromatických divokých bylin. Olej pochází z odrůdy kasaliva, kterou již před 2000 lety začali pěstovat Římané kolem jezera. A dnes o starobylé olivovníky starají farmáři, kteří ctí a respektují tradici a starají se o tuto krajinu. Sklizeň oliv potom probíhá od listopadu do ledna a jde o slavnostní okamžik, kdy farmáři sklízí odměnu za svoji pracovitost a zároveň se také schází celé rodiny, protože všichni v ten daný okamžik musí přiložit ruku k dílu.
1: Znamená to, že kdybychom tam přijeli právě teď, tak zažijeme ty nejslavnostnější okamžiky sklízení oliv.
2: Je to tak a turisté se mohou přidat ke sklizni oliv, protože tohle nádherné olivové teritorium lze navštívit i díky nové olivové stezce.
1: Mohou také ochutnat?
2: Přesně tak, součástí je i návštěva lisovny olivového oleje, degustace a také případný nákup, pokud jim olej zachutná.
1: Takže dobře, když se řekne Gardské jezero, tak už se mi teď vybaví olivová stezka. Co dalšího bychom možná mohli právě v tomto místě navštívit nebo obdivovat?
2: Jsou to jednoznačně citrusy, které přivezly k jezeru Garda během 13. století mniši z kláštera San Francesco v Gargnanu. A mnoho místních rybářů potom začalo pěstovat tyto stromy. Postavili pro ně specifické citronové domy s vysokými zdmi, které chránily olivovníky před studenými severovýchodními větry. No a citronové domy jsou dodneska velmi hodnotným historickým a architektonickým dědictvím jezera Garda. Stejně jako sady a skleníky, které to lze navštívit.
1: Prý jsou tam také zajímavé lázně.
2: To už jsme v provincii Trentino, kde jsou termální lázně Comano Terme. Ty potom využívají mineralizovanou vodu, která obsahuje hlavně vápník a hořčík. A pramen z nitra hor je požehnáním pro všechny osoby, které mají lupenku, dermatitídu anebo trpí kožními alergiemi. Nicméně pokud jste jenom návštěvník, tak samozřejmě můžete využít i wellnessové procedury a jedna z těch zvláštních procedur je například ta, kdy sedíte v dřevěném sudu, kouká vám jenom hlava a dovnitř do toho sudu potom proudí pára z minerální vody společně s eterickým olejem ze smrku.
1: Dobře. Je ještě něco, na co byste nás v Itálii pozvala, pokud se vydáme tedy ke Gardskému jezeru?
2: Tak jestliže hovoříme o provincii Trentino, tak je to určitě gastronomie, která je tam naprosto úžasná. A hlavně najíte se tam všude dobře, ať už to jsou v uvozovkách obyčejné, prosté restaurace nebo horské boudy, až po luxusní restaurace. Všude se tam výborně vaří, tudíž doporučuji rozhodně něco v Trentinu ochutnat.
1: Doporučuje Pavla Apostolaky, náš dnešní host. No a za týden se budeme těšit opět v našem cestovatelském seriálu. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: A než se rozloučíme, ještě jméno jednoho z vás, pokud jste hlasovali v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Knížku Vaříme s habadějem posíláme paní Haně Fátorové, která nám napsala. Dobrý den, navrhuji na Šarmantní osobnost tohoto roku Saskii Burešovou. Podle mě je dlouhodobě nejšarmantnější osobnost této republiky, ale nechápu, že si to nemyslí většina obyvatel Česka, je to škoda. Zdraví Hana Fátorová, dlouhodobá posluchačka Rádia Dvojka. Tak paní Haně, blahopřejeme a další knížka tu na vás čeká opět za týden. Takže pište, pokud jste ještě nehlasovali v anketě Šarmantní osobnost roku. No a to je pro dnešek vše. Snad už jen tradiční, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Na další setkání přesně za týden se s vámi i dnes těší a hezký týden přeje Lada Klokočníková.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Počet nehod na silnicích se podle BESIPu kvůli horku zvyšuje. Hnutí Hamás podle agentury AFP souhlasí s dohodou o odzbrojení v pásmu Gazy. A bude slunečno, později přibude oblačnosti, teploty do 39 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. Současná tropická vedra zvyšují riziko nehod, varuje před tím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale i častější zdravotní potíže řidičů, vysvětluje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřold.
2: V dlouhodobých statistikách vidíme, že právě ty dny, kdy je největší teplo, tak se projevují na silnicích vyšším počtem nehod. To souvisí s tou zdravotní kondicí, s únavou řidičů a nepozorností. A řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, doplňovat tekutiny, případně se nějak venku protáhnout.
1: Před cestou by řidiči podle Neřolda měli zkontrolovat, jestli mají dostatek paliva, například aby neuvízli v koloně bez klimatizace. Doporučuje taky přibalit na cestu láhev vody a lehkou svačinu. Palestinské radikální hnutí Hamás prý souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy s odvoláním na dva vysoce postavené činitele hnutí, to napsala agentura AFP. Uvedli to krátce poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že takzvaná Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. Deník Times of Israel píše, že premiér Benjamin Netanyahu s plánem nesouhlasí a do říjnových parlamentních voleb pravděpodobně ani souhlasí. Nebude. Členové Rady míru dohodu označují za přelomovou, přiznávají ale, že její implementace bude složitá a dlouhá. Desítky investorů chystají hromadnou žalobu na autobazar Štěpánek Auto. Firma nesplatila dluhopisy za stovky milionů korun. V červnu navíc změnila majitele, její areál je zavřený a webové stránky nefungují. Vedoucí právního oddělení D-testu Jan Šura lidem doporučuje, aby se žalobou nečekali. Část investorů už na firmu podala trestní oznámení. Případ teď prověřuje policie. Štěpánek Českému rozhlasu napsal, že firmu prodal. Nový majitel komunikuje výhradně maďarsky. Napsal, že se musí na českém trhu teprve zorientovat a od té doby nereaguje. Jihokorejský parlament začal vyšetřovat, proč národní fotbalový tým neuspěl na letošním mistrovství světa ve fotbalu v Americe. Hlavními podezřelými jsou dnes už bývalý trenér reprezentace a někdejší předseda Národního fotbalového svazu. Oba se v emotivní výpovědi omluvili celému národu. Jižní Korea na letošním mistrovství světa nepostoupila ze základní skupiny.
3: Za to, že jsem nesplnil očekávání celého národa, se hluboce omlouvám. Nesu za to plnou zodpovědnost.
4: Hong Myung-po, dnes už bývalý trenér fotbalové reprezentace, čelí kritice, že do realizačního týmu dosadil své přátele. Nominaci dělal netransparentně a hlavně se nedokázal přiblížit výsledkům svého předchůdce, německého trenéra Jürgena Klinsmana. Hong ale odmítl, že by si nezasloužil svůj roční plat, který dosahoval v přepočtu 650 milionů korun. Z Jižní Koreji David Jakš, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti, na severozápadě se místy přidají přehánky a bouřky. Teploty čekejte mezi 35 a 39 stupni na severu Čech kolem 34, na horách kolem 29 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 116,5 se srazilo osobní auto s dodávkou v levém pruhu. Jinak jsou dálnice i další hlavní tahy průjezdné plynule a bez komplikací. To byly zprávy a teď už má slovo Jakub Kaloč.
6: A já děkuji Marušce Kunové, dobré ráno. Maruško, prosím tě, mohla bys mi ještě podat přečíst jednou tu zprávu. Jižní Koreji vyšetřuje.
1: Jihokorejský parlament vyšetřuje, ano. Proč národní fotbalový tým neuspěl na letošním mistrovství světa ve fotbale v Americe.
6: To jsou poctiváci. Já bych to vyšetřoval i u nás. Třeba víš, proč nepostoupíme do Ligy mistrů, jako co se děje. Tak dřív tam vyšetřovali, proč Švadlena zapomněla na jeden z těch teplácích nebo v teplákách. A teď už, no tak teda to koukám.
1: To už je vyšší level.
6: Každopádně ten jeho plat mě docela překvapil. 56 milionů ročně, myslím, nebo kolik?
1: Jo. Myslím si, že...
6: Tak nás to nemusí zajímat, máme mnohem víc samozřejmě. Tak jo, dobré, no, dobré ráno i Jitce Sakálové, která sedí za režijním pultem, je pátek. Kdo je tady poslední? Červenec. 31. Maruška se lekla. 31. července, já vás vítám u vašeho rána na Dvojce. Dobře.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

Pět hodin, téměř 10 minutek, posloucháte Vaše ráno na dvojce, je pátek 31. července a já vás vítám ještě jednou u vašich přijímačů. Doufám, že jste se dobře vyhajali. Jestli snídáte, tak doufám, že vám ta snídaně chutná. Pokud je to jenom nějaký krekr s mlíkem, tak na sebe nešetřete, vraťte se zpátky do lednice a šup a vemte si tam něco lepšího. A já mám pro vás docela kratičkou takovou vědeckou událost, o primátech, kteří, nebo o kterých se nevědělo, že jsou schopni úplně sdílet. A proto se vědci rozhodli, že je rozdělí do dvojic a následně, že jim pustí krátké video. Prosím vás, ne video, jak já tančím, bylo to takový jako romantický snímek nějaký. A současně sledovali vzájemnou interakci primátů. Ty dotyky, osobní prostor, jak si ho vymezují, nebo naopak, jak o něj přichází, když přijde samice a tak dále. A některé z šimpanzů dali i do páru s lidmi. A nakonec vědci zjistili, že ta zvířata v páru byla po filmu mnohem přátelštější, než když ho sledovala sama. Tak studie, tak podle deníku Guardian, dokazuje, že potřeba sdílek má v té evoluci mnohem hlubší kořeny, než vědci předpokládali. Zvířata pak spolu mohly sledovat, nebo mohla sledovat vodopád, ale ne film, jenom padající vodu. Dlouho tak věci ale nevěděli, jestli jsou schopna zvířata projevovat empatii. Mysleli si, že ne. A nakonec přišli na to, že tomu je naopak, že ano. My ovšem dobře víme, že když jsme relativně volně žijícími živočichy a sejdeme se takhle hezky u vysílání dvojky, tak můžeme, doufám, mluvit o vřelých vztazích, rozhodně o zvířatách.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Hurikán nás sice nečeká, ale čekají nás docela vysoké teploty až k 39 stupňů Celsia. Já teď koukám, přátelé, na aktuální situaci. Tak na většině území je jasná obloha nebo polojasná obloha a ty teploty se pohybují mezi 15 až 25 stupní Celsia. Možná v tom středu naší republiky, někde od Vysočiny po Pardubický kraj, tam ještě může být zataženo, ale počítejte s tím, že opravdu využijete sluneční brýle. Té oblačnosti bude přibývat až k večeru, zejména pak od severozápadní poloviny. A ty teploty, jak jsem říkal, do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a nejvyšší teploty na horách pak k 29, což už jsou i tropy. A to v tisíci metrech není úplně obvyklé. Zítřek do 36 a neděle do 34.

Je 31. července a například 31. července, přátelé, se narodil v roce 1949 ve Vizovicích český herec, komik, mim, vynikající mim, dramatika, scénárista Bolek Polívka. Také Jean Rowlingová, 61 letý, dnes je autorka Harryho Pottera, tak velmi slavného chlapce. Také Antoine de Saint-Exupéry, bohužel ten ale odešel před 82 lety. No tak Malý princ je nezapomenutelný, stejně tak Citadela anebo Země lidí. Stejně tak Jan Budař slaví dnes narozeniny, podobně jako Bolek Polívka, 31. července v roce 1977 se narodil. Asi si pamatujete na Nudu v Brně nebo Vratné lahve, popřípadě Horem pádem či Václav. Krásné ráno.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Česko má před sebou další tropický den. Teploty dnes můžou vystoupat až na 39 stupňů Celsia. Města proto zavádějí opatření kvůli horku. V ulicích instalují mlžítka a otevírají jinak nepřístupné prostory, aby se lidé mohli schladit. Například v Praze je to klimatizovaný Škodův palác v Jungmanově ulici. V Brně jsou pak otevřené prostory v historické Nové radnici na Dominikánském náměstí. Lék tamoxifen na hormonální léčbu rakoviny prsu bude v českých lékárnách dál chybět. Tisícovka balení, kterou stát zajistil z Dánska, se okamžitě vyprodala. Českému rozhlasu to potvrdil viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Tamoxifen je přitom pro část pacientek nenahraditelný. V Česku je ročně potřeba přibližně 40 tisíc balení tohoto léku. Záchranáři na japonském ostrově Kyūshū na západě země pokračují v odklízení škod po úterním zemětřesení. Zemřelo při něm nejméně 34 lidí. Po přeživších dál pátrají záchranné týmy v nákupním centru, které se stalo ve městě Kašima. Podle úřadů tam zřejmě po otřesech vybuchl unikající plyn. Před explozí se podařilo evakuovat zhruba 3000 lidí. V době výbuchu ale uvnitř zůstali někteří zaměstnanci. Ředitelství silnic a dálnic v noci z dneška na zítřek uzavře jízdní pruh rychlostní silnice číslo 35 z Turnova na Liberec. Důvodem je stavba nového silničního mostu v Hodkovicích nad Mohelkou. Dělníci tam začnou osazovat nosníky. Doprava povede po objížďce přes exit 39 Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice nad Mohelkou. V olomoucké městské části Povel se dnes v 17 hodin konají komentované prohlídky. Zaměřené jsou na bývalé pravěké a raně středověké osídlení. V Zikově ulici se lidé od archeologů Olomouckého národního památkového ústavu dozví informace o sídlišti ze starší doby hradištní.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty dnes čekejte mezi 35 a 39 stupni. Na severu Čech naměří kolem 34, na horách kolem 29 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na Velký Beranov srazilo nákladní auto s dodávkou. Nehoda je na kilometru 116,5. Následky blokují levý pruh a taky krajnici. Jede se pomaleji, ale plynule. Na D5 z Prahy do Plzně opatrně za sjezdem na Cerhovice. Na 45. kilometru stojí dodávka na krajnici. Tolik zprávy a Mária Kunová, pokračuje Jakub Kaloč.
3: Ano, a tolik také naše sisinka. Prosím, a Maruška Kunová má, nemyslím teďka sisi jako královnu, nemyslím Alžbětu Bavorskou, ale myslím naší milou Marušku Kunovou, která má na sobě růžové šatičky a vypadá jak sisinka.
4: To je overal.
3: To je overal, tak promiň. To není vidět, dokud si neroztáhla nohy. Pardon, jakože máš kalhoty, že to není sukeň. Tak já se omlouvám, tak to byl teda krásný začátek druhé půlhodinky našeho vysílání. Ale sluší ti to, Maruško. A vítám také Jitku Sakalovou, která tu bdí přes noc, abyste měli co poslouchat třeba ve 2 nebo ve 3 ráno. Až dobré ráno. No a my se za chvíli budeme bavit o tom, jak vznikají rozhlasové hry, pochopitelně v Českém rozhlasu. Ať se jedná o Vltavu, nebo o naší výjimečnou a báječnou Dvojku, popřípadě o Junior. Režisér Aleš Vrzák k tomu také něco řekne. A můžete si být jistí tím, že Aleš má co říct, protože je to režisér, rozhlasový režisér, který je ověnčený spoustou cen. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: hry vznikají, tak si to užijte.
1: Hančura, Rozmarné léto, Hrubín, Srpnová neděle.
2: A známý rozhlasový režisér Aleš Vrzák vyjmenovává další a další tituly, které si lidé mohou poslechnout během léta.
1: Asi bych neměl zapomenout na žánr, který je nejoblíbenější, četby na pokračování. Tam posluchače čeká Wellsova Válka světů, Město snění Davida Lynche a pak ve finále toho léta to budou čelisti Petra Benchleyho, který tuto knihu zpracoval i jako filmový scénář, a režisérka Bela Šenková pozvala ke spolupráci na této knize Honzu Hájka.
2: Každá stanice má svou speciální řadu, která se vztahuje k letní tematice. Například Český rozhlas Vltava má své filmové léto.
1: Kdybychom přešli na stanici 2, aby jsme nezapomněli stanici, která vlastně mi je z hlediska poslechu literatury pro nás asi nejdůležitější, tam můžeme uslyšet v rámci jejich mrazivého léta hru Kateřiny Surmanové Zvedá se vítr, kterou bude tvořit Radim Nejedlý, náš brněnský kolega s brněnskými herci. A v četbách na pokračováních to bude ikonicky známá dívka ve vlaku Polly Hawkins.
3: Je pochována pod bílou břízou, kousek od staré železniční trati, a její hrob označuje hromádka kamení. Nechtěla jsem k místu jejího posledního odpočinku vábit pozornost, ale zase jsem ji nemohla nechat bez jakékoliv památky. Bude tam spát v pokoji. Rušit ji nebude nikdo a nic. Žádné zvuky až na ptačí zpěv a rachot projíždějících vlaků.
2: Na severské léto láká nejmenší posluchače Rádio Junior, a to hlavně díky Pipi Dlouhé Punčoše Astrid Lindgrenové.
4: Ahoj, kdo jsi?
5: Pipi Dlouhá Punčocha. A kdo jste vy?
4: Já jsem Tom. A tohle je moje sestra Anička.
6: Co tu děláš?
5: Bydlím. Ale co tu děláte vy?
4: Bylo nám divné, že se ve vile vilekule svítí, tak jsme...
5: Si na to šli posvítit. No jasně.
2: Četba na pokračování, dramatizace, pohádky i hry k rozhlasu prostě patří. Pro zajímavost, letos je to 100 let, co se z tehdejšího radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše. Jde o nejstarší dochovanou rozhlasovou hru v Česku. Michaela Vetešková, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: O částečném zatmění srdce zpívala Lenka Filipová. Tady je částečné zatmění, ale nebojte se, přátelé, ono bude jasno až polojasno. No, zatmění mám já převážně a teploty se teď aktuálně pohybují mezi 17 až 24 stupni Celsia. Ovšem povyskočí mnohem výš, mezi 35 až 39, takové by nás měly provázet během odpoledne. Na severu Čech 34 stupňů a na horách 1000 metrech kolem 29. Ten zítřek, jakožto sobota, se bude nést v duchu přeháněk. Má pršet na většině území, mají se dostavit také bouřky a ty teploty stále budou docela vysoko. 33 na jihovýchodě Moravy až k 36 stupňům. V neděli doznívající srážky a teploty kolem 34.

0: Koláček štěstí.
1: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
2: Víte, v jakém období se právě nacházíme? Jsou to psí dny. Časový úsek zhruba od poloviny července do poloviny srpna, tedy období výskytu největších veder během roku, označuje lidová meteorologie jako psí dny. Psí dny za své pojmenování vděčí nejjasnější hvězdě oblohy Sirius, psí hvězdě, ze souhvězdí Velkého psa. Sirius se objevoval na obloze právě v období letních veder. Pranostika říká, že červenec přináší žniva a psí dny mívá. Japonci k dusným letním dnům, které ulehčují veřejné kašny a kropicí vozy, přirovnávají manželství. Takže manželství v Japonsku se říká psí dny s umělým kropením. No takhle, on nikdo neřekl, že musí být pořád vedro, že jo? Takže ani v manželství se nic nejí pořád tak horké, že? Nebo?

0: Hostitelská setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce. Dvojnásobná držitelka ceny Magnesia Litera, spisovatelka Dora Kaprálová, bude mým hostem. Proč měl být její oceňovaný román původně bedekrem po slovinsku? Jak jí inspiroval její otec, básník Zeno Kaprál? A jestli si chce sama načíst i další knihy? Ptát se budu spisovatelky Dory Kaprálové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na Dvojce.
2: Právě teď na webu Dčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Dčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí
3: na kulte písmena, protože
2: ze světa Dčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Dčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
4: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Lék tamoxifen na rakovinu prsu v lékárnách nebude. Prvních 1000 balení se okamžitě rozprodalo. Na jihu Německa začínají letní prázdniny. Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. Bude slunečno, později bude přibývat oblačnosti. Teploty čekejte do 39 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Mária Kunová. Mimořádná dodávka tisícovky balení léku tamoxifen se okamžitě vyprodala. Českému rozhlasu to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. V nejbližších dnech se další zásilky léku na rakovinu prsu neočekávají. Pro část žen je přitom přípravek nenahraditelný.
6: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny.
7: Říká Marcela z Ostravy, které už lék došel. Pacientky si teď vzájemně pomáhají. Pokračuje Štěpánka Pokorná z Aliance žen s rakovinou prsu.
8: Pacientky se mezi sebou předávají zbytky, co třeba měli doma.
7: Stát zajistil asi 1000 balení z Dánska, ta se ale rychle vyprodala. V distribučních systémech tak lék opět chybí. Na další dodávku si budou muset soukromé lékárny počkat, říká předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampel.
9: Ani to možná teď není jakoby priorita, hlavně to musí dostat Masarykův onkologický ústav, tam, kde jsou ty centra onkologie.
7: V Česku je ale ročně potřeba 40 000 balení tamoxifenu, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu. Michaela Bacílková a Marek Sedláček, Český rozhlas.
5: Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. V jižních spolkových zemích Bavorsku a Bádensku-Württembersku se dnes končí škola a začínají letní prázdniny. Rodiny se vydávají na jih do hor nebo k moři. Na dálnicích hrozí kolony.
10: Dneškem počínaje a o celém víkendu hrozí zdržení na mnoha dálnicích, a to v obou směrech, protože za týden zase v některých spolkových zemích škola začne. Jen v Německu o prvním srpnovém víkendu automotoklub loni napočítal přes 4000 kolon na dálnicích. K tomu lze očekávat problémy v Rakousku, hlavně na tazích do Itálie. Čechy méně využívaný fernský průsmyk bude navíc v sobotu dopoledne zcela uzavřený kvůli demonstraci místních obyvatel. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
5: O provedení průzkumných vrtů na vodu budou dnes v referendu rozhodovat obyvatelé Probulova na Písecku. Vedení obce vypsalo referendum na žádost petice sepsané členy opozice. Víc než polovina z 80 obyvatel čerpá vodu z vlastních zdrojů. Zbytek je napojený na obecní studny. Dvojice vrtů hlubokých až 80 metrů by měla zajistit dodávky pro všechny místní obyvatele. Novou interaktivní výstavu s názvem Objev Jesenicko si můžou prohlédnout lidé v informačním centru Katovna v Jeseníku. Návštěvníkům přibližuje přírodu, osobnosti a historii regionu. Nechybí ani herní prvky, pokračuje koordinátor cestovního ruchu Jan Mrosek.
11: My jsme tady dlouhodobě řešili to, že ve městě Jeseník je málo aktivit indoorových, které návštěvníkovi nabídnou i něco, když je škaredé počasí, takže to je asi ta prvotní myšlenka. Samotná realizace té expozice stála 7,3 milionů korun a město Jeseník získalo dotaci ve výši 60% a zbytek dofinancoval z vlastních zdrojů.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Na severozápadě se pak místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty budou mezi 35 a 39 stupni, na severu Čech 34, na horách kolem 29 stupňů.
0: Doprava.
5: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna dejte pozor, v omezení za Rousínovem zhruba na 213. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdná dodávka, jede se pouze levým úzkým pruhem a tvoří se kolona. Na silnici 13 z Libouchce na Teplice opatrně kousek za sjezdem z dálnice D8. Na 80. kilometru pod viaduktem spadl strom na vozovku. Zprávy jsou u konce a teď už je u mikrofonu Honza Kovařík.
4: 6 hodin 4,5 minuty. Pátek 31. července. Řeknu vám, když jsem někdy v polovině března sliboval svému šéfovi, že se vás na celý červenec ujmu, netušil jsem, jak rychle nám to spolu uteče. Prázdniny jsou v polovině, znamená to jediné. Já dnes uzavírám své pohostinské vystupování v ranní dvojce a pondělkem počínaje se vrací původní sestava. Přemýšlel jsem, jak to shrnout, komu poděkovat, co vypíchnout a nad čím mávnout rukou. A pak jsem si vzpomněl, že jsme v rozhlase a že můžeme sdělovat zvukem všechny pocity. A protože jsem tu začínal v době, kdy ještě osádkou rozhlasového vysílacího týmu byli kromě moderátora, mistra zvuku i další lidé, mezi nimi třeba hudební redaktor, rád bych vzpomenul na osobnost mého přítele Jiřího Dohnala, který mě zasvěcoval do tajů tohoto řemesla a ten říkával, spousta věcí se dá říct písní, která následuje hned po tom, co ty zmlkneš. Tak já umlkám a píseň to řekne za mě.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví. Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.

svoji bolest nevysloví, vylepí dvěma slovy dnes.

maringotku na stříbrný klíč. Pod oknem se někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled.

0: Hana Hegerová a úvodní píseň našeho pátečního setkání 31. července. Protože jsme tu nastolili nějaké zvyky od 1. července, není důvod je měnit ani posledního července. Jeden ze zvyků se jmenoval Audio Quiz a vy jste v něm postupně hádali herecké hlasy, ptačí hlasy, hlasy hudebních nástrojů, abychom se nakonec obloukem vrátili tam, kde jsme začali a výběrem zajímavých nabídek k poslechu našeho letního projektu Mrazivé léto na dvojce jsme znovu trošku zaměstnali vaše uši a mozkové závity. Audio quiz je tady i dnes. Nevím, jak moc napovídat předtím, než uslyšíte první nápovědu, myslím první ukázku, ale mohl bych třeba říct, že dáma, jejíž hlas uslyšíme, hrála v Národním divadle více než 60 let a za tu dobu tam vytvořila na 140 rolí. Pochopitelně ji známe i z televize a z filmu. Otázka je, zda ji poznáte takhle po ránu 10,5 minuty po šesté podle 12-vteřinové zvukové ukázky. Doufám, že jste připraveni, vypnuli jste kávovary, rychlovarné konvice, fény, elektrické kartáčky a všechno ostatní, co po ránu dělá hluk a můžete se soustředit.
1: Ranní dvojka. Audio quiz.
2: Říkala jsem vám, že tu máme jednu neobjasněnou vraždu, dvě neobjasněné vraždy, šest neobjasněných vražd a vy jste pokaždý říkal později, později.
0: Ano, později vám dám ochutnat hereckého výkonu této dámy o dost víc, ale pro tuhle chvíli si musíte vystačit s tím, co máte. Chcete si zahrát i v pátek, tak pište SMSky na 702-222-220. Mailovat můžete na dvojka@rozhlas.cz a důležité je říct, že nic nemusíte. Stačí jenom poslouchat, budeme rádi, pokud se nám povede zlepšit vám po ránu náladu.

0: Lemon Tree pro vaši dobrou pohodu v pátek ráno na dvojce na hodinách 6.15 za pár vteřin a já mám radost, že i páteční audiokvíz vás zaujal. Sypou se tady na mě vaše tipy SMS-kami i e-maily a musím říct, že pro dnešní ráno zatím platí, že typující SMS-kami jsou o něco blíže pravdě, než vy, kteří jste se rozepsali mailem. S dovolením ocituji krátce některé typy, které dorazily mailem. Eva se domnívá, že by to mohla být Jana Štěpánková. Jana si myslí, že by to mohla být Luba Skořepová. Pak je tady od Jiřího ze Skvrňan pozdrav na Vinohrady a tip, že je to hlas Blaženy Holišové s poznámkou nicméně Víra má je dnes dosti vratká. Zaznamenal jsem i tip pro Jiřinu Štěpničkovou a uvidíme, zda se objeví i nějaké další tipy poté, co vám dám ochutnat výrazně víc. Měl bych pro pořádek říct, že hereckým partnerem v následující ukázce bude naší tajemné dámě pan herec Josef Kemmer.
1: Aspoň jednou v životě ukažte, že jste chlap.
2: No, vám se to lehko řekne. Vy si jdete zaslehnout.
1: A co, když si zrovna vybere tenhle dům a vleze sem oknem?
2: No to pak budete mít problémy.
1: Když na mě zautočí, vmetu mu do očí pepř.
2: Cože mu vmetete do očí?
1: Mám v noci vždycky u postele trochu pepře a kdyby se připlížil, vmetu mu pepř do očí.
2: No, to je mazané, paní Ano, ale věřte mi, když se k vám dostane do bytu, tak strachy s tím svým pepřem polezete pozdě.
0: Strachy s tím pepřem polezete pozdě. Než to dohráli, pan Kemmer a ona neznámá. Přišly i další tipy. Zajímavé je, že dvakrát se tu opakuje jméno Libuše Švormová. Taky přidávám do krátkého seznamu, Angličané by řekli shortlistu, ze kterého mohou vybírat ti, kteří si zatím nejsou jistí. Na druhou stranu, přátelé, je to jenom hra, o nic nejde, tak proč to neskusit? Na hodinách jsou 2 minuty po 6:45, rozjíždí se další písnička, je přiměřeně rytmická na to, že je zapotřebí v pátek po ránu sebrat všechny své síly k tomu, aby člověk vyrazil za běžnými povinnostmi toho dne. Je to skupina Elán, je to píseň, kterou jsme svého času měli my puberťáci moc rádi, už jenom proto, že se v ní zpívá o lásce. Tak jestli vás tahle muzika baví, přejeme vám dobré ráno a pohodové a rytmické vstávání.

0: 6.20 o těbe a o mně. Takhle jsme to zkoušeli na kazeťáku pouštět děvčatům, když se nám zapalovala lýtka. Děvčata to většinou nedovyslechla až do konce, anebo když vyslechla, tak se nám vysmála. No co se dá dělat, prostě takový věk to byl. Zpátky k tématu, v pátek po ránu jsem vám dal dvakrát ochutnat zajímavý herecký hlas, neúplně jednoznačný na první poslech, potom druhém poslechu už jste se trošku sjednotili, ale pořád nám tady zůstává ta linka, která tvrdí, že by to mohla být paní Libuše Švormová, a nebo by to mohla být paní Luba Skořepová. A já jsem si tady označil jednu takovou zprávu, ze které bych rád ocitoval. Ta zpráva zní: maminka si myslí, že to bude
1: audiokvíz odhalení.
0: Luba Skořepová, a já s ní souhlasím, napsala Hedvika, a já jsem rád, Hedviko, že to takhle máte, protože maminka a režisér mají vždycky pravdu, není-li tomu tak, řídíme se, aspoň v naší branži, bodem jedna. No, dohráno, dosoutěženo, jestli jste to trefili, mám radost, jestli ne, nebuďte smutní, však o nic nejde, hlavně, že je pátek.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Bylo půl sedmé.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Letní vysoké teploty zvyšují riziko dopravních nehod. Upozorňuje na to vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Nejčastěji za nehody může únava, nepozornost nebo zdravotní potíže. Podle Neřolda by si měli řidiči na cestu vzít dostatek tekutiny, lehkou svačinu a před cestou zkontrolovat, že mají dostatek paliva. V Česku přibývá ohlášených případů stalkingu. Letos jich policisté řešili 225, to je nárůst o 20%. Nejčastěji k nebezpečnému pronásledování dochází mezi bývalými partnery. Počet obětí čtvrtečního výbuchu v uhelném dole na jihozápadě Pákistánu vzrostl na 32. 10 horníků je uvězněných pod zemí. Uvedla to tamní důlní inspekce. Záchranné práce dál pokračují. Podle pákistánských úřadů ale s postupujícím časem klesá naděje na záchranu pohřešovaných. Explozi v dole v pákistánském Balučistánu zřejmě způsobil nahromaděný metan. Tajvan se stal první zemí světa, kam Japonsko prodalo své světoznámé vlaky Shinkansen. Kontrakt zahrnuje dodávku a servis celkem 144 moderních vysokorychlostních vagónů a lokomotiv. Tajvan je chce využívat mezi metropolí Taipei a přístavem Kaohsiung na jihu ostrova. V Hronově začíná 96. ročník festivalu Ochotnického divadla Jiráskův Hronov. Kromě divadelních představení nabídne také speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím. Dnes večer v Hronově symbolicky vztyčí festivalovou vlajku a rozsvítí lucernu přátelství. V 19 hodin pak začne představení Drahá Matilda v podání Náchodské divadelní scény.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty budou mezi 35 a 39 stupni, na severu Čech naměří 34, na horách kolem 29 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na kilometru 213 v omezení stojí nepojízdná dodávka. Blokuje pravý pruh, jede se úzkým levým a je tam kratší kolona. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Hradec Králové opatrně. V omezení u stavby okruhu u Běchovic stojí nepojízdné auto. A na D10 na výjezdu z Prahy do Liberce dejte pozor. Na třetím kilometru v připojovacím pruhu z Horních Počernic stojí kamion. Řidič mění kolo směrem do vozovky, na místě je policie, vybočuje se doleva. Tolik zprávy a Mária Kunová, teď pokračuje Honza Kovařík.
3: Jsou 3 minuty po půl sedmé, pátek 31. července. Přemítal jsem ráno cestou do rozhlasu, jaké to je být bavorským školákem, muset chodit do školy ještě celý červenec, nebo jaké to je být saským školákem a vědět, že posledního července mi prázdniny skončí. Jsem rád za to, že my máme prázdniny 2 měsíce. Dokonce si dovedu představit i to, o čem se tu jednu dobu diskutovalo. Takzvaný klouzavý termín prázdnin. Rozložil by se aspoň ten cestovatelský tlak do delšího času a podnikatelé v cestovním ruchu by měli delší sezónu. No, a propos cestování nás svým způsobem čeká i v následující půlhodině ranní dvojky. Vypravíme se až do Tramtárie. Já vím, že Tramtárie neexistuje, ale chápete, co to znamená, když v češtině řekneme, musel jsem jet až někam do Tramtárie? Tak pozor, tak daleko to není. Tramtárie je v Olomouci. Vydáme se tam v dnešní reportáži. No a taky vám nabídneme, protože je pátek, poslední díl skládačky pro ty, kteří s námi hrají pátračku mrazivého léta na dvojce. I když já si osobně myslím, že tento týden to bylo mnohým jasné už od pondělka. Tak v každém případě teď pohled na hodiny 6:34. Dobré ráno do všech stran.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.

0: Budeme mluvit o festivalu Letní Letná a teď tedy slíbený alespoň krátký rozhlasový výlet do Tramtárie. Nezávislé divadlo Tramtárie sídlí v Olomouci, jak jsem řekl, a jeho umělci i produkční pracovníci právě finišují s přípravami tradičního open air festivalu Olomoucké nejen Shakespeareovské léto. Začne příští týden, poprvé se uskuteční v letním kině, takže dost velká změna pro všechny. A vedení divadla se také zabývá případnou změnou sídla domovské scény do bývalých hanáckých kasáren.
1: Máme rádi nové výzvy, takže nový prostor, větší kapacita, tak začínáme teďkon tady. No.
2: Rozhlíží se po pódiu v letním kině ředitel divadla Tramtárie Vladislav Kracík.
1: Další věc byla opravdu otázka té kapacity, protože parkán jako není nastavený na ty velké návštěvnosti, takže zejména poslední roky už to byl velký problém.
2: Divadlo Tramtárie se dlouhodobě potýká s finančními problémy. Tento letní festival je proto důležitou součástí provozu a vylepšením finanční bilance.
1: Tramtárie tedy jak komorní divadlo pro 80 diváků a tady chodí 500-600 na představení. Takže celkově přijde do Tramtárie za rok 20 000 lidí, ale z toho 5 jsem na tento festival.
2: Z důvodu nedostatečné kapacity se divadlo Tramtárie stěhuje ze Slovanského domu do bývalých hanáckých kasáren. Tam teď pracují na rekonstrukci prostor, říká Vladislav Kracík.
1: Už na tom pracujeme přes rok. V těchto chvílích probíhá rekonstrukce prostoru, takže je s tím spousta práce, ale všechno je nastaveno k tomu, aby jsme od ledna 2027 nastoupili už v hanáckých kasárnách v novém divadle, které bude naším působištěm na dalších 22 let.
2: Divadlo Tramtárie proto vyhlásilo i veřejnou sbírku. S jejím výsledkem je Vladislav Kracík spokojený.
1: Celkově jsme vybrali téměř 1 000 000 korun, takže z toho máme radost a budeme v tom ještě pokračovat samozřejmě.
2: Rekonstrukce přijde na několik milionů korun, takže přispět na ní můžou i návštěvníci festivalu Olomoucké nejen Shakespeareovské léto. Na programu letošního letního festivalu budou převážně komedie, vysvětluje herec Marek Zahradníček.
3: Lidé v létě se chtějí bavit, chtějí mít dobrou náladu. Komedie jsou tam úplně všechny, to znamená oba dva díly našeho úspěšného kabaretu na ty Shakespeare. Jsou tam horory z manželských ložnic, Matky na tripu, Čekání před nebeskou branou, Ošklivec, snad jsem na nic nezapomněl.
2: Přehlídku Olomoucké nejen Shakespeareovské léto můžou diváci navštívit v letním kině od 4. do 16. srpna. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.

0: Už se blíží čas 6:45, to není v našem vysílání čas sluhů, nýbrž čas předpovědi počasí.
1: Počasí.
2: To je takzvaný čas příložníků.
0: Tak dobré ráno. Přilož svá ústa k mikrofonu, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Kolega Kaloč, představím pro ty, kteří nevstávali s ním už od pěti, nebo dokonce nejsou zůru od čtyř. A zeptám se tě, já vím, že z dnešního úhlu pohledu je to skoro až banální otázka, ale patří do předpovědi počasí. Tak tedy, jak dnes bude?
2: Horko. Stačilo to takhle, mohu jít?
0: No ještě máme 2,5 minuty. Dobře.
2: No já začnu těmi aktuálními teplotami. Zatímco v Čechách naměříte například na Karlovarsku 16 stupňů, tak kolem Zlínského kraje 27 nad nulou. A prší, prosím vás, v Rychnově nad Kněžnou. Tak tam mávám, je to moje rodné město.
0: Ano, tvůj kraj. Velmi skromně. Prosím vás, do Rychnova nejezděte, než dojedete, tak pršet přestane. Přesně pravděpodobně. Tak. Dnes přes den srážky nečekáme.
2: No, dnes ještě ne, ale čekáme vysoké teploty až k 39 stupňům Celsia na horách v 1000 metrech, dokonce kolem 30 stupňů. Meteorologové ještě upřesnili, ten údaj původní byl 29, tak o stupínek více bude. No a na severu Čech pak ke 34 stupňům, ten zítřek 36 maxima, bude se to týkat jihu, jihovýchodu Moravy, jinak v Čechách do 33 stupňů, ale ta sobota by měla opravdu propršet. Předpokládá se, že bude pršet na většině území a poměrně trvale.
0: No vida.
2: No, tak zaplať pámbu, bude zalito a v neděli už srážek méně, ale ty teploty zůstanou stejné u těch tropických 34 na jihu Moravy a kolem 32 pak v Čechách.
0: Ano, pokud nemáte nějaký chladný sklep nebo jste neinvestovali do klimatizace, dovolím si předpovědět teplotu ještě na jednom místě. U dna mého oblíbeného příbramského venkovního bazénu odhaduji teplotu kolem 24-25 stupňů. Můžeme se tam potkat. Vemte si závaží, dýchací přístroj, brýle a něco vodě odolného.
2: Ale já mám jednu optimistickou zprávu. Předpokládá se, že v listopadu bude chladněji.
0: Ano, a v noci se místy bude tvořit tma. Optimistickými zprávami končíme a má to důvod.

0: Taky jsem věčný optimista, zejména díky tomu, že máme své lidi všude a kdykoliv je potřeba, tak se ozvou. Josef, který nás poslouchá v Německu, mi poslal přehled, jak to mají bavorští školáci s prázdninami. Dávejte bacha. V zimě mají zhruba 5 dní volna v únoru, pak mají velikonoční prázdniny, ty jsou 10denní, Pfingstenferien, to neumím ani přeložit, to je dalších 10 dní volna v květnu, letní prázdniny od 3. srpna do 14. září, aha, ještě 4 dny podzimních prázdnin a přes Vánoce od 24. prosince až do 8. ledna. No tak to není zas tak špatné být bavorský školák. Děkuji Pepo za upřesnění. Pokud nejste bavorským školákem a nemáte tolik volna, jste třeba v práci, tak si můžete teď na chvilku odfrknout a přemýšlet, jestli náhodou nepošlete tip do naší letní soutěže. Poslední nápověda pro tento týden je připravena. Jak už jsem řekl, zdá se mi to tento týden relativně snadné. Kdo ještě neví, bude vědět teď.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Snědl jsem nejdřív horkou kaši, pak hrnek mléka, pecen chleba, mámu, tátu, děvče s trakařem, sedláka se senem, pasáka s prasaty a ovčáka s jehňaty. No, taková série by z obezitologického hlediska dovedla jedince, jako jsem já, přímo k jednomu ze 7 smrtelných hříchů, nestřídmosti a obžerství. Když vás totiž od narození pohání takto bezedný hlad, který nic nedokáže utišit, začnete celý svět vnímat spíš jako prostřený stůl, než jako místo k životu. Tento dlouhý seznam obětí jasně dokazuje, jak ničivá nenasytnost dokáže být.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Tentokrát zavzpomínáme na další vzácnou návštěvu, která k nám dorazila v loni v září. Přišli Eva a Václav Hudečkovi a s nimi Jura Pavlica a Lukáš Klánský.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Vysoké teploty způsobují častější nehody. Podle BESIPu jsou řidiči méně pozorní. Americký prezident tvrdí, že jeho rada míru se dohodla na úplném odzbrojení hnutí Hamas v pásmu Gazy. Izrael dohodu odmítá. Bude slunečno, později bude přibývat oblačnosti, teploty. Čekejte do 39 stupňů. Jsou to zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. Česko se i dnes potýká s rekordními vedry. Vysoké teploty můžou podle ministerstva dopravy ovlivnit řidiče. V horku jim hrozí větší riziko dopravních nehod. Nejčastěji za ně může nepozornost, únava nebo zdravotní kondice, pokračuje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřold.
5: Větší riziko zdravotních indispozic, ale také ta únava vede častěji třeba k mikrospánku za volantem. Řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky. Musí počítat i s tím, že mohou uvíznout v koloně. Je dobré mít dostatek tekutin, také hlavně palivo, protože když mi potom dojde, tak zácpě nemohou klimatizovat.
4: Neřold varuje i před vysokými teplotami v zaparkovaném autě. Nechávat by v něm lidé neměli děti ani zvířata. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že jeho takzvaná rada míru dosáhla dohody o odzbrojení palestinského radikálního hnutí Hamas v pásmu Gazy. Napsal to na své sociální síti Truth Social. Následně by se měla z okupovaného území stáhnout izraelská armáda. Hnutí Hamas podle serveru BBC s návrhem souhlasí. Izrael je ale proti. A kancelář premiéra Benjamina Netanyahu uvedla, že plán nesplňuje izraelské požadavky. Podle deníku Times of Israel není pravděpodobné, že by v příštích měsících premiér Netanyahu na nějakou mírovou dohodu přistoupil, protože by tím oslabil svou pozici před říjnovými parlamentními volbami. Desítky investorů řeší problém s kladenským autobazarem Štěpánek Auto. Firma má nesplacené dluhopisy za stovky milionů korun. Na konci června ale změnila majitele. Má zavřený areál, nefunkční webové stránky a nikdo z firmy s klienty nekomunikuje. V tuto chvíli by investoři podle vedoucího právního oddělení D-testu Jana Šúry neměli na nic čekat.
6: Asi největší šanci získat alespoň část peněz zpět mají zpravidla ti, kteří jednají včas, koordinují se s ostatními věřiteli a důsledně prověřují majetek emitenta, ručitele i odpovědnost distributora.
4: Česká města se přizpůsobují současným vedrům. V ulicích se objevila mlžítka. Například Praha i Brna pak otevírají jinak nepřístupná místa lidem, kteří se potřebují schladit.
7: Pro Pražany je otevřený klimatizovaný Škodův palác v Jungmanově ulici. Na webu oazychladu.mojepraha.cz zároveň lidi najdou mapu pítek, fontán, koupališť a dalších míst, kde se můžou schladit. Podobnou funkci po celém Česku nabízejí mapy.cz. V Brně jako úkryt před horkem poslouží i sněmovní a rytířský sál v historické nové radnici na Dominikánském náměstí. Centrem taky třikrát denně projíždějí kropicí vozy. V Kuřimi na Brněnsku se zase otevře zimní stadion. V Prostějově na náměstí TG Masaryka postavili slunečníky mlžítko i mlžnou bránu. V Královéhradeckém kraji domovy pro seniory upravili jídelníček. Klientům teď k osvěžení nabízejí třeba melouny nebo nanuky. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti, na severozápadě se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty odpoledne se dostanou mezi 35 a 39 stupňů, na severu Čech naměří kolem 34, na horách kolem 29 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy opatrně za Plzní. Za sjezdem na Ejpovice na 66. kilometru stojí ve stoupacím pruhu nepojízdné auto. Na D5 z Plzně do Prahy dejte pozor taky u sjezdu na Cerhovice. Na 41.5. kilometru stojí na krajnici další nepojízdné vozidlo. A v Praze čekejte kolony na Štěrboholské spojce směrem na Hradec Králové. U stavby okruhu v omezení stojí auto v pravém pruhu, kolona je od Lanového mostu. To byly zprávy, s vámi je dál Honza Kovařík.
3: Pátek ráno, za okny se rodí další horký den a já jsem moc rád, že vás mám, vás pozorné posluchače, kteří kdykoliv cítíte, že tápu nebo v něčem plavu, rádi nabídnete pomocnou ruku. Takže díky Michalovi a také díky paní Jarce už vím, že Pfingsten se překládají jako letnice. No vidíte, každý den je co objevovat. My si za malou chvíli budeme v ranní dvojce povídat o sudoku. Řekl bych, že název této matematicko-logické hříčky je lepší neskloňovat. Podle mě dobrý nápad, nebo jeden z dobrých nápadů, jak si zkrátit chvíli v tom úmorném odpolední, které nás čeká. Najděte si na mapách CZ místo, kde klimatizují, vemte si sebou dostatek pití a jiných pohonných látek, přibalte sudoku, my vám o něm povíme něco víc. Už za chvíli.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví. Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.

0: 9,5 minuty po 7 hodině raní zkusíme doporučit zábavu do stinného klimatizovaného místa, kterou si můžete ukrátit čas. Já třeba vím, že někteří z vás rádi hrají sudoku, jiní luští křížovky, někteří hrají Scrabble a o sudoku budeme právě mluvit s Adélou Vymazalovou. Vítám vás, Adélo, dobrý den.
1: Hezké ráno.
0: Tak pojďme pro ty, kteří náhodou nevědí, říct princip, na jakém sudoku funguje.
1: Ano, ono existuje mnoho různých variant, ale to klasické hrací pole obsahuje 9 čtverců, přičemž každý čtverec se ještě dělí na 9 menších políček. Některá z nich jsou už předvyplněná a do zbývajících polí musí hráč doplnit čísla od 1 do 9 tak, aby se v každém sloupci, řádku i samotném čtverci objevila právě jednou. Kdo už někdy sudoku luštil, asi ví, že i pár malých čtverečků dokáže člověka pořádně potrápit. Když totiž sestavujete hrací pole podle zmíněných pravidel, nabízí se víc než 6,5 triliardy kombinací.
0: A teď se vysvětlilo, proč mi to tak nejde. Přiznám se, že sudoku mi opravdu nejde. Kdo tu číselnou hru vymyslel?
1: No tak za takové předchůdce sudoku můžeme považovat latinské čtverce, které už v 18. století popsal švýcarský matematik Leonhard Euler. Sloužily především k matematickým úkolům, ale dodržují princip, kdy se každý symbol objevuje v daném řádku a sloupci právě jednou. Podobné rebusy se během 19. století objevovaly i ve francouzských novinách, ale pořád šlo spíš o početní úkol než o logickou úvahu.
0: A kdy se z toho matematického příkladu vlastně stala zábava?
1: No tak to tu dnešní formu sudoku představil až v roce 1979 Američan Howard Garns. Hra se rychle rozšířila v Japonsku, kde také získala svůj název. No a na přelomu tisíciletí pak Novozélanďan Wayne Gould vyvinul počítačový program, který umožnil rychlé generování číselných mřížek. No a začali nabízet novinovým vydavatelům a odstartoval tak celosvětový fenomén.
0: Přiznávám bez mučení, že jsem si myslel, že sudoku je mnohem starší a děkuji za osvětu. Většinou si takovýmhle luštěním rebusu jenom krátíme čas. Má to i nějaké jiné benefity, Adélo?
1: Ano, určitě má. Ono pravidelné luštění pomáhá trénovat paměť i pozornost, rozvíjí logické myšlení a zostřuje mysl, a to v jakémkoliv věku. Především ale přispívá k celkové pohodě. Ono krátké ponoření do světa čísel nám může pomoct na chvíli zapomenout na okolní dění a ulevit tak od stresu nebo úzkosti. I krátké luštění tak může fungovat jako malá meditace, ale závodní hráči by se mnou asi nejspíš nesouhlasili.
0: Co prosím, závodní hráči, vy chcete naznačit, že v sudoku se dá soutěžit?
1: Ano, určitě dá, a to i na vysoké úrovni. První mistrovství České republiky proběhlo v roce 2006 v Brně. Zvítězila Jana Tylová, která poté vyhrála i světový šampionát v Itálii a stala se tak historicky první mistryní světa v sudoku.
0: Hezky.
1: Ale ta česká stopa nevymizela. Například hráči Jakub Ondroušek a Jan Vodruška obsadili stříbrnou a bronzovou příšku na letošním mistrovství Evropy v sudoku v pořádaném v Bratislavě.
0: Tak a pokud je někdo z našich posluchačů dobrý v luštění sudoku, jak rychlý by musel být, kdyby chtěl uspět?
1: No já určitě nechci nikoho odradit, ale nějaký ten rychlostní trénink bych tam zařadila. Nejrychleji totiž zvládla klasické sudoku vyřešit Číňanka Wan Xiao, a to za pouhých 54 vteřin.
0: Jejde.
1: Ano, jen doplním, že to bylo na šampionátu v roce 2018, který proběhl v Praze.
0: Děkuju moc, myslím, že do toho se pouštět nebudu. Adéla Vymazalová a zajímavosti o logicko-matematické zábavě jménem sudoku. Díky moc, mějte se hezky a pozdravujte babičku.
1: Děkuji, budu, hezké ráno.
0: Tahle písnička je pro všechny, kteří mají rádi léto a mají s kým ho trávit.

0: Zpěvačka Sandra, o které jsme tady na dvojce po ránu mluvili před pár dny v souvislosti se Sandokanem. Když já vzpomínal na tričko se Sandokanem, tak naše kolegyně zprávařka Denisa vzpomínala na tričko se Sandrou, to se taky dalo obstarat na pouti. Pokud pamatujete někdo, jak taková pouť vypadala, jistě víte, o čem mluvím. Zajímavou drobnost k sudoku mi poslala z Pardubic Zuzka. A je důležité, že píše z Pardubic, protože kromě toho, že ráda luští sudoku a když se do toho ponoří, tak nevnímá nic. Pravda, trvá jí to prý občas několik dní. Netrapte se tím, Zuzko, ta Číňanka určitě luštila něco snažšího než vy. Tak Zuzka píše, že můžeme zkusit si někdy vytvořit takové písmenové sudoku. Místo číselné řady 1 až 9 se dají použít písmena z názvu Pardubice. Počítal jsem to jejich 9, každé je tam jednou, tak by to asi fungovat mělo. S názvem Albánie by to nešlo. Čím se dostávám logicky přímo k tématu následujících minut. Dnes naposledy s cestovatelem, laickým cestovatelem Jakubem Kaločem půjdeme do Albánie, ale vlastně se už odstneme na cestě zpátky, protože v závěrečném dílu Jakub vlastně nabídne to, co se mu honilo hlavou, když už seděl v letadle cestou domů a za okny se ztrácely albánské hory a pobřeží a on měl tím pádem chvilku klidu sepsat si to všechno, co za tu cestu získal.
1: Přesně tak, protože během letu člověk stejně moc nezmůže, pokud tedy zrovna není pilot. Tak jsem vytáhl poznámkový blok a sepsal vše, co nám tahle cesta dala. A když jsme se před několika dny vydávali do Albánie, neměli jsme sebou opravdu velké kufry, vystačili jsme si s malými batohy, ale s velkou dávkou zvědavosti. Tu jsme totiž považovali za mnohem důležitější než jakékoliv cestovní vybavení. A brzy se ukázalo, že jsme se rozhodli správně. Cestování totiž není pouze přesun z bodu A do bodu B. Je to především příležitost poznávat místa i lidi takové, jací skutečně jsou. Bez nálepek, bez domněnek a s otevřenou myslí. Projeli jsme zemi, která umí být divoká jako horská řeka, něžná jako večerní moře, voňavá po grilovaných paprikách, po rakii i čerstvě upečeném chlebu. Zemi, kde zatáček napočítáte tolik, že by se z nich jednomu zatočila hlava i bez rakie. A přesto jsme každou další přijímali s úsměvem. Tedy většinou. Navštívili jsme kamenná města, města tisíce oken, tyrkysové prameny, horské průsmyky i pobřeží, které by bez ostychu mohlo dělat reklamu Středozemnímu moři. Potkávali jsme lidi, kteří možná neměli všechno, ale měli něco, co se dnes hledá čím dál hůř. Čas, úsměv a ochotu pomoci člověku, kterého v životě neviděli. A ano, zažili jsme i drobná dobrodružství. Pneumatiky se rozhodly připomenout, že gravitace, horko a občas i některé nepovedené albánské silnice, ale těch bylo opravdu málo, mají smysl pro humor. Navigace občas sama nevěděla, kde se nachází a místy by nebylo překvapením, kdyby se ptala na cestu nás. A my jsme zjistili, že když se něco pokazí, tak vznikají ty nejlepší historky. Ostatně dovolená bez malé komplikace, alespoň to je můj názor, je jako pohlednice bez známky. Hezká, ale něco jí chybí. Albánie nás rozhodně naučila ještě jednu věc. Že svět není tak nebezpečný, jak nám někdy připadá z televizních zpráv. Ve skutečnosti ho pořád tvoří hlavně obyčejní lidé, kteří chtějí žít, pracovat, smát se, dát si dobrou večeři a popřát vám šťastnou cestu. A to je vlastně ta nejhezčí zpráva ze všech. Domů jsme si nepřivezli pouze fotografie, magnetky nebo pár gastronomických hříchů navíc. Přivezli jsme si vzpomínky, které budou s každým dalším vyprávěním krásnější. Protože lidská paměť je zvláštní kouzelník. Časem nechá vyšumět únavu, horko i nekonečné serpentiny a ponechá jen to, co stálo za to prožít. A možná právě proto cestujeme. Ne proto, abychom sbírali státy do mapy nebo razítka do pasu, ale proto, abychom se pokaždé vrátili domů o něco bohatší. A nezbývá než říct, děkujeme Albánie za tvé hory, moře, chutě, vůně i zatáčky a hlavně otevřená srdce. A vám, milí posluchači, děkujeme, že jste cestovali s námi a přejeme vám, aby každá vaše další cesta začínala zvědavostí místo předsudků, protože ty jsou opravdu tím jediným zavazadlem, které je nejlepší nechat doma. Tak tedy, miru pa všim Albánie. a Miru Pavšim, naši milí dvojkaři.

někdy zmizel, zmizela jako laň u lesa v hnízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivé.

vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Bylo 7:30.
6: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Dobré ráno. Česko má před sebou velmi tropický den. Teploty se dostanou až na 39 stupňů Celsia. Například zdravotníci na urgentních příjmech českých nemocnic ošetřují kvůli vedru víc pacientů. Řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí srdce. Horka jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou nebo otoky nohou. Nemocní by teď měli podle lékařů především dostatečně pít. Španělská vláda pošle několik desítek vojáků do města Ceuta na pobřeží severní Afriky kvůli přílivu migrantů. Informoval o tom španělský premiér Pedro Sánchez. Do španělské exklávy za poslední dny ze sousedního Maroka přeplavali nebo přešli víc než 2000 lidí. Nejméně 10 migrantů se v moři utopilo. Podle starosty Ceuty, který žádal vládu o pomoc, jsou tam teď přeplněná přijímací centra pro uprchlíky. Silničáři dnes zprovozní nový 3-kilometrový úsek dálnice D3. Jde o část mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku, který přivede dopravu k hranici s Rakouskem. Ředitelství silnic a dálnic se část podařilo oproti původním plánům otevřít s měsíčním předstihem. Na jihu Čech teď zbývá dokončit 12 kilometrů dálnice. V regionálním muzeu v Teplicích je ode dneška otevřená výstava o stavebním vývoji města ve druhé polovině 20. století. Představuje urbanistické modely města, které muzeum získalo od zrušených institucí po roce 1989 a také fotografie z rozsáhlých demolic městských částí. Výstavu v síni Šárka nad Ptačími schody doplní komentované prohlídky, architektonické vycházky, přednášky architektů nebo výtvarnou dílnu.
6: Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Na severozápadě čekejte místy přehánky nebo bouřky. Teploty odpoledne budou mezi 35 a 39 stupni, na severu Čech 34, na horách kolem 29 stupňů.
6: Doprava.
5: Na dálnici D1 vázne provoz v Brně směrem na Ostravu. Kolona jede z kilometru 182 až do omezení na stý 96. Nesouvisle jedou hlavně kamiony v pravém pruhu. V Praze je ucpaná Štěrboholská spojka směrem na Černý most. V omezení u stavby okruhu před sjezdem na Běchovice stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Kolona je na 25 minut. V Praze je fronta taky u letiště v obou směrech. Od Slaného a taky z Prahy se zdržíte asi 10 minut. Je to kvůli stavebním pracem u letiště. Tolik zprávy a Mária Kunová. Teď pokračuje Honza Kovařík.
7: 7:33. To je důležitá informace pro ty, kteří pátek, nepátek, tropy, netropy někam pospíchají. Vím, že mnozí nás už touhle dobou posloucháte v práci. Třeba Věra zdraví z té nepříliš klimatizované kanceláře. Já vás taky zdravím na dálku, Věrko, a doufám, že po tom včerejším mejdanu s kámoškou jste v kondici. Doufám ostatně, že jste v kondici vy všichni a že s námi dál můžete a chcete pomyslně cestovat. V následující půlhodině zamíříme výhradně na východ, ale zase ne tak moc daleko, aby vás to muselo lekat. S Klárou Badinkovou se zkusíme na Slovensku vykoupat a červencová editorka Ranní dvojky Tereza Haserová se nám ozve ze svého rodného města, totiž z Kopřivnice. Jste zvědaví, co pro nás nachystala? No, já se přiznám, že jí trochu závidím. Ale postupně, nejdřív Roy Orbison a potom teprve cestování.
6: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví. Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.

0: 7:38. Pátek 31. července pravděpodobně opět vejde do dějin meteorologických měření. Kdo ví, kolik kde padne jakých teplotních rekordů, a tak je logické, že tu od rána dost mluvíme o plavání a koupání se. Rád bych uvedl na pravou míru dojem, který tu mohl vzniknout. Ten zmíněný chladný bazén v Příbrami není žádný můj soukromý plavecký areál. To je poctivé sportovní zařízení města Příbram. Najdete to hned vedle parku a je to takový ten krásný retro bazén obložený kachlíčky. Je tam příslušný stánek s občerstvením, ano, dá se tam obědvat nějaká ta smažená lumpárna, dáte si malinovku, zkrátka dobře, je to skvělé. Takových míst je po republice fůra, rád jezdím třeba do Železného Brodu a vy určitě máte i své oblíbené koupaliště. Pokud vás čeká v následujících dnech cesta na Slovensko, tak počasí tam bude asi podobně horké jako tady, a tak využívám příležitost zeptat se znalkyně Kláry Baďovské Dinkové Mráčkové na slovenské koupání. Dobré ráno, Kláro.
1: Krásné dobré ráno.
0: Kláro, kdybyste měla vybrat několik nejkrásnějších míst ke koupání v přírodě na Slovensku, tak kam byste nás pozvala?

0: Prázdniny na dvojce.
1: Skupina Banana Rama nás svým rytmickým hitem dovedla k času 7.50 k rubrice Prázdniny na dvojce, kterou ve spolupráci s našimi elévy plnila a řídila celé prázdniny kolegyně editorka červencového vysílání Tereza Haserová. Teď je ovšem Tereza v rodné Kopřivnici a chceme mluvit o jednom zajímavém důvodu k hrdosti. Víte, jak to je? Brňané jsou hrdí na Zetor, my Plzeňáci a mladoboleslavští na Škodovku. Jak to je v Kopřivnici, zjistíme. Teresko, dobré ráno, kam tě právě teď zdravím?
2: Krásné dobré ráno, Honzo. Já právě stojím uvnitř chlouby Kopřivnické Tatry. Nejedná se ale o osobní auto, ani o nákladák. Já stojím ve Slovenské Strele.
1: Ty jsi uvnitř Slovenské Strely?
2: Uvnitř toho legendárního vlaku Slovenské Strely.
1: Tak to je jedinečný zážitek a šotouši vědí, proč ti já dnes závidím. Řekneš nám na úvod nějaké zajímavosti o samotném vlaku?
2: Moc ráda, protože Slovenská Strela je opravdovým unikátem svým designem, luxusním vybavením a ve své době taky nevídanou rychlostí. Představ si, že totiž dokázala jet až 130 km v hodině a rekord je dokonce 148 km v hodině. Zrekonstruovány byly dohromady dva vlaky, kdy ministerstvo železnic chtělo najít způsob, jak zlevit a zrychlit železniční dopravu. Proto se rozhodlo právě pro konstrukci dvou samostatných motorových vozů druhé třídy. No a hlavním konstruktorem tak byl tehdy jmenován Hans Ledwinka. Ale za to, jak byl ten vlak skvělý, tak děčíme také Josefu Sousedíkovi, což byl vynálezce a konstruktér z Valašského Vsetína. Ten totiž dostal nápad, jak přenést výkon ze spalovacího motoru na hnací nápravu vlaku a vše skvěle fungovalo a nemělo to ve světě obdoby.
1: Kdy přesně proběhla první pravidelná jízda vlaků? Já jako fanoušek všeho, co se pohybuje po kolejích, vím, že nedávno to bylo od první jízdy přesně 90 let, je to tak?
2: Máš naprostou pravdu, protože Slovenská Strela, ta, ve které právě já teď stojím, tak poprvé na svou pravidelnou jízdu vyjela 13. července roku 1936, to znamená, že je to chvíle, kdy se slavilo 90 let od její první pravidelné jízdy. No a v jízdním řádu tehdy bylo, že potřebovala pro cestu z Bratislavy do Prahy 4 hodiny 52 minut a v opačném směru ještě o minutu méně. Zkracovala jízdu dobu mezi Bratislavou a Prahou ve srovnání s nejrychlejším parním vlakem Balkánským expresem o více než hodinu a oproti průměrné jízdní době rychlíku, který byl tažen parními lokomotivami, téměř o třetinu. A taky neuvěřitelné je, že tedy nejkratší jízdní doba toho vlaku byla 4 hodiny 18 minut, což odpovídá průměrné cestovní rychlosti 92 km v hodině. A od doby výstavby současného železničního koridoru, nebo tedy naopak do doby výstavby toho koridoru, nebyla na této trati nikdy ta rychlost překonána. V současnosti se tedy jedná o národní kulturní památku a já se tomu vůbec nedivím, protože když tady stojím a rozhlížím se, tak jenom balím oči.
1: No, tak rozhlasová dovednost reportérská se teď přímo nabízí. Popiš nám aspoň stručně, co vidíš.
2: Moc ráda ti to popíšu, protože zrovna teď tak stojím u řidičského pultu, kde vlastně řídil ten strojvedoucí samotný vlak. Také nahlížím na koksová kamna, která tady byla, takže ta se dala třeba v zimě využít pro vytopení nebo také pro teplou vodu na toaletě. Je tady splachovací toaleta, což byl taky luxus. Mm-hmm. Jdu do oddělení, kde je nápis Fajčáry. Dokázal
1: bych ozaj, oddělení pochopitelně, sem. Kuřáci, tím bych jezdil.
2: Tak, přesně tak, a to je ten, tady ta větší část toho vagónu, toho vlaku. Jsou tady také popelníčky, malé stolky u každého okna, ale je tady třeba i velký stolek u okna a to proto, když si chtěli dát cestující něco dobrého k snědku. Procházím tedy tím fajčárským oddělením ke kuchyňce. No a v té kuchyňce byla například lednice, je tady dalo se tady také připravit až 72 řízků. Představ si to, kolik dobrot se v téhle kuchyni dokázalo připravit. No a teď už jsem v tom nefajčiárském oddělení a procházím tedy na samotný konec toho vlaku. Zajímavé také je, že kdybych stála před ním, což jsem před chvilkou stála, tak celá ta Slovenská Strela má červený nátěr a višňový červený nátěr, na co jsou tady pyšní, na to slovíčko višňový, protože to není jen obyčejná červená, ano, ale višňová červená. A má také střechu barvě starého zlata. Takže v takovém unikátu já teď stojím.
1: Bledá závist. Na závěr, Teresko, alespoň stručně, mohou běžní návštěvníci vstoupit do vlaku?
2: Určitě pokud si uděláš výlet do Kopřivnice, tak můžeš do Slovenské Strely přijít. A to každý všední den. Teď o prázdninách je to tak, že máš jednu prohlídku od 9.15 každý všední den a o víkendech třikrát denně. Kapacita je ale omezená, proto je potřeba udělat e-mailovou rezervaci. A depozitář s vlakem Muzeum automobilů i Muzeum nákladních automobilů má také zajímavé edukační programy. Od nového školního roku bude třeba již zavedený program Slovenská Strela očima dětí ještě doplněn novým, a to pro starší žáky základní školy a střední školy, věnovaný Hanci Ledvinkovi, postavený na práci s textem a bude doplněn i o prvky dramatizace.
1: Říká Tereza Haserová ze Slovenské Strely. Děkujeme, nashledanou.
2: Já moc krát děkuji, nashledanou.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce. Dvojnásobná držitelka ceny Magnesia Litera, spisovatelka Dora Kaprálová, bude mým hostem. Proč měl být její oceňovaný román původně bedekrem po slovinsku? Jak ji inspiroval její otec, básník Zeno Kaprál? A jestli si chce sama načíst i další knihy? Ptát se budu spisovatelky Dory Kaprálové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na Dvojce.
2: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Lék na rakovinu prsu v Česku dál chybí. Balení z mimořádné dodávky byla hned rozebraná. Hasiči ve Francii nebo Řecku dál bojují s rozsáhlými požáry. A bude slunečno, později bude přibývat oblačnosti. Teploty čekejte do 39 stupňů. Pěkné ráno u zpráv přeje Mária Kunová. V českých lékárnách dál chybí lék tamoxifen, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdil viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Do Česka podle něj dorazila mimořádná dodávka 1000 balení. Ta se ale rychle rozprodala. Podle Marka Hampla z grémia majitelů lékáren budou léky nedostupné i v dalších dnech.
4: Ani to možná teď není jakoby priorita. Hlavně to musí dostat Masarykův onkologický ústav, tam, kde jsou ty centra onkologie. Trh je nenasycený, je po něm velká poptávka, protože tady došlo prostě k tomu, že v té výrobě nebo někde se stala jakoby chyba.
3: Teploty v Česku se dnes dostanou až na 39 stupňů. Lidé by proto měli pravidelně pít, vyhledávat stín nebo se vyhnout pobytu venku. Horko nejvíc ohrožuje děti a seniory. Jak předejít zdravotním komplikacím, radí mluvčí zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
5: Určitě je třeba přizpůsobit pracovní i sportovní tempo aktuální teplotě, chránit si hlavu, nosit vzdušné oblečení. Myslete prosím především na děti, seniory, nemocné a osoby pracující venku a nikdy nenechávejte děti, seniory ani zvířata v zaparkovaném vozidle. Je to velmi nebezpečné.
3: Hasičům na jihozápadě Francie se daří stabilizovat požáry v okolí města Bordeaux. Podle francouzského ministra vnitra Lorena Nuneze pomáhají klesající teploty a očekávají se i deště. Plameny jen v regionu Gironde zničily přes 42 000 hektarů. Ve Španělsku se do svých domovů postupně vrací víc než 60 000 evakuovaných. Z požáry dál bojují hasiči taky v Řecku, na poloostrově Peloponés nebo na ostrově Lesbos. I toto léto budou na Horním náměstí v Olomouci hudební pátky s názvem Večerní pohoda u Trojice. Multižánrový festival začíná dnes v 19 hodin a potrvá do 21. srpna. Celkem nabídne posluchačům 8 koncertů.
6: Na pódiu vystoupí například olomoucký muzikant Lukáš Mareček. Petr Vondráček s Vítkem Fialou připomenou hity Elvise Presleyho. Dalšími interprety budou například Bohouš Josef nebo skupina Epidemie. Celý program akce Večerní pohoda u Trojice je na webu města. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty čekejte mezi 35 a 39 stupni, na severu Čech kolem 34, na horách kolem 29 stupňů.
0: Doprava.
3: V Praze je stále ucpaná Štěrboholská spojka směrem na Černý most. V omezení u stavby okruhu před sjezdem na Běchovice odtahují nepojízdné osobní auto v pravém pruhu. Průjezdný je pouze levý, zdržíte se až půl hodiny. Na D1 jsou kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Po pojíždí z kilometru 183 na stý 96. Osobním autem se zdržíte čtvrt hodiny, kamionem déle. A na silnici 394 z Rosice do Ivančic je nehoda. Na příjezdu donesl Boleslovic se srazilo osobní auto s dodávkou, na vozovku taky vytekly kapaliny a jede se kyvadlově. Ze zprávy to vše, s vámi je opět Honza Kovařík.
7: 4 minuty po 8 hodině raní, jako každý pátek sedí u protějšího mikrofonu kreativní producentka Českého rozhlasu a znalkyně divadla Kateřina Radhouská. Dobré ráno, Kateřino.
8: Dobré ráno.
7: Než se dostaneme k dnešnímu tématu, slíbila jste mi před týdnem, že řeknete, jaký je Malý princ na otáčivém hledišti v Krumlově.
8: Vy jste říkal, že to budete chtít vědět.
7: Ano, chci to vědět.
8: No tak jak jsme říkali, na otáčku je to vždycky zážitek a Malý princ je tedy opera současné skladatelky Rachel Portman,
7: ano.
8: Ale je velmi přístupná, je i pro děti samozřejmě a hudba je tedy atraktivní a to zpracování taky. No a já bych určitě chtěla zmínit obsazení hlavní role Malého prince, protože tam se střídají 3 chlapci ve věku 9 až 11 let. Na premiéře jsem nejen já, ale i ostatní jsme viděli a slyšeli 9letého Maxima Bosáka a byl teda skvělý. To je fakt obdivuhodný výkon v těch 9 letech.
7: Udělejte si poznámku, možná o něm uslyšíme, Maxim Bosák.
8: A premiéra se tedy povedla, dokonce ani nepršelo, čili návštěvu můžu doporučit, nicméně jak jsem se teď ráno dívala na internet, tak představení letos je bohužel vyprodáno kompletně, tak snad za rok.
7: Ano, nastavte si hlídače, až začne otáčko prodávat příští sezónu, ať vám Malý princ neuteče. My budeme s Kateřinou za chvíli mluvit o jiné akci, která vyprodaná rozhodně není.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Ranní Dvojka s Janem Kovaříkem.

0: 9,5 minuty po 8 plníme slib a nabízíme s Kateřinou Radhouskou pozvánku na akci, kterou z jistého úhlu pohledu ani nelze vyprodat, alespoň v některých jejich částech. Každoroční svátek nového cirkusu. Máte slovo, Kateřino?
1: Je to tedy letní akce, kterou určitě nelze vynechat. Letní letná mezinárodní přehlídka nového cirkusu a divadla, která se každoročně koná v srpnu v pražských Letenských sadech. Letos konkrétně to bude od 12. do 31. srpna. Já jenom připomenu, že nový cirkus je bez zvířat a ta představení nebo ty produkce se odehrávají buď v šapito nebo venku. Často teda přinášejí takové, řekla bych, až dechberoucí výkony akrobatů a akrobatek. Někde je to úplně ostrach, aby se někomu něco nestalo. A jsou tam i další profese, třeba klaun nebo žonglování, tam také můžete vidět a tak dále.
0: Vy jste řekla, že to je mezinárodní festival, tak tedy přijedou nějaké zahraniční soubory?
1: I letos se představí několik souborů ze zahraničí, jako každý rok. Já teď zmíním dva. První je kompanie Raspozo a ti přivezou představení Urvary. Podle anotace by to teda měla být vizuálně nápaditá novinka, ve které prý nelze rozpoznat, kdo je loutka a kdo je akrobat, čili kdo vede a kdo je veden. To je francouzská skupina. A další, to je umělecké trio, je rakousko-německé a ti uvedou něco, co se jmenuje Sodas Symphony. Sodas, připomenu, jsou piliny. A to by tedy mělo být bez náročných artistických čísel, ale dočkáte se tam, a teď teda budu citovat z anotace, kterou jsem dostala, hravé symfonie pilin nářadí a neskrotné lidské potřeby tvořit, nejen Kutilové docení řemeslnou zručnost, vtip a vášeň, díky nimž se podařilo vysoustružit toto dobrodružství s vůní čerstvého dřeva a benzínu.
0: Tak to je fantastická věc. Musím říct, že Kutilové všeho věku teď zbystřili pozornost a začali přemýšlet, že by zašli na nový cirkus.
1: Ale já myslím, že to bude nejen pro ty Kutily, že může přijít každý.
0: Nepochybně. Myslel jsem, že by tím mohl festival oslovit novou cílovou skupinu. Tak některé umělce ze zahraničí jsme zmínili. Kdo bude reprezentovat český nový cirkus?
1: Tam je opravdu velice silné domácí zastoupení a já teda teď jenom něco málo řeknu. Pochopitelně tam nemůže chybět třeba Losers Cirque Company, to je jako velmi oblíbená domácí skupina. Zmíním jejich představení Armageddon poslední derniéra, je to takový kabaret, ve kterém se objevuje téma konce světa, protože na Zem v tom příběhu má dopadnout velký asteroid a my tedy trávíme poslední chvíle právě Losers Cirque Company. Tohle představení není teda čistě novocirkusové, je tam i jedna, můžeme říct, činoherní role, je to takový konferenciér, který promlouvá k publiku. Já jsem to viděla v pražském divadle Bravo, což je domácí scéna takzvaných loserů, jak se jim říká, takže pokud by to někdo nezvládl na Letnou, může zajít během roku do divadla Bravo. Z dalších představení na Letné upozorním třeba na večer, ve kterém se bude hodně žonglovat, jmenuje se Nejen, to je v závorce, žonglérská gala show a to bývá takový pohodový večer plný pěkných scének. A pak chci ještě zmínit Cirko Hoply a projekt Teakrobat. To se odehrává v malém šapito a je to velmi vtipné, taky už jsem to viděla asi před 2 lety, pro děti, ale i pro dospělé, protože tam jeden akrobat, Michal Mudrák, má takovou kuchařskou show a během představení upeče buchtu.
0: Ale ne.
1: Akorát teda to někdy dělá třeba hlavou dolů a podobně.
0: To asi musím vidět.
1: No a jinak program Letní letné je opravdu bohatý, odkážu teda na jejich web letniletná.cz, jsou tam i pohádky pro malé děti, dílny výtvarné nebo třeba žonglérské, takže si můžete i sami zažonglovat. Je tam střelnice, kdyby si někdo chtěl odnést papírovou růži. Část programu je vždycky zdarma, takže se tam dá strávit moc pěkný den nebo jen třeba přijít posedět, protože ta atmosféra bývá velmi příjemná.
0: Však jsem říkal, z principu některé části festivalu nelze vyprodat. Jsou-li zdarma, jsou nevyprodatelné. Zopakuji ještě jednou pro pořádek časové rozmezí od 12. do 31. srpna. Moc děkujeme za pozvánku na letní Letnou. Rád jsem vás potkával pátek co pátek. Mějte se hezky, Kateřina.
1: Já taky děkuju za setkávání s vámi. Já tady teda budu i příští pátek.
0: Ano, a my vám to přejeme.
1: Vám popřeju pěkný srpen.
0: Díky moc. Hezký den vám všem, kteří posloucháte Po ránu dvojku. Mám prostě...

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Přátelé, ten jahodový koktejl by nutně musel být zmražený. Doporučujeme ve formě jahodová tříšť a prolévat spoustou vody. Jakub Kaloč řekne proč.
2: No, protože nás čekají docela vysoké teploty až k 39 stupňům Celsia. Na severu Čech malinko chladněji, ale stále 34. No, na horách v 1000 metrech také horko, doslova 30 stupňů. A bude slunečno převážně, ovšem k večeru pak od severozápadu se místy mohou objevit přehánky a také bouřky.
1: A to je nadějná informace. Dickens by nás pochválil za nadějné vyhlídky, protože v sobotu by konečně snad mohlo aspoň trochu pršet.
2: A vypadá to, že spravedlivě na většině území. A to vše se odehraje během teplot do 33 stupňů na severu Čech kolem 27, ovšem ten jihovýchod Moravy malinko teplejší k 36.
1: Přátelé, dnes to sice bude ještě mizérie, ale zítra se to zlepší a tak vám chceme s Jakubem a s Bobem McFerrinem poslat tuto jednoduchou zprávu. Don't worry,
2: be happy.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: Don't worry, přátelé, be happy, to je podle mého soudu myšlenka, kterou je třeba si podržet v hlavě do nadcházejících dní. Co pro vás máme na dvojce? Tradičně o 8:30, jak to vidí Zita Senková, bude s datovým analytikem Josefem Šlerkou mluvit o nové zprávě Oxfordského institutu o digitalizaci médií a také o umělé inteligenci a jejím dopadu na média, žurnalistiku a celý mediální biznis. 11:05, Michaela Maurerová, blízká setkání, tentokrát se spisovatelkou Dorou Kaprálovou. A ve 12:06 výjimečně kolegyně Jitka Asterová, protože já vážně balím, mávám a chci poděkovat za všechny zprávy, které jste poslali zejména dnes ráno, Evě Novákové a Tereze Haserové za vlídnou spolupráci po celý červenec, mistrům zvuku za to též, dnes jmenovitě kolega Pavel Chour, a udělal mi radost, že si kvůli mé poslední službě vyměnil službu, abychom si spolu zase jednou zavysílali. 8:25, jak říkával kolega Jiří Dohnal, nejlepší v rozhlase je říct to hudbou. A tak jak jsem začínal, tak i končím. Děkuji vám všem, přeji krásný srpen a nejpozději 31.8. ve 12:06 se zase naživo můžeme slyšet na dvojce. Tohle je Ondřej Havelka, neznám lepší děkovací píseň. Krásné léto, přátelé, a brzy zase naschledanou.
2: Je zbytečno si ještě něco říkat o tom, co snad je skryté.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Tajemný dům v lesích, kde nikdo nepřežije noc.
2: Jenom na chvilku jsem se otočil a někdo ho podříz.
3: Co se tam děje?
1: Soudce, který nezná slitování.
4: Ty řetězy jsou poměrně vitální. Trochu rezavý, pravda, ale myslíš si, že se z něj dostaneš?
0: Hrubý pytel, hrubá záplata.
1: Dva hororové příběhy Petra Hudského v neděli ve 20 hodin na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
6: Dobrý den, je tady pravidelný prostor podívat se pod povrch událostí kolem nás. Komentovat je bude Josef Šlerka, pedagog oboru studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také vedoucí projektu Media Rating nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Buďte vítán, dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Nahlédneme do nejnovějšího výzkumu Oxfordského institutu. Dozvíte se, jaké jsou podle expertů nejpoužívanější zdroje zpráv, jak například důvěřujeme zprávám z chatbotů. Nerušený poslech přeje Zita Senková.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
6: Na světě je nejnovější zpráva o digitálním zpravodajství. My probereme výsledky rozsáhlé analýzy Oxfordského výzkumného institutu. Jedním z těch hlavních témat výzkumu byla letos rostoucí platformizace. Tak co jsme se dozvěděli, pane Šlerko?
7: Tak kdybychom to chtěli zjednodušit, tak jsme se dozvěděli to, co už dlouhou dobu vidíme jako trend, že se ustálilo. V podstatě to znamená, že dneska, pokud jde o zprávy nebo zpravodajství, v zásadě tím zásadním zdrojem pro drtivou většinu lidí nebo velkou část lidí jsou především platformy typu sociálních sítí nebo videoplatform, jako je YouTube. Jinými slovy, to, co vidíme v těch datech, je, že se završuje ten na jedné straně, neříkejme konec printu, on pravděpodobně neskončí, ale určitě jako marginalizace printu, deníků, ale taky vidíme, že klesá i ta síla těch online zpravodajských serverů a tím místem, které je pro nás nejčastějším zdrojem těch zpráv a zpravodajství, se stávají sociální sítě a videoplatformy. Není to překvapivé, protože ten trend jsme viděli, ale teď ho máme definitivně potvrzený. No a co je tam nového, je opravdu ta síla těch videoplatform. Druhá taková zajímavá věc je Facebook not dead, kdybychom si pomohli jako sloganem. Facebook se ukazuje být nadále celosvětově velmi silným zdrojem zpráv. No a ten třetí je bezesporu jako už registrovatelný nástup umělé inteligence, respektive chatbotů, jako zdrojů zpravodajství.
6: Napadá mě, že dříve, není tomu možná až tak dávno, média soupeřila mezi sebou, kdo si koupí jaké noviny, časopis naladí tu kterou stanici. Dnes je teda tím rivalem těch tradičních médií prostě chytrý telefon a to, co umí.
7: Ten telefon sám o sobě ne.
6: Ano, jasně, to, ale kam se díky chytrému telefonu
7: spíš ty sociální sítě a ty platformy, ale ono je to všechno, jak vždycky rád říkám, trošku složitější. Třeba u toho videa vidíme nárůst těch takzvaných smart TV, to znamená, najednou lidé koukají sice na televizi ve smyslu toho přístroje, ale sledují v nich třeba YouTubeové i dlouhé pořady, jo? Nejenom krátké, ale třeba 20, 30, 40 minutové pořady. Problém je, že to není konkurence, on je to spíš parazit. Sociální sítě, videoplatformy jsou minimálně z pohledu toho obchodního modelu těch médií parazitní, protože vlastně stahují k sobě ten obsah, dávají ho lidem, ale velmi málo v podstatě vracejí zpátky těm tvůrcům toho obsahu. To je jeden takový nepříjemný důsledek toho, co tam vidíme. A ten druhý důsledek je, že se nám to začíná trošku promítat do té formy. Není to tak, že my jsme nechtěli ty zprávy vidět, byť jako lidi, kteří rádi a přímo vyhledávají zprávy, ten počet neustále klesá, ale tím, že sledujeme skrz různé obsahové tvůrce, jak se hezky česky překládá creators, no tak nám je spíš dodávají nějaký influenceři nebo lidé v lokálních skupinách diskuzí, sdílí, komentují. A tím pádem jak si už tam mizí ta garance té novinářské práce, je to víc promíchaný s komentováním, jo? Je tam vlastně už nějakým způsobem výraznější manipulativní efekt a to bohužel škodí jako té novinařině jako celku.
6: Jinak ještě co se týče, pane Šlerko, té formy, tak co lidé v tom online prostředí upřednostňují? Jaký způsob takzvané konzumace zpráv?
7: Zdá se, že opravdu ten růst pokračuje v té oblasti toho videa. Zajímavé je, že to není jenom video v těch formátech jako krátkých, které by člověk očekával, ale můžou to být i jako dlouhá videa. Když se podíváte v Čechách, tak existuje celá řada českých youtuberů, kteří vlastně převyprávějí poměrně vyzdrojovaně a fakticky správně, byť zábavnou formou, dlouhé publicistické úseky. A může to být třeba hodinový pořad. To je jedna část. Ta druhá část jsou ty takzvané reels nebo shorts, to jsou ty krátká videa, kdy v podstatě jenom tím mobilem protáčíte tím palcem a tam se taky soustředí jako zájem o to zpravodajství. Tak to je jeden z těch výrazných formátů. Další z těch výrazných formátů je samozřejmě klasický Instagram, třeba fotky a podobně. To, co je asi nejzajímavější, je, že uprostřed tohohle roste ten nástup lidí, kteří čím dál tím víc používají tu AI, k tomu, aby se zorientovali v těch zprávách. A zase z těch statistik, které jsou citovány, se ukazuje, že velmi často jsou využívány k tomu, aby přinesli buď to nějaký souhrn, anebo nějaký kontext, což je hrozně zajímavý. Jako pro část těch uživatelů slouží k tomu, neber mi čas dlouhým článkem, řekni mi to v 5 větách, takový ten německý facit, jako... Ale na druhé straně je tam ta role toho doptávání se potom, řekni mi víc k tomu, tohle bych chtěl vysvětlit v kontextu. A podíl těch lidí už se pohybuje někde kolem 9-10%, což už začíná být číslo, které je zajímavé.
6: Čeho si uživatel, pane Šlerko, řekněme publikum, nejvíce cení? Jaký obsah? Co vyhledává? Mají mimochodem uživatelé, řekněme, jenom 2-3 oblíbené platformy, kterým věří, nebo vyhledávají i třeba více obsahu?
7: Mně se na tom líbí to věří, jo, protože vlastně v tom českém prostředí ten jenom pro posluchače tu zprávu si je možný stáhnout z internetu, je 120 stránková, mnohem víc stránková a je rozdělena do takových tří částí. Ta první jako shrnutí a analýzy, tam se hodně mluví o tom AI, a pak jsou tam zprávy pro jednotlivé země. A Česká republika díky Václavu Štětkovi je jednou ze zemí, která je takhle pravidelně reportována. A to, co tam vidíme v tom českém reportu, je, že počet lidí, kteří důvěřují médiím, neustále klesá. Jsme na nějakým 31%. Ale zároveň vlastně je tam i údaj o tom, který médií lidé věří nejvíc.
6: Tak který?
7: A když se podíváte, tak samozřejmě na těch prvních místech jsou veřejnoprávní média, ale hnedka v závěsu je CNN Prima News. Takže můžeme říct, že Češi pořád ještě dominantně věří spíš televizi a rozhlasu, než onlineu a tisku, což je docela vlastně vtipný v tom kontextu, který vidíme.
6: Hmm. Ale po jakém obsahu je tedy ta
7: Ale abych se právě vrátil zpátky, ten report je primárně zaměřený na zpravodajství, to znamená na ten segment těch news, to znamená ono v tomhletom ohledu nemůžeme vlastně z něj vyčíst nic víc, než je tohleto. Ale obecně k tomu mediálnímu chování vlastně můžeme říct, že pokud jste konzument v tom online prostředí a pokud jste hlavně ten člověk, který to vnímá skrz sociální sítě, tak nejde říct, že byste si oblíbil, nebo možná mentálně máte oblíbený nějaký médium, ale fakticky dostáváte jako zprávy z různých zdrojů, protože právě jsou tím editorem dnešním, tím kurátorem jsou ty algoritmy těch sociálních sítí. Jinými slovy, ty algoritmy sociálních sítí rozhodují o tom, co vy budete vidět. Jiná věc je ta, že máte svoje oblíbená média a to je asi chování, které zná spousta posluchačů, že o nějaké pauze nebo v tramvaji, někdo u snídaně si otevře ten mobil a naťuká tam novinky, i rozhlas, i dnes v rychlém sletu, prohlídne si ty titulky, když ho něco zaujme, tak pokračuje. Tak takovýhle jako seskupení asi máme v hlavě všichni nějaká. Že by dneska fungovalo to, že máte ten jeden jediný zdroj, na který se obracíte, to už minimálně v té onlineové populaci tak moc nevidíme.
6: A když se podíváme na nějaké generační rozvrstvení, tak předpokládám, že možná ta mladší věková kategorie spíše je právě v ní najdeme, že tu dominanci sociálních sítí, video, online platform.
7: To je samozřejmě pravda, protože jako...
6: Ale vlastně, možná je to i kliše.
7: Vlastně svým způsobem bychom možná teďka chvíli neměli mluvit o lidech a publiku, ale o publikách a o té společnosti rozdělili do řady skupin. Protože ten generační rozdíl je tam velmi silný, ale je to dáno hlavně těma mediálníma návykama, který máme. U té nejmladší generace nebo mladší generace.
6: Která vyrostla na mobilu.
7: Která vyrostla na mobilu. Ale popravdě řečeno i u té střední generace, což kam bych se ještě furt s odřenýma ušima řadil, tak je ta vazba k tomu online prostředí jako výrazně silnější než u té generace, která je, dejme tomu, narozená někdy kolem roku 45-50. Ale ty rozdíly se budou postupně stírat. Nejen s tím, jak ta populace stárne, ale taky s tím, jak se dovzdělává a změní to mediální chování té starší generace. Bohužel ten proces je v jistém slova smyslu nevratný. Jako neumím si představit situaci, ve které se ta mladší a nejmladší generace vrací k tomu tištěnému médiu. To znamená, myslím si, že deníky, ne že jsou určeny k zániku bezprostřednímu, oni budou nějakou dobu fungovat ještě dál a klidně to může být dlouhá doba, ale jejich role bude víc symbolická a statusová a víc spojená, dejme tomu, s vzdělanějším publikem.

0: Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
1: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
0: Pane Šlerko, co může novinařina udělat pro to, aby lidem pomohla nějak interpretovat to, co se děje? Jaký význam to má pro naše každodenní životy?
3: Já si myslím, že může udělat hlavně to, že bude malinko trpělivěji vysvětlovat nějaký kontexty, to na jednu stranu, a na druhou stranu tím, že bude taky transparentnější vůči tomu čtenáři. A ten poslední aspekt, který tam je, že se bude snažit balancovat mezi biznesem a tou novinářskou prací. Ono to zní trošku divně, ale v tomhle kontextu vlastně ty obchodní modely těch jednotlivých médií jsou nastaveny tak, aby spíš produkovali chytlavé věci, které jsou rychle konzumovány, než ty jako dlouhý formáty. No a asi poslední věc, to, co čeká novinařinu, je podle mě dost velká doba experimentování s těma samotnýma formátama toho vyprávění. Jo? Protože na jednu stranu, já píšu pro investigaci.cz datové analýzy, které se týkají většinou digitálního zločinu nebo vlivu do voleb a podobně. To jsou většinou dlouhé analytické texty, které ukazují, jak ty mechanismy vypadají. A já se budu pravděpodobně muset naučit vyprávět ten příběh třeba prostřednictvím videa a třeba nějaký i zkratky, která ale nebude lživá, protože prostě počet těch lidí, kteří jako chtějí ten dlouhý rozbor, ubývá. Ale neubývá počet lidí, který zajímá to téma. Jo, to je ten důvod, proč ty takzvaní tvůrci obsahu můžou být vlastně úspěšnější ve zprostředkování té zprávy než ta klasická média. Oni mají už tu novinářská práce, už se stala. Z té oni většinou nějakým způsobem žijí. A teď mají ten materiál, ze kterého můžou udělat ten formát, který je zábavný. A novináři budou muset nějakým způsobem hledat, jaké formáty můžou volit pro to, aby to lidi bavilo a zároveň, aby to nestratilo to, co je pořád tím hlavním důvodem existence novinářiny, a totiž přinášet ověřené informace lidem tak, aby se ty lidi mohli sami líp rozhodnout. Čili myslím si, že nás čeká hodně experimentování.
0: A jak tedy může ta kvalitní žurnalistika obstát vůbec v takovém prostředí? Jakou budoucnost mají redakce tak, jak je stále ještě známe?
3: Může, a může z jednoho prostého důvodu. A to je to tím, že ten novinář má tělo. To, že on to zní takhle jako úplně, že jsem se zbláznil.
0: Je to člověk.
3: Je to člověk.
0: On není to četvot.
3: On na tom místě může být. Může si mezi lidmi mluvit. Může si všímat spousty věcí, které si stroj v textu nevšimne. To, jak se ty lidi tváří, když s ním mluví, jak mají to nalitu hlasu. Má spousty sociální zkušenosti. Jo, ten novinář jako člověk je v tomhletom ohledu pořád v tomhle aspektu nenahraditelný. A my začínáme a budeme čím dál tím víc obklopeni tím obsahem vygenerovaným stroji.
0: A z jakého důvodu?
3: Je to levné a spoustu věcí to zvládne líp než člověk.
0: Je to dobou?
3: Je to tou možností. Můžeme to udělat a má to výsledky. Já tady neříkám, pojďme rozbíjet stroje. Já jsem poměrně velký jako technooptimista a já ji mám velmi rád. Ale říkám, že na to, abyste mohli udělat souhrn, na to, abyste mohli udělat analýzu, tak tam většinou potřebujete mít ty vstupy od těch lidí. Takže myslím si, že tohle je něco, co ta AI nebude nahrazovat. A myslím si, že to něco, po čem bude přirozená poptávka. Že to nebude ani tak jako souboj AI versus člověk v té novinařině, jako spíš nějaký systém koexistence do budoucna. No a ta poslední věc, která je strašně důležitá. Já vím, že lidi jako si vždycky pamatují, když novinář udělá chybu, a proč by si pamatovali, že ve zbytku to bylo správně. Jo? Ale to je ten novinář, jde mu za to vynadat, on za to ručí. AI dělá chyby strašně často. Jako kdybychom to vzali v tomhletom ohledu. A tam za to nikdo neručí. Tam říkáme, no, AI se spletla. A právě to, jestli za to někdo ručí nebo neručí, tak je ten rozdíl v té novinařině. Novináři jsou ty, co ručejí za to, že ta věc je věcně správně. AI za nic neručí.
0: No a důvěřujeme tedy zprávám z těch chatbotů?
3: V tom výzkumu se zdá, že jim důvěřujeme tehdy, pokud sami tu AI silně používáme. Jo, když se zeptáme v té populaci, tak většina té populace těm zprávám nedůvěřuje, ale většina té populace taky takhle masivně tu AI nevyužívá. Aspoň v čase, kdy se ten výzkum dělal. Obecně za to víme, že ta důvěra v ty zprávy AI roste, pokud jsou jako zprávy AI označený, tak dokonce to ani jako nemá, nebo ten vliv toho, že to AI na tu důvěru je nižší. Ale zatím pořád ten čtenář nebo posluchač preferuje ten lidský výtvor. Zase, našli bychom velký rozdíl, který jsou daný kulturně, v asijských zemích bychom viděli mnohem větší důvěru, ale popravdě řečeno, já si myslím, že to otázka spíš několika let, než se to stane jako úplně samozřejmým. My nemáme bohužel žádnou představu, jak moc momentálně je využívaná AI při psaní textů. Jo? Něco jiného je při rešerších a podobně, při psaní textů v českém mediálním prostředí, protože nebývá zvykem se k tomu přiznávat. Ale zdá se, že tady je přítomná docela často. Už jsem viděl pár jaksi snímků obrazovky i z docela velkých médií, kde editor zapomněl ten prompt, uprav mi to tak, aby tomu, jo. A tohle není fér a mělo by to být nějakým způsobem jako přiznaný. Ale nemáme k tomu zatím žádný data. Můj osobní tip je, že už dneska, když bychom vzali celou tu mediální scénu, to znamená včetně těch jako lifestyleových serverů a podobně, tak nějakých 10-15% obsahu, co se tam objevuje, už bude plně generovaných AI.
0: Když se ještě podíváme, pane Šledko, na sociální sítě, tak které zaznamenaly největší skok, když nahlédneme dál do Oxfordského výzkumného institutu a
3: spíš
0: nové
3: v tom
0: zprávy.
3: Našem kontextu je důležitý to postavení toho Facebooku, protože opravdu jako
0: 43%
3: 43% je velký číslo. A ten, kdo spokojeně roste, je TikTok samozřejmě. TikTok tak si v klidu roste meziročně. A vlastně se dá říct, že ta situace je v tuhle chvíli stabilizovaná těch hráčů. Prostě máme tady jako na tom videu YouTube, pak dlouho nic a pak TikTok.
0: A Instagram, jak si vede?
3: Máme tady Instagram jako něco, co je mezi formát, mezi sítí jako fotkovou a video a máme tady Facebook.
0: A Čiže X-ko.
3: X-ko je,
0: někdejší
3: ale
0: Twitter,
3: někdejší
0: což je zase
3: Twitter,
0: trošku
3: což je specifická síť. V tom českém prostředí je to spíš jako pro specifickou skupinu uživatelů, ale myslím si, pokud si dobře pamatuju ta čísla z toho reportu, tak X-ko spíš stagnuje než cokoliv jiného.
0: Vysvětluje Josef Šledka, datový analytik, vedoucí projektu Media Rating nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.
1: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
0: Přizpůsobují se, pane Šlerku, lidé čím dál více tomu rychlému pronikání umělé inteligence, nejenom co se týče těch zvyklostí, takzvané konzumace zpráv, ale vůbec do dalších oblastí každodenního života.
3: Je otázka, co znamená přizpůsobují. Oni jsou vědomně zřejmě tolik ne, ale oni jsou určitě jako tím formováni v těch mediálních návycích. Ten zvyk vlastně tím prstem jít nahoru a pořád jako konzumovat další a další informace vede k tomu, že ztrácíme ten čas a prostor, ve kterým v klidu skonzumujeme ten jeden dlouhý text, anebo v klidu si promyslíme, co by nás vlastně zajímalo, protože vlastně to vábení toho množství toho, co se na nás může valit, které je poháněno tím, že ty algoritmy jako poměrně dobře vědí, co se nám líbí, způsobuje to, že nějakým způsobem mění naši strukturu vlastně vnímání toho světa. A tohle tady s námi je a nemá cenu vlastně proti tomu jako protestovat, protože tady s náma prostě je. Má cenu se bavit o tom, jestli si to uvědomujeme, jestli chceme s tím něco dělat, co bychom s tím rádi dělali. Čili tohle mění. Ta druhá věc, která mění, je, že postupně, a je to vidět u těch uživatelů, kteří používají ty chatboty pro tu konzumaci těch AI zpráv, a znovu, v tuhle chvíli je to malá skupina lidí, jo, jako 10% je, když uvnitř 10% řeknu, že třetina z nich, tak jsme na 3-4%, to jsou malá čísla. Ale ten trend je tam velmi zajímavý. Velmi často při té konzumaci zpráv používají tu AI k tomu, aby zpracovávali cizojazyční zdroje. Jinými slovy, ta AI jako razantním způsobem začíná narušovat ty geografické hranice toho zpravodajského biznisu. Jo, lidé mají najednou mnohem blíž, a já vím, že předtím si to mohli třeba přeložit Google Translateu, ale tahle cesta je pro ně daleko jako přímější a jednodušší, když to dělají takhle. Takže vlastně najednou se nám trošku začínají ztracet hranice, jazykové hranice mezi zpravodajskými oblastmi, což je extrémně zajímavý jev. A myslím si, že je to určitá i reakce na to, jak pořád v tom českém prostředí je to zpravodajství ze zahraničí jako málo pestrý, je málo rozmanitý, protože pokud vynecháme opravdu ty velký hráče, jako jsou veřejnoprávní média a několik málo dalších, tak vlastně všichni závisí na ČTK.
0: A jaká bude tedy další role nebo budoucnost spíš obecně veřejnoprávních médií právě v tomto světě generativní umělé inteligence, která, jak už tady zaznělo, mění novinařinu, mediální biznis, žurnalistiku?
3: No, veřejnoprávní média prokázaly jako poměrně dobře, že umí reagovat na to, co se děje v tom světě mediálním a umí s těmi formáty pracovat. Budoucnost veřejnoprávních médií závisí víc na Strakovce a parlamentu, než na těch změnách jako technologiích. Kdybyste se podívali na produkci Českého rozhlasu, tak vidíte, že tady ta reakce třeba na tu umělou inteligenci a práci z ní je velmi na jednu stranu otevřená a na druhou stranu velmi zodpovědná. Čili pokud byste se mě ptala, jestli jako ty technologie zahubějí veřejnoprávní média, tak bych řekl, že ne. Otázka je, jestli to nezvládnou politici.
0: No a mohou tradiční média vlastně nějakým způsobem je to dál i posunout, jak se říká, všechno špatné je k něčemu dobré, byť tím nechci říct, že umělá inteligence je něco špatného, ale že by třeba z toho nějakým způsobem to bylo podnětné pro další rozvoj těch médií.
3: Já si myslím, že je to prostě tlak, který bude vyžadovat přizpůsobení a ti, co přežijí, najdou nějakou cestu. A je to takový ošklivý darwinistický pohled, ale v zásadě to takhle je. To, co vidíme, a zdá se to být zajímavá cesta, je mnohem větší posílení vztahu mezi médii a novináři na jedné straně a mezi čtenáři. Jo, budování čtenářských komunit, ostatně na Masarykově univerzitě na tom vyšla teďka právě studie, budování čtenářských komunit spojených s tím médiem, daleko silnější propojení a vnímání toho, co vlastně ty lidi chtějí vědět, nebo jak je to zajímá, pustění je do té kuchyně. Jo, jako
0: to bude to třeba osobnější?
3: Bude to daleko, může to být daleko osobnější, to je ta transparentnost. Mimochodem 70% Čechů jako říká, že vlastní média má velký vliv na to, co to médio píše. Jo, a teď jako s tímhle můžete zacházet různě, můžete na právní rovině prostě to médium třeba svěřit do nějakého trustu, nebo v Čechách nemáme tenhle formát, do nějakého fondu. Ale taky můžete jako nechat ty novináře mluvit s těma lidma, ukazovat, jak vypadá jejich práce, aby pochopili, že tam není. Jo? Čili já nevím, jestli to zrovna bude tohleto, ale myslím si, že ten silnější vztah s tou komunitou a z toho plynoucí ochota třeba přímého placení za ten obsah, která vyrovná vlastně ten problém propadu, který vidíme, který už je způsobený platformama a AI, tak možná tohle je cesta.
0: Spatřujete v čem, pokud ano, v rizika, pane Šlerku?
3: No, tý současný situace. V zásadě na jedné straně v rozpadu a na druhé straně v centralizaci. To zní strašně divně, já to zkusím vysvětlit. Tahle situace může nahrávat tomu, že na těch úrovních velkých mediálních domů přežijou jenom ty největší, jedno, dvě. A na tom spodku k úplnému rozdrbení toho trhu, kdy vlastně novinář jako bude zároveň jako influencer. A tam vidím nebezpečí v tom, že by mohli jako silně jít dolů novinářský standardy práce. Když jste sám redakce, nemáte editora, nemáte kolegy, jak je daleko snazší třeba texty psát tak, aby se na ně víc klikalo, než aby to byla úplně pravda.
0: Pane Šledko, s používání umělé inteligence se debatuje i o tom, kolik toho vůbec inteligenci svěříme, zda někteří nepřenechají, jak se říká, kritické myšlení těm technologiím, nepřestanou si ty informace ověřovat sami.
3: Přestanou a přenechají. To je strašně jednoduchý. V této fázi určitě jako přestanou a přenechají. Otázka je, jako, jak to budeme řešit dál. Ne, ten problém je v tom, že my teď používáme jako do značné míry reakci na to informační přetížení, ve kterém jsme. A je to legitimní, je to v pořádku, to děláme. Problém je, že my budeme do budoucna přicházet o tu schopnost, protože ji nebudeme trénovat. Kritické myšlení není něco, co si jednou vybudujete a pak to máte. Můžete mít nádherný svaly po celém těle a pak stačí jako 2 roky necvičit a máte zase zpátky, co jste měli. Jo, jako a ta AI nám jako nepomáhá úplně v tomto procvičovat, protože je přesvědčivá, hladká, udělá tu myšlenkovou práci za nás. No a my ho budeme muset vymyslet, jak tohle to řešit. Ale tohle není jenom problém médií, tohle je problém škol, tohle je problém našeho každodenního života. Miloš Čermák říkal, že možná jednou, jak máme tady jako na náměstích gymy, do kterých chodíme cvičit, tak budeme mít nějaký gymy pro mozek a budeme si tam chodit cvičit mozek, protože když to nebudeme dělat, tak budeme mít ty mozkový panděra. No.
0: Tak jak si ten mozkový trénink doporučují už léta odborníci. Pane Šlerko, jsme nakolik už přehlceni těmi informacemi obecně?
3: Já si myslím, že si každý udržujeme tu hranici, kterou snášíme, a jo, asi na otázku jste přehlcení informacemi odpovídá jiný výzkum, který říkal, že Češi by daleko radši měli informací míň, ale do hloubky, než víc, ale do šířky. Zatím mám pocit, že vyhrává víc, ale do šířky.
0: Konstatuje Josef Šlerka, pedagog odboru studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také vedoucí projektu Media Rating Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Já vám děkuji za váš čas, za vaše vysvětlení a přeji vše dobré. Naslyšenou.
3: Naslyšenou a děkuji za pozvání.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
1: Jak to vidí?
2: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Hercula Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jejího založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
0: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Pojišťovny by podle ministra zdravotnictví mohly platit dovoz tamoxifenu ze zahraničí. Policie na jihu Moravy letos řešila 21 případů stalkingu. Jejich počet se zvýšil. Bude slunečno, později bude přibývat oblačnosti. Teploty čekejte do 39 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Nedostatkový lék tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Pacientky s rakovinou prsu najdou konkrétní prodejnu v aplikaci e-recept, případně jim ji doporučí ošetřující lékař. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Lékárny prodávají mimořádnou tisícikusovou dodávku ze zahraničí. Ministr řekl, že část z ní prodejny převzali už dnes. Pro některé pacientky je tamoxifen nenahraditelný a měli by ho vysadit na déle než 2 týdny. Ministerstvo teď podle Vojtěcha řeší možnost, že by pojišťovny platily nejpotřebnějším pacientkám dovoz léku z ciziny.
4: Normálně by takový lék nebyl hrazen, protože standardně tedy nespadá do našeho systému, ale dnes se jednáme s pojišťovnami, aby ho i tak uhradili na základě paragrafu 16 zákona, to znamená na základě individuální úhrady. Tento individuální dovoz pro konkrétní pacientku možný je.
3: V Česku i na jižní Moravě přibývá ohlášených případů stalkingu. Policisté jich v regionu od ledna do konce června řešili 21. Loni to bylo za stejné období jen 12. V celé zemi se počet zvýšil o 20% na letošních 225. Bílý kruh bezpečí, který pomáhá obětem, si to vysvětluje mimo jiné osvětou. Díky tomu lidé nebezpečné pronásledování častěji hlásí. Nejčastěji k němu dochází mezi bývalými partnery. Policejní mluvčí David Chaloupka popisuje některé příklady tohoto chování.
5: Může to být například odesílání několika desítek zpráv denně nebo neustálé telefonování, kontrolování toho, kam ta oběť odchází, s kým se stýká. Agresoři čekají třeba před domem oběti, aby se s ním mohli setkat, nebo u zaměstnání.
3: Německo během dneška a víkendu očekává kolony na dálnicích. V Bavorsku a Bádensku-Württembersku začínají letní prázdniny. V dalších spolkových zemích naopak už končí. Mnoho lidí vyráží na dovolené nebo se z nich vrací. První srpnový víkend bývá na německých dálnicích tradičně nejvytíženější. Loni německé úřady evidovaly přes 4 000 dopravních kolon. Hasiči u lesního požáru ve Větřkovicích na Opavsku zatím nemají plameny pod kontrolou. Zasahují tam od včerejšího odpoledne. Požár zasáhl zhruba 27 hektarů lesa a přilehlé strniště. Momentálně je na místě 15 jednotek, říká mluvčí hasičského záchranného sboru Kamila Langrová.
6: I nadále platí 3. stupeň požárního poplachu. Od samotného počátku zásahu hasiči průběžně monitorují situaci také pomocí bezpilotních letounů, které poskytují přehled o vývoji požáru a pomáhají při řízení hasebních prací. Předpokládáme, že během dopoledne by mělo dojít k redukci zasahujících jednotek.
3: V Hronově začíná už 96. ročník festivalu ochotnického divadla Jirásku v Hronov. Kromě divadelních představení nabídne také speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím. Dnes večer v Hronově symbolicky vstyčí festivalovou vlajku a rozsvítí lucernu přátelství. V 19 hodin pak začne představení Drahá Matilda v podání náchodské divadelní scény.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti, na severozápadě čekejte místy přehánky nebo bouřky. Teploty odpoledne se dostanou mezi 35 a 39 stupňů. Na severu Čech bude kolem 34 a na horách kolem 29 stupňů.
2: Doprava.
3: Na dálnici D1 se rozjíždí kolony v Ostravě směrem do Polska, stálo v omezení na kilometru 356 nepojízdné auto. V Praze stále čekejte kolony na jižní a štěrboholské spojce směrem na Hradec Králové. U stavby okruhu před sjezdem na Běchovice stálo nepojízdné auto v pravém pruhu. To už je pryč, ale o kousek dál je teď nehoda. Tolik zprávy, začínají 2 na 2.
7: A dnes je pátek 31. července, jsme přesně v polovině prázdnin, jsou 4:15 po 9. hodině dopolední. A aby byla informace kompletní, jsou to 2 na 2, dnes tedy v dalším netradičním složení. Šárka Volemanová, dobrý den, a Aleš Cibulka.
8: Krásné dobré dopoledne, krásné dobré ráno, vám všem odhlídím se, abych mohl vysílat. Prosímte. Ale já jsem přišel...
7: Posaď si to do masky.
8: Ano, já jsem přišel vlastně odvysílat Červený koberec a když jsem viděl, že ve studiu si sama, že tady není Jirka ani Mirek, tak jsem říkal, mohl bych zaskočit, než někdo přijde, takže pokud mohu, strávím s tebou tuhle tu dvouhodinku a samozřejmě s našimi posluchači.
7: Tak proto chlapci tady byli oba dva, ale to si byl ty, jak jsi byl zamčený v tom studiu, aby se nikdo nemohl. Hezké dopoledne vám přejeme. Co jsme kdy v životě ztratili a zase našli, o tom si s vámi chceme povídat. Proč, tak to prozradíme za chvíli. Hezký den a jsme moc rádi, že jste i dnes s námi.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová a Aleš Cibulka.
1: Dva na dvojce.
2: A já připomenu ten titulek, co jsem kdy v životě ztratil a zase našel. Proč si dnes s vámi v první společné hodině o tom chceme popovídat, protože si představte a nevíme, jestli jste to tedy zastihli, tuto informaci v tisku, stejně tak jako my. Stovky slunečních lehátek ukradených v Itálii se našly po dvou letech. A kde? Na pláži v Albánii.
3: Ne, ta informace je fascinující. Před dvěma lety, jo, dva roky jsou to, se ze sportovního a rekreačního areálu v italském městě Reggio Emilia během jediné noci ztratilo 350 slunečních lehátek. Nyní se našly stovky kilometrů daleko na pláži v albánském Raporodoni. Zázraky se dějí.
2: Je to neuvěřitelné. Jak se na to vlastně přišlo? Tuhle tu záhadu pomohla vyřešit jedna italská turistka, která tam žije a to místo v Albánii pravidelně navštěvovala, tady v Itálii. A když přijela do té zmíněné Albánie na dovolenou, aby si na zmíněném skalnatém výběžku v Jaderském moři odpočinula, no tak ta lehátka okamžitě poznala, ale proč?
3: No, nebylo to tak složité. Ti pachatelé, kteří ten nábytek tak jako odklonili, si nedali práci, aby z ní odstranili logo toho italského areálu. Prostě šlohli i s tím.
2: Neuvěřitelné. Ty jsi mě, Aleši, mimochodem poučil, to by mě tedy zajímalo, milí posluchači.
3: Ano.
2: Zamyslete se mnou, že Aleš mi říkal, když chceš něco ukrást, musíš se tvářit tak, jako že tam patříš.
3: No,
2: protože
3: jistě.
2: Když to děláš transparentně, tak si toho nikdo nevšimne. Kde si prosím tě přišel k této životní zkušenosti nebo filozofii?
3: Z dokumentárních filmů na ČT2. Tam informují o tom, ale když by si přišla a nenápadně ukradla dvě lehátka, tak si tě každý všimne, že vlečeš lehátko na svoji zahradu. Mm-hmm. To nemůžeš, ale ve chvíli, kdy přijede náklaďák, vyskočí dva maníci, dají tam těch 350 lehátek, vidíš to, řekneš si, no to přece není zloděj, zřejmě budou kupovat nová, tahle ta odváží a ani tě nenapadne, že jde o loupež. Takže když kradu, musím se tvářit sebevědomě, tak jako že vlastně mě jenom proto poslali.
2: Ano, ale Cibulka takhle nabil té dovednosti tedy z dokumentárního filmu, jak jsme se dozvěděli.
3: To byla celá sada.
2: Ano, filmu. Děkujeme za tu zkušenost. Každopádně teď už otázky na vás, naši milí posluchači. Co jste tedy kdy v životě ztratili a zase našli, ať je to cokoliv a nemusí to být pouze tedy hmatatelné věci? A co se ještě budeme ptát? Co?
3: No, jestli třeba, to může být i věc z dětství, kterou jste mysleli, že už nikdy neuvidíte a pak se objevila třeba u někoho jiného, a nebo, já jsem včera se zamýšlel nad tím tématem, jste se s něčím už rozloučili, mysleli jste si, že už to neexistuje a potom po několika letech jste to znovu viděli. Zažil jsem šok.
2: Aha, tak to si na to počkáme už za chvíli, nicméně můžete připsat i to, co ztraceného byste rozhodně nehledali a která životní ztráta by vás možná nejvíce anebo nejméně trápila. No to pole je velmi široké. Každopádně čekáme i dnes na vaše zprávy 702-222-220, číslo pro ty SMS-kové a dvojka @rozhlas.cz, naše e-mailová adresa.

0: červená už svítí a Vimel, já jsem jí do toho nechtěl vstupovat, to je takový intimní závěr. Milí posluchači, na dvojce si povídáme o tom, co jste kdy v životě ztratili a zase třeba našli. Inspirovala nás ta lehátka, ztracená, znovu nalezená. Šárko, máš ty něco takového, s čím už jsi se rozloučila a ono se to pak objevilo?
1: Ano, ale není to vlastně nic tak zábavného, jako třeba teď mi tady dovolí ještě drobný úkrok, nám ano. Napsal Mirek z Mladé Boleslavě, takhle při pátku ještě završoval. V mládí jsem pro nedočkavost ztratil hlavu pro ženu, teď už zážitky s jinými nedoženu. Mhm. Jak si to přeložit? Koukáš.
0: To vlastně mě by se tam líbila kulkou pro ženu, ale to jako, že to by bylo ještě drastičtější.
1: Tady je vidět, že ty pro ženy nemáš vůbec pochopení, čím se mnohé vysvětluje. Každopádně zpátky k tvojí otázce.
0: Ano.
1: To jsem tehdy tady měla velký strach, protože my jsme si koupili naší Pepunu někdy v září, což je náš pes. Uh-huh. A na Silvestra, zhruba tak kolem třeba 16. hodiny 30. minuty, někdo v sousedství, nějaký pitoma, dovolte mi to, dal na zahradu dělobuch a ona se tam venčila. Jak byla malinká, tak ona se protáhla plotem, protože jak se lekla, tak utíkala. My jsme ji potom hledali skoro 3 hodiny a tam už jsem měla takovou tu skepsi. Už byla tma, všude ty rachejtle, že se nám naše Pepunka vlastně už ztratí a měli jsme ji jenom chvíli. A to už jsem říkala Pepínovi, jestli se tohle stane, tak já už nechci žádnýho psa. A pak mě napadlo, jak to funguje v těch komunitách, napsat na facebookovou skupinu, ano. Že se ztratila, jestli někdo u nás náhodou v městě si nepotkal. A napsala paní, že jí mají v zahrádkářské kolonii. Byla to teda neuvěřitelná klika, protože ta zahrádkářská kolonie je hned u hlavní silnice. A já jsem tam tehdy přišla, závěr byl tady vlastně vtipný a nesla jsem karton vín, protože já jsem měla takovou radost, že jí mají a že jí našli. Ona měla taky radost, ale vylezla taková poměrně nakulená paní na toho Silvestra, držela toho psa a říká, já vůbec jako za nic nemůžu. Paní si to přeložila, takže já si o ní myslím, že nám Pepunu zcizila. Tak jsem říkala, to nevadí, tady máte víno, užijte si Silvestra. No a tak se nám zase Pepuna domů zpátky vrátila.
0: To by člověk dal cokoliv, ale vybavila se mi historka jiná než ta moje, ale jeden v současné době známý český herec, nebudu ho jmenovat, protože to je velmi intimní historka, si se svou maminkou pořídil čivavu do jejich pražského bytu a protože byli líní jí chodit venčit, tak jí vždycky jenom šoupli na balkón. A byl nějaký leden, opravdu velká zima, mrzlo a ta čivavka se šla venčit, vyvenčila se, oni to nějak zamluvili a bylo zhruba jaro, nějak si tak jako povídali a přišla řeč na pejska a ona jenom říká, počkej, ta čivava. Šli na ten balkón, ona tam byla, ale stuhla. No, to se opravdu stalo, ale Filip Raimond by nebyl rád, abych to připomínal, zvlášť na vlnách Českého rozhlasu, ale když se ptáš na to, co my jsme objevili, a to je velká pravda, my se s Michalem neradi zbavujeme věcí, než doslouží. Třeba koupit si nový mobil nebo něco podobného, než to doslouží, bychom nikdy neudělali. Měli jsme 17 let. Naší Boženku, což bylo naše auto, značku nebudu říkat, a nechtěli jsme se Boženky zbavit, pořád dobře jezdila, no ale nakonec to přišlo, že jsme si před lety tady koupili, pořídili jsme si Mikuláše a věděli jsme, že Boženka půjde už letité auto někam do skartace. Nicméně v tom autoservisu, kam jsme ji vraceli, ještě jsme ji jako prodali za nějakou tu korunu schánčlivě, řekli, že je v tak dobrém stavu, že si ji možná ještě někdo vezme, nějaký technik nebo tak na doježdění. Aha. A my jsme opravdu asi po 6 letech stáli na křižovatce a my jsme říkali, není to Božka. Měla stejnou SPZ-ku, ale ani jsme neměli čas se podívat, kdo v ní sedí. Tam blikla zelená, Božka odjela, ale víme, že je ještě v činné službě. Pane, Boženka jezdí, tak to je podobné jako s vaším pejskem.
1: Tak toliko vzpomínka Aleše Cibulky, ale jak se tak dívám, vy nám píšete hojně, už za chvíli se podíváme do korespondence. My jsme říkali, že nám můžete napsat o tom, co jste v životě ztratili a nalezli a že to nemusí být pouze hmatatelné věci. Napsala nám Eva, dobré dopoledne, když jsme před více než 50 lety opustili základku, rozprchli jsme se každý po svém a po delší době jsme se začali zase scházet a naše setkání jsou čím dál krásnější. Našli jsme se i s naší jedinečnou třídní, u které se scházíme na chaloupce pod Troskami a taková odpoledne jsou prostě úžasná. Napsala Eva z Českého ráje. Děkujeme pěkně.
0: Krása.
2: Šárka Volemanová a Aleš Cibulka.
3: Dva na dvojce.

0: Milí posluchači, za malou chvíli se podíváme do vašich SMSek a mailů. Máme tam pejsky, prstýnky, ale teď jedna čivava tam skočila. Ale to až za malou chvíli. My pro vás máme možná radu. Pokud něco ztratíte, zkuste databázi e-ztráty.cz. Alespoň taková je moje představa. A my jsme se teď spojili s Markem Nguyenem, který je zakladatelem této databáze, abychom se dozvěděli víc.
1: Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce. Dobrý den.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
1: Marko, možná na začátek ve stručnosti povězte, o jakou databázi ztráta nálezu jde a jak hlubokou má historii.
2: Tak začnu tou historií. Má dneska 10 let, kdy byla spouštěna. A vlastně je to odpověď na to, co se událo asi vašim posluchačům, kteří teďka píšou, když jsem já před 10 lety něco ztratil, tak jsem musel absolvovat to martyrium běhání po všech možných místech, kde se něco jako mohlo najít. A tak jsem si říkal, hele, co kdyby to bylo v obráceně, pojďme to umožnit dát těm, co mají dobré srdce a chtějí to ohlásit, že to našli, dát na jedno místo, aby ti, co to hledají, to měli snažit.
0: Mm-hmm. Dobře, vy ale tedy automaticky počítáte s tím, že jsou ti poctiví nálezci, takže vezmeme to odsud, jedu vlakem, ku příkladu, když jsme se bavili o vlacích, tam něco najdu a co teda mám udělat, když mám to dobré srdce a nevím, komu to patřilo, kontaktovat vás?
2: Je to tak, že buď vy jako občan, který to najde, může otevřít přímo stránku e-ztráty, tam je takový formulářík, napíšete, co se našlo. Nebo zrovna v případě Českých drah, který jsou partneři portálu, tak můžete dát průvočnímu, který vlastně na té malé pokladnice to dodělá za vás. A takhle máme partnerů po republice přes tisícovku.
1: Povězte, jaké věci se v té databázi objevují. Určitě tam občas koukáte věci tradiční a možná někdy i ty, řekněme, neobvyklé.
2: Ale samozřejmě to je pestrý. Za posledních 12 měsíců jsem si právě na vás připravil, co bylo, co je aktuální, takový ty zajímavé věci. Tak třeba byla zubní ortéza, dveře od pračky nebo WC sedátko. No a pak jsou tady kuriozity jako kočka i z koťátky nebo psom přieriový.
0: To je nádhera. Takže když to otočím, něco ztratím a už se s tím pomalu loučím, mám ještě tu šanci mrknout se k vám na e-ztráty a doufat, že se našel nějaký poctivý nálezce a že to u vás najdu?
2: O tom ta myšlenka právě je.
0: Mm-hmm.
2: Právě.
1: Já se možná s tou poslední otázkou, Marko, vrátím na ten začátek. Vy jste říkal, že to byla vaše motivace a váš nápad v momentě, kdy jste něco ztratil. Našel jste to později? Vlastně zapadnul byste do toho našeho dnešního tématu, co jsem ztratil a zase našel?
2: Bohužel to mi můj případ nebyl. A byla to bolestivá zkušenost. To byl takový super klíček, který otevřel snad všechno, co znám. No a bohužel jsem to nenašel. No a proto vlastně ještě jsem si to nechal pojistit v tom smyslu, že nejenom ti dobrý lidi, kteří to chtějí ohlásit, to můžou dát na e-ztráty, ale můžou si vlastně dát i kódík na tu věc, aby pak to měli lehčí. Tak místo toho, aby to tam napsali, jenom napíšu ten kódík a ono si to najde mě, že mi přijde e-mail, ale tohle ten člověk to našel. Jmenuje se vrátilka.
0: To bych si musel napsat kódíky úplně na všechno. Marko, děkujeme za to, že jste vymyslel takhle praktickou věc. Přejme si, abychom ji nepotřebovali, ale když už, buďme rádi, že to je e-ztráty a Marko Nguyen, zakladatel této databáze. Mějte se hezky.
2: Děkuju, mějte se hezky. Na shledanou.

0: My si dnes společně s vámi povídáme o tom, co jste ztratili a zase našli. No prosím vás pěkně, v souvislosti s tím nás napadlo, abyste si dávali pozor také po víkendu na rychlost na silnicích, tedy především po víkendu, abyste taky nestratili nebo nepřišli o řidičský průkaz. To by se nehodilo, ale proč to všechno povídám? Protože česká policie se připojuje k evropské celotýdenní akci zaměřené na kontrolu dodržování rychlostních limitů. Ano, od pondělí 3. srpna až do neděle 9. srpna bude tato akce, no má název Speed a bude po celé České republice, po celé Evropě, tak pozor na to.
1: Na mě se nedívej, já o papíry nikdy nepřijdu, já jsem to vyřešil genialně, já jsem si je nikdy ani neudělal, takže já můžu běhat jak chce rychle příští týden nebo ten začátek srpnový, ale my budeme plnit přání tady na dvojce, to je rubrika, kterou mám rád ve vašem vysílání, jsem rád, že dneska můžu být u toho, takže stále ještě pište rnp@rozhlas.cz 722 222 220 a budeme plnit přání.
0: Je to tak? Protože je dnes Aleš tady společně s námi, dovolím ano. si naši milí posluchači to přání směřovat k němu za chvíli.
1: Ale dej pokoj.
2: Meteor na dvojce. Ovlivní klima zásoby vody, jak sají nektar kolibříci a rozluští Sherlock Holmes záhadný hlas? Meteor. V sobotu po 8 hodině raní na dvojce. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: A samozřejmě ve stejný čas vaše přání a jeho plnění. Tady doufám, že mi dnes odpustíte, naši milí posluchači. Pořád můžete psát svá přání na RNP, radio na přání zavináč rozhlas.cz.

0: posluchači, ano, poslechněte.
1: Ano.
0: Text zní takto.
1: Ano.
0: Rozzuřený Roris Ruda rázem rozbil rtuťový teploměr. Rychle ril rypadlem raní rosu na rtech Rysa Richarda. Roman rituálně rachtal rezavými řetězy u radnice. Raritní rosomák radostně rachejtlemi rozsvítil celé rákosí.
1: Ano.
0: Toliko ten text.
1: Poznávám tvůj rukopis, ano, to se obsahově se ti to velmi povedlo, ano, ale teď se trošku děsím
0: pozor.
1: Toho. Ano.
0: Já bych tě poprosila, no, aby si excelentně tento text přečetl také, ovšem s tím, že vynecháš všechna písmena R.
1: Ovšem pozor, tak to si beru ten, ano, papír. Tak počkej, už teď si připravuji v hlavě nějaký zábavný vědomostní testík, ale no, to mě od toho neosvobodí. Tak jdeme na to bez přípravy.
0: Ano.
1: Bez R a R můžu?
0: R můžeš, ale R tam nesmí být.
1: Ono tam R skoro není ani jedno. No,
0: no
1: to
0: ale
1: no,
0: těch R tam taky příliš není. Pojďme na to.
1: Takže, ozuřený Ois Uda ázem ozbil tuťový teplomě. Ichle il, i padlem ani osu na tech Isa Ichar. Ne, to ne, Ichada. Oman ituálně achtal ezavými řetězy u adnice. A itní osomák a dostně a chejtle mi osvítil celé a kosí.
0: A tak přivouřím oči, je to dička podtržená. Teď už tady další přání na vás, naši milí posluchači. Krásně se ti to povedlo, během písničky mi to přečteš ještě jednou.

0: Naďa nám píše na naše téma, ztratila jsem a našla 3 věci. Snubní prstýnek ztracený v zahradě 13 let a 7 měsíců po svatbě a nalezený 13 let a 7 měsíců od ztráty při pletí skalky. Fenka zaběhnutá v roce 2002, nalezená za rok, jeden týden a den a do třetice náušnice ztracená na polní cestě a nalezená za 3 měsíce. Naďo, úžasné, ani e-ztráty nepotřebuje. Úžasný.
1: A poslední zpráva o ztrátách a nálezech od Moniky. Zdravím, já jsem ztratila a znovu nalezla manžela. Viděli jsme se ve školce, na základní škole, pak jsme se nekontaktovali a nedávno přes sport jsem ho znovu objevila a vzali jsme se. Monika.

0: A my vám děkujeme za společnost v první hodině, která má před sebou ještě necelých 6 minut do té 10. do další zpravodajské relace. Ovšem my se nebudeme vůbec loučit, my vám budeme slibovat, co se bude dít po 10. hodině. Samozřejmě i dnes to bude poradna. O čem?
1: Ano, konečně člověk, který prakticky poradí, jak to udělat včera večerní zalévání, jestli zalévat večer nebo ráno v těchto vedrech, jestli na listy nebo ne, kolik tam toho nalít do foroty, samozavlažovací trhlíky, truhlíky, mám toho hodně, Šary, ty mi neporadíš, jak se tak na tebe dívám, Tomáš Tribal bude ten ideální.
0: Je to tak a péče o zahradu během vlny extrémních veder naším dnešním tématem. Slibujeme i prostor pro vaše otázky ve druhé a třetí části poradny. To všechno se stane po 10. po dalších zprávách, které přinese Mária Kunová.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce. Dvojnásobná držitelka ceny Magnesia Litera, spisovatelka Dora Kaprálová, bude mým hostem. Proč měl být její oceňovaný román původně bedekrem po slovinsku? Jak ji inspiroval její otec, básník Zeno Kaprál? A jestli si chce sama načíst i další knihy? Ptát se budu spisovatelky Dory Kaprálové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na Dvojce.
2: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Tropické teploty zaměstnávají urgentní příjmy nemocnic. Častější jsou kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Autobazar, Štěpánek Auto nesplácí dluhopisy, investoři podali trestní oznámení. A bude slunečno, později bude přibývat oblačnosti. Teploty čekejte do 39 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Zdravotníci na urgentních příjmech českých nemocnic ošetřují kvůli vysokým teplotám více pacientů. Řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí srdce. Horka jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou nebo otoky nohou. Nemocní by teď měli podle lékařů především dostatečně pít.
4: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení. Určitě doporučujeme.
5: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
4: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
5: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
3: Známý autobazar Štěpánek Auto přestal splácet dluhopisy. Firma má uzavřený areál a nového maďarského majitele. Držitelé dluhopisů, kteří v posledních letech firmě napůjčovali stovky milionů, se obávají, že přijdou o veškeré peníze. Obrátili se proto na policii, potvrzuje mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
6: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality. Ve věci provádějí šetření, a to na základě hned několika trestních oznámení.
3: Štěpánek Auto měla víc než 20letou historii. Dluhopisy vydávala už od roku 2020 a celkem od investorů vybrala víc než 500 000 000 korun. V červnu ale majitel Petr Štěpánek firmu prodal a od té doby se údajně ze zdravotních důvodů zdržuje v zahraničí. Americký prezident Donald Trump si není jistý, jestli Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu protibalistických střel Patriot. Řekl to deníku Financial Times s tím, že Washington podobná povolení neuděluje a s poskytováním licencí musí být opatrný. O výrobě střel Patriot přitom v úterý Trump jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten na sociální síti X označil schůzku za dobrou a dodal, že mu Trump licenci přislíbil. A na vysoké teploty musel reagovat i národní hřebčín Kladruby nad Labem. Kvůli horku nezůstávají koně přes noc ve stájích. Posunutý je i začátek výcviku, aby se snížila zátěž u zvířat, vysvětluje zootechnička Jitka Rajchová.
7: Jsou přes noc venku, tak aby si na těch chladnějších pastvinách odpočinuli. Ráno je přiženeme do stájí a po nakrmení je potom výcvik. Ten pracovní režim je zhruba o 1,5 hodiny postrčený dopředu, tak aby ten výcvik neprobíhal v období toho velkého tepla.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty čekejte mezi 35 a 39 stupni, na severu Čech kolem 34, na horách kolem 29 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na chodce Rady. Na 30,5 kilometru ve stoupacím pruhu za zatáčkou stojí kamion. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je kolona, po pojíždí z kilometru 182 na stý 96. Osobním autem se zdržíte 20 minut. A na D2 z Brna do Bratislavy je taky kolona. Na 10. kilometru před sjezdem na Blučinu narazilo auto do dopravního značení. Průjezdný je jeden pruh, zdržíte se 20 minut. Tolik zprávy s vámi jsou dál Šárka a Aleš.
8: Ano, jsme tady, vidíte, horko se dostalo až do zpráv a dostane se vlastně i do naší poradny. Naše zahrady v těchto dnech opravdu čelí extrémním zkouškám, kdy rtuť teploměru ve stínu šplhá k úmorným 40 stupňům a i srážek je velký nedostatek.
9: Taková vlna veder představuje mimo jiné obrovský stres pro rostliny, stromy, ale třeba i pro trávník. A o tom si budeme povídat v naší dnešní poradně. Naším hostem se stane Tomáš Trejbal. Ve druhé a třetí části poradny nabídneme prostor i pro vaše otázky. Teď je skoro 9:55 a my přejeme hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Na kterou se dnes kolega Aleš Cibulka velmi těšil, protože on má zahradu, je takový zahradník. Ve své podstatě jsem na dnešní vysílání dorazil přímo ze záhonku, vidím to na nohách. A s námi ve studiu už i odborník na zahradu z přírodní zahrady Trejbal, pan Tomáš Trejbal. Hezké dopoledne, Tomáši.
3: Dobrý den.
4: Hezké dobré dopoledne.
2: Péče o zahradu během vlny extrémních veder, toliko dodávám, teď už je to pánové vaše. No. Já takový nímant zahradník.
4: Ne, když si řekla velmi přesně rovnou ze zahrady, já se rovnou zeptám na tu praktickou věc. Než jsme vyráželi do Prahy, tak jsme ráno zalili, než začne to veliké vedro. Je to dobře, nebo ne, prolít tu zahradu, aby jakoby přežila ten dnešní horký den?
3: Je to z několika důvodů naprosto skvělý a ta nejlepší varianta. Mm-hmm. Je to určitě daleko, daleko lepší, než zalít v pravý poledne, což je pro ty rostliny úplná smrt a šok. A je to ale i lepší, než zalívat večer. Dříve se klasicky zalévalo večer, protože ten režim toho člověka byl navázaný buď dřív na to pole, anebo byl navázaný na továrnu, že jo, se prostě chodilo pracovat brzo. Dneska před takovou tou prací, která je od 9 do 5, se ráno zalít dá a je to určitě lepší varianta. Má to několik důvodů. Ta rostlina si tu vodu lépe vezme ráno než večer, protože večer ji dostává do období vegetačního klidu a zároveň večer při zalévání si na záhony víc nalákáte slimáky. Takže to ranní zalévání je lepší i v tom, že oni přes ten den nevylezou a ta voda je nenaláká.
2: Čili udělali jste to správně, to si tedy můžeš odškrtnout.
4: Ano, a večer už tedy ne, pardon. Večer znova, protože to vyschne přes ten den, tak aby měly ty rostlinky vodu na noc.
3: V extrému můžete, ale když prolijete ten záhon důkladně ráno, tak večer nemusíte a počkáte zase až na to ráno. A večer bych zalíval jenom v situaci, kdy víte, že to následující ráno nebudete moct a ta večerní zálivka je vlastně na ten následující den.
2: Čili ráno lepší, prosím tě, pěkně, pamatuj si.
3: A hlavně vydatně.
2: Ano. No, Tomáši, pojďme se na to podívat možná z obecnějšího pohledu. To, že máme extrémní teploty 35, 39, ale i 40 stupňů, to samozřejmě jsme pocítili všichni. Jaký vliv to má vlastně na fungování celého toho ekosystému, tedy celé té zahrady?
3: Takhle vysoké teploty jsou pro řadu rostlin normální, ale jsou to spíš ty exotičtější rostliny, které jsme si do té zahrady vysadili teprve v posledních letech právě v reakci na klimatickou změnu. Pro ty rostliny, které jsou přirozené pro naše klimatické pásmo, taková ta, když bych řekl, ta idealistická babičina zahrádka s těma mákama, s těma srdcovkama, poměnkovce, tak to jsou rostliny, které chtějí daleko chladnější podmínky a které chtějí i vlhčej. To znamená, záleží na tom, kdo jakou zahradu má. Pro ty naše klasické rostliny je ta 40 teplotní stres, na kterou nejsou nastavený.
4: Tak jak jim to zpříjemnit, protože přeci jenom na těch zahradách to máme a než vysazíme ty meruňky a melouny a nebo tyhle ty rostliny, které jsou ze zahrad našich babiček, prostě odejdou postupně s těmi 40 nebo se posunou tam, kde je chladněji.
3: Obojí je správně. Ta smutná pravda je, že tyhle rostliny, pokud to takhle bude pokračovat, budeme schopni pěstovat jenom ve vyšších nadmořských výškách, anebo prostě to budou mít už jenom Skandinávci. A ta druhá, která podle mě je taková ta, jako udělat si z nevýhody výhodu, nebo prostě na tu situaci se adaptovat, tak jak to člověk a zvířata dělali vždycky, začít pěstovat ty věci, kterým tyhle teploty budou vyhovovat. A já pamatuju to dětství v tom podhůří těch Jizerských hor, tak jak jsme se bavili o těch Sudetech. Táta neměl melouny, dneska je má, že jo. Táta měl papriky jenom ve foliáku, dneska je má venku na záhonu. Ono se to prostě posouvá a posouvat se to bude dál.
2: Tomáši, může takový žár, takové slunce v této intenzitě popálit rostliny na zahradě?
3: Určitě může. A to ve dvou případech. První jsou rostliny, které vysadíte ven čerstvě, třeba předpěstované rostliny. To člověk řeší, i když v květnu sází ven na záhon. Když máte předpěstovanou papriku a najednou jde po zmrzlých ven, tak by to nemělo být tak, že jde z toho parapetu rovnou ven a měla by se otužovat. Tam vám dojde nejčastěji k takovému tomu spálení listů, který potom lidi řeší, čím to vlastně je. A je to jenom tím, že ta rostlina nebyla zvyklá na ten přímý sluneční svět. A teď, jak se to počasí extremizuje a jak najednou toho slunečního světu je vlastně příliš i na ty rostliny, které jsou venku celou dobu, tak můžete vidět úplně stejný znaky na listech těch klasických venkovních rostlin. Lípy to špatně snáší. Když se dneska podíváte na lípy, tak na lípách přichází podzim daleko dřív, často už v polovině srpna, kdy ta lípa žloutne, pouští listy, je to reakce na sucho a na slunce. Hmm.
4: Když se bavíme o těch listech, děláme to dobře nebo ne, když člověk zalévá večer? Vím, že samozřejmě zalévat na listy se nemá, protože potom se ty listy pálí, ale večer jakoby mám pocit, že bych tu rostlinu měl osvěžit, že jí to udělá dobře. Jo, ta rajčata jsou taková splihá, řeknu tak malinko rozsítkem, jenom jim dám, aby tak jako ožili. Je to dobře nebo ne?
3: Je to dobře u některých rostlin a u některých rostlin jim spíš ublížíte. Třeba typicky to rajče, který jsme si řekli, tak rajče nemá rádo vlhkost na listech a jakmile zvlhčujete rostliny, které trpí na plísně, na padlí, typicky rajčata, okurky, dýně, cukety, ale i řada dalších, třeba i hrách nebo fazole dokážou trpět na padlí, tak tam není dobrý zalévat na list a ta rostlina vám by vám daleko rychleji odešla nebo byla napadena tou plísňovou chorobou. Vlastně to se vám stane, když je deštivý počasí. Ale pak jsou rostliny typu řetkvičky, saláty, košťáloviny, řepa, mangol, který naopak mají rády to vlhko na těch listech a pomůže jim to i od některých škůdců. Molice, dřepčíci, krytonosci nemají rádi vlhko, rádi vlhko, a když budete zalívat na list nebo mlžit, tak se zbavíte i škůdců a té rostlině prospějete.
4: Aha, a hortenzie?
3: Hortenzie, latinsky hydrangea.
4: No to víme.
3: To víte. Miluje vodu, ale úplně bych ji nezalejval na list. Pořád bych ji dával hlavně vodu k bázi.
2: Už dost, Cibulko, taková byla první část naší dnešní poradny.
4: Taková hortenzie pije jako bázen, ano. Víš, co to je, k tý si musíš sednout prakticky s tou hadicí tam strávit večer.
2: Prosím vás pěkně, umlčíme Aleše Cibulku, v nejhorším případě mu vypneme mikrofon, abyste se mohli také zeptat vy, naši milí posluchači, ve druhé části poradny. Já připomenu kontakty k nám do studia, dnes si povídáme o péči o zahradu během vlny extrémních veder. 702 222 220 číslo pro SMS-kové dotazy i dnes dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, můžete nám i zatelefonovat na číslo 22 155 25 25.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Tomáš Trejbal, odborník na zahradu z přírodních zahrad Trejbal, je naším hostem a máme tady první telefonát naší poradny. Přejeme hezké dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
2: Hezký den.
3: Tady Hana, všecky zdravím. Mám dotaz, prosím vás. Pěstuju kedlubny, mrkev, letos je to katastrofa. Jaké jiné takové podobné plodiny můžu pěstovat v tým horku? A ještě prosím radu, přiletěli mě dřepčíci, tak co s nima? Mm-hmm. A děkuju moc.
4: My děkujeme za to zavolání, za obě otázky. Tomáši, jaké budou odpovědi?
5: Paní zněla jako zkušená pěstitelka, takže neházejte flintu do žita, protože letos je extrémní rok a věřme, že takhle nebudou vypadat všechny další roky, které nás čekají. Hmm. Mrkev byla letos extrémně špatná úplně všude, tak jak já jsem v kontaktu se spoustou lidí, mrkev špatně klíčela a špatně rostla. U těch ostatních věcí je to jenom o tom, kolik máte vody a jak vlastně zvládáte zalévat. Co se týká zeleniny, té klasické zeleniny, tak jsou to vesměs druhy, které potřebují hodně vody. A bez vody vám porostou jenom velice špatně. To, co bych určitě doporučil, tak je mulčovat. Dřív to babičky nedělali, ale pokud máte sekačku a trávu ze sekačky, tak dávat mezi rostliny tu jemně drcenou trávu, nechat ji na tom záhonu uschnout a omezit tím u těch rostlin odpár, vám vlastně zdvojnásobí tu zálivku, kterou těm rostlinám budete dávat. Zalejete tak, jak jste zvyklá a ono to nebude tak rychle odpařovat a ty rostliny tu vodu lépe využijí. Co se týká těch dřepčíků, tam jsme o tom trošku mluvili. Dřepčíci jsou zrovna ten škůdce, který nemá rád vlhko, ale zároveň napadá rostliny, u kterých nevadí, že je na ten list budete zalévat. Takže když mám dřepčíky někde na kapustě, na zelí, na kedlubně, tak zalévat na list a úplně ideálně hned na začátku sezóny, když ty věci sázíte, tak to přikrýt bílou netkanou textílí a vlastně to vůbec neodkrývat, aby se vám tam ten škůdce nedostal.
4: Mm-hmm. Děkujeme za obě odpovědi. Už je po telefonních linkách s námi ve spojení další z posluchačů, který se bude ptát. Hezké dopoledne i vám. Vítejte u nás.
6: Dobrý den. Tady posluchač z Blatenska. Já bych měl jeden takový rychlej dotaz. Kolem mě, jako kolem zahrady usychá spousta bříz, ztrácí listy, jsou úplně už hnědý. Myslíte si, že to přežijou ty stromy, když už jsou teďka jakoby schodili listí, nebo schodili prostě, že to už nebo už je po nich?
4: Ano, děkujeme, rozumíme dotazu Tomáši.
5: Bříza, to ví každý, kdo ji někde má na zahradě a pohybuje se kolem ní, má kořeny extrémně mělce a na to povrchový sucho je hodně, hodně citlivá. Dobrá zpráva je, že to, že ten strom schazuje listy, znamená, že se snaží zachránit a omezuje si odpar. A to, že si ten odpar začíná omezovat teď v uvozovkách srpnu, protože nevím, pozítří máme srpen, tak není zas tak špatná zpráva. Kdyby se tohle stalo samozřejmě v květnu na začátku té sezóny, tak je to hodně, hodně brzy, ale teď už to ten strom zvládne a na tu příští sezónu si uchová tu vláhu, kterou u těch kořenů má a na jaře bude doufat, že ten rok bude prostě vlhčí, než je ten letošní. Mm-hmm.
2: Příroda si poradí, ale další velké téma, trávník. My už to pomalu vzdáváme, protože ten už je prostě tak zdevastovaný jako jindy na konci srpna. Dá se s tím ještě něco dělat, zavlažovat, a nebo už to prostě letos nechat a spolehat na to, že příští rok bude lepší?
5: Kolem trávníku bychom mohli mít samozřejmě samostatný pořad, protože toho, co se tam dá říct, je spousta. První, když někdo chce takový ten šťavnatý zelený trávník, tak se neobejdete bez zavlažování a ideálně automatického. Nestojí to svět, dá se to udělat kutilsky, takže si myslím, že pokud na to je někdo nastavený a má to rád, a má tu vodu hlavně, tak je dobrý si to udělat s tou závlahou. To je jednoduchá odpověď číslo jedna. Druhá, kterou lidi často podceňují, trávník se, když ho zakládá zahradnická firma, nezakládá tak, že rozhodím travní osivo na zem, která tam je. Trávníku je dobrý tu půdu připravit, dát mu hodně písku, ale dát mu zároveň kombinaci písku a kompostu. Což znamená, že ta půda je propustná, nechá ten trávník udělat hluboký kořeny, který si sáhnou i pro tu hlubší vodu, ale zároveň tam dobře prokoření a je tam vlastně hodně živin díky té složce toho kompostu. A třetí, existují dneska směsi, které jsou vyloženě vhodné do sucha. Takže když bych nebyl nastavený na zalejvání a řekl si, hele, dobrý, nevadí mi, když to bude přes sezónu lehce dožlutá, tak existují směsi, které jsou vyloženě určené do sucha a sel bych hlavně je.
4: Děkujeme, ještě jeden dotaz do druhé části poradny od Pavlíny z Jižní Moravy zpátky ke stromům. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda má v tomto počasí smysl zalévat i vzrostlé stromy, konkrétně tedy dub nebo ořech, a jestli pomůže 20 litrů denně.
5: Má to smysl, pokud tu vodu máte. Jo? Jako, dřív, když jsem se s někým bavil a bavili jsme se o zahradě, tak jsme říkali, osaďte si to tak, jak máte samozřejmě velký prostor, to vás bude limitovat a bude vás limitovat čas, který na tu zahradu máte. A podle toho si rozložíte, jestli si tam dáte náročnější nebo méně náročné věci. Dneska do té rovnice přidávám třetí věc a to je voda, kterou člověk vůbec má. Protože když už se pustíte do toho, že zaléváte stromy, tak je dobré si říct, že je strom užitečné zalévat na začátku jeho věku, po vysazení první tři roky, podpořím ho v růstu, podpořím zakořenění a zalévám zásadně vydatně a méně často. Jednou týdně, maximálně dvakrát týdně čerstvě zasazený strom a strom, který na tom místě už roste a je zakořeněný, klidně jenom jednou za 14 dní. Ale pak tam opravdu položím tu hadici a tak, jak jste to říkal u té hortenzie, klidně si k tomu sednu a čtu si, anebo se k tomu vrátím za chvíli a nechám tam vytýct klidně 100 litrů vody. Je to takovýhle extrém. Abyste tomu stromu pomohli, tak té vody je tam potřeba vylít buď takhle hodně, anebo to nemá smysl.
2: Výborně, další otázky nás napadají, ale poradna ještě stále nekončí. Tomáš Tribal je tady s námi i v těch následujících minutách.
4: Je to tak a pokračovat budeme ve třetí části poradny zase po písničce, třeba s prostorem právě pro vaši otázku na čísle 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová a Aleš Cibulka.
1: Dva na dvojce.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Dva na dvojce?
2: Poradna.
3: Tématem naší dnešní poradny péče o zahradu během vlny extrémních veder a s námi ve studiu odborník na zahradu z přírodní zahrady Trejbal, Tomáš Trejbal.
4: Máme tady telefonický dotaz, hezké dobré dopoledne přejeme.
5: Michal první, dobrý den.
4: Zdravíme, dobrý den, ptejte se prosím.
5: Já bych chtěl zeptat ohledně trávníku. Na starém nádvořičku u staré chalupy, poměrně velké nádvořičko to bylo, jsme dělali drenáže a nějaké sanace, protože to bylo hodně podmáčené. A teď bych se chtěl zeptat, jak ten trávník co nejlépe založit, aby přežil, aby nebyl proschlý příliš, jestli mu tam dát dostatečně silnou vrstvu zeminy, nebo tam nechat ten špělek zapískovat, jaké radu nějakou.
4: Děkuji moc, my děkujeme za otázku.
6: Teď budu jenom fabulovat, protože tu situaci samozřejmě neznám do velkého detailu. Pokud tam dneska povrchová vrstva je štěrk, nějaký hrubosti, nějaký makadam, tak na něj potřebujete dát určitě alespoň 30 cm substrátu, ve kterém bude reálně růst ten trávník. Pokud to bude nižší vrstva, tak vám ta voda bude strašně rychle odtékat pryč a tomu trávníku se tam nebude dařit.
3: Děkujeme, ještě jeden telefonický dotaz od někoho z našich posluchačů. Dobrý den i vám.
7: Dobrý den, tady posluchačka Iva, já vás moc a moc zdravím a mám taky teda dotaz k trávníku. Když teda mám už založený trávník, který opravdu je proschlý a jak říkal pan Trejbal, že teda jsou i semena, která jsou odolná vůči suchu, jak to udělat teď, když ten trávník, která mám, je seschlý a chtěla bych teda ho tam trošku zrekultivovat.
4: Mm-hmm. Děkujeme taky.
6: Jsou dvě základní možnosti, jak to udělat. Buď můžete udělat něco, čemu se říká top dressing, to znamená na tu vrstvu toho spáleného trávníku navrstvit nový substrát, do kterého budete sít a založíte si ho vlastně jakože znovu. I tak bych načechral tu vrstvu toho trávníku, který tam teď někde zemřel. To znamená, použil bych nějaký jednoduchý kultivátor nebo hlubší vertikutaci, tak ať nasekáte ten suchý drn, navrstvíte alespoň 5-7 cm trávníkového substrátu, to znamená 75 70 cm křemičitýho písku, 30% kompostu, uvalcuju, zakládám trávník klasickým způsobem. A pak samozřejmě zálivka v prvních týdnech růstu. Aby vám to nevyžrali ptáci, dá se to zase celé ta plocha přikrýt bílou netkanou textilií. Udržuju vlhkost, začne to strašně rychle růst.
3: Děkujeme i za tuto odpověď, Tomáši, potom jeden stručný dotaz. Dívám se do SMS-kové korespondence s našimi posluchači. Dobrý den, mám hodně cuket, ale přes listy se tam špatně zalévá. Mám je trochu prostříhat?
6: Dostaneme se k cuketám. Já jsem jenom slíbil vlastně, že té paní řeknu dvě varianty toho trávníku.
4: Ano.
6: Druhá varianta totiž je, že se ten drn dá seříznout. Existují na to stroje, že se odstraní starý drn a pak se to zakládá na čisto. Může být situace, kdy ten drn je nekvalitní a nešel by zvertikutovat. Takže to je jenom k tomu. Druhá varianta. Ten stroj se dá půjčit. Teď k cuketě. Cuketě můžete odebírat listy, ale buďte opatrní. Ona je potřebuje i sama pro sebe. To, co je u cukety dobré, je, že se dá pěstovat u tyčky a na svislo. A pak jí ty listy se neválejí nikde jako okolo a zároveň roste zpříma, takže zabere méně místa na záhonu. Cuketa, dýně si spotřebu vody regulují i sami a když vidíte, že trpí suchem, tak oni svěsí listy v tom nejparnějším dni právě proto, aby tolik neodpařovali.
4: Na úplný závěr něco, co jste rozvířil mezi našimi posluchači, vlastně i u mě, a to je to zalévání ráno. Spousta posluchačů píše, my jsme mysleli, že ten večer je lepší. Ráno se rostliny probouzejí dřív, než my je zalijeme, čili opravdu skutečně ráno je lepší než večer?
6: Určitě je ráno lepší než večer, ale je otázka si říct, co je ráno.
4: No to právě řekněte.
6: Ráno není třeba 9, ráno je z mýho pohledu třeba 6. 6:30. Kdo není schopný takhle brzo vstát, tak je určitě lepší zalévat večer po 8:30, tak jak se opravdu ochladí. Ale to brzké ráno, když to má někdo rád, já jsem zrovna skřivan, proto jsem to nabídnul, tak ta zahrada i úplně jinak voní, je už krásně vlhká a vy to ještě podpoříte tou zálivkou. Ale je to super doplňkový dotaz, protože já ránem nemyslím 9. hodinu.
4: No tak vy skřivaní si zalévejte
3: po ránu. A tady
4: já
3: jsem viděla přesně na výraz Aleše Cibulky, který se do této poradny myslel, že zalévá ráno. No. Tomáš Trejbal byl naším hostem, děkujeme za všechny odpovědi na otázky a už teď se těšíme na příště.
4: Ano, ráno vstanu a v 10 zaliju. Mějte se krásně, hezký den.

0: A do letní zahrady se vypravíme i dnes odpoledne, tedy v kávě o čtvrté. V letní zahradě rozrává úroda, spolu s ní se objevují už škůdci a choroby. A podle čeho je včas rozpoznat a jak jim jejich počínání zkomplikovat nebo úplně zastavit, které biologické prostředky fungují, pokud nechceme sáhnout hned po chemii, o tom se bude povídat dnes odpoledne. Hostem bude Jan Růžička, odborník na přípravy pro ochranu rostlin, a moderovat kávu o čtvrté bude Patricie Strouhalová. Takový program bude odpoledne. Mimochodem, Aleši, nevíš, co chystá Aleš Cibulka na červený koberec?
1: Vím, potkal jsem ho před studiem, když jsem se loučil s panem Trejbalem. Na zahradě vlastně zůstaneme, protože budeme vzpomínat na pana Václava Větvičku. Potom vám prý Aleš prozradí, co zajímavého a důležitého se stane zítra v 9 dopoledne.
0: Ano.
1: A nakonec zaspívá Bolek Polívka. Hádejte, proč? Taková bude procházka po červeném koberci.
0: Na všechno se těšíme.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Noční můry ožívají.
3: Každý stín může být nebezpečný.
2: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dorazil Aleš Cibulka. Aleš, hezké dopoledne.
1: Hezké, dobré dopoledne. Zdravím vás všechny, ano. Jsem tu rád.
0: A začneme pochopitelně vzpomínkou na našeho milého rozhlasového kolegu. K československému a později českému rozhlasu neodmyslitelně patřil botanik Václav Větvička. Ten zemřel v noci na čtvrtek, jak všichni víme. Bylo mu ale krásných 88 let.
1: Mm-hmm. A vy si ho můžete připomenout samozřejmě na stránkách Dvojky, je celá řada jeho pořadů. Určitě na něj bude v nedělním dobrém ránu vzpomínat i František Novotný. Pan doktor Větvička patřil nejenom k naší stanici, ale k nám zahradníkům mnohé radil. Já třeba, když se podíváme na naší zahradu, to, že tam máme habrový živý plot, to byla jeho práce. Když jsem se ho ptal, jaký jehličnan vysadit u roubenky, tak mi říkal, jehličnany patří do krematorií. Sem musíte dát habry ke staročeské roubence. Jo? Takže ty jeho rady byly úžasné. Jeho vědomosti. Já si vzpomínám, že on vlastně to nedávno slavil v toboganu 85. narozeniny a to přišla řada třeba na pěnišník. Víš, jak vypadá pěnišník?
0: Vůbec nevím, pouč mě.
1: Aha, tak jsem se chtěl zeptat, jestli víš, proč se pěnišník jmenuje pěnišník.
0: Ne, to vůbec.
1: Tady je to celé zbytečné. Milí posluchači, prosím vás,
0: obracím. Tu jsi mohl zjistit tady v poradně.
1: Ne, ano. Obracím se na vás. Pěnišník, napadlo vás někdy, proč se takhle jmenuje? Pane doktore, vy to víte.
2: Bratři Preslové v 19. století, když tvořili česká jména k rozmanitým druhům, které tady nerostly a neměla lidová jména, tak sahali do okolních slovanských jazyků. Na Sibiři, tak jako u nás borůvčí, roste takhle asi vysoký 70 cm rododendronek. Zlatě kvete. Jmenuje se Rododendron aureum. A ti Sibiřané zjistili, že když si udělají čaj z tohohle rododendronku, nebo když si osladějí cokoliv medem od včel, které se pásly na těch rododendroncích, tak si připadají jako opilí. On je totiž halucinogenní a opilí lidé jsou pijáni lidi. A těm keříčkům tam říkají pijánišník. A bratři Preslové z toho udělali SHčkem a my máme pěnišník.
0: Tak tady sedíme a usmíváme se. Tam je slyšet ta láska k té práci a k té přírodě. Ještě jednu vzpomínku dáme.
1: Ano, a to je 4 verší, které pro pana doktora Větvičku napsal již zmíněný František Novotný. No a pan doktor Větvička je orecitoval právě během těch svých 85 v toboganu. Poslouchej, to se ti bude líbit. A vám samozřejmě taky.
2: Pohrává si krásná žena s krásnou slovní hříčkou. Touží být políbená v máji pod Větvičkou.
0: Vybral si krásně, to je nádhera. Aleši, děkujeme za to a samozřejmě vzpomínáme. Zítra je tu 1. srpen, ty už si o tom mluvil, prázdniny se nám přehoupnou do druhé poloviny, ale je to důležitý den pro všechny příznivce toboganu. Proč pak?
1: Zítra v 9 ráno začínáme prodávat vstupenky na září, takže velmi stručně, všechno to najdete na stránkách Dvojky. 80. nedožité narozeniny Freddy Mercuryho, oslava 80. narozenin Daniely Kolářové a nebo 80. Jana Nedvěda, který za námi dorazí společně s kapelou Příbuzní. Takové bude září v toboganu a zítra v 9 ráno začíná předprodej. Jsou samozřejmě i nadále v prodeji vstupenky na nedožité 90. a vzpomínku na pana prezidenta Václava Havla 3. října v Pražské křižovatce. To všechno na stránkách Dvojky v sekci Tobogan.
0: Podíváme se na to a když už jsme u toho toboganu, ještě prozrať, jaký archivní tobogan bude zítra.
1: Na to se moc těším. Přišli k nám v září loňského roku Eva a Václav Hudečkovi, s nimi tam byl Jura Pavlica a Lukáš Klánský. O tenhle tobogan jste si hodně psali, takže zítra po 11. hodině v repríze.
0: Tak další těšení, no a na závěr dívám se, kdo nám teď bude zpívat, sám Valašský král.
1: Mm-hmm. Bolek Polívka dneska slaví 77. narozeniny. Tuhle úžasnou píseň mu napsali pánové Habka a Horáček a my všichni známe z Manéže. Takže Šaškové počmáraní pro všechny milovníky Bolka Polívky, který dneska slaví.

0: A my nesmíme zapomenout ani dnes na mrazivé léto, indici, kterou vám samozřejmě nabídneme za chvíli, a informaci o tom, do kolika hodin můžete typovat správnou odpověď. Jestli pak to víš.
1: Líbí. Ano, no dneska už nejvyšší čas, ne?
0: Je téměř pozdě.
1: Je téměř pozdě, ale ještě pořád máte šanci. Mně se moc líbí, že jsou to hrdinové děsivých příběhů a tenhle týden je to opravdu děsivák, který nás děsil už... My vlastně nesmíme ani napovídat. Ne. Den, já mlčím a tady je ta dnešní nápověda.
0: Dnešní nápověda, jenom ještě drobný doplněk, že typovat můžete pouze a jedině přes webový formulář na stránkách Dvojky.
2: Mrazivé léto na Dvojce. Pátračka.
3: Karel Jaromír Erben vtiskl mé postavě literární život a zařadil můj příběh mezi české lidové pohádky. Díky tomu jsem se stal součástí dětství mnoha generací. Ovšem jako správný antagonista jsem nikdy neměl být vzorem hodným následováním, nýbrž výstrahou a ponaučením. Přestože jsem pouhou pohádkovou bytostí, bývám dodnes označován za jedno z nejděsivějších stvoření českého folkloru. Moje stvárnění ožilo také na stříbrném plátně, kde mé nenasytnosti vtiskl nezaměnitelnou podobu režisér Jan Švankmajer. Ten celý děj zasadil do prostředí obyčejného městského činžáku, kde můj hlad získal ještě děsivější rozměr.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na Dvojce hledáme?
4: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Milí posluchači, dva na dvojce pomalinku končí. Strávili jsme společně dvě příjemné hodinky. Doufáme, že jsme se i něco dozvěděli, že i vy jste se něco dozvěděli. No a za malou chvíli blízká setkání Míša Maurerová a bude mít velmi zajímavého hosta.
1: Je to tak, jejím hostem se stane držitelka ocenění Magnesia Litera, spisovatelka Dora Kaprálová. Tak si to povídání poslechněte. My vám přejeme krásný víkend a budeme se loučit. Dnes s vámi na dvojce byli rádi dva na dvojce ve složení Aleš Cibulka
0: a Šárka Volemanová.
1: Potěšení.
0: Mě taky, rád zase přijdu.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Počet nehod na silnicích se kvůli vysokým teplotám zvyšuje, upozorňuje BESIP. Případů stalkingu ohlášeného policii v Česku meziročně přibylo o 20%. Bude slunečno, později bude přibývat oblačnosti. Teploty čekejte do 39 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké dopoledne. Současná tropická vedra zvyšují riziko nehod, varuje před tím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale i častější zdravotní potíže řidičů, vysvětluje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřolt.
3: V dlouhodobých statistikách vidíme, že právě ty dny, kdy je největší teplo, tak se projevují na silnicích vyšším počtem nehod. To souvisí s tou zdravotní kondicí, s únavou řidičů a nepozorností. A řidiči by na to měli myslet. Měli by si dělat velmi často přestávky, doplňovat tekutiny, případně se nějak venku protáhnout.
2: Před cestou by si řidiči podle Neřolda měli zkontrolovat, že mají dostatek paliva, například aby neuvízli v koloně bez klimatizace. Doporučuje taky přibalit na cestu láhev vody a lehkou svačinu. Policisté v Česku vyšetřovali od začátku roku do konce června 225 případů stalkingu. To je zhruba o 20% víc než za stejnou dobu loni. Podle ministerstva spravedlnosti odchází od soudu s podmínkou téměř 2/3 agresorů, kteří jsou obžalovaní z nebezpečného pronásledování. Stalking bývá spojený s dalšími trestnými činy, případně v některé vyústí, říká Vladimír Vedra, šéf brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí.
4: 50% stalkingu je vlastně ex-partner stalking. To znamená, že se navazuje na předchozí třeba domácí násilí. Když dojde k té separaci, tak to může pokračovat právě tím stalkingem. Vytírání, vyhrožování může být součástí stalkingu. Tam stačí, když je to jako jednorázová záležitost. Toho stalkingu je právě tím typickým znakem to, že se to děje dlouhodobě opakovaně.
2: Hranici mezi Marokem a španělskou exklávou Ceuta podle vlády v Madridu za poslední den překročilo 49 tisíc lidí. Stovky marockých migrantů se na španělské území snaží taky přeplavat přes moře. Nejméně 18 z nich přitom během uplynulého dne utonulo. Španělsko na místo vysílá armádní a policejní posily. Do Ceuty kvůli tomu míří i španělský premiér Pedro Sanchez. Španělské exklávy Ceuta a Melia představují jedinou pozemní hranici Evropské unie a Afriky. Do obou měst se proto pravidelně snaží dostat afričtí migranti. V olomoucké městské čtvrti Povel se dnes v 17 hodin koná komentovaná prohlídka. Zaměřená bude na bývalé pravěké a raně středověké osídlení. V Zikově ulici se lidé od archeologů dozví informace o sídlišti ze starší doby hradištní. Pokračuje mluvčí Olomouckého národního památkového ústavu Sandra Kolářová.
5: S největší pravděpodobností se jednalo o rezidenci místní elity, kmenového knížete této části Moravy a jeho jízdní družiny. Raně středověké mocenské centrum patrně střežilo jeden z klíčových přechodů přes řeku Moravu, který byl součástí sítě tehdejších transevropských dálkových tras.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty čekejte mezi 35 a 39 stupni, na severu Čech kolem 34, na horách kolem 29 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy se rozjíždí kolona. Na 10. kilometru narazilo auto do značení, už se ale jede dvěma pruhy. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Pomaleji pojedete z kilometru 180 až do Brna k omezení. Nesouvislá fronta pro osobní auta je na 20 minut. V Praze je silný provoz a kolona na okruhu směrem z letiště na D1. Po pojíždí před sjezdem na Ořech zdržíte se do 20 minut. Tolik zprávy, na řadě jsou blízká setkání.
7: Hezké dopoledne, milí posluchači. Jestli při dnešním rozhovoru s mým blízkým setkáním uslyšíte takové jemné bzučení, tak je to naprosto tematický podkres, protože mým dnešním hostem je spisovatelka, dokumentaristka, publicistka a scénáristka Dora Kaprálová, která pochází z Brna, ale už řadu let žije v Berlíně. Její knihy se vyznačují osobitým jazykem, jemným humorem i citlivým pozorováním každodennosti. Je několikanásobnou držkou držitelkou ceny Magnesia Litera. Za novelu Mariborská hypnóza, o které právě budeme mluvit, získala nejen ocenění za prózu, ale také titul Kniha roku. Tak vítejte v blízkých setkáních, Doro.
0: Děkuju za pozvání, dobrý den.
7: Co vás fascinuje na tak otravném tvorovi, jako je moucha? Zrovna teď máme léto, všichni máme někde poblíž ruky plácačku nebo různá zařízení mucholapky a vy jste udělala vlastně z mouchy díky své knize takovou celebritu, vypravěčku a komentátorku děje. Tak kde vás to napadlo a proč? Proč zrovna moucha?
0: No, napadlo mě to v podstatě těsně předtím, než jsem odjela do Mariboru slovinského, protože jsem původně měla napsat turistický bedekr nebo takový jako
7: průvodce
0: nebo literární reportáže z toho města. A když jsem se tak převalovala líně v posteli v Berlíně, tak jsem si říkala, že vlastně nemám úplně chuť napsat bedekr, ale že by mě lákalo napsat něco prozaického, v podstatě prózu, která by byla trošku existencialisticky laděnou, prózu s takovým jako metafyzickým lehkým podtónem. A současně jsem si říkala, že žijeme v takové dost jako temné době, nebo jo, že vlastně jsem zahlcená až přehlcená romány, které jsou samozřejmě strašně závažné a naprosto to respektuju a musí to být. A vlastně jsem si říkala, tak napíšu možná nějakou jako marginály oproti patetickým...
7: Nějaké odlehčení to chtěla.
0: Jakoby odlehčení, ale v podstatě jsem si říkala, že skrze tu mouchu, jako takovou vlastně všemi nenáviděnou bytost, můžu do toho textu dostat ze spodu nějakou jakoby lásku, naději, nebo snad i soucit, nebo empatii. A zároveň je to trošku srandovní stvoření, co si budeme povídat, že jo? Je to, ta moucha je otravná, zároveň existuje spoustu idiomů, se kterými si potom jako člověk může hrát, jako zabít dvě mouchy jednou ranou, být teda otravná jako moucha. No, je jich prostě tisíce a tisíce, no to asi ne, ale desítky jich budou. A současně ještě, jak jsem tam ten jakoby téměř metafyzický podtext chtěla dostat, tak jsem si říkala, že moucha domácí žije 21 dní a já jsem vlastně kvůli jako z rodinných důvodů jsem chtěla odjet jenom na 14 dní, tak jsem hledala i samozřejmě zvířátko, který žije těch, jakoby, abych dokázala to město pochopit skrze stroboskopický pohled bytosti od narození až do její smrti. A současně ta moucha, jak je vlastně takový otravný, všemi nenáviděný stvoření, kterým každý pohrdá, tak je to tím pádem pro mě naprosto božský stvoření. A k tomu se ještě přidává to, že moje máma ty mouchy zabíjela, aspoň mi to říkala, když jsem byla dítě, a říkala, že se z toho potom zpovídala, že z toho měla špatný pocit, tak jsem chtěla možná napsat i určitou advokaci mouchy domácí. Ale chci zdůraznit, že to vlastně o té mouše není, že to je v podstatě i o těch digitálních parazitech a o těch vlastně sítích digitálních, které jsou utkány těmi pavouky proruskými a že vlastně jsem jenom chtěla jakoby spojit více různých pohledů a ta moucha domácí to nějakým způsobem zastřešuje, ale ani bych neřekla, že to je hlavní protagonistka, spíš je to takový jako viditelný zvířátko a propojovatelka všech těch dějů.
7: Je to průvodce té knihy, která měla být původně bedekr a nakonec bedekrem není, i když toho průvodce jako mouchu jste si ponechala. Tak já děkuju mému dnešnímu hostu Doře Kaprálové, že nám tu mouchu toho otravného tvora tímto způsobem aspoň trochu rehabilitovala.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. S mým dnešním hostem, spisovatelkou Dorou Kaprálovou, jsme probrali otravného, v uvozovkách otravného, protože jste ho rehabilitovala, tvora Mouchu, která je průvodcem vaší ověnčené knihy Mariborská hypnóza. No a já musím zmínit i takhle na mikrofon posluchačům to, co jsme probírali při písničce a to, co máte teď momentálně v mrazáku, protože to je velmi nečekané. Já jsem tvrdila, že v těch vysokých teplotách bych tam nejradši odložila svůj mozek. A vy jste řekla, že nemůžete, protože v mrazáku máte želvy. Proč?
2: No to je vlastně hrozně tklivá příhoda, u které se všichni posluchačky a posluchači Českého rozhlasu nejspíš rozpláčou. To je tak, že my jsme si pořídili želvičky před 10 lety, hlavně kvůli tomu, aby se moje mladší dcera přestala bát smrti, protože byla v tom věku, kdy jako člověk přemýšlí o smrti, tak jsme si říkali, tak si pořídíme želvy, ty přežijou vlastně všechno, dožijou se 70 let a bude to taková ta hezká tradice, že se budou jako dědit a bude to takový dědictví. No a když jsem se holek ptala, jak se budou jmenovat, tak dcerky vymysleli, že jedna se bude jmenovat Apokalypsa a druhá Chili con carne. A naši kamarádi si je taky pořídili, ty se jmenovali Jojo a Alma a dělali jsme s nimi spoustu jako radosti, třeba závody želví, takže jako po pokoji běžely želvy, byla jako startovní rovina, cílová rovina a všechny jako nějakým způsobem běžely, oni jsou docela rychlí, řecký želvy, jenom naše Apokalypsa chodila dozadu, protože měla všechno na háku, si říkám, já jsem o nich vlastně napsala jednu povídku, i když jenom tak jako lehce inspirovanou v knize Utrpení a jiné žánry. No a stalo se to, že jako na zimu je teda vždycky dáváme do ledničky, mezi tím už měli 8 let, všechno bylo skvělý a pak vyrostly, takže jsem pořídila novou lednici, aby mohli zimovat v té velké lednici, kde bude lepší regulace teploty, ale nějak jsem to asi nevychytala, takže když jsme letos vytáhli z lednice, tak byly takový malátný, pak jsem je vykoupala. Pak si Apokalypsa trošku rozbila hlavičku, takže jsem ji vzala k veterinářovi. No a pak prostě začala scházet a nakonec jsme zjistili, že chytla nějakou jako virovou infekci asi u toho veterináře, nakazila i tu druhou želvičku a já jsem je tam donesla už v takovém stavu, že si je tam v podstatě v obě nechali s tím, že Apokalypsa to asi nepřežije a Chili con carne jo. No a pak to teda bohužel nepřežila ani jedna z nich. A ani moje peněženka to nepřežila málem, protože to stálo celý 830 euro, aniž by se mnou jako komunikovali, což nebyl úplně jako hezký způsob. A teď mi ještě říkali, že je můžeme jako pohřbít jako kremací a že nám jako někde udělají takový jakoby rituál, ale to by stálo další peníze a navíc my jsme je chtěli dovést do Maďarska, kde jim bylo vždycky v létě nejlíp, jakože tam prostě měli takový jako výběh a chodili tam tou přírodou a tak. Tak jsme se rozhodli, že si je asi vezmeme. A pak já jsem si vzpomněla, že vlastně nemám, že mám prošlej pas a teď jsem si představila, jak cestuju přes ty hranice vlakem s mrtvýma želvama a s prošlým pasem, tak jsem to musela celý přehodnotit a tím pádem skončily ty naše želvičky v mražáku, ne v lednici, ale sesunuli se dál jako do toho mražáku. Nicméně v Mariborské hypnoze, kde jako popisuju Svengálího, tak ten vlastně přežil v tom mrazícím boxu těch 25 let, což je z jednoho z sci-fi, na který jsem se dívala jako dítě. A ty želvičky teda tím, že tam šly už jako mrtvé bytosti, tak to nepřežijou. Ale my jim chceme dopřát ten pohřeb i v tom Berlíně nejspíš. Jenom na to potřebujeme čas, lopatu a kuráž.
1: To je v podstatě smutný příběh, ale tak fascinující, že já s otevřenou pusou na vás koukám a poslouchám vás. A moje následující otázka, kde berete témata a ty příběhy do svých knih a do své prózy, ta otázka je úplně zbytečná ze svého života, protože jenom napsat to, co se vám přihodilo s Apokalypsou a Chili con carne, je v podstatě takový hořkosladký román, který bude velmi čtivý. Tak vy nemusíte ani používat svoji fantazii moc, Doro, když to poslouchám. Ta témata se vám takhle dějí v tom životě?
2: No, nejen mě, jako já vlastně, když jsem takhle začala vyprávět ty historky o našich želvách, a už to umím teď s větší lehkostí říct, ale pořád je to takový jako bolavý, tak mě třeba jedna kamarádka začala vyprávět, že jeho korejský kamarád měl doma papouška, který byl v kleci a vzali ho jednou jako na výlet, papouška v kleci, všichni ho milovali, žil už asi 20 let a nechali ho v zahradě a Lehoulince jenom pootevřeli dvířka, protože ten papoušek byl už jako navyklý, že do té klece se vracel a pak šli na oběd a když se vrátili, tak v té kleci místo toho papouška se plazil úplně hrozně přežraný had, který toho papouška sežral. Takže ten had měl jako takový to úzký tělo a najednou měl takový jako prostě veliký břicho i s tím sobákem toho papouška.
3: Jak
2: a pak
3: ten had, co spolkl klobouk v Malém princi.
2: No, a pak teda ten had pošel, což jako měl za to. No.
3: Teď to skoro vypadá, že si nepovídám se spisovatelkou Dorou Kaprálovou,
2: se zooložkou,
3: ale je vidět, že zvířata mají i v podstatě ve vaší proze nezastupitelné místo. To, že tady spolu sedíme v rozhlase, ale není náhoda, protože to je prostředí, které vy už od malička velmi dobře znáte. O tom za chvíli.

0: Dora Kaprálová, spisovatelka, vyrůstala v rozhlasovém prostředí. Vzpomínáte si ještě, Doro, jaké to bylo stát jako dítě před mikrofonem Českého rozhlasu?
1: To si vzpomínám docela detailně, protože já jsem teda hrála současně v divadle, tehdy se to jmenovalo Divadlo na provázku, dneska je to Divadlo Husa na provázku, a tam jsem hrála asi od 9 let, takže jsem jakoby znala dobře to divadelní špinavý prostředí toho undergroundového divadla. Samozřejmě mě to fascinovalo, ale bylo to jako hodně takový jako kolikrát i temný, nikdy jsem o tom pořádně nenapsala, nebo jen tak v náznacích. No ale do toho jsem teda ještě začala, asi ve 12 letech jsem se stala členkou dětského rozhlasového souboru v Brně. A tam jsme měli takový ty pořady jako Domino a tak. A já si pamatuju, že
0: mě... To jsem vás evidentně poslouchala jako dítě.
1: Je to možný. A já jsem jako do těch 14 let jsem měla takový ty sklony jako stát se tou herečkou, a pak jsem se začala strašně stydět, takže to všechno jako skončilo v takové jako zvláštní introvertnosti.
0: Kde nastal ten zlom?
1: V pubertě, protože jsem začala vyrůstat z těch dětských rolí a vlastně jsem se s tím jako nedokázala úplně smířit. Nicméně v tom rozhlasovém studiu si pamatuju, že jsem byla hrozně pyšná na to, že mám hluboký hlas, což je vlastně trošku absurdní, protože teď mám takový jako spíš soft piskláček, ale tehdy jsem jako mluvila role dospělých žen. Takže si třeba pamatuju, že jsem hrála roli dospělé pošťačky, a to mě hrozně utkvělo v hlavě, že jsem byla hrdá, že jsem mluvila asi takhle, a měla jsem pocit, že jsem jako hrozně cool. A potom se ještě pamatuju druhý moment, protože jsem nebyla zase jako nějak nadaná na to hraní, takže jsme se měli, jako že jsme se zkoušeli rozehrát a že jsme se měli rozplakat. A já jsem v tu chvíli jako pocítila nějakou jako hrozný patos v sobě a fakt jsem se jako rozplakala úplně hystericky. A pak jsem to začala přehánět a pak jsem byla hrozně jako jo, fakt umím dobře brečet. Ale jinak si pamatuju, že to bylo vlastně fascinující, protože mě ten rozhlas jako médium od malička asi formovalo a byla jsem vždycky jako takový akustický spíš typ a poslouchala jsem ty pohádky. A na chatě jsme poslouchali Svobodnou Evropu a všechny ty Hlas Ameriky a ty Štvavý stanice. A mě to prostě, pro mě to byla jako ukolíbavka na dobrou noc vlastně.
0: Vy jste z rodiny slavného básníka Zeno Kaprála, ke kterému se určitě dostaneme i k tomu, jaké to bylo vyrůstat v rodině básníka. Ale když navážu na tu vaši rozhlasovou kariéru v dětství, není i to, že jste teď si sama namluvila audioknížku Mariborskou hypnózu pod vedením režiséra Jakuba Doubravy. Není to tak trošku navázání na to, že jste chtěla si zkusit, jestli ten mikrofon ještě dokážete ovládnout, jestli není to nějaký ten ještě nedokonavý sen
1: z toho dětství? Určitě je to splněný sen z dětství. Já jsem se teda vždycky s radostí namlouvala všechny ty radiodokumenty, které jsem pro Český rozhlas točila, a těch bylo taky třeba kolem 20, takže jakoby to studio mě není úplně cizí, ale samozřejmě jsem spíš jako vášnivá amatérská herečka a uvědomuju si, že jsem to jako načetla tak jako, že prostě je to ambivalentní. Vlastně jsem s tím jako nebyla úplně spokojená.
0: No, jaké to je odevzdat svůj vlastní text vlastnímu hlasu? Je třeba něco, co jste díky tomu, když jste to četla na hlas,
1: Já jsem měla pocit, že to jako načtu líp než profesionální herečka, což byla samozřejmě ode mě trzost, ale předtím jsem měla zkušenost, že pan Nikdo a Bílá tma mě načetla vlastně skvělá herečka, a já jsem stejně ji nedokázala jako režírovat v tom studiu, a pořád jsem si říkala, protože ještě mezi tím jsme si to udělali jako scénické čtení v češtině a v němčině, a přes tu němčinu asi to možná mě naskočilo, že jsem si našla takového jako lektora, který mě vlastně rozečetl v němčině. A tím, že jako jsem začala číst před publikem svý texty v němčině, tak tím, že je to jako ne už ten jazyk, kterým jsem to napsala, tak jsem jako znovu se vrátila k té jakoby k tomu jako s tím odstupem, jo. Takže jsem si říkala, no jo, tak mě to baví vlastně načítat, to je taková jako interpretace, to je ještě taková ta jakoby posunutá ruka, kterou vlastně tomu textu tím dodám.
0: A měla jste tam třeba nějaký moment, kdy jste si říkala, to někdo fakt dobře napsal, nebo to je opravdu hezký obrat?
1: To ne, ale dostala jsem se, měla jsem pocit, že jsem se v tom rozhlasovém studiu jakoby zvláštním způsobem zhypnotizovala, protože jsme to jeli strašně rychle, v podstatě bez pauz, a mám pocit, že to bylo jako, že to byl takový jako hrozně hrozně, že jsme se jako tak vyhecovali navzájem. A ten Kuba Doubrava, ještě jsme jako diskutovali o té hudbě a mám pocit, že mě vlastně strašně dobře vedl. Mm-hmm. Ale když jsem to potom poslouchala, tak jsem si říkala, a tady, jako kdybych byla režisérka sama sobě, jo, že on to vnímal jako autorské čtení a tím pádem to bylo matoucí. A pro některý, pak jako na té databáze knih mě za to jako jsem dostala i čočku kolikrát, že ten hlas byl iritující a já se všem strašně omlouvám.
0: Možná jste tomu dala právě ten rytmus, který při tom psaní toho textu cítíte, protože...
1: To je možný.
0: Když píšete, tak vnímáte rytmus těch slov? Nebo spíš ty obrazy, ty výjevy, to, co vám ten text, který píšete, jako evokuje?
1: Já to nedokážu rozklíčovat, protože když jsem uvnitř toho psaní, tak vlastně asi je to určitý druh hypnozy a je to takové jako vlastně ponor, že moc jako nevnímám, co se děje kolem. A tady u toho psaní tohoto textu konkrétně jsem si občas musela udělat pauzu, aby mě nebolely záda, protože jsem to psala dost intenzivně. Takže jsem jako se opravdu točila v tom hula hoop a naučila jsem se žonglovat, což mě trošičku jako vlastně zase hodilo do blízké komunikace s tím Kubou Doubravou, protože vím, že je clown, že je vlastně zároveň ten režisér toho čtení teda, že umí i žonglovat a tak jsem si říkala, tak jo, tak já si najdu někoho, kde je vlastně trošku jako z cirkusu a ta spolupráce nám pak bude fungovat, což se v podstatě potvrdilo, no.
0: Tak
1: ale
0: to
1: myslím
0: necháme.
1: Si, že to prostě není jako, jo, že když někdo k tomu přistupuje, že to je ta, že to je herecký přednes, tak to prostě, to bohužel není, to bych jako na to potřeba týden a nejsem herečka, že jo.
0: Já pokud budu osobní, tak řeknu, že mně jako posluchači se to líbilo. Já jsem ráda, když slyším, co ten autor do toho chce vtisknout. Ostatní už necháme na posouzení posluchačů. No a co sama poslouchá Dora Kaprálová, na to se zeptáme za chvíli.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce.
2: Co tady poslouchá Dora Kaprálová, jestli poslouchá audioknížky, jestli poslouchá rozhlas, podcasty, a pak mě zajímá vzhledem k tomu, že vy žijete v Berlíně, byť jste se narodila v Brně a píšete česky, tak jestli v češtině nebo v němčině? Jsou hned tři otázky v jednom, ale vy si poradíte.
3: Odkud to rozplést? Jsem vážněvá posluchačka stanice Vltava a vlastně i Prahu. Já si cíleně vždycky nacházím nějaký novinky anebo i rozhlasové hry, protože já jsem jako v tomhle tom jsem strašná staromilka a mám to ráda. Někdy to poslouchám na nos, když jsem sama. Tak je to pro mě takový jako příjemný a málo kdy u toho usnu. Vlastně miluju, jak už jsem se tady svěřila.
2: Máte třeba nějakou oblíbenou, kterou si opakovaně pouštíte, která vám navozuje nějakou atmosféru?
3: Jo, já jsem si stáhla z rádia, nebo ve chvíli, kdy jsem měla takový jako okomentovat, jsem měla své oblíbené povídky a dostala jsem potom 7 svých oblíbených rozhlasových povídek zpracovaných. A poslouchám pořád dokola, úplně bláznivě, to se jmenuje Červená kalina od Šukšina. A to je prostě úplně taková jako vyhřezlé sentimentální povídka, ale mám to ráda. Ráda poslouchám pořád dokola Přijde kuň do baru, což je od Davida Grossmana, načteno Hanušem Borem, úplně geniálně. Ale mám jenom 4 díly, protože jsem nestihla prostě se stáhnout víc těch dílů, tak tím to bych možná poprosila Petra Gojdu, doufám, že by mi to třeba poslal. Jako
2: podle vás dokáže hlas předat navíc oproti tištěné knize? Dokážete?
3: No, to je dobrá otázka. Já myslím, že to jako dobře načtená knížka má ten přesah nějakých emocí a já se tomu vlastně vůbec nebráním, jo. Já mám pocit, že dobře načtená knížka ve mně vyvolává skoro filmový obrazy. A stalo se mi taky s jedním románem Marka Torčíka, Rozložíš paměť, že to bylo tak dobře načtený, že jsem já teda u toho často uklízím, to jsou jediný momenty možná, kdy uklízím, a že jsem s prachovkou v ruce si musela sednout a pak lehnout na gauč, protože jsem nemohla dál, a to jsou vlastně momenty obrovské vnitřní radosti. Tak já si myslím, že jako četba je strašně důležitá a že to jako samozřejmě čtení je něco jiného, ale obě ty věci se doplňují. Neřekla bych, že něco je víc než něco druhého, a mám k tomu obrovský respekt.
2: Rozumím. A teď pojďme ještě k jinému levelu.
3: Jo, jestli poslouchám v němčině.
2: Zobrazení. Jestli toto bych taky ráda slyšela, jo. Jestli ta němčina už je druhý jazyk.
3: To taky, ale když mám chuť, většinou třeba když mám i nějaké čtení v Německu nebo nějakou jako diskuzi, tak to si třeba pak něco poslechnu v němčině, protože já to mám ještě komplikovaný, že s partnerem mluvíme anglicky. A pak mám někdy takový galimatyáš v hlavě, takže...
2: V jakém jazyku se vám zdají sny? To je hodně určující pro to, kde se cítíte jakoby nejvíc doma a komfortně.
3: No, někdy se mi zdají sny v češtině a to jsou potom věty, které třeba se objeví i v mých knihách, a často se mi zdají jenom obrazy anebo nějaké jako emoce, takže v němčině se mi málo kdy zdají sny.
2: No, já jsem chtěla přistoupit ještě k dalšímu zdroji, kterým se dají knihy vyprávět, když se upraví do scénáře, a to je film. Jestli i tohle médium máte v hledáčku a přemýšlíte o tom, protože jste původně vystudovala scénaristiku, že byste některý ten příběh, který je ve vašich prozách, ještě uvedla i ve film. A nebo už je to natolik intimní, ty vaše představy a ta vizualizace, kterou jako autor máte, že nechcete odevzdat někomu, kdo by vám je třeba pokazil?
3: To si myslím, já se tomu vůbec nebráním, naopak jsem otevřená. Konkrétně s Mariborskou hypnózou si dokonce dokážu představit, že by to mohlo fungovat. Sama jsem natočila pro Českou televizi, ještě než jsem se odstěhovala do Berlína, jeden dokument hodinový o Hugo Sonnensteinovi, což byl židovsko-moravský básník, který psal německy, ale mám pocit, že to je jako logisticky hrozně komplikovaná disciplína. A asi kdybych se rozhodla což bych byla ráda, kdybych takovou nabídku dostala, tak bych musela plně důvěřovat tomu týmu. Měla jsem vlastně hrozně hezkou zkušenost teď s Českým divadlem, když mě Kamila Polívková s dramaturgyní Viktorkou Knotkovou oslovili, že udělají divadelní představení na základě mých textů. A to byla pro mě obrovská radost. A myslím si, že se to jako musí strefit a pak se nebráním ničemu, protože je to samozřejmě hrozně dojemný, když člověk potom vidí nebo slyší to, co napíše v nějaké interpretaci.
2: Kde vy sama se cítíte doma? Teď nemyslím rozpětí mezi Berlínem a Prahou, ale jestli v dokumentu anebo v literatuře, o tom si budeme za chvíli povídat s Dorou Kaprálovou.
0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Tajemný dům v lesích, kde nikdo nepřežije noc.
4: Jenom na chvilku jsem se otočila, někdo ho podříz.
5: Co se tam děje?
1: Soudce, který nezná slitování.
6: Ty řetězy jsou poměrně bytelný. Trochu rezavý, pravda, ale myslíš si, že se z ní dostaneš?
0: Hrubý pytel, hrubá záplata.
1: Dva hororové příběhy Petra Hudského v neděli ve 20 hodin na dvojce.
7: Zažijte kouzlo hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Tvorba Dory Kaprálové se pohybuje mezi dokumentem a literaturou. Tak kde se vy, Doro, cítíte víc doma? Jste spíš pečlivá pozorovatelka nebo sběratelka lidských příběhů?
1: Já bych řekla, že se to propojuje, že je tam právě taková úplně fluidní rozostřenost mezi tím a možná pokud bych se cítila jako dokumentaristka, tak vím, že tam jako je hodně toho, té liričnosti a takové jako touhy potom zachytit příběhy z nějakého jako marginálního nebo nepříliš viditelného úhlu pohledu. A to mě asi provází od jak živa. A mám pocit, že jsem se na té dokumentaristice naučila ctít řemeslo nebo nějakou jakoby kompozici, abych se úplně jako nerozplizla, protože tu realitu miluju, ale zároveň mám jako vnitřní potřebu spatřit něco, co vlastně mě umožnila třeba i ta moucha, ten její rozostřený pohled, který se skládá z několika těch facet a z nečekaných perspektiv, z nečekaných zákoutí. A myslím si, že i jako na literatuře vlastně nejvíc ctím a uctívám poezii, protože si myslím, že to je vlastně základ. A teď si čtu apropo úplně geniální knihu povídkáře italského, který se jmenuje Griffy a jmenuje se to Zádrhely. A tam je úplně všechno. Tam jsou právě ty jakoby dokumentární lehce postupy a zároveň je tam obrovský lirismus a hrozná sranda. A vlastně všechny ty tři komponenty, když se spojí, tak to pro mě žije a je to pro mě prostě plný blaho a požitek.
0: My už jsme zmínili, že vaším tatínkem byl velmi známý básník Zeno Kaprál, který se slovem pracoval poněkud jinak než vy. Inspirovalo vás to nějak, nebo inspiruje pořád? Jaké to bylo vyrůstat s někým, kdo slova skládá do nějaké jako melodie, veršů, nějakých metafor?
1: No, já si dokonce troufnu tvrdit, že v tom není tak rozdílný ten postup. Můj táta se vždycky cítil být vlastně realistou a zacházel s poezí sice jako když psal sonety, tak to jako fungovalo v nějakém jakoby v tom vidění světa to vlastně bylo naprosto precizní, ale současně to bylo jako lehce subverzivní a podvratný a taky se mu tam dostával humor. Já si myslím, že vlastně nejsem až tak jako daleko od něj, ale možná k tomu přistupuji jinak, protože právě tím, že táta psal tu poezii, tak já jsem si vždycky říkala, že jako básně psát nikdy nechci a vědomě jsem se tomu celý život bránila a tak jsem skončila, jak jsem skončila.
0: Já myslím, že ověnčená cenami Magnesia literatura to není špatný konec. Mimochodem.
1: No a ještě tu Evropskou cenu za literaturu, ano, jste nezmínila.
0: Ano, tu jsem nezmínila. Evropská cena za literaturu. No když už zmiňuju ty ceny, mají nějaké čestné místo u vás a jak moc si toho vážíte? Je to pro vás hodně důležité získat ty ceny? Nebo to je jenom takový nějaký jako milník? No, jakou pro vás mají vlastně váhu? Je to něco jako když herec dostane Oscara? Nebo je to jenom nějaká abstraktní odměna za tu práci, kterou máte? Jak to vnímáte?
1: Tak vzhledem k tomu, že už jsem tak stará, jak jsem stará, tak to vnímám docela, myslím, s nadhledem, že to je nějaká jako fáze, která je spíš příjemná, ale Bůh ví, co to neznamená. Myslím si, že je to vlastně štěstí, že jsem to nedostala třeba ve 30 za nějakou prozbu.
0: Máte to jako metu třeba, jako spisovatelka?
1: Metu ani ne, spíš je to jako zbržďuje to trošku, odvádí to jako od toho, že bych teď jako asi psala a byla bych jako taková soustředěnější a zároveň je to jako příjemný pocit, to jako nebudu tady se přetvařovat. Když jsem dostala česko-německou novinářskou cenu, ty jsem dostala taky dvě, tak to bylo před, já nevím, 10 lety nebo 11, tak ta jedna cena skončila jako držák na rajčata na balkoně a rezne tam. A ta druhá je jako v Berlíně, protože

0: je těžká, neměla jsem ji jak odvést a teď ty tři ceny, co teda mám, nebo čtyři teda, tak ty jsou na předsíni, ale já myslím, že až pojedeme autem, takže to zavezu k mamce, že nemám tak jako velkou potřebu to mít doma na očích.
1: Co to reálně tomu spisovateli přinese, když získá ty ceny? Kromě prestiže, uznání, rozhovorů, které teď poskytujete a větší jako mediální pozornosti, má to pro vás jako i v rámci vaší práce nějaký jiný význam ještě?
0: Tak je to určitě dobrý pro ty knihy, že jsou víc vidět a mě to překvapuje. Já si myslím, že je to, jak říká mě fakt prostě, kolik mě je, tak se z toho zkrátka nezblázním. No, ono to jako rozbzučilo se všechno, pak to zase jako se odbzučí. Je to potěšení, je to jako trošku brzda v tom, jako co jo, je to taková jako lehká nervozita, že už bych chtěla být zase v závětří. Zároveň třeba jsem přijala toto pozvání, protože mi to přijde roztomilý, že to je rozhlas. Zároveň jsem odmítla pozvání na Colors of Ostrava, protože je to prostě příliš velká akce pro mě a byla bych unavená. Vním,
1: že ten náš rozhovor, jehož takovou neřekla bych ani němou, průvodkyní je ta moucha, která takhle bzučí vedle nás jenom pro atmosféru, tak už přilétá do posledního vstupu, takže už vás moc trápit nebude, i když je to velmi příjemné povídání a moc si toho vážíme, že tady s námi jste. Dora Kaprálová, no trápit nebudeme ani.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce.
2: S Mouchou z mariborské hypnózy spisovatelky Dory Kaprálové jsme dobzučili až do posledního stopu. A já se teď musím zeptat, jestli nějaká moucha vám už bzučí při psaní další knihy.
3: A já vám musím odcitovat sama sebe z mariborské hypnózy. Spisovatelům a spisovatelkám potažmo nesmíte nikdy věřit, co vědí, to nevybzučí, a co nevědí, to vybzučí. Takže já vám to nevybzučím.
2: Dobře, tak já si budu představovat jenom, nebo tušit. No a protože jsme opravdu v závěrečném stupu, tak bych vás chtěla poprosit, jestli mi odpovíte na otázku, kterou vám ještě žádný novinář nepoložil, ale vy sama si ji pokládáte docela často. Teď jsem vás zaskočila.
3: To jo, to protože těch otázek...
2: To se mi ještě v průběhu celého rozhovoru nestalo, ale...
3: Těch taková nejpodstatnější otázka... Vlastně nevím.
2: Mě totiž zaujalo, vy trošku mě připomínáte Doriana Graye, protože vy jste říkala, že jste jako dítě v tom rozhlasu měla ten hluboký dospělý hlas a hrozně jste chtěla být dospělá. A teď jako dospělá žena, za tím oním milníkem, který nebudeme z úcty k ženám zmiňovat, působíte velmi mladě, opravdu velmi mladě, a ještě máte takový jako i mladistvý hlas, takže možná, že naopak vy mládnete tím, takže směřujete k literatuře pro děti spíš?
3: To nemyslím, že mládnu, a k literatuře pro děti bych se někdy chtěla vrátit. To je pravda, protože je to vlastně zvláštní disciplína a je to obrovská svoboda. Ale pořád budu teď myslet na to, na co se mě ještě nikdy nikdo nezeptal. Ale já jsem, myslím, položila Viole Fischerové, když jsem točila ty rozhlasové dokumenty, tak jsem jí položila otázku, kdy jsi byla naposledy šťastná. A ona mi na to odpověděla, počkej, o tom teď musím přemýšlet. A tím to skončilo. Kdy jsi byla naposledy šťastná? Na to se mě možná nikdo nikdy nezeptal. Ale já jsem asi spokojená.
2: Tak já tu otázku nechám takhle na závěr viset ve vzduchu a budeme o ní všichni i naši posluchači přemýšlet. Moc vám děkuju za návštěvu.
3: Děkuju za pozvání.
2: Přeju vám, ať vás dál pronásledují hlavně dobré nápady, a když už nějaká moucha, tak jedině ta literární. Děkuju. Mým hostem byla Dora Kaprálová.
3: Děkuju za pozvání, nashledanou.

0: Meteor
1: na dvojce.
0: Ovlivní klima zásoby vody? Jak sají nektar kolibříci? A rozluští Sherlock Holmes záhadný hlas?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
2: Víkendový výběr dvojky. To jsou pořady, které vás baví každou sobotu a neděli.
1: Máme pro vás napínavé detektivní příběhy.
3: Právě v té chvíli se domem rozlehly tři výstřely.
1: Nejlepší komedie.
4: Poslouchej, nejseš ty z těch, co mě rozhlašujou, že doma schovávám buchví, jaký majlant?
5: Vy doma schováváte buchví, jaký majlant?
4: To jsem neřekl, týda rebáku!
1: Svět plný romantických lásek i nekonečné dětské fantazie.
5: Když půjdete se mnou, sám nebudu.
4: Ne, my jsme čerti, my lidem nepomáháme.
5: To nikdy.
2: Odpolední hra na sobotu, nedělní pohádka i večerní hra na neděli v podání českých herců a hereček.
1: Rozhlasové hry, pohádky a další oblíbené pořady.
2: Víkendový výběr dvojky.
1: Naslyšenou už o tomto víkendu.
2: Na dvojce.
6: Nenechte si ujít v České televizi.
7: Je potřeba zjistit, co Zimmermann dělal v tu noc, kdy došlo k vraždě.
8: Neodpovídala jeho preferenci, dle jeho psychologického profilu.
9: Vy jste toho uchyla viděla.
10: Mám tip. Na tu sledku někoho seženem.
11: Co bych za to dal dělat na vraždě?
9: Co se na té zpáteční cestě stalo?
10: Pachatel musí mít místo, kde ty svoje oběti drží.
12: A je jednoznačně na naše síly.
2: Kriminální minisérie.
10: Já na tom budu dál dělat sama.
2: Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas dvojka. Hlavní zprávy.
13: Lék pro onkologické pacientky je dnes v některých lékárnách dostupný. Převzali část mimořádné dodávky ze zahraničí. Hamás souhlasil s Trumpovým plánem na odzbrojení. Na reakci Izraele se čeká. Izraelské údery v Gaze pokračovaly i tento týden. Počasí bude slunečno, k večeru se mohou objevit přehánky nebo bouřky a teploty až 39 stupňů. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne. Nedostatkový lék Tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Jde o část mimořádné tisíci kusové dodávky ze zahraničí, kterou prodejny převzaly až dnes.
14: Máme 90 kusů balení. Nám vystačí do té doby, než nám dojde další objednávka. U nás by neměl vzniknout problém, že by jako ty balíčky momentálně došly.
15: Říká mluvčí Masarykova onkologického ústavu v Brně Klára Jirkovská. Třeba po včerejší zavážce, ale v menších lékárnách pacientky přípravek nesehnali. Tamoxifen by přitom neměli vysadit na déle než 2 týdny. Ministr Vojtěch Radiožurnálu řekl, že Česko vyjednává o nákupu léku z Portugalska a Německa.
16: My v tuto chvíli máme rozjednáno zhruba 5000 balení, které by mohly dojít v těch následujících týdnech.
15: Lékárny zároveň můžou přípravek alternativně objednat třeba z Polska. To pojišťovny běžně nehradí. Ministerstvo s nimi ale dnes o této možnosti bude jednat. Marek Sedláček, Český rozhlas.
13: Známý autobazar Štěpánek Auto přestal platit své závazky. Od klientů si půjčil přes 500 milionů. Čepánek ale firmu prodala je v zahraničí. Případ už vyšetřuje policie.
17: Čekala jsem, že mi peníze budou vyplacené ke konci dubna. To se nestalo.
18: Říká paní Radka z Kladenska.
17: A zjistila jsem, že vlastně areál je prodaný, zaměstnanci tam nejsou.
18: Bývalý majitel Štěpánek ještě na začátku července klientku ujišťoval, že se vše splatí. Poté se ale odmlčel a je v zahraničí. Radiožurnálu nakonec Petr Štěpánek na dotazy odpověděl. Řekl, že se autobazar po 24 letech rozhodl prodat, aby se věnoval biznesu s úložními boxy ve firmě Y-Box 24. Mnoho investorů nevěří, že se peněz dočkají a podali trestní oznámení, říká mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
19: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality.
18: Podle právníků by investoři teď neměli pasivně čekat a doufat, že firma nakonec zaplatí. A přesně to už se také děje. Skupina držitelů dluhopisů se spojila s advokátní kanceláří, která má vymáhat pohledávky a podat hromadnou žalobu. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
13: Silničáři dnes zprovoznili nový 3-kilometrový úsek dálnice D3. Jde o část mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku, který přivede dopravu k hranici s Rakouskem. Ředitelství silnice dálnice část podařilo oproti původním plánům otevřít s měsíčním předstihem. Na jihu Čech teď zbývá dokončit 12 kilometrů dálnice.
20: Náklady na vybudování úseku dosahují téměř 1,25 miliardy korun. Ředitelství silnic a dálnic na něj v listopadu naváže s provozněním části od Kaplice nádraží do Kaplice. Poslední úsek na jihu Čech mezi Kaplicí a Nažidly bude hotový příští rok v červnu. Michal Bělský, Český rozhlas.
21: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
13: Hamás souhlasí s plánem na své odzbrojení. Vysoce postavení činitelé hnutí to potvrdili zpravodajské agentuře AFP a britské BBC. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že Rada míru dosáhla dohody, na základě které odevzdá zbraně teroristické hnutí Hamás i další palestinské ozbrojené skupiny.
22: Hamás odevzdání zbraní podmiňuje stažením izraelské armády, příchodem palestinské technokratické vlády a obnovou pásma Gazy. Podle Trumpa se má izraelská armáda stáhnout po dokončení odzbrojení. Odpovědnost za bezpečnost by pak měly převzít mezinárodní stabilizační síly spolu s nově vytvořenou palestinskou policií. Agentura Reuters už dřív s odvoláním na nejmenovaného izraelského činitele uvedla, že Tel Aviv není s domluvenými podmínkami spokojený. Izraelská armáda teď kontroluje asi 70% pásma Gazy. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
13: Česká města se přizpůsobují současným vedrům. V ulicích se objevila mlžítka. Praha i Brno otevírají jinak nepřístupná místa lidem, co se potřebují schladit.
15: Pro Pražany je otevřený klimatizovaný Škodův palác v Jungmanově ulici. Na webu oazychladu.mojepraha.cz zároveň lidi najdou mapu pítek, fontán, koupališť a dalších míst, kde se můžou schladit. Podobnou funkci po celém Česku nabízejí mapy.cz. V Brně jako úkryt před horkem poslouží i sněmovní a rytířský sál v historické Nové radnici na Dominikánském náměstí. Centrem taky třikrát denně projíždějí kropicí vozy. V Kuřimi na Brněnsku se zase otevře zimní stadion. V Prostějově na náměstí TG Masaryka postavili slunečníky, mlžítko i mlžnou bránu. V Královéhradeckém kraji domovy pro seniory upravili jídelníček. Klientům teď k osvěžení nabízejí třeba melouny nebo nanuky. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
21: Počasí.
13: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer od západu přibude oblačnost a v severozápadní polovině území se místy jinde výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na horách kolem 29. Zítra čekejme převážně oblačno, přechodně polojasno. Během dne se od severozápadu postupně na většině území vyskytnou přehánky, místy bouřky a mohou být i silné. Teploty 29 až 33 stupňů, na severu Čech kolem 27, na jihu Moravy až 36 a na horách většinou kolem 23 stupňů.
21: Doprava.
13: V Praze provoz komplikuje omezení ve Kbelské ulici mezi Letňany a Novopatskou. Projíždí se jedním pruhem a plní se příjezdy do omezení. Fronty jsou na D8 od Zdib a ucpává se i Liberecká od Bulovky a také v opačném směru Novopatská od Černého mostu. Na dálnici D5 jsou fronty na příjezdu do Prahy z Plzně. V koloně se jede od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení je asi 30 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly hlavní zprávy. Teď už byl jednou jeden rok. Ajit Kásterová.
23: Já vás moc zdravím a přeji vám krásné páteční poledne. Startuje naše hra Byl jednou jeden rok. Já jsem byla ve středu v Plzni v amfiteátru na koncertě Diany Ross. Byl to neskutečný zážitek. Vypadala nádherně, zpívala jako za mladá, řekla bych jí klidně o 30 let méně. V našem roce Diana Ross vydala sólové album Ross a měla legendární koncert v Central Parku. A další moje nápověda úvodní bude také hudební. V našem roce začala kariéra zpěvačky Madony a protože letní prázdniny jsou přesně v půlce, tak si pustíme píseň Holiday. No a vy během písničky už můžete sázet své tipy. SMSky posílejte na 702-222-220 a e-maily na adresu dvojka@rozhlas.cz.
21: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
1: na Dvojce.

0: To si Honza dovoluje dost, že vás Jitko v tom vedru žene do studia. Píše Jana a typuje rok 1994. Jano, tady je strašně příjemně, tady je klimatizace. V zápětí napsala Hanka, typuji začátek 80. let podle Madony. Byla jsem středoškolačka a já zdravím do Havířova a do Třetice. Zdravím Renču, která typuje 80. možná rok 87, píše, to už jsem básnila s kamarády z optimistické skupiny Pustina. No a jdu hned na vaše SMSky, to jsem strašně šťastná, že tak hojně píšete. Nina, ta napsala jako první, 80. jak víno. To ještě Madonna vyprala skvěle, uměla trošku zpívat. Tak zkusme rok 1987. Já teda musím říct, že jsem si pustila videoklip k této písni, kterou jsme teď právě pouštěli, a vypadala opravdu jako dobře, ale taková tuctovka i za mě celkem tuctově zpívala. Měla na sobě takové černé vytahané triko a legíny. No, takže v našem roce měl světovou premiéru film Návrat Jediů, což byl závěrečný díl původní trilogie Star Wars. A u nás byl ale poprvé uveden až o neuvěřitelných 14 let později. George Lucas, což byl hlavní producent, si původně přál, aby film natočil jeho přítel Steven Spielberg, ale ten nabídku odmítl a nebyl sám. Následně oslovil Davida Lynche, který právě v té době čerstvě získal Oscara za film Sloní muž, a také Davida Cronenberga, který režíroval kultovní sci-fi horor Skins, ale oni oba nabídku odmítli a tak nakonec se režie ujal Richard Marquand, který zaujal svým filmem Oko jehly. No a pojďme si aspoň na chvilku připomenout atmosféru tohoto dílu Star Wars.
1: Lorde, jsme velmi poctěni. Neočekávali jsme vás.
2: Toho pochlebování můžete nechat. Proč vám stavba trvá tak dlouho?
1: Ujišťuji vás, že lidé pracují, jak nejrychleji to jde.
2: Možná se mi podaří dodat jim novou motivaci.
1: Poslyšte, ta stanice bude připravena dle plánu.
2: Imperátor nemá na situaci stejně optimistický názor jako vy.
1: Přeje si nemožné, pane. Já chci víc mužů.
2: Až přiletí, můžete mu to říct osobně.
1: On sem přiletí?
2: Přesně tak, kapitáne. A bude velmi nespokojen s vaší totální neschopností.
0: Děj asi fanouškům připomínat nemusím, ale ještě bych ráda zmínila hvězdné obsazení. Do hlavních rolí se vrátili Mark Hamill a můj oblíbený Harrison Ford. No a teď nám hudebně napoví Valdemar Matuška. Zahrajeme si krásnou píseň Když jdou na mužskýho léta. A opravdu pozorně poslouchejte text. Je to krásný text, který napsal Eduard Krečmar. Tak zkuste si tipnout rok.

Prv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: Posloucháte naší hru Byl jednou jeden rok na dvojice. Já zdravím do sloupu paní Katku, která si zkouší tipnout rok 1982 právě podle té písničky, kterou jsme si teď pouštěli, podle Valdemara Matušky. Bylo mi 5 let, takže pro mě nádherná doba. A jinak Jana, která původně tipovala rok 94, pak ubrala 20 let, no tak to by Madoně bylo 16, no tak. A teď přidala 10, takže tipuje rok 1984. V našem roce se na oběžnou dráhu dostala první Američanka Sally Rideová. Ve své době se zároveň stala nejmladším americkým astronautem, který se do vesmíru dostal. Studovala na Stanfordově univerzitě, kde získala doktorát z fyziky. Do týmu astronautů NASA byla vybrána ve svých pouhých 27 letech jako astronautka specialistka. A do vesmíru se ale dostala až o 5 let později ve svých 32 letech na palubě raketoplánu Challenger během mise STS-7. Samotná mise odstartovala konkrétně 18. června hledaného roku z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. No a my pro vás máme samozřejmě zvukový záznam startu přímo z archívu NASA. Překládat odpočítávání, to asi nemusím, ale všimněte si, že řidiči letu nezapomene hned po startu připomenout, že do kosmu letí první americká žena.
1: 10, 9, 8, 7, 6. We go for main engine start. We have main engine start and the ignition and liftoff of STS-7 and America's first woman astronaut. And the shuttle has cleared the tower.
0: Já ještě doplním, že velitelem raketoplánu Challenger byl Robert Crippen, pro kterého šlo už o druhou cestu do vesmíru. Pro Sally a další 3 členy posádky byla mise kosmickou premiérou. A co bylo hlavním úkolem? To bylo vynesení 2 telekomunikačních družic. Sally Rideová se po své misi stala ikonou a vzorem mnoha dívek, které díky ní začaly uvažovat o kariéře ve vědě, technice a ve vesmírném výzkumu. Sama později podporovala vzdělávání mladých lidí a snažila se přiblížit vědecké obory nové generaci. No a teď trošku odjinud, zase se dostaneme k filmu. V našem roce byl natočen kultovní můj oblíbený film Flashdance, který ale u nás měl premiéru až o 4 roky později, než je námi hledaný rok. A my si z něj teď pustíme soundtrack, no a vy během písničky samozřejmě můžete volat. Telefonní číslo sem do studia je 22 155 25 25. Budu se těšit.

0: Já zdravím pana Jaroslava do Liberce, který tipuje, že hledáme dnes rok 1984 podle Madony. No a ten se do mě pěkně pustil, pan Jaroslav. Nebyla rozhodně tehdy tuctovkou. Za mě ano, to spíš dneska neumí stárnout. Tak v tom jsem s vámi zajedno. A píše vzpomínku, v tomto roce jsem letěl poprvé letadlem do Bulharska a pamatuju si celou dovolenou. Dneska to lidem splývá, když mají několik dovolených ročně. Také naprostý souhlas. Ale já teď mám na telefonu paní Soňu, kterou moc zdravím. Dobrý den, Soni.
1: Dobrý den, já vás taky poslouchám moc ráda. Ještě jsem nikdy nevolala. Tipuju rok 84 a hlavně vám chci říct, že vás mám moc ráda, že to děláte moc hezky ten pořad a že mě inspirovalo hlavně to, že jste říkala, že jste byla teďko na té Dianě Ross a já jsem tam byla taky a byl to opravdu úžasný zážitek a tak prostě jsem vám teda zavolala, že se vám
0: to Ježíš, Soňo, to je ale krásný. No uznejte, aby jsme ještě posluchačům přiblížili, kdy se tam objevila v těch oranžových šatech, které byly za mě úplně top, jo. Tak vypadala...
1: Já jsem si načetla, že snad je nějaká designérka, takže možná, že ty šaty i vymýšlí, protože byly úplně všechny nádherný, ty šaty.
0: Překrásný. Škoda, že zhasly ta světla. To ona asi po těch 15 minutách řekla, ať jako ty reflektory zhasnou a tí nemíří přímo do očí, protože ona podstoupila laserovou operaci nedávno. No, to potom říkala ke konci.
1: Jo. Takže... Ale bylo to nádherný zážitek. Celý jsem to protancovala, byla jsem tam s přáteli a bylo to moc krásný.
0: Je tak to, děkuju. Tak to jsme se tam určitě jako minuli. Tak mějte se moc hezky a děkuju dvojnásob. A píšu si rok 1984. Mějte se moc hezky. A když už jsme u té Diany Ross, tak vedle mě seděla Jitka Zelenková, která teda vypadala taky naprosto skvěle. No a my si ji teď pustíme.
2: Byl jednou jeden rok. Na dvojce.

0: Tak, já mám teď na telefonu Hanku, kterou moc zdravím. Dobrý den, Hani.
1: Dobrý den, já vás zdravím z Havířova a tentokrát ne z Bludovic, ale z našeho hornického muzea, kde zastupují kolegyni.
0: Je, tak já vám přeji hlavně, ať se neuvaříte a...
1: Ne, tady je příjemně, tak jak jste říkala, jako u vás.
0: Ano.
1: Je tady, je to tu ve stínku, takže fajn.
0: Ano, dobře.
1: Chodši, no, pak vylézt ven.
0: No, to je pravda, to jsou pak ty skoky 10 stupňů plus, ne-li více. Tak Hani, vy jste mi psala, že ty budete začátek 80. let, to jste psala na začátku. Změnila jste názor, nebo?
1: Nezměnila, já bych tak teda řekla asi rok 82, 83, protože když jsem mluvila o té Madoně, já si pamatuju, že jsem byla na střední škole v té době a my jsme tehdy tady v tom našem kraji, my jsme koukali na Přeboje dvojky z polské televize a tam jsme sledovali i Madonu. Takže aha, to bylo takové, ano, ano. Takže tak nějak si to myslím.
0: Dobře,
1: ale přesně to nevím.
0: Kdybyste se zkusila přiklonit, tak spíš k tomu roku 82 nebo 83?
1: Tak 83, dejme tomu.
0: Dobře, Hani, tak uvidíme, jestli jste dobře udělala. Mějte se moc krásně, naslyšenou.
1: Vy
0: zase někdy.
1: Naslyšenou.
0: A další, koho mám na telefonu, je pan Jaroslav Jarda. Dobrý den, Jardo.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak jaký tip máte vy?
2: Já jsem o tom přesvědčený, že to je rok 1983.
0: Tak a teď mi musíte říct, proč působíte velice sebejistě?
2: No, v té době, ten film, ten Fresh Dance,
0: ano,
2: tak tam byly strašně pěkný písničky a scháněli jsme ten soundtrack.
0: Ano.
2: No a nakonec to vyšlo v bulharské kultuře a to vím, že to tam byla docela bitka.
0: Ano, takže to je, a to bylo v tom vámi typovaném roce, teda v tom roce 83.
2: Já myslím, že no, možná, že se to tady prodávalo, ta deska v 84., ale ten šel měl určitě z 83.
0: Dobře, já jsem říkala, že v námi typovaném roce ten film měl světovou premiéru, ale u nás měl premiéru až o 4 roky později. No tak uvidíme. Jardo, já vám držím palce.
2: Ano.
0: Ano, o hodně později. Ano, to si pamatuju. Tak jo, tak se mějte moc krásně. Naslyšenou.
2: Vy taky, naslyšenou.
0: No a my za pár minut si zajdeme pro další nápovědu do Národního divadla. A teď budou následovat 2 písničky.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
3: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Naše hra Byl jednou jeden rok je v plném proudu. Já teď moc zdravím Michala, našeho stálého posluchače, který má dvě věci na srdci. První typuji rok 1984 podle písně Holiday od Madony a druhá věc, kdo bude v srpnu zastupovat Honzu? Ráno říkal, že se vrací 31.8. Nebo pojedete měsíc v tahu vy? Jitko, ne. Takže já odpovím, měsíc v tahu úplně nepojedu a bude mě střídat moje milá kolegyně Iva Bendová, takže nemějte strach. A teď v pořadí třetí nápověda. 18. listopadu námi hledaného roku se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřelo Pražské národní divadlo a jenom o dva dny později byla veřejnosti představena i nová scéna, která vznikla jako součást rozsáhlé přestavby areálu Národního divadla. Tu původní architektonickou soutěž vyhrál Bohuslav Fuchs. Po jeho smrti byl přípravou projektu ověřen Antonín Kupka. No a výslednou podobu budovy, o které se v době vzniku hodně diskutovalo, nakonec navrhl Karel Prágr. Jistě víte, že nejvýraznějším prvkem nové scény se stala fasáda z více než 4000 skleněných tvarovek podle návrhu významných sklářských výtvarníků Stanislava Libenského a Jaroslavy Brichtové. Marcela Straková z Národního divadla o architektonických soutěžích na novou budovu před časem také hovořila v České televizi.
1: To spektrum návrhů bylo nesmírně pestré. Například v té soutěži z 58. byl jeden mrakodrap, který tady čněl nad všemi okolními budovami. Byla tam kopie historické budovy Národního divadla, která byla pouze postavená vlastně jakoby napříč nebo 90 stupňů. A až teprve potom návrh Bohuslava Fuchse z této soutěže vzešel jako vítězný.
0: No a buďme samozřejmě rádi za to, jak to nakonec dopadlo. No, příliš ale dobře naopak nedopadlo, na to si vzpomínám, první představení v nové budově, a sice Tylův strakonický dudák. Architekt Prágr totiž sál navrhl jako víceúčelový a jeviště tak mohlo střídat své podoby. No a zřejmě i proto byl strakonický dudák nazkoušen jako představení v aréně. Herci tedy museli hrát uprostřed diváků a na to nebyli vůbec zvyklí. Problémy tenkrát ještě zhoršilo nedostatečné osvětlení a také nefungující zvuková technika. No a nezachránilo to ani skvělé herecké obsazení. Hlavní roli hrál Jiří Štěpnička a hrála tam také moje profesorka, skvělá herečka Regina Rázlová, která mě v našem roce učila na Divadelní akademii muzických umění. No tak zkuste si tipnout rok. A já ještě zopakuji kontakty. SMSky můžete posílat na číslo 702 222 220, e-maily na známou adresu dvojka@rozhlas.cz a teď budou hrát UB40, veliký hit z našeho roku. No a vy během písničky můžete také zvednout telefon a zavolat mi svůj tip přímo sem do studia. Stačí, když vytočíte telefonní číslo 22 155

0: Tak kolem kolikátého roku dnes kroužíme v naší hře? Byl jenom jeden rok na dvojce, na to se teď zeptám paní Martiny z Německa, kterou mám na telefonu a která je naší pravidelnou posluchačkou. Já vás moc zdravím, Martino, dobrý den.
1: Já vás taky moc zdravím, ahojky, ahojky do Prahy.
0: Zdravím. Tak jaký máte dnes tip?
1: Já si myslím, že v tom roce jsem šla na nové místo do Kroměříže na tu rehabilitaci a že to bylo v 84. To jsem si úplně jistá, byl to šťastný rok, protože to připravovalo velkou změnu v rodině.
0: A sice mohu být tak smělá a zeptat se.
1: Sice já jsem se potom seznámila tam, jak jsem pracovala, tak v Praze na svatbě s mým nynějším manželem.
0: Ježiš, to je krásný. Já jdu taky vyrazit někam na něčí svatbu, kdy se tam dějou takovéto věci.
1: A byla to láska na první pohled. A vydrželo nám to, my jsme letos 35. výročí oslavili.
0: Teda, tak já vám v duchu tleskám. A víte co, já vám zatleskám takhle na hlas. Takže pozdravujte. Pozdravujte svoji drahou polovičku. Mějte se moc hezky a zachovejte nám přízeň.
1: Ano. Ano, já zdravím Moravu, jižní rodiče. Naschledanou.
0: Naschledanou, no, prý se tomu říká láska, no.

0: Můj pozdrav teď putuje do Rakovníka paní Martině, která mě též zdraví a typuje rok 1984. Je vzorná, dává vzpomínku. V září jsem nastupovala na konzervatoř a na jaře jsem na nové scéně byla na Lišce Bystroušce. Vlastně to bylo 100 let od znovu otevření. Hezký den, také moc zdravím. Slávek, ten si myslí, že je to rok 1983 a píše 100 let od otevření Národního divadla, takže každý to dopočítává poměrně jinak, ale jste blízko všichni. A do třetice zdraví Majku, podle divadla, podle americké astronautky i písniček, by to měl být rok 1984. To mě bylo krásných 25 let. V našem roce bylo slavnostně oznámeno, že se bude vyrábět nová obousměrná tramvaj Tatra KT8D5. Přímo v továrně ČKD na Pražském Smíchově u toho byla rozhlasová zpravodajka Ivana Bernášková a její reportáž se v našem archivu zachovala. Co jsme se tehdy dozvěděli o nově chystané tramvaji, která se dodnes například v Praze zapojuje do provozu? No a tady je ukázka z reportáže.
1: Nová tramvaj v příštích letech nahradí, jak tu právě slyšíme, dnes už legendární T3, kterou vyrábíme 20 let a kterou znají obyvatelé 80 měst Evropy i Asie. Tříčlánková tramvaj, vybavená tyristorovou pulzní regulací, bude prvním článkem nové typové řady tramvají, které mají zkvalitnit městskou hromadnou dopravu. Jak bylo na dnešním slavnostním setkání řečeno, konstrukce tohoto složitého kolejového vozidla poslouží k úspoře elektrické energie v průměru o 20 až 25%. Tramvaj bude obousměrná, to znamená, že stanoviště řidiče bude na obou koncích a uspořádání dveří po obou bocích. Tříčlánková tramvaj, vybavená dvěma klouby a čtyřmi podvozky, bude víc než dvakrát tak dlouhá než ty, ve kterých se vozíme dnes, bude měřit 31 metrů.
0: Tramvaj měla dokonce přezdívku, říkalo se jí Kachna. A do března následujícího roku měly vzniknout dva prototypy a o dva roky později 10 tramvají ověřovací série. Opravdová sériová výroba se ale rozběhla až v roce 1989. No tak snad vám to pomůže určit, který rok dneska společně hledáme. A teď si dáme Spirituál Quintet.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

A tady finále naší hry byl jednou jeden rok na dvojce. Scénář mě připravil můj milý kolega Honza Kovařík a já bych chtěla poděkovat za spolupráci rozhlasové LFC Aně Svobodové. Tak a ve finále je Tomáš, který tipuje rok 1983. Vzpomínku nedává, ale má pravdu, protože dnes to byl opravdu rok 1983, takže já vám všem blahopřeji. Vy se teď můžete těšit na Honzu Rosáka a já se s vámi loučím velikým hitem z roku 1983 a budu s vámi celý příští týden. Takže hodně pijte a neuvařte se. Mějte se.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Meteorologové kvůli horku varují před přehřátím a dehydratací. Od soboty se české firmy musí hlásit k plnění zákona o kritické infrastruktuře. Týká se to stovek společností. Počasí bude slunečno, k večeru se mohou objevit přehánky nebo bouřky a teploty až 39 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Extrémní zátěž teplem očekávají dnes a zítra na jihu Moravy. Opatrní by měli být odpoledne lidé, ale i ve zbytku republiky. Hlavně děti, seniori a nemocní by se měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít. Ideálně čistou vodu. Větrat je dobré jen brzy ráno nebo pozdě večer. Na jihu Moravy a ve střední části Česka můžou dnes teploty vystoupat až na 39 stupňů. Na většině území republiky platí i výstraha před vznikem požárů. A lesní požár ve Větřkovicích na Opavsku už mají hasiči pod kontrolou. Povedlo se jim zastavit jeho šíření. Na místě ale dál zasahuje 13 hasičských jednotek. Stupeň požárního poplachu klesl ze třetího na druhý. Hasiči s požárem nepřetržitě bojují od včerejšího odpoledne. Oheň poškodil zhruba 27 hektarů lesa a část přilehlého strniště. Firmy se od zítřka musí přihlásit k plnění povinností podle zákona o kritické infrastruktuře. Ten počítá s tím, že stovky společností budou muset mít například přichystaný krizový plán a taky, že zajistí nepřetržitý provoz v případě nějaké krize. Pod zákon spadají některé firmy z odvětví, jako jsou energetika, vodárenství nebo potravinářství. K plnění povinností se musí firmy přihlásit sami, a to přes portál kritické infrastruktury, říká mluvčí generální ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
4: V případě jeho nečinnosti může naplnění kritérií prověřit také příslušný gestor. Tímto gestorem může být podle konkrétního odvětví ministerstvo, jiný ústřední správní úřad nebo Česká národní banka.
2: Ministerstvo vnitra pak určí, jestli firma pod kritickou infrastrukturu skutečně patří. Začíná divadelní festival Jiráskův Hronov. Na 96. ročníku vidí návštěvníci 150 představení, které připravilo víc než 80 amatérských souborů.
5: Festivalový program zahájí večer Náchodská divadelní scéna, a to s kriminální komedií Drahá Matilda o dědictví, které sebou nese ale i nečekaná tajemství.
6: Kromě profesionálních souborů máme také 3 profesionální představení v inspirativním programu.
5: Popisuje Jan Julínek, programový ředitel Jiráskova Hronova.
6: A to je jednak divadlo Drak s jejich Šípkovou růženkou. V pondělí nás potom čeká Geislers of Comedianten se svou velmi zajímavou inscenací Hory byly Kribrifax a také inscenace kolektivu Dominika Migače Soudružky z kroužky, což je naprosto mimořádná, inspirativní, loutková inscenace.
5: Před Jiráskovým divadlem uvidí návštěvníci také Evu Hruškovou a Jana Přeučila, které bude zpovídat Aleš Cibulka. A to v pořadu Rádio na cestách. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, později odpoledne od západu přibude oblačnost a v severozápadní polovině území se místy jinde výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na horách kolem 29.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno za sjezdem na Sázavu na 38. kilometru se v levém pruhu srazila 2 osobní auta. Na místě jsou hasiči a sanitka. Aktuálně se projíždí jen odstavným pruhem. Fronta z 33. kilometru je na víc než 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 začíná kolona za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu. Je to až na půl hodiny. Dobře dojeďte. To byly zprávy. Teď už Jan Rosák.
0: Šťastnou cestu.

Zdravím vás všechny po týdnu, kdo se s námi rádi vydáváte na předvíkendovou šťastnou cestu. Navzdory těm velkým vedrům se na internetu objevují fotky košíků plných hřibů. Je zajímavé, že nikdo nepřizná, kde na nich byl. No, já se samozřejmě taky chystám do lesa, čekám na echo od kamaráda, že už rostou, no asi to bude nějakou dobu trvat, až zaprší. No ovšem pozor, v lese můžete dnes potkat ledasco a ledaskoho. Každopádně vás můžu uklidnit, když v lese potkáte například medvěda, tak klíšťat už se nemusíte bát. Přeji vám všem hezkou chvilku u rádia a jestli jste se zapojili do naší letní pátračky, tak je hodně štěstí při losování.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka. Je úžasné, jak vás naše letní hororová pátračka baví. A dá se říct podle vašich e-mailů, že čím dál víc. Takže i dnes vám ve šťastné cestě prozradím, koho jsme celý týden v pátračce na dvojce hledali.
2: Jsem otesánek. Oživlý pařízek tvaru malého dítěte. Zrodil jsem se z touhy a zoufalství bezdětných rodičů, kterým osud nedopřál vlastního potomka. Když jsem ožil, s prvním nádechem se u mě projevila přímo neukojitelná chuť k jídlu. Snědl jsem oba rodiče i část obyvatel vesnice, dokud mou nenasytnost neukončila stará žena s motyčkou, jenž mi jednou ranou rozpárala břicho. Můj příběh zpracoval do své knihy pohádek a pověstí Karel Jaromír Erben. Měl se stát pro všechny čtenáře varováním, že lidská přání mohou mít děsivé následky. V moderní kultuře mě proslavil zejména filmový režisér Jan Švankmajer, který můj příběh přenesl do mrazivé a groteskní reality současného činžáku.
1: Pátračka mrazivého léta
0: na dvojce.
1: Tak celkem přišlo 4027 odpovědí. No a z těch 3943 správných, na nich je správná odpověď, tedy otesánek, za chviličku vylosuji toho, kdo navíc, kromě toho, že správně odpověděl, tak má taky štěstí. Ale nepochybně vás také budou zajímat některé nesprávné odpovědi. No byl to docela bizar. Tak jak jsem koupil, tak prodávám. Takže třeba uvedli jste, že by to mohl být vodník, nebo vlk, nebo Pinokio, Paleček, Lotrando, ale pozor, taky Agrofert, Koblížek, Faust, Budulínek a nebo Aleš Juchelka. Jak říkám, jak jsem koupil, tak prodávám. No a teď už opravdu ten, kdo bude mít největší štěstí a získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování s polopenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Vary, což je Astoria Hotel a Medical Spa Karlovy Vary. Tak pozor. Tak tím, kdo má dneska největší štěstí a správně odpověděl, tedy odpověděla, je Petra Jeřábková. Předpokládám, že Jeřábková, i když tady je to samozřejmě bez interpunkce, bez háčku. Takže Petra Jeřábková je ta, které teď všichni z dvojky gratulujeme. Užijte si Vary.

0: Kohout, ježek, medúza, květák, brokolice. V rubrice Slovo na zlato dnes nebude řeč ani o názvech zvířat, ani o košťálové zelenině, nyní brž o pojmenování účesů. Ve studiu vítám krásně účesanou Michalu Ryčkovou z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pochvalu, však to taky stálo fůru peněz.
0: Já se omlouvám za ten vtípek, ale teď už vážně. Nemůžeme začít jinak než množstvím zajímavých názvů jednoho jediného účesu, kdy jsou na temeni krátké vlasy a vzadu vlasy dlouhé.
1: Tomuto sestřihu se neutrálně říká mulet. Existuje ale skutečně velké množství dalších expresivních nebo žertovních označení. Například vpředu biznis, vzadu párty, deka, čolek, ještěrka, veverčí kožešina, na řidiče autobusu nebo na autobusáka. No a samozřejmě na jágra, případně jágrdečka.
0: No, možná budou posluchači znát i další výrazy pro tento specifický střih, který proslavil právě především hokejista Jaromír Jágr. Účes byl totiž populární i ve fotbale a říkalo se mu Bundesliga.
1: Mulet byl oblíbený zejména v 80. a 90. letech, ale stříhat si nechávají i dnes nejen muži, ale také ženy.
0: Pojďme se teď podívat na účesy, které se jmenují podle zvířat. Krátce ostříhaným vlasům upraveným tak, aby trčely vzhůru, se říká ježek. A účes vlasů vyčesaných do výšky takovým způsobem, že připomínají kohoutí hřeben, se zase říká samozřejmě kohout. Tak to je běžně známé. Ale co ten účes medúza?
1: To je extravagantní účes, který připomíná mořského žahavce, nikoli mytologickou medúzu z Hady na hlavě. Tento účes vznikne tak, že se vrchní vlasy sestříhají do mikáda, zatímco spodní část vlasů na krku zůstane dlouhá. V češtině se tomu říká buď jednoduše medúza, nebo se využívá anglické přejímky jellyfish cut, doslova střih na medúzu.
0: No a od zvířat se posuňme k zelenině. Jak asi vypadá květák na hlavě, to si dokážeme dost dobře představit, ale jak se liší od účesu nazývaného brokolice?
1: Účesy s expresivním označením květák a brokolice jsou si vlastně dost podobné. Jde o krátké, skadeřené vlasy, tvarem připomínajícím danou zeleninu. Ale zatímco o květáku na hlavě se mluví spíše v souvislosti s dámami ve zralém věku, brokolici si do čela načesávají obvykle dospívající chlapci.
0: Ano, hlavně mezi mladými fotbalisty je to skoro povinnost dát si brokolici. Nejen teenageři, ovšem s oblibou nosí také drdoli. Jestli pak mají nějaké zvláštní označení tyhle vlasy stočené do uzlu?
1: Pánskému drdolu můžeme žertovně říci prdol. Slovo bylo vytvořeno z písmene P, z přídavného jména pánský, a z části rdol, z podstatného jména drdol. Tomuto spojování slov, respektive jejich částí, se říká blending.
0: Na blending v oblasti účesů bych měl ještě další příklad. Slovo vlasakr. To vzniklo prý ze slov vlasy a masakr a označuje účes, který se ale vůbec nepovedl.
1: To je dobré. Takovou nevydařenou frizurou je třeba helma, neboli účes, který působí podobně tuze, jako přilba helma, třeba vinou přehnaného tupírování a lakování.
0: Úporná snaha vnutit vlasům nějaký tvar a směr nemusí být vnímána vždycky pozitivně. Stejné to je u pověstné přehazovačky, čili pramene vlasů sloužícího k zakrývání pleše.
1: Ale i za takzvaným neučesaným účesem překvapivě mohou být dlouhé minuty přípravy. Stejně jako za rozcuchem ve stylu vstala a šla.
0: Moc hezké. Někdo si vlasy ale skutečně vůbec nečeše. To už mluvím o dredech. Účesu vytvořeném ze zcuchaných, splstnatělých pramenů vlasů, které se nečešou.
1: Na závěr bych uvedla ještě jeden výraz. Mnozí z nás mají zkušenost s domácím stříháním, kterému se říká podle hrnce nebo podle kastrolu. Nám se sestrou takový sestřížek maminka jednou udělala před dovolenou v Bulharsku, protože krátké vlasy jsou přece k moři praktičtější. Vypadalo to všelijak a to jsme si ani při stříhání skutečný hrnec na hlavě držet nemuseli.
0: Některé účesy zkrátka nejsou, tak říkajíc, úplně líbivé. To se ovšem nedá tvrdit o aktuálním trendu, jímž je lahvová ofina. Když jsem to slyšel poprvé, lekl jsem se, že snad jde o tmavě zelené vlasy v barvě typické například pro pivní láhve. Ale kdepak. Vlasy uprostřed lahvové ofiny jsou kratší než po stranách, takže její tvar připomíná hrdlo láhve. No a já si, když dovolíte, z dětství vzpomínám ještě na jeden pánský účes, kterému se říká říkalo na Havla. Neměl ku podivu nic společného s Václavem Havlem, tento účes u nás neproslavil nikdo jiný než Karel Havlíček Borovský, který v době, kdy se vlasy vzadu na krku hodně vystříhávaly, nosil účes plný a natupo zastřižený, prostě na Havla. No, ale ať už máme jakýkoliv účes, jisté je jedno. Vlasy jsou nejen korunou krásy, ale jak jste právě ve slovu na zlato slyšeli, i bohatým zdrojem jazykové tvořivosti.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: Meteor
1: na dvojce.
0: Ovlivní klima zásoby vody? Jak sají nektar kolibříci? A rozluští Sherlock Holmes záhadný hlas?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
3: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
2: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

0: Ve šťastné cestě se procházíme kromě jiného také pasážemi. Ano, a máme samozřejmě velice správného průvodce Davida Váveru, architekta, který se v pasážích cítí jako doma, alespoň o nich hezky umí povídat. Tak mě docela zajímá, jestli byste třeba uměli prokličkovat v Lijáku centrem města z jednoho konce na druhý a přitom nezmoknout. Nebo zmoknout co nejméně. Já si myslím, že to by se možná povedlo, Davide, viď právě v pasážích třeba kolem Václavského náměstí.
1: No, někdy se mi to povede, někdy ne, protože člověk už zapomíná, kde která pasáž je. Některé pasáže byly kdysi zavřené, čili my si je z toho mládí, kdy jsme hodně žili v centru Prahy, nepamatujeme, protože všechno to, co vytvářelo pasáž pasáží, to znamená různé obchody, kavárny, byly většinou zavřené, průchod byl zavřený, všude bylo lešení, protože padal omítka a většinou tam bylo agitační středisko nebo řempo. To byly taková ta vize toho socialismu. Čili málo těch pasáží vlastně v mý paměti je tou skutečnou pasáží a proto jsem docela pokaždé překvapen, když procházím těmi pasážemi a zjišťuji, co tam všechno je za nové provozy, o kterých nemám ani ponětí.
0: No, my určitě známe oba dva pasáž Světozor a mě nadchlo to, že tam pořád prodávají tu točenou dobrou zmrzlinu.
1: Já jsem tam včera šel a vyfotil jsem si frontu na zmrzlinu, která i teď čítala, já nevím, 30 metrů, třeba 20-30 metrů. Pro mě je to zvláštní takový zase propletenec pasáží, původně pasáž u Stýblů, která potom přecházela tady do té pasáže Světozor, která se dále otvírala do nádherné františkánské zahrady a tam pak pasáží Teta, člověk se zase dostal jakoby dál v Praze, takže to bylo takové místo. A přitom jsem si ani neuvědomoval, že pro mě teda legenda divadlo Semafor, které v mém životě, a to jsem si uvědomil až tak jako v důchodu, má téměř životní orientaci, protože když člověk byl malé dítě a najednou z rádia nezazněly Častušky, ale zazněla píseň o tom, že dítě školou povinné dovede to, co mi ne, dejme tomu v elektrice průvočí se rozplyne, a když já sedmiletý chlapec poslouchám a říkám si, tak to rádio, které je zdrojem té pravdy, říká, že průvočí se rozplyne. To je nějaký nový svět, to vlastně ve mně budí, a to jsem si v té době neuvědomoval, a vlastně strašně zpětně, že tady byla to veliký pole fantazie, té svobody, kterou i ty omezené podmínky socialismu mě dávaly. Pak samozřejmě jsem Semafor navštěvoval, ještě se pamatuju Šlitra jako asi 11letý chlapec a pak jsme tam chodili samozřejmě na Šimka s Grossmanem a pro mě je to takový jako magický místo a jsem nesmírně vděčný, že jsem mohl toto zažít. A současně, když jsem to včera procházel, tak jsem si uvědomil, že zrovna tam před tím semaforem prší na hlavu, že tam ta pasáž není.
0: Ano, ta
1: že
0: chybí,
1: tam
0: chybí.
1: Skončila Světozor a nezačala Alfa. A u té pasáže Alfa je jednak teda pro nás i v těch podmínkách toho socialismu, kdy nic nebylo, že tam bylo Prago Impo, kde měli jedině lyže a tatínek mi tam kdysi koupil Rossignoli, tak to je taková jenom sentimentální vzpomínka, ale že nám pan učitel na materiály říkal, projděte si pasáží u Stýblů a zjistíte, jakou tvrdost mají různé kameny. Tam je taková ta pasáž, která je sestavená z nepravidelných tvarů mnohoúhelníků a vidíte, že žula je jako kopeček nahoru a mramor je dělík dolů. Jak vlastně ten mramor je míň tvrdá hornina a proto se prochodí víc.
0: No a teď už se dostáváme vlastně k odborné stránce tvé práce, takže kteří architekti se podíleli na těchto pasážích?
1: Tak pasáž Světozor, původně Ligna, je od Osvalda Polívka Josefa Sakaře z počátku 20. století, ale překvapivě byla přestavěna v konci 40. let, v té době nástupu komunismu, v novou pasáž, která v sobě ještě nese tu kvalitu té první republiky. Dokonalé řemeslné práce, skvělé rámy u obchodů, krásná dlažba a úplně fascinující reklama, mozaika na firmu Tesla. Já jsem si furt říkal, to je určitě nějaký Art Deco. Ne, to je rok 1950, tato radostná mozaika.
0: No a mimochodem Světozor je spolu s Lucernou taky jedinou pražskou pasáží, kde se dochovalo původní kino taky.
1: Ano, a mám takovou vzpomínku, jak jsem do kina Světozor chodil a v tom kině fungoval kdysi kinoautomat.
0: Ano, ano.
1: A byly tam u sedadel takový dva malí čudlíky na tom sedadle před tebou a ty jsi mohl zvolit, jestli chceš pokračovat ve verzi této nebo této, byl tam nějaký film a vždycky přišel, myslím, Miroslav Horníček,
0: ano,
1: a zeptal se, jestli chceme sledovat osud tohoto nebo verzi toho. Takže furt tam mám v pomínkách, jak tam do toho čudlíku mačkám, protože člověk vlastně, když vidí čudlík, má touhu ho zmáčknout. Jo. Ale jinak dneska je to skvělý artový kino a jsou tam ty mně strašně blízký filmy.
0: Nejenom skvělé filmy, ale taky je to jedno z kin, které má tu možnost přenášet z metropolitní opery,
1: ano,
0: slavné opery.
1: Ano.
0: Takže jsme tam taky byli párkrát. Na velkém zážitku. Tak doufám, že byl zážitkem pro vás i dnes ta exkurze do pražské pasáže Světozor. Každopádně děkuji Davidu Vávrovi a už teď se těším na další pasáž.
1: Naschledanou.

0: Jestli je pro vás aktuální jízda na skútru, tak byste teď měli asi zpozornět. Od roku 2013 se na silnicích, tak říkajíc, se skútry roztrhl pytel, a to hlavně díky tomu, že držitelé řidičského oprávnění skupiny B nově získali oprávnění řídit i vozidla kategorie A1. Řidiči skútrů do 125 kubických centimetrů s automatickou převodovkou tak brázdí silnice ve velkém a potkat je můžete na všech silnicích, a to samozřejmě i v zimě. Ani na skútru ovšem pozor, nepolevujte v pozornosti, protože stále platí, že vás přitom nechrání plechy a plasty tak jako v autě. Zvláště na rušnějších silnicích s hustším provozem oceníte naše bezpečnostní tipy, které má pro nás, doufám, pravidelný host naší autoporadny Jiří Machovec. Jiří, já vás zdravím.
1: Krásné odpoledne.
0: Doufám,
1: teplé,
0: že jste...
1: odpoledne, teplé.
0: No, já jsem se zrovna chtěl zeptat, jak je teď zrovna u rybníka Staňkov, kde vy máte takové mobilní studio teď?
1: Ano, domov, druhý domov, je tady teplo, vedro, nefouká vítr nějakých 32 zatím, půjde to vejš.
0: Takže vám nemusíme závidět, že právě sedíte u rybníka teda.
1: Můžete, protože v tuhle chvíli mám v karavanu puštěnou klimatizaci, kterou jsem pořídil přes 14 dny a můžu říct, vyplatila se.
0: No tak výborně, ale teď zapomeňte na klimatizaci a řekněte nám, co radíte pro jízdu na skútru, aby byla bezpečná.
1: No, lidé si ne pořídí, ale půjčí nebo nějakým způsobem dají dohromady skútr, aby se vyvětrali právě v tomto horkém prostředí. Problém je ten, že řidičák skupiny B, který opravňuje české řidiče k řízení skútrů, tak je to pouze na území České republiky. Pokud si v Řensku s půjčeným skútrem nebo s vlastním a řidičákem B budete chtít zajet do Německa na Bratwurst nebo cokoliv jiného, máte smůlu, pokud vás chytí policie, je to za velké eura. Pokud si, nedej bože, stane nehoda, tak pojišťovna z 90% neplní, protože jste porušil zákon. Hmm. To samý Rakousko. Pokud s Bčkem pojedete do Rakouska a něco tam způsobíte, máte problém. Řada lidí jsou střelci, už jsem to četl na mnoha fórech, když si z Čech vydali na skutru s manželkou do Chorvatska, byť s řidičákem skupiny B. A tady to hrozí doopravdy, protože pokud jedete takovouhle vzdálenost, tak jako je to velký problém, protože ten skuter, říkal jste to dobře, jsou to dvě kola a jste nechráněni vůči čemukoliv, takže to určitě ne.
0: No, nejenom do Rakouska, nejenom do Německa, ale na skútru, nemyslím, že by tam tedy od nás jeli až tam, ale na skútru se jezdí třeba i v Thajsku a na různých jiných exotických destinacích, a to proto, že prostě je tam zcela jednoduché si ten skútr půjčit.
1: To v každém případě. Mám případ, kolega z práce byl na Krétě s manželkou nebo s partnerkou, si půjčili skútr, způsobili nehodu a vzhledem k tomu, že na Krétě to Bčko neplatí, ten v té půjčovně to nějak neřešil, to je zkrátka nějaká...
0: No, těm je to jedno, no, jasně. No.
1: Venkovská půjčovna, půjčil skútr, tak tam v tom zavisel za 30 tisíc, který za něj pojišťovna samozřejmě nezaplatila. Jo, takže to je ten velký problém. No. Na Slovensku můžete jezdit s českým Bčkem na skútru, ale pozor, musíte mít Bčko minimálně 2 roky. Na druhou stranu, třeba v Itálii nebo na Maltě, v Lotyšsku, musíte mít doplňkové školení v délce 10 hodin, a je tam problém, nemusí uznat český řidičák, byť je vydán v Evropské unii, neuznávají. Mm-hmm. To samé třeba ve Francii, tam sice uznají český řidičák, stojí tam leprečeno, absolvujete 7 hodin testů a přípravy, je tam možné, že vám potom vydají samostatný doklad, kde mám dají takzvanou zkrátka doklad o tom, že jste absolvoval, a tam můžete se skutrem jezdit. Na druhou stranu, než se dostanete do Francie, tak v Německu můžou střelit.
0: No, to je pravda. No, Jiří, kromě toho, jak si je docela příznačné, že třeba na těch destinacích, o kterých jsem mluvil, těch exotických, kde si můžete půjčit skútr, tak jako třeba, já nevím, si koupíte hamburger, tak takhle jednoduše to jde. Tak prostě na tom skútru se většinou jezdí v plavkách nebo v trenýrkách a v ťapkách, že jo? A to znamená, že jakmile dojde k nějaké havárii, tak to bývá docela

0: když vám někdo nenadále vejde do jízdní dráhy. Kandidát velmi pozorně třikrát objíždí náměstí a najednou zjišťuje, že zkušebního komisaře nevidí. Zastaví a ptá se členů zkušební komise, co se stalo. No, toho zkušebního komisaře právě odvezli do nemocnice. Spletl si totiž motocykly.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Ve šťastné cestě jste se dozvěděli, kam se můžete vydat na skútru s řidičákem B, tedy skupiny B, a kam ne, ale co třeba to oblečení na skútr, abyste nedopadli tak, jako ten můj známý, ten kamarád, který na té šotolinové cestě v Thajsku si prostě nohu málem sedřel až na kost. Tak Jiří, co byste poradil?
1: V každém případě se mi líbí přístup, řekněme, některých států, kde ve Španělsku, ve Francii a v Belgii, v Maďarsku je nutný a povinný vozit nebo nosit na skutrech rukavice, které mají parametry proti pádu, má ochranu kloubů, dlaní a tak dál. Pokud jedete, jak se říká, v rukavicích do tanečních nebo bez rukavic, tak vás v těchto státech zastaví a máte to za vysokou pokutu. Takže to je věc, která mě osobně lahodí, protože si říkám, ano, bezpečnost by měla být. Dneska doopravdy vidím na silnicích nejenom kolaře, ale hlavně i ty motocyklisty, kteří jezdí, jak se říká, v tričku, přilbu zvednuté hledí, bez brýlí a bez šátků. Takže doporučuji minimálně na ten skuter reflexní oděv. Prodávají se i hezké oděvy, které mají parametry té tkaniny takové, že pokud člověk spadne a klouže po tom asfaltu, tak ta tkanina se speče a udělá takovou krustu, že se neprobrousí, tak jako váš kolega, zkrátka až na kost.
0: Ano, ano.
1: Důležité je při výběru přilby vzít ten skuter sebou, abyste zjistili, jestli se vám pod sedlo vejde integrální, anebo ta polootevřená přilba, abyste viděli, jak a co. A pokud máte jednu nebo druhou přilbu i v létě, nebo zejména v létě, doporučuji vozit nebo nosit na krku převlečník, šálů, šátek, zkrátka něco. Sám jsem zažil mnoho včel, voz, sršňů, které mě do krku narazily pod tou přilbou při jízdě. A můžu říct, není to nic jiného, pokud a nemáte nic. Takhle to je rána. Pokud nedej bože, vystrčí žihadlo, máte o starost zaděláno.
0: No prosím, to jsou další věci, které by člověka nemuseli vůbec napadnout, že v podstatě vlastně jedete za úplně jiných podmínek než v autě. To znamená, v podstatě jste vydán v šanc všem povětrnostním i jiným vlivům.
1: Všem, co tam je. Bundy, to samý i páteřák. Vemte si, že lidi, kteří jezdí na skejtu, mají páteřák, mají přilby, to znamená, mají ochranu, mají na lokte a samozřejmě i na ramena. To jsou drobnosti, pokud jedete na delší trasu, určitě doporučuji ochranu loktů, ochranu samozřejmě
0: kolen taky.
1: To znamená páteřák, určitě, v každém případě.
0: Výborně, tak jo, já si myslím, že v podstatě jsme probrali všechno, všechna plus.
1: Ještě žabky, vídám co lidi, kteří jezdí v žabkách.
0: No ano, ano, to už jsem taky zmiňoval, kamarád jel právě v žabkách a to se mu taky nevyplatilo. No, takže co, jakou obuv na skútr?
1: Jsou speciálně pro skútr, ne vyvinuté, ale zkrátka prodávané zase boty, které vypadají jako běžné civilní, jsou lehce kotníkový a chrání právě ten kotník a ty nárty od toho, když se sklouznete na tom skútru. A že to není, jak se říká, ojedinělý, je to běžný stav. Vemte si, kolik skútru jezdí a jsou lehce odřený, přidřený a není to o to, že by někde vzali parkovací auto.
0: Jiří, já vám moc děkuju a myslím si, že teď už každý skútrista, který bude mít nějaký malér, o kterém jsme se zmiňovali, už se nemůže vymlouvat, protože my jsme ho varovali. My dva jsme udělali pro ně, pro skútristy, co jsme mohli. Takže já vám moc děkuju, Dostaňková, a samozřejmě, že vás odměním taky jedním stylovým vtípkem. Takhle motocyklista volá do autoopravny, nebo tedy jako opravny. Prosím vás pěkně, opravíte mi můj motocykl, který mi přejel parní válec? A ten pracovník v té autoopravně povídá, jistě, přineste ho a kdyby bylo zavřeno, strčte ho pod dveře. Jiří, mějte se moc hezky a naslyšenou za týden.
1: Naslyšenou.

0: Zdrcivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce. Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce.
2: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Počet nehod na silnicích se kvůli horku zvyšuje, informovalo o tom BESIP. Požár nedaleko Bordeaux ve Francii mají hasiči pod kontrolou. Počasí bude slunečno, k večeru se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Současná tropická vedra zvyšují riziko nehod. Varuje předtím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale i častější zdravotní potíže řidičů. Vysvětluje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřold.
3: V dlouhodobých statistikách vidíme, že právě ty dny, kdy je největší teplo, tak se projevují na silnicích vyšším počtem nehod. To souvisí s tou zdravotní kondicí, s únavou řidičů a nepozorností. Řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, doplňovat tekutiny, případně se nějak venku protáhnout.
2: Před cestou by si řidiči podle Neřolda měli zkontrolovat, že mají dostatek paliva, například aby neuvízli v koloně bez klimatizace. Hygienici rozšířili varování před paštikami prodávanými v hotelu Litoval v Luhačovicích. Bakterie produkující jed botulotoxin může být ve vepřové paštice s mandlemi a taky ve vepřové paštice se zeleným pepřem. Lidé by je neměli jíst, ale naopak vrátit v místě nákupu nebo bezpečně zlikvidovat. Pokud se po jejich konzumaci objeví potíže, mají okamžitě vyhledat lékaře. Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Senioři taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 000 seniorů. Protože byly předčasným ukončením, by přišly o část peněz. Většina obyvatel evakuovaných kvůli požárům na jihozápadě Francie se může postupně vrátit domů. Rozsáhlý požár nedaleko Bordeaux mají hasiči pod kontrolou. Jeho dohašování ale může trvat ještě týdny. Oheň spustošil zhruba 42 000 hektarů porostu.
4: Domů se může vrátit 144 tisíc lidí, které úřady kvůli požáru evakuovaly. Hasičům se podařilo dostat oheň pod kontrolu díky klesajícím teplotám i vlhkosti, řekla to prefektka departmánu Giron Sophie Brokasová. Znovu je taky otevřená dálnice mezi Bordeaux a Španělskem. Nadále je ale uzavřený přístup na poloostrov Ferré, oblíbené prázdninové letovisko. A omezená je taky vlaková doprava z Bordeaux. Mise českých hasičů se z Giron přesunula do Provence na jihu země. Tam oheň zasáhl například město Brignol nedaleko Saint-Tropez. Ministr vnitra Laurent Nunez taky oznámil, že policie zatkla v souvislosti s požáry 308 lidí. Z Francie Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce ho schválil výkonný výbor. Denia podepsal dvouletou smlouvu s opcí. Jedním z jeho asistentů bude Pablo Amo. Španěl Denia bude prvním zahraničním trenérem u českého národního týmu v historii.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Během odpoledne a večera bude od západu, hlavně v Čechách, přibývat oblačnost a výjimečně se přidají přehánky nebo bouřky. Teploty většinou 35 až 39 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno se u nájezdu od Slavkova na 210. kilometru srazila dvě osobní auta. Blokují pravý a připojovací pruh. Kolona z 214. kilometru je zhruba na 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 je nesouvislá fronta ze 3. kilometru až do Cínovecké před sjezd na Kbelskou. Zdržení kolem 30 minut. Dobře dojďte. To byly zprávy. Slovo má zpět Jan Rosák.
1: Šťastnou cestu.

Vítám vás na palubě Šťastné cesty. Budeme se plavit Indickým oceánem a vylodíme se na ostrově Réunion, který je zámořským departmánem a regionem Francie. Jedná se o ostrov ze souostroví Mascareny, které se nachází přibližně 679, no přibližně to je hezké, víte, východně od Madagaskaru a 175 kilometrů jihozápadně od ostrova Mauritius. Je to jediná oblast eurozóny na jižní polokouli. Tak právě tam se dneska s mým hostem vydáme.

0: Do studia jsem si na dnešek pozval mou rozhlasovou kolegyni, která je zpravodajkou Českého rozhlasu v Polsku a po Baltí. Takže kromě toho, že nám zprostředkovává dění z těchto zemí, tak si taky jednou ročně zbalí baťoch, vypne notifikaci v telefonu a jde se na pár dní někam projít. Alespoň takhle mi to sdělila. Není to ovšem do míst, kam by člověk kamenem dohodil. Jsou to opravdu slušné dálky, jako je třeba právě už zmíněný ostrov Reunion. Hostem šťastné cesty je Kateřina Havlíková. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No, to Polsko a Pobaltí mě zaujalo, už když jsme se potkali, ještě teď jsme si povídali, než jsme začali vysílat, protože my jsme milovníci vína a byste mě sdělila tak sladké tajemství, že v Polsku se pěstuje také víno, tak si někdy o tom třeba taky popovídáme. Ale dneska bych rád poslouchal vaše povídání o právě tom ostrovu Reunion. Teď nevím, jestli se čte Reunion nebo Reunion.
1: Reunion.
0: Takhle normálně.
1: Obyčejně jako, jo, Reunion. Aha. Ono, ta francouzština, pokud se bavíme o Reunionu, tak je tam trošičku složitější s tím, že má různé vlivy z různých jiných jazyků.
0: Aha.
1: Takže se tam hodně mění i výslovnost. Ale Reunion, ano. Každý to říká trošku jinak i místní.
0: Budeme se držet Reunionu. Ale co vás přilákalo teda, Kateřino, právě tam?
1: Tam na Reunion mě přilákal dlouhý trek, dálkový trek, který se nazývá GRR2, protože, jak jste říkal v úvodu, tak já ráda chodím pěšky. Předtím jste tu měl hosta, který jezdí na motorkách, tak já jsem jezdila jenom jako baťůžek a dávám přednost nohám, kterým věřím. Takže vyrážím s baťohem na různé dlouhé treky, snažím se najít takové, které jsou něčím zajímavé, většinou tedy přírodou, nebo tím, že jsou třeba nově otevřené. No a pak jsem jednoho dne takhle našla GRR2, což je mezinárodní označení právě druhu dálkového pochodu, dálkového treku, který jde přes hory. No a tenhle trek je zajímavý tím, že přechází celý ten Reunion od severu na jih, což mě zaujalo. Není to lehký trek, ale je tam nádherná příroda, takže jsem si zbalila baťůžek, koupila letenky a jela jsem.
0: Co znamená ta zkratka GR?
1: To je Grand Randonné, dlouhý pochod a R2 je potom označení čísla, písmenko a číslo, protože Reunion a dvojka, protože to je druhý trek na tom ostrově, oni jsou tam celkem tři.
0: Aha, kolik jste ušla takhle?
1: Já jsem šla jenom ten GRR2, jenom tu jednu trasu, 11 dní a bylo to tuším 144 kilometrů.
0: Mm-hmm. No nedokážu si představit, jak velký Reunion je, ale teda minimálně 140 kilometrů, když jste teda šla.
1: Od severu k jihu, ano.
0: No, je to, jak říkám, je to místo, o kterém jsme tady ještě neměli tady jaksi nikoho, žádného hosta, který by nám o něm vyprávil, takže premiérově můžete to vzít z gruntu a říct, jaký Reunion je, jaký na vás udělal dojem hned ten první.
1: Reunion je velmi zajímavý ostrov, ať už historicky, nebo geologicky, nebo přírodně. On se nachází, je to tedy stále Evropská unie, ač se nachází u Madagaskaru. To je jedna zajímavost. Druhá zajímavost je ten, že ten ostrov nebýval obydlený. Vlastně obyvatelé tam přivezli až Francouzi, anebo tam připluli z Majotu, například z jiného ostrova, anebo potom při výpravách z Indie. Čímž vlastně vznikla velmi zajímavý mix obyvatel toho ostrova, kdy jsou tam vlastně potomci jednak otroků, protože Francouzi si tam přiváželi na farmy, protože tam pěstovali koření, tak si přiváželi otroky. Sami tam zůstávali Francouzi, bílí Francouzi z té kontinentální Francie, jsou tam Indové, jsou tam Číňani, ty lidé tam žijí spolu, různá náboženství, různé etnicity, takže dnes se říká, že je to ostrov kreolský. Kreolský je vlastně vždy mix francouzštiny nebo portugalštiny s tím místním elementem a je to opravdu velmi, velmi kulturně pestrá společnost. A do toho je to ostrov krásný přírodně, protože je vulkanický, takže jsou tam hory, velmi ostré, štíty hor, jsou tam stále aktivní sopky, jedna z nejaktivnějších, myslím, že dokonce nejaktivnější sopka na světě, Piton de la Fournaise, na který je možný se jít podívat. Takže je to ostrov, který pro každého má něco.
0: Takže lesy taky jako...
1: Jsou tam pralesy.
0: Ano, pralesy.
1: Jsou tam, ano, jsou tam i kapradinové pralesy, kde jsou kapradiny vyšší než vy a jsou to stromy opravdu. Jsou tam různé jehličnany, které ani neumím pojmenovat, listnaté stromy, které neumím pojmenovat. Opravdu tam chodíte, v těch pralesech na vás teče voda, protože je tam taková vlhkost, že opravdu jako tu... Ten deštný prales, ten vzduch tam vidíte. Ano. Zároveň je tam moře, ve kterém tedy nedoporučuji se koupat, protože jsou tam žraloci. Takže tam se jezdí buď to na vlny surfovat, ale na koupání to moc není. Jenom jsou tam vyhraněné některé pláže, kde je to potom bezpečné.
0: Teď jestli někdo už si dělal zálusk na to, že se bude koupat na Reunion, tak konec. Ne. Ale jak se tam člověk domluví? A předpokládám, že hlavně francouzsky.
1: Domluví se hlavně francouzsky, ale na to, že je to francouzské území, tak tam velmi dobře mluví i anglicky. Kvůli tomu, že se tam sestěhovávají různé národnosti, tak opravdu nesetkala jsem se tam s nikým, kdo by neuměl, anebo se aspoň nepokoušel umět.
0: To je
1: anglicky.
0: Na rozdíl od tedy kontinentální Francie.
1: Velmi, ano, to je velký rozdíl a velmi příjemný rozdíl.
0: Velmi příjemný, ano. Tak já nepochybuji, že velmi příjemné bude celé povídání s Kateřinou Havlíkovou dnes ve Šťastné cestě.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Můj dnešní host Kateřina Havlíková, která je jinak tedy pracovně zpravodajkou Českého rozhlasu v Polsku a Pobaltí, tak dneska ne, že by na to měla zapomenout, ale já jsem ji poprosil, aby nám popovídala o úplně jiném koutu světa, a to o Reunionu. Ale mimochodem, vy jste tam, Kateřino, jela v podstatě na druhý pokus, takzvaně second service teprve vám vyšel.
1: Je to tak.
0: Co byl ten první pokus?
1: Já jsem na první pokus jela zase na Grand Randonné, na ten dlouhý trek. Problém byl v tom, že hned první den jsem se zranila, protože šlo se dlouho do kopce. Já jsem si to chtěla zkrátit neoficiální cestičkou, což bylo ne po asfaltu, to byl ještě takový asfaltový úsek, tak já jsem to chtěla obejít divokou přírodou po bahně, na kterém mi to uklouzlo a já jsem si vykloubila koleno.
0: Jej, koleno.
1: Takže po 5 hodinách cesty do kopce mě za půl hodiny svezli hasiči dolů, já jsem dostala prášky na bolest, berle, naštěstí jsem si nepotrhala vazy, nic, takže prostě potřebovala jsem jenom odpočívat. Takže začala improvizace, protože jsem pořád měla 3 týdny na Reunionu, jenom jsem se musela zabavit jinak.
0: No, co jste tam dělala ty 3 týdny s berlema a kolenem vykloubeným?
1: Ve své podstatě první 3 dny jsem prospala, protože to opravdu bolelo. Pak, když už jsem byla jakž tak schopná chodit, tak jsem se rozhodla, že nechci zůstat jenom v Saint-Denis, což je to hlavní město Reunionu, odkud se vychází, kam i přiletíte. Takže jsem si našla, do jakých měst můžu ještě jet. Oni na pobřeží jsou samá hezká městečka. Navíc tam velmi dobře jezdí hromadná doprava, jezdí tam autobusy, klimatizované, dálkové i s nabíjením.
0: Já prosím.
1: Ano.
0: Jasné.
1: Takže jsem si nakoupila lístky na autobus a vždycky jsem popojela do nějakého dalšího městečka, sjížděla jsem vlastně východní pobřeží a západní pobřeží a tam jsem vždycky zůstala nějaké 2-3 dny podle toho, jak se mi tam líbilo a jela jsem dál a postupně, jak ta noha míň a míň bolela, tak jsem si nacházela i různé procházky, takže jsem se třeba dostala i do záchranné stanice, kde zachraňují suchozemské želvy obrovské, takže jsem šla krmit želvy třeba.
0: No, vy jste mohla klidně vydat knížku nebo minimálně reportáž, jak jsem si zamarodila na Reunionu. Že jo?
1: Jako, kdo to má, kdo si jede marodit 10 000 kilometrů. No.
0: No tak, ale při té příležitosti jste, ale nejenom při té, ale i při té hlavně té vaší druhé cestě, která už byla teda povedenější, co se teda toho treku týče, jste se potkávala hodně s lidmi. Jací jsou obyvatelé Reunionu? Kromě toho, že jste naznačila, že to je takový zajímavý mix.
1: Já bych začala tou první návštěvou, protože já, když jsem tehdy vyšla z té nemocnice, tak už byl večer, já jsem měla ty berle a musela jsem se dostat do ubytování, protože jsem si tady čerstvě zamluvila nějaký nocleh a vyšla jsem z té nemocnice a nevěděla jsem vlastně, co mám dělat. Měla jsem baťoch, byla jsem špinavá od bahna a hrozně mě bolela ta noha, tak jsem tam tak stála a přišel ke mně člověk a zeptal jsem, jestli jsem v pořádku. A já jsem řekla, že ano, jenom, že se potřebuju dostat někam dál na takový penzion. A jak na mě dolehly ty emoce, že vlastně nemůžu pokračovat v těch horách, tak jsem se rozbrečela. Že jsem prostě sama na tom ostrově a onať počkám, že zavolá svoji ženě. On byl Francouz, který přišel z kontinentu. A jeho žena byla Iránka, která se přistěhovala za ním nejdřív na kontinent, potom spolu byli na tom Reunionu, ona přijela autem, odvezli mě, aniž by mě znali, tak mě odvezli k tomu penzionu, dali mi svoje telefonní čísla a řekli, kdybych cokoliv potřebovala, tak ať jim zavolám, napíšu, pak mě vzali i na večeři. Takže takovýhle jsou obyvatelé Reunionu.
0: No jo, tak ten první dojem úžasný, ale je tak, člověk se říká, první vyhrání, kam si vyhrání, nemusí to být takhle pořád. Tak jinak, jak si byly ty zkušenosti s místními, jak si pořád jako pozitivní?
1: Byly pořád pozitivní, já jsem tam vlastně nezažila jedinou špatnou situaci, že by se mě tam snažil někdo okrást, že by byl nějakým způsobem nepříjemný a byla jsem i v oblastech, které jsou čistě kreolské, že opravdu ty obyvatelé se narodili v horách, žijou v horách, nikde jinde nebyli, mluví jenom prostě kreolskou francouzštinou a i ti byli velmi pozorní, že když mi třeba věděli, že někam jdu, tak se mě ptali, jestli jdu sama, proč nikoho sebou nemám. a jestli to zvládnu, jestli nepotřebuju. A vždycky, když tak dojdeš do té vsi, tak tam mám příbuzného, tak se za ním zastav, kdybys neměl co. Takže oni opravdu jsou takový, žijou v jiném tempu, takže si všímají lidí kolem sebe a jsou velmi přátelští.
0: To je tak trochu raj na zemi, tak to vypadá.
1: Já bych řekla skoro ano.
0: Aspoň tedy, co se těch vztahů lidí mezi sebou týče, tak to je neuvěřitelné to vůbec poslouchat. Samozřejmě dobře se to poslouchá. No, ale potom jste tedy to zkusila po druhé, po nějakém čase, když koleno dalo pokoj. A jaká byla pauza mezi těmi dvěma
1: výjezdy? Přesně rok.
0: Po roce vy jste si nedala říct prostě a šla jste do toho znovu. Ten samý tedy track jste si vybrala?
1: Ten samý track v tou samou dobu, akorát o rok tedy později, protože vy to znáte, co se načne, mělo by se dokončit.
0: Správně, to je samozřejmě pravda, ale jestli pak jste šla tím samým místem a zase jste si to zkrátila. To mě zajímá, jestli jste... Tam, kde jste se spálila, jestli jste tam strkala ruku znova.
1: Poznala jsem tu křižovatku, dokonce zase pršelo. Ten první track, nebo ten první den, tu první etapu, poznala jsem tu křižovatku a říkám, tady já to znám. Ale je zajímavý, že tentokrát jsem neviděla vlastně tu vyšlapanou cestičku, kterou já jsem se tehdy dala. Možná už to nikdo nepoužíval, nebo možná tam uklouzlo vícero lidí. Takže tentokrát jsem to obešla po té opravdu jako značené, ověřené cestě. Nebyl to nejtěžší úsek, těžší úseky následovaly, ale první etapu jsem teda na podruhé zdárně zvládla a potom i ty následující.
0: Tak ty následující se necháme až za chvilku.

0: Pokud jste tuhle písničku slyšeli poprvé, tak vám sdělím, že ji zpívali Tomáš Klus a Věra Martinová. Alespoň pro mě to byla docela novinka. A já se toho hned chytím a využiju toho, protože mě zajímá, jestli Kateřina Havlíková šla ten track sama, nebo taky ve společnosti někoho. Jak to tam vypadá, když jdete? Tak potkáváte někoho, kolegy podobně?
1: Já vždycky vyrážím sama, protože jsem k sobě ještě nenašla nikoho, kdo by měl čas a chuť nést si na těch 14 dní třeba život na zádech a každý ráno vstát a jenom někam jít. Ono to není úplně dovolená pro každého. Takže vždy vyrážím sama, ale nikdy na těch trecích nejste sám, protože potkáváte jiné trekaře. Většinou ty lidé jdou po dvou nebo jdou v nějaké skupině. Tady já konkrétně třeba mám hrozně hezkou vzpomínku, protože prvních asi 6 dní jsem se pořád potkávala se skupinou pánů, bylo jich 5, myslím. Oni byli ze Švýcarska, z frankofonní části. A opravdu jsme spali v těch samých městech, po té cestě jsme se kolikrát potkali, tak jsme nejdřív se jenom pozdravili, pak jsme si začali víc povídat, pak jsme se potkávali třeba večer i u piva, pak jsem s nima ten poslední večer spala i v pokoji na takových velkokapacitních chatách, protože tam se to nerozděluje na ženy, na muže, ale byli velmi galantní, velmi fajn a vlastně i na mě viděli, že já bych si chtěla povídat francouzsky, protože běžně francouzštinu nepoužívám, tak oni, že se mnou teda budou procvičovat tu francouzštinu. A vlastně z toho je hrozně, mám z toho hrozně hezký zážitek a vlastně každý track takhle vypadá, že někoho potkáváte.
0: To je hezký. No, říkáte u piva, jak chutná místní reunionské pivo?
1: Reunionské pivo se jmenuje Dodo, podle toho vyhynulého ptáka.
0: Ano, ten blbou nejapný.
1: Ano. Je i dokonce ve znaku a je to pivo, které je velmi slabé na naše poměry, nebo chuťově slabé, ale prostě po 7-8 hodinách v horku do kopce vám strašně chutná.
0: Já myslel po 7-8 pivech už...
1: To už potom nejdete, si myslím.
0: Ne, to si myslím, tak jako ono stačí, tam je i slabší pivo. No ale vy jste použila taky zatím tak trochu okrajově, nebo jste se zmínila o těch místech, kde jste přespávala, to jsou ty žídy, je to tak?
1: Ano, žíd, gít, každý tomu, ano, nebo ano. V Evropě se říká refugio, to jsou vlastně útočiště, schroniska, schrony, zkrátka chaty, velmi prostě vybavené, které mají správce, jsou většinou někde nahoře, podél toho treku, vy se tam vyškrabete, dostanete povlečení, dostanete večeři, když si ji zaplatíte a ráno vstanete za Úsvitu, stáhnete povlečení, vrátíte ho a jdete dál.
0: Jste použila takové slovo schroniska, co to je?
1: Pardon, to je polonismus.
0: Že to, já jsem si říkal, to je něco z Polska, tutově.
1: To je ta samá chata, jenom polsky řečeno.
0: Schronisko.
1: Ano.
0: To je hezký slovíčko. No a takhle se musíte postarat, čili zbalit, po sobě malinko ji uklidit.
1: Ano.
0: No, no, a to je dobře, to je dobře.
1: Ono je i fajn, ona každá ta chata je dost jiná, některé jsou takové, že si tam dáte i teplou sprchu, že tam si nabijete telefon, protože jsou tam zásuvky a pak jste někde, třeba chata pod Piton de la Neige, což je nejvyšší hora, podél na té trase má přes 3000 metrů a ve 2800 je, myslím, chata a tam není nic, tam není ani záchod, tam není ani sprcha, oni ji chtějí zrekonstruovat, protože nevyhovuje podmínkám, ale vzhledem k tomu, že tam žádná jiná chata není a ty trekaři tam chodí, tak ji musí nechat otevřenou, protože ty lidi by neměli kde spát.
0: Jak jsou daleko od sebe tyhle žídy?
1: To je vlastně kus od kusu jinak. Na každé etapě máte etapu, kdy procházíte kolem 8, 10, 12 takových chat a pak máte úseky, kde máte 40 kilometrů a jednu jedinou chatu. Takže občas je to opravdu o štěstí najít si tam místo. No.
0: Jak vypadá v podstatě ten terén, po kterém jdete? Jsou to jako kameny, skály, nebo možná i ty jaksi pralesy?
1: Tak. Ano, na Reunionu potkáte úplně všechno. Začínáte na velmi ostrém stoupání lesem, kde ale musíte doslova lozit po různých kamenech, obcházet je. Je tam takový hlinito-písčitý terén. Když je hlinitý, je to trošku problematické z toho důvodu, tím, jak je to vulkanický ostrov, tak je to vlastně vulkanický prach. A on, když zmokne, tak je to jak šlikr, takové to lepidlo na keramiku. Takže to strašně klouže. Zalepí vám to podrážky a pak to opravdu jako se kloužete po tom kopci. Ale jdete třeba i opravdu po kameni vulkanickém, což je zase velmi jako ostrý kámen, který vám může zničit boty. Jdete tím pralesem, kde vlastně kolem sebe máte ty kapradiny, stromy, rostliny, nějaká zvířátka, pavouky třeba taky. Pak jdete po takových jako vyprahlých písčitých pláních, kdy máte pocit, že jste na měsíci, vlastně nic kolem vás není, jenom kameny a vlnící se vzduch, tedy což na měsíci není, ale tak řekněme na poušti. A nebo například jdete zase po takových travnatých pláních, kdy máte pocit, že jste na nějaké výšině v Alpách.
0: No ale moment, tohle všechno, jak si, co říkáte, vyžaduje dobrou orientaci. Čím se orientujete? Tam předpokládám, jak si naše značky turistické, jak je známe z našich lesů a turistických pochodů, asi nejsou.
1: To vás překvapím, tam je velmi dobré značení podobné našemu.
0: Vážně?
1: Ano, jenom co je lepší než u nás. U nás se vzdálenosti píšou na kilometry a tam se píšou vzdálenosti na hodiny a minuty. Takže víte, jak dlouho zhruba vám bude trvat dostat se na další místo?
0: No, podle toho, jak jsem ovšem zdatný, výkonný a podobně. A v kondici.
1: Je to tak, to je pravda, může to trvat déle, ale může to být i rychlejší, než kolik vám ta značka ukazuje, ale značení je tam velmi dobré. A zároveň vlastně existuje taková aplikace nebo české mapy CZ, kde jsou zakreslené všechny dálkové treky snad na světě. A opravdu jsem viděla i cizince, co chodí s tou mapou. Můžete si ji stáhnout offline a prostě jdete, máte zaznačenou mapu a vidíte, jakými body procházíte a vidíte, kde se k té trase nacházíte.
0: No to je hezký. Potkala jste tam nějaké zajímavé zvíře nebo?
1: Potkala jsem tam chameleona. Chameleoní holčičku, budoucí maminku, která byla na zemi, hrabala si díru, aby mohla naklást vajíčka.
0: To bylo největší zvíře, které jste potkala tam?
1: Myslím, že ano. Ty pavouci byly menší.
0: Aha, no tak možná, že to bylo dobře, že tam nebyla větší zvířata.
2: Stříbrný vítr na dvojce.
3: Výrazně se uplatnila ve sférách biznisu, zároveň je Barbora Čuekos oddaná maminka a bytost otevřená rozmanitým duchovním tématům. Jak vypadá manželství české manažerky a venezuelského hudebníka? Jaký rozměr dal jejich životu chlapec s andělským jménem Angel? A od kdy chápou autismus jako dar?
2: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
4: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
2: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Jméno Kateřina Havlíková jste pravděpodobně zvyklí slýchat z rozhlasu jako jméno zpravodajky z Polska a Pobaltí. Tak dneska je tady se mnou ve studiu a o Polsku a Pobaltí jsme si povídali jenom velice krátce, protože Kateřina je tady hlavně, aby nám řekla své postřehy z Reunionu. A to, co už jste nám řekla, tak je nesmírně zajímavé, ale ještě tady nepadla zmínka o tom, jak je to drahé se tam vůbec dostat a jak je tam draho. To znamená, jestli si musím hodně našetřit, abych tam mohl prostě se pohybovat.
1: No, nejdražší na tom všem jsou asi letenky, které můžu i říct, v tom porovnání jednoho roku poměrně podražily. Já když jsem letěla v tom roce 2024, tak bych řekla, že jsem letěla možná za letenky o čtvrtinu levněji než o rok později. Je to pravděpodobně z toho důvodu, že obecně rostou ceny všeho ve světě. Na tom samotném místě je tam samozřejmě trochu dráž na naše poměry, je to i z toho důvodu, že to ostrov, to znamená jakékoliv zásobování jde po moři nebo letecky a musí se připočíst ta cena té dopravy, to je další věc. Ale pokud si třeba kupujete místní zeleninu, ovoce, co tam vypěstovali, a pěstuje se tam hodně ve velkém, koření, ale exotické ovoce jako ananas, mango, cokoliv si představíte, tak to jsou zase ceny nižší než u nás. A samozřejmě potom můžete jíst v restauracích, kde je draho, ale tak draho je v restauracích třeba i u nás, v České republice nebo kdekoliv v Evropě.
0: To už si skoro nevyberete, no.
1: A nebo se prostě budete stravovat v nějakých takových bistrech, kde nabízejí svoje tam tradiční street foody, co jsou
0: jo,
1: takové
0: jsou
1: ty.
0: Fast foody,
1: ano,
0: takový,
1: mají.
0: Jo.
1: Oni nemají vyloženě fast foody, já myslím, že není jediný takový ten řetězec na Reunionu. Nejsem si jistá, že bych ho tam potkala. Ale mají svoje bistra a mají svůj street food, což je takový mix. Oni tomu říkají kreolis, že je to prostě kreolské jídlo a znamená to, že je to mix francouzského jídla pouličního, mix indického jídla pouličního, ale i typicky prostě afrického.
0: A co je třeba jejich národní jídlo, jestli vůbec je nějaké?
1: Já bych řekla, že je to chili s kuřetem a s rýží. Jako za těch 11 dní já jsem každý den měla chili s kuřetem a s rýží, protože když jsme přišli někam na tu chatu, tak já jsem se tam zaraz zaplatila večeři, abych měla co sníst, protože nechtěla jsem si nosit velké množství jídla sebou v batohu. A každý večer bylo kari s kuřetem a s rýží na 1000 způsobů. Pak jsou to zeleninové saláty, které jsou ale velmi pikantní, oni používají hodně chili. Takže vy se těšíte, že si dáte prostě okurkový čerstvý salát a pak a půl
0: ne.
1: hodiny hasíte pusu.
0: No, nám se podobná věc stala, jestli se nepletu, v Tunisu, kde jsme byli prostě jako taková skupina a na různých místech a vždycky nás přivítali a řekli, teď vám dáme něco, co jste pravděpodobně ještě nejedli, a kuskus. Pořád byl kuskus. Ale ne, že bych proti kuskusu něco měl, ale prostě, když je to jednotvárné, tak samozřejmě ne. No, ale tam se platí asi eurem, že? Protože
1: ano.
0: Když je to teda...
1: Je to v eurozóně,
0: Francie,
1: mají,
0: tak
1: ano.
0: Je to
1: ano.
0: Eurozóna, no, jasně, no. A kolik ta letenka stojí, kdyby náhodou někdo se teď rozhodl, že?
1: No, je to na druhý konec světa, to znamená, zpáteční byla asi v přepočtu 35 tisíc.
0: No, tak to bych tak asi tak odhadoval, no. Co byste ještě doporučovala těm, kteří by se na takový trek chtěli vydat? Minimálně tedy, jak by měli být vybaveni?
1: No, to je velmi důležitá věc.
0: Ano.
1: Hlavně mít dobré boty. To znamená mít trekové boty, které jsou na to, abyste v nich chodil v horách a které vám sedí.
0: Zničíte

0: vám běžně, že vycházíte z chaty, svítí sluníčko, je vám vedro a za 10 minut na vás prší docela silně. Takže to chce nějakou nepromokavou bundu, ideálně takovou, která i větrá. Chce to mít jedny dlouhé kalhoty, chce to mít kraťasy. A samozřejmě pokud máte nějaké funkční oblečení, tak vždy je to plus.
1: Měla jste stan třeba sebou?
0: Sebou jsem tentokrát stan neměla. Já některé treky jdu se stanem a se spacákem a některé jdu tak, že si předem rezervuju noclehy, abych šla opravdu s co nejmenší zátěží. I takhle jsem měla 9 kilo. Šla jsem bez stanu a bez spacáku a vlastně spala jsem po těch žít, po těch chatách. Ale potkávala jsem lidi, kteří buď to měli stan a stavili si ho tam.
1: Může se tam stanovat? Ne?
0: Tam se může. Kempovat, i když je to národní park, tak se může. On vás tam hlavně nikdo nenajde. On vás tam nikdo hledat nebude. Spíš jako kdybyste rozdělával oheň, tak by to byl problém. A byli lidi, kteří ale chodili třeba i s hamakou. To je taková ta závěsná síť a spali v tom.
1: Musíte mít ale na co ji pověsit teda.
0: To tam máte skoro všude, protože pokud zrovna nejste na té vyprahlé pláni, Písči to pouštní kousek od vulkánu, tak ve své podstatě vždycky máte stromy po cestě.
1: No, budem si ještě chvíličku povídat s Kateřinou Havlíkovou a já po ní budu chtít jednu odpověď na jednu takovou otázku, která zdánlivě vůbec ní nesouvisí. Co to je urbex?
2: Přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: No, nevím, jestli by si Lilka Ročáková i dneska pospěvovala takhle optimisticky a vesele o tom, že bylo horké léto. Možná by tam do toho se vloudilo trochu skepse taky. No, ale to je samozřejmě historie. Dnes si povídáme s Kateřinou Havlíkovou, ještě chviličku budeme a já jsem tady naznačil, že se jí zeptám, co to je urbex.
1: No. Urbex je průzkum města nebo jakékoliv zástavby, která vznikla lidskou činností. Nemusí to být zástavba, můžou to být i jeskyně, pokud byly opracované lidskou činností, ale u nás se to vžilo hlavně ve spojení s opuštěnými budovami, takže je to průzkum opuštěných staveb.
0: No ale co to má s vámi společného?
1: Já jsem se tomu asi 10 let věnovala, už je to poměrně dávno.

0: zhruba od roku 2013, myslím. Také, ale spíš mě vždycky zajímaly opuštěné budovy, jak to v nich vypadá, a netroufla jsem si ale do nich chodit, pak jsem zjistila, že existuje i v Česku komunita lidí, která prozkoumává tyhle stavby, takže jsem se dala, takže jsem se dala k ním, znali jsme se třeba ze začátku pouze pod přezdívkami a začali jsme spolu objevovat nejen ty opuštěné stavby v České republice, ale i v zahraničí, takže jsme takhle vyjeli třeba do Belgie, do Francie, do Itálie, prozkoumávali jsme zámky, nemocnice, továrny, ale třeba i hřbitovy aut ve Skandinávii.
1: No nehledě na to, že to může být někdy nebezpečné, protože opuštěné jaksi stavby, opuštěná sídla mohou být opuštěná taky proto, že prostě jsou nestabilní a podobně, tak chtěl bych říct, že já, ne že bych jaksi se k vám dal do party, jo, ale já mám rád třeba opuštěná nádraží. Vyloženě opuštěná nádraží mají neuvěřitelné kouzlo. I s tím, že tam vedla nějaká dráha, která je taky už tak zarostlá, a mě hrozně zajímá, kam vedla a jak to tam původně mohlo vypadat. Taky máte ráda nádražíčka?
0: Nádraží ano, i když si nemyslím, že v Čechách bych bylo hodně takových opuštěných. Mimochodem můj kolega bývalý, nebo ještě stále zpravodaj na Blízkém východě, ale brzy bývalý, Štěpán Macháček, tak koupil takhle nádraží opuštěné v Kovářské v Krušných horách. Je tam možné přijet, on tam má vagóny, ve kterých je možné spát.
1: Je, to je hezký.
0: A takže to je takový šťastný příběh, ale samozřejmě jako brownfieldy obecně, což znamená ty továrny, průmyslové objekty, tak jsou velmi zajímavé kvůli tomu, že vlastně víte, že to někomu dávalo obživu, ale že už to ztratilo ten svůj účel. A co s tím dál? Je to taková jako vzpomínka na nějakou lesk a slávu, ale možná i bídu té naší historie.
1: A někdy to může být docela zajímavě výtvarné taky.
0: Přesně tak, často je to spojované se street artem, vlastně s uměním.
1: Ale zpátky k vám, Kateřino, a k vašim výletům, vašim trekům. Chystáte se do Třetice na Reunion, anebo máte v hlavě úplně jiný plán?
0: No, na Reunion se nějakou chvíli nepodívám, protože jsem tam přece jenom byla dvakrát a kdo by pořád jezdil na to samé místo, vzhledem, když je to opravdu daleko, ale spíš se poohlížím po nějakém jiném treku, protože samozřejmě mi to chybí, ta procházka, kdy řešíte jenom to, kam dojdete, jestli dojdete v pořádku a co po cestě sníte, a pak tom vlastně po několika těch dnech, když jste na samém cíli té cesty, tak si jako tak úplně s tou satisfakcí řeknete, já jsem to zvládl, zase mám za sebou jeden trek a máte z toho hezké vzpomínky. Takže teďka spíš se pohlížím po jiném treku, pravděpodobně v Evropě, a vypadá to, že tedy až tedy příští rok, takže bych se podívala na Alta Viu, což je v Dolomitech, asi 7denní procházka.
1: Vy jste zpravodajka Českého rozhlasu v Polsku a po Baltí, jestli pak tam taky vás lákají, nebo možná, že už máte prochozené nějaké treky tam?
0: No samozřejmě Kovářovicko-Kobyla, takže tam žádné treky prochozené nemám, ale jsou, je třeba jeden moc hezký, který je po pobřeží a je mezi majáky. Mě baví majáky. Ano, ano. No a právě ty polské jsou nádherné, takže můžete jít vlastně už od Svinoústí až do Gdaňsku. Je to teda několika dení, dokonce na tom pořádají i maraton, že se to dá uběhnout. Jenom určitá část, asi 150 kilometrů, ale běháte vlastně ve své podstatě po plážích. Nebo je moc hezká trasa právě přes ty tři pobaltské státy, přes Litvu, Lotyšsko, Estonsko, je to taky pěší trek, o něho teďka se snaží hodně propojovat, je to vlastně, snaží se ukazovat to historické osídlení pobaltských států, protože tam třeba byly vesnice, které vyráběly námořní plachty, které se potom užívaly v 17. 18. století na plachetnicích španělských, francouzských. Takže jsou tam spousta takových jako perliček, které můžete díky těm trekům i odhalit.
1: Co by mě zajímalo, možná nějakou perličku byste teď mohla mi utrousit tady, co se těch pobaltských států týče, protože to je region, který nás, jaksi kamarády, láká, že bychom se tam vydali. Kam byste nás nasměrovala? Kde se vám to nejvíc líbilo?
0: Z těch tří států, pokud se ptáte vyloženě na stát, tak já mám nejradši Estonsko. Já o nich říkám, že jsou to Finové, kteří došli moc na jich. A oni by se nejradši vrátili zpátky k těm jako svým, ta jejich mentalita je velmi, velmi severská. A opravdu ten stát je krásný, on má nádhernou přírodu, jsou tam rašeliniště, jsou tam lesy, to pobřeží je taky velmi zajímavé, je takové rozervané, protože jak je písčité, tak ho ohrožuje eroze, takže vám se vlastně řítí postupně do toho moře. Zároveň ty historická města, to máte ve své podstatě jeden Český Krumlov vedle druhého. Opravdu malebná městečka. Vzniká tam velmi zajímavý, hodně zajímavých projektů, ať už kolem starých hradů, kolem zámků, různé kulturní spolky. Ale co mě třeba překvapilo teďka naposledy, když jsem tam byla služebně v těch pobaltských státech, tak jsem hodně času strávila v Lotyšsku, což je vždycky taková opomíná země, protože ona byla dlouho nejchudší z těch tří. A třeba Litevci s Estonci si říkají, co máme společného na Lotyšsko. Že to je taková země, kterou teda trpí z obou stran, oni mají samozřejmě rádi, ale to je země, která jde v posledních letech hodně nahoru, je velmi zajímavá, hodně třeba teďka staví na vlastních značkách piva, takže se tam hodně zmáhá pivařský průmysl a je to taky země, která i přírodně, i historicky je velmi zajímavá.
1: No, já děkuju za takovouhle pozvánku, protože to bylo opravdu působivé a možná, že se tam opravdu podíváme, protože to je zatím pro mě teda kus Evropy naprosto neprobádaný. Moc děkuju, Kateřina Havlíková byla dneska hostem Šťastné cesty. Já jsem rád, že jste si na nás udělala čas a přeju vám, kam se vydáte všude, ať vás provází naše přání Šťastné cesty.
0: Já vám moc děkuju za pozvání a přeju hodně štěstí všem cestovatelům.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vedro zaměstnává urgentní příjmy nemocnic. Častější jsou kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Ostravský domov Mikasa propouští své klienty. Počasí zítra nás čekají místy přehánky, maxima až 32 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku až 36. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Zdravotníci na urgentních příjmech českých nemocnic ošetřují kvůli vedru víc pacientů. Řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí srdce. Horka jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou nebo otoky nohou. Nemocní by teď podle lékařů především měli dostatečně pít.
2: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme.
3: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
2: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
3: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Novým ředitelem českých center bude Ivan Jukl. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Jukl v čele agentury nahradí Jitku Pánek-Jurkovou, kterou Macinka odvolal. Nový šéf by měl podle ministra přinést úspory a novou koncepci krajanských spolků. V minulosti Macinka uvedl, že kvůli špatnému financování možná česká centra úplně všechna zruší. Dnes Macinka rušení poboček odmítl. Rodiče klientů ostravského domova Mikasa dnes dostali výpověď ze zařízení. Organizace tvrdí, že nemá peníze na provoz služby do konce roku. Mikasa letos dostala od hejtmanství méně peněz, než žádala. Domov je jediný svého druhu v Moravskoslezském kraji, který se stará o lidi s těžkým autismem a náročným chováním.
4: Já jsem to nepodepsala, on musí zůstat tady.
5: Gabriela Kořenková má syna v domově přes 2 roky. Organizace propouští všechny klienty. Podle ředitele Michala Panáčka chybí na provoz 3,5 milionu korun.
6: Rozpočet jsme připravovali v minulém roce. Dostali jsme vyhodnocení, že je to v pořádku i v rámci toho navýšení.
5: Hejtmanství letos dostalo od ministerstva méně peněz na sociální služby. Má to dopad na poskytovatele, říká náměstek hejtmana Stanislav Kopecký za ANO.
7: Nemůžeme upřednostnit jednu službu před druhou.
5: O dalších dotacích pro Mikasu bude rozhodovat kraj i město Ostrava v září. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Do španělského města Ceuta na severu afrického kontinentu se od čtvrtka ze sousedního Maroka dostalo asi 60 tisíc lidí. Při snaze doplavat na španělské území se utopilo nejméně 34 osob. Španělská vláda podle premiéra Pedra Sancheze považuje za narušení územní celistvosti země a migranty proto plánuje vrátit zpátky do Maroka. To ve snaze zmírnit situaci v uplynulých hodinách zpřísnilo kontrolu na své straně hranice a někteří lidé se dokonce začali ze Ceuty sami vracet. V Tasově u Veselí nad Moravou začíná festival Beseda u Big Beatu. 33. ročník nabídne během 2 dnů desítky koncertů českých i zahraničních interpretů nezávislé hudební scény. Vystoupí třeba americké kapely Horse Lords, Liturgy nebo čeští interpreti Načeva, Dukla a Anna Vaverková.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Zítra bude převážně oblačno, přechodně polojasno, během dne od severozápadu postupně na většině území přehánky, místy bouřky. Teploty 29 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
1: Doprava.
0: Na D1 směrem z Prahy na Brno vás zdrží nesouvislá kolona v okolí Brna. Od Kývalky z kilometru 183 se jede pomalu až za Rohlenku a celkem je zdržení víc než hodinu. Pomalu se jede na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Od Rudné z 5. kilometru je fronta až na Pražský okruh k Ořechu. Celý úsek pojedete 30 minut. Dobře dojeďte. To byly zprávy. S vámi stále Jan Rosák.
1: Šťastnou cestu!

Občas tady prozradím něco ze svého soukromého života. Tak například jsme se nedávno s manželkou shodli, že žijeme v dostatku. Jednou jí mám dost já, jindy má dost ona mě. Čeho ovšem není nikdy dost, to je tříbení jasné mysli a k tomu jsou velmi vhodné hádanky a křížovky. My si teď právě dáme naši rozhlasovou křížovku. I dnes v ní budete hrát o Prima knížku, konkrétně o Špalíček výletů města a městečka z nakladatelství Soukup a David. Ještě připomenu, že znění tajenky nám po zadání poslední nápovědy musíte zavolat na 22 155 25 25. Takže to už byla poslední informace úvodem. Začínáme.

Křížovka šťastné cesty má dnes 7 řádků a 7 sloupců a pro jistotu připomenu, že jako vždycky luštíme pouze řádky. V tajence je krajový výraz pro jednoho nebezpečného cizopasníka, tak jak mu říkají hlavně na Šumpersku. No a ta tajenka je ve 4. sloupci. A teď už jdeme na řádek číslo 1. Tam najde své místo výraz pro odsouvání hlásky na konci slov. Odsouvání hlásky na konci slov, první řádek. A řádek druhý, vepište do něj výraz pro znehodnocování měny. No a to prozatím stačí, další nápovědu nabídnu za moment.

0: A po písnici Mendy budeme luštit dál. Řádek číslo 3 čeká na to, jak vyjádříte jinak slovo přilnavý. Slovo přilnavý jiným způsobem řečené, samozřejmě na 7 písmen, jako vždycky. Teda jako vždycky v této křížovce. Jdeme na řádek číslo 4. Tam vás jistě nezaskočí druh mořského savce podobný delfínovi. Druh mořského savce podobný delfínovi je ve 4. řádku. Řádek číslo 5. Tam se bude velmi dobře vnímat úder raketou proti směru ruky. Myslím třeba v tenisu, v pingpongu, badmintonu. Pozor, v české transkripci úder raketou proti směru ruky. Já to tady teď znázorňuji, ale to mi nevidíte. Zní to složitě, ale v tenise jsou jenom 2 základní údery, tak vyberte, který to tedy je. No a zatímco budete přemýšlet, jak to ti tenisté vlastně hrají, my vám taky zahrajeme, ale pro změnu něco k poslechu.
1: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na 2.

0: Tak než půjdeme v tom luštění na poslední dva řádky, tak nezaškodí trošičku se ohlédnout, takže vám zopakuji zadání pro první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý řádek. Takže v prvním řádku to bylo odsouvání hlásky na konci slo, ve druhém řádku výraz pro znehodnocování měny, řádek číslo 3, jiným způsobem řečeno slovo přilnavý, potom čtvrtý řádek, druh mořského savce podobný delfínovi a pátý řádek, úder raketou proti směru, ruky v české transkripci. No a teď jsme u těch novinek, šestý řádek. Ten čeká na vaše správné učení jiného výrazu pro žampion. To je, myslím, docela snadné. Stejně tak jako výraz pro sedmý řádek, což jsou ochozy mezi hradebními zdmi, tedy výraz v množném čísle a na sedm písmen. To je, co se zadání týče, všechno. Jestli máte vyplněno, zbývá už jenom zavolat 22 155 25 25.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Tak o hazardním hráči nám zpívalo Turbo, ale naši hráči, kteří hrají s námi v naší křížovce šťastné cesty, tak samozřejmě nejsou vůbec hazardní a také o nic v podstatě nehrají. Jen o to, jestli náhodou se povede, že naši tajenku vyluští a potom budou mít štěstí, že se dovolají včas, aby byli tím vítězem naší křížovky. Dnes se to povedlo panu Pavlovi, jestli se nepletu, který je z Karolinky. Doufám, že nám tam odtamtud volá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pavle, já vás zdravím srdečně.
1: Nevolám z Karolinky.
0: Ale jste z Karolinky tedy.
1: Když jsou rodinný Valach, Vsetíňák, bytem v Karolince, ale momentálně to vrávím na chatě na Lukově vedle Zoolešna.
0: Výborně, ano, Zoolešna znám, krásný. Jedna z nejlepších zoologických zahrad v republice, mimochodem, ano. Tak, ale teď jsme zpátky u naší křížovky, tak Pavle, povídejte, co vám vyšlo v tajence?
1: Takže v tajence mi vyšel kleňhák.
0: A vy to možná budete dokonce vědět, co to je kleňhák.
1: Já to náhodou vím, pač jsem měl na vysoké spolužáčku ze Šuperka.
0: No.
1: Takže prazážitek si to pamatuju, že to je klíště.
0: Je to klíště, opravdu, ale to se nám tady často nestane, že by luštitelé, kteří vyluští tajenku, zároveň věděli, co to tajemné slovo znamená, tak vám se to povedlo po dlouhé době. Je to opravdu klíště, konkrétně roztoč patřící do čeledi klíšťatovití, živí se sáním krve na savcích, plazech nebo ptácí s typickým tříhostitelským cyklem. Fungují klíšťata jako přenašeči řady infekčních chorob, například lymské boreliozy a klíšťové encefalitidy. Občas si říkám, k čemu vlastně jsou ta klíšťata v přírodě dobrá. Tak na to si asi neodpovíme, vidíte. No.
1: Já to vím, pač já s tím marodím zrovna.
0: Jej. No tak ale, že dobrá. Víte, k čemu jsou špatná, ale no jasně, tak samozřejmě. Tak Pavle, ještě si dáme pravidelnou nezbytnou kontrolu těch jednotlivých řádků, tak povídejte, začněte.
1: Takže odsouvání a pokopa.
0: Ano.
1: Pač jsou křižovkář, tak to vím.
0: No jasně.
1: Znehodnocování peněze, inflace.
0: Ano.
1: Přílnavě je adhézní.
0: Skvěle.
1: Delfín nové je svinucha.
0: To vám určitě nedalo práci, protože když říkáte, ne, že jste křížovkář, typoval jsem, že by svinucha mohla být problémem. Pro vás nebyla. Výborně.
1: Ne.
0: Co dál?
1: No pak je backend, že
0: jasně,
1: jo, pro tuce.
0: Ano.
1: Šampiony jsou pečárky a ano, ty ochozy jsou parkány.
0: Já koukám, že pro vás to byla ale opravdu hračka, procházka růžovým sadem, je to tak?
1: Znám se, že ano.
0: No, tak gratuluju vám k tomu, co znáte, jak vám to jde od ruky pěkně a budete za to také hezky odměněn. Doufám, že se vám ta naše odměna bude líbit. Knížka Špalíček výletů o městech a městečkách z nakladatelství Soukuba David. Tak máte radost knížky?
1: Rád si počtu.
0: Ano, já si myslím, že... Jasně, dokonce se dá podle té knížky taky hezky cestovat. Když budete jenom prohlížet, tak každopádně, jak se říká, s prstem po mapě. Tak mějte se moc hezky, ať se vám s tou knížkou hezky cestuje, ať se vám hezky prohlíží a samozřejmě gratuluju a přeju vám hezký víkend. Přestože
1: děkuji
0: asi
1: vám.
0: Pravděpodobně horký i u vás.
1: Strašný.
0: Co se dá dělat.
1: Pouka.
0: Tak jo, mějte se moc hezky, Pavle, a naslyšenou.
1: A je vy, díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas uvádí Tobogán.
3: Tentokrát zavzpomínáme na další vzácnou návštěvu, která k nám dorazila v loni v září. Přišli Eva a Václav Hudečkovi a s nimi Jura Pavlica a Lukáš Klánský.
4: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
2: Na Dvojce a na Pohodě. Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Řekne-li se Karel starší ze Žerotína, zní důstojně už to samotné jméno. Tento šlechtic po sobě zanechal ovšem neméně důstojnou a výraznou stopu. A to v celém habsburském soustátí, respektive střední Evropě, ale především, což mě těší, na mé rodné Moravě. Míst, která svou přítomností poznamenal, je celá řada. My si z nich dneska jedno vybíráme. Které, to už nám prozradí náš stálý průvodce po vlastech českých i moravských a historií českou, spisovatel a cestovatel Josef Pepson Snětivý.
1: Rosice znají cestovatelé nejspíše z nápisu na ceduli, která je upozorňuje na jeden z exitů na dálnici D1. Udělat si zajížďku do tohoto jeho moravského města se bezesporu vyplatí. Líbilo se tu i Karlu staršímu ze Žerotína a ten si mohl vybírat z vícera sídel. Zvolil si Rosice a když se místo jeho srdce propátral, musel se mu dát za pravdu. A znovu se sklonit před touto obrovskou a přitom nedoceněnou osobností našich dějin. Karel byl příliš statečný, příliš inteligentní, příliš zásadový. A takové lidi neumíme, ba snad ani nechceme ocenit. Já tak činím alespoň v rámci našeho výletu oddávám, že navzdory četným pádům a ústrkům Žerotína jeho současníci respektovali. Platí to i pro vítězné Habsburky, respektive katolíky. Ti si ho vážili natolik, že mu dovolili zůstat na Moravě. Náš hrdina se pod tlakem okolností přece jen vzdálil, ale vracel se a nakonec na Moravě i zemřel. Tuto krásnou zemi nevýslovně miloval, byť jeho rod pocházel z Čech. Rosice jsou pro mě navždy zality sluncem, ale pro Karla na nich přece jen ležel stín. V roce 1604 se tu konala jeho slavná svatba s Kateřinou Annou z Valdštejna, na které nechyběl její bratr, v té době ještě zcela neznámý Albrecht z Valdštejna. Jenže mladá paní, zřejmě už tehdy churavá, na přes rok umírá. Bohužel tím napodobila hned dvě své předchůdkyně, které tento svět rovněž opustili záhy po svatbě s Karlem starším z Žerotína. Ten se tak v krátké době stává trojnásobným vdovcem a k dovršení vší tragédie přežil i všechny své legitimní potomky. Zámek je dodnes nádherný, ačkoliv se nedochoval v původní podobě. Ke dvoupatrové hlavní budově přiléhala tři nová křídla, která obepínala druhé nádvoří. Škoda, že jedno z těchto křídel bylo v 19. století necitlivě zbořeno. Přesto se zachovaly původně otevřené dvoupatrové arkády, lemující ze dvou stran nádvoří. V přízemí nesou jejich oblouky toskánské sloupy, v patře pak jemněji zdobené sloupy s jonskými a korinskými hlavicemi. Půvabné jsou reliéfy v obloucích s rostlinnými a figurálními motivy, stejně jako dochované renesanční stropy v prvním patře zámku. Nejen Karel starší ze Žerotína, ale také podnikatelská rodina Ránů se významně zapsala do dějin a podobě Rosic. Pokud přijíždíte po dálnici D1, zastavte u hřbitova s novogotickou hřbitovní kaplí, původně hrobkou této rodiny. Po druhé se s ní setkáme na Palackého náměstí, kde prostranství před poštou krášlí socha s bohyní Živěnou. Rosicím ji věnoval zřejmě Jindřich Rán I., ačkoliv jeho otec Antonín Rán I., důlní podnikatel a po nějakou dobu též starosta Rosic, ještě žil. Ránové každopádně provozovali v rosicko-oslavanském revíru doly Uhelné, šlo o společnost Láska Boží ve Zbíšově, nikoli železnorudné, jak se někdy chybně uvádí. Terezie Ránová, Antonínova manželka, pak věnovala hodiny na radnici. A ránu v dům na nároží byste nepřehlédli, ani kdybyste neznali adresu Palackého náměstí 46. Když jsem se starším synem Pepou navštívil Rosice v roce 2019, ošuntělost nárožní novorenesanční budovy s dvorním provozním křídlem jakoby symbolizovala odchod rodiny vynikajících podnikatelů a mecenášů do historie. Jindřich Rán II. Zemřel bez potomků v roce 1948 a i kdyby se tak nestalo, doba po tomto neblahém letopočtu by Ránům, nazírání nových mocipánů krutým vykořišťovatelům, nic dobrého nepřinesla. Komplexu, který v první polovině 19. století navrhl uznávaný vídeňský architekt Friedrich Ludwig von Förster, přisoudil socialismus opakované změny určení, zástavbu zahrady a především chátrání. Mám velkou radost, že tato hodnotná budova a připomínka zasloužilé rodiny byla nedávno obdařena pěknou fasádou. Procházkou na jih, z kopce do kopce kolem kostela svatého Martina ke kapli Nejsvětější Trojice, pak uvidíme ještě spoustu zajímavostí a krásy. Ty se nám do dnešního výletu nevejdou, a tak věřím, že v Rosicích nejsme naposled. A toto město určitě navštivte i vy. Nebudete litovat.

0: Ani tentokrát nebude ve šťastné cestě chybět tip na víkendový výlet. Přišel s ním Petr David, já ho zdravím. Pozdravím tě ale tak, jak zdravil rytíř Brtník z Brtníku ve filmu Ať žijí duchové. Fuj, tady byl ve spolek.
1: Tak a pozdravím, ahoj. A hezké odpoledne.
0: Já myslím, že jsem to zašifroval natolik, že... Ale znalci poznali, že naším cílem bude Brtnice. To má k té pohádkové postavě jazykově aspoň trošku blízko. Tak řekni, kde je Brtnice?
1: No tak Brtnice je na Jihlavsku. Je to takové krásné město, které leží, je to jasný, na říčce Brtnici, která je přítokem řeky Jihlavy. No já jsem to když se absolvoval, já prostě vždycky to ve mně vzbudí tak trošku nostalgie, protože jako kluk asi 16-letý byl to jeden z mých takových vandrů, kdy jsem vlastně podle té Brtnice od soutoku s Jihlavou, kdy jsem vlastně šel přes hrad Rokštejn a došel jsem až do té Brtnice a koukal jsem to, že to je za hezké město. Tak dneska už toho mimo trošku víc, že to je městská památková zóna, že vlastně to je staré město, které už existovalo někdy ve 12. století. No a dokonce, že bylo vyhlášena Brtnice jako historické město roku 2018 za péči o památky. Takže ono to má něco do sebe a říkám, přeju každému ten pohled na náměstí přes krásný barokní most s barokními sochami na panorama zámku, proti němu vlastně na kopci kaple Panny Marie Pasovské, most, náměstí s hezkou radnicí. No, je to hezká podívaná. Tenkrát, když jsem tam přišel, tak zámek byl v hrozném stavu, teda dezolátním stavu na spadnutí a jako dominanta vlastně takhle strádal. No vlastně trvalo to hodně dlouho, protože kdysi mocný hrad, který založili tuším Valštejnové, přebudovaný potom na renesanční zámek, no a vlastně to šlo úplně ke zkáze. Až tedy v posledních letech se začalo něco dít a dneska tedy na rozdíl od některých přetrvávajících stále informací, že to je prostě zdevastovaná stavba, tak je to lepší, protože ta stavba, když na ní je vidět prostě ty roky devastace jsou tady pořád znát, tak už se tady pořádají kulturní akce, třeba léto na zámku, letos díval jsem se 15. srpna za 14 dní tady bude koncert rokový s kapelou, bude tady jako host vystupovat španělský huslista Salas. No, prostě paráda a tak jako to léto tady běží. Jinak jsou tady prohlídky, můžeme si projít, dokonce se můžeme podívat do hladomorny a na mučící nástroje, ale to myslím se potřeba trošku podívat, protože to nejsou pravidelné prohlídky, ty jsou výjimečné. No jinak Brtnice, ono to trošičku svádí, tak skutečně to souvisí s Brtěmi, protože ta říčka byla Brtná a ty Brtě to jsou vlastně dutiny stromů, ve kterých žijí včely, takže si to můžeme spojit třeba i se včeličkami.
0: A s medvědem Brtníkem.
1: S medvědem Brtníkem, jsme u toho, svět je malý, ono to vždycky sejde u jednoho tématu. No jinak asi neodoláme na náměstí Svobody a radniční restaurace, takže využijeme klimatizace a trošičku se tam schladíme, anebo se schladíme ještě více na zmrzlině v nelehké kavárně ve Výloze. No a protože díval jsem se na předpověď a budou tady pořád ještě tropy, tak pokud bychom chtěli to spojit s nějakým koupáním, říkal, možná by tato informace asi byla aktuální, tak v roce 73 byla vlastně za účelem rekreace vytvořena taková vodní nádrž, a dneska se to tam jmenuje ten areál Pláž přírodní koupaliště Jestřebí. A je to západně od Brtnice, asi 5 minut autem, kousíček, ale díval jsem se na internet, jaké jsou tam teď ohlasy a ty hlášky jsou takové, že ta voda nic moc, ne, že by to koupání bylo přímo zakázané, ale žádná sláva, takže dám na výběr. 7,5 kilometru na Jihlavě koupaliště Brancouze, to je tak asi 10 minut autem, no a nebo kdo je fanišmekr a chce jaksi koupaliště s veškerým servisem.

0: že to je v pořádku, že si Petře přidal taky tu upozornění nebo tu možnost prostě koupání. Až bude zima, tak nám budeš dávat zase tipy na to, kde si můžeme zabruslit. Ale to je hodně daleko dneska, samozřejmě, jak si je venku úplně jiné počasí. A do něj samozřejmě to byl docela dobrý tip od Petra Davida. Moc děkuju a zase příště naslyšenou.
1: Šťastnou cestu.

0: K dnešnímu dni se váže docela neuvěřitelná pranostika od svatého Ignáca Létosa Obráca. Tak nevím, jestli to znamená, že se v tom horku máme obrátit a opalovat se z druhé strany, a nebo že by nám to naznačovalo, že léto už je na odchodu. No, každopádně rozhodnutí nechám na meteorologovi Miloši Dvořákovi. Zdravím vás, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak to vidíte vy?
1: Asi už stará pranostika.
0: Hodně.
1: Už nic neplatí.
0: Prostě. No.
1: Ano, tak aktuálně je to tak, že před studenou frontou, která aktuálně postupuje přes Německo dále k východu, k nám proudí mimořádně teplý vzduch od jihu a ten se projevuje tím, že na některých místech už se teplota blíží nebo dosáhla už 39 stupňů Celsia, konkrétně ve Strážnici 39,2, České Budějovice, Rožnov 39, rovných a další stanice rychle navazují. Zatím je to aktuálně tak, že zhruba na 58% stanic, které měří více jak 30 let, padl rekord pro dnešní den, na 16% stanic padl rekord pro měsíc červenec a zhruba na 5 stanicích je to vůbec absolutní maximum. Například v tom ve Strážnici a v Českých Budějovicích jsou to stanice, které měří více jak 100 let, takže za tuto dobu v těchto místech nebylo za celý rok teplej.
0: No tak žádný obrat v tom teda nemůžeme čekat, tak řekněte asi tak zhruba, jak bude vypadat víkend.
1: Víkend bude vypadat právě tak, že ta studená fronta nás bude přecházet, tím pádem se nám přeci jenom trošičku zmírní ty teploty, přejde nás k východu, během neděle už zase bude oblast vysokého tlaku vzduchu, takže počasí už se zase bude umoudřovat, ale zítra očekáváme oblačno, přechodně může být

0: žnou místy s deště nebo s přeháňkami a bouřkami. Bouřky by mohly být ojedinělé i silné ve večerních hodinách, pak počítáme s tím, že v Čechách od severozápadu bude ubývat srážek a také oblačnosti. Ty zítřejší odpolední teploty budou o něco příznivější, v průměru 28 až 32 stupně Celsia, na západě a severozápadě Čech dokonce jen kolem 27, ale zase na východě nebo ve východní polovině Moravy a Slezska tam bude výrazně teplej, 31 až 36 stupňů Celsia. Bohužel, co nás čeká, tak nás čeká relativně velmi teplá noc s teplotami od 24 do 19 stupňů, jen na západě Čech bude o něco chladněji, kolem 17 stupňů. Hlavně ta noc bude asi už velmi nepříjemná, protože se nám bude asi relativně špatně spát.
1: Já jsem ještě neřekl,
0: tak ta neděle, tam už by měla být oblačná, polojasná, ojediněle s možností přeháněk a večer by mělo dále ubývat oblačnosti. Ranní teploty o něco nižší, 19 až 14 na jihu Moravy kolem 20, takže tam pořád velmi teplo, a ty nejvyšší denní teploty 26 až 31 na jihu Moravy pořád o něco málo teplej, až 33 stupňů, ale tohle ochlazení nedělní bude takové to poslední a pak nás čeká zase relativně výrazné oteplení na začátku příštího týdne.
1: No, tak přes ten den se to horko nějak třeba u té vody dá přežít, ale v noci noční koupání bych nedoporučoval. Díky, pane Dvořáku, a přeju vám pokud možno snesitelný víkend. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: Tak, to už klepe.
1: Dobrý den.
0: Patricie Strouhalová. Tak reálně tedy jsem zaklepal já, by byla legrace. No ale vítám vás samozřejmě, Patricie, a kladu zásadní otázku, co se dnes zahrádkáři, potažmo i já, dozvíme.
1: Ano, protože je pátek, tak samozřejmě se zase v Kávě o čtvrté budeme procházet zahradami. Tentokrát se zaměříme na škůdce a taky na choroby, které by mohly ničit a také možná už ničí naši úrodu. Takže které choroby a škůdci nám ji teď decimují, jak vlastně to jejich počínání můžeme zkomplikovat, anebo co by bylo úplně nejlepší, je zastavit. No, biologické prostředky, které fungují, které ne, pokud třeba nechceme sáhnout po chemii, tak co je účinné. A babské rady samozřejmě, tak jsou i takové, které pomáhají. Já si myslím, že bychom se mohli zmínit i o tom, jak právě třeba do zahrad přilákat takové ty přirozené nepřátele škůdců. A mým hostem, potažmo tedy i vaším, pokud budete poslouchat Kávu o čtvrté, bude specialista pro přípravky na ochranu rostlin, pan inženýr Jan Růžička, který už je připraven v brněnském studiu Českého.
0: A koho myslíte, že bychom přilákali? Jako
1: já nevím, tak na toho malého někoho velkého? Že by osnět třeba?
0: Jo, asi nějaké opeřence možná. No. Každopádně nám opravdu teda jako se zničili úrodu slimáci brambor a urodilo se nám na naší plantáži teda opravdu pár takových třešinek malinkých.
1: Aha, aha. No. Tak je máte na dort aspoň.
0: No jo, no. Brambory na dort, výborný. Stěžuje si takhle nešťastný zahrádkář, sousedovi Pepo, já se z toho snad zblázním. Slimáci mě sežrali celou úrodu, to je jako kdybych to říkal já. Aha. A soused na to, neboj se, oni to přežijou. Tak jinak, šťastnou cestu, společně se uslyšíme, vážení posluchači, nejpozději za týden zase v pátek a nezapomeňte, že humoru není nikdy dost. Přeju hezký víkend.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Hercula Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jejího založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: V několika krajích vyhlásili meteorologové smogovou situaci. Maďarsko kvůli vysychajícímu Dunaji začalo odstavovat jedinou jadernou elektrárnu v zemi. Počasí zítra bude převážně oblačno, přechodně polojasno, teploty většinou do 33 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré odpoledne. Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v několika krajích Česka smogovou situaci. Do odvolání platí v Praze a ve Středočeském, Ústeckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi a malé děti. Smogová situace souvisí s aktuálními extrémně vysokými teplotami. Firmy se od zítřka musí přihlásit k plnění povinností podle zákona o kritické infrastruktuře. Ten počítá s tím, že stovky společností budou muset mít například přichystaný krizový plán a taky, že zajistí nepřetržitý provoz v případě nějaké krize. Pod zákon spadají některé firmy z odvětví, jako jsou energetika, vodárenství nebo potravinářství. K plnění povinností se musí firmy přihlásit sami, a to přes portál kritické infrastruktury, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
4: V případě jeho nečinnosti může naplnění kritérií prověřit také příslušný gestor. Tímto gestorem může být podle konkrétního odvětví ministerstvo, jiný ústřední správní úřad nebo Česká národní banka.
2: Maďarská jaderná elektrárna Paks funguje na poloviční výkon. V následujících dnech by se ale podle premiéra Petra Maďara mohl její provoz úplně zastavit. Důvodem je rekordně nízká hladina řeky Dunaj, kterou elektrárna využívá k chlazení reaktorů. Vláda už vyzvala velké odběratele, aby energii šetřili.
5: Paks je jedinou maďarskou jadernou elektrárnou a pokrývá zhruba polovinu domácí výroby elektřiny. Už minulý měsíc musela kvůli suchům snížit výkon. Situace je pro Maďarsko mimořádně vážná, řekl Českému rozhlasu odborník na energetiku Andrej Žiárovský.
6: Když ten Paks pracuje, tak oni jsou 25-28% v deficitě. Takže po chvíli, když jim odjde i Paks, tak fakticky oni budou záviset skutečně od toho, ako jich podržíme my okolité krajiny, respektive celá Evropa.
5: Situaci může zhoršit i očekávané zvýšení spotřeby elektřiny kvůli vlně veder v nejbližších dnech. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Zeměživitelka začne letos 20. srpna a potrvá 6 dní. Letos bude na výstavišti v Českých Budějovicích k vidění rekordní počet zvířat. Poprvé se tam představí třeba peršeronský kůň, mohutný chladnokrevník původem z Francie. Pokračuje obchodní ředitel výstaviště České Budějovice Jan Kuběna.
7: Výstava hospodářských zvířat nabídne letos rekordní počet zvířat. Bude to přes 350 kusů, skot, ovce, prasata, koně, drobné zvířectvo. Novinkou je také, že se budou v průběhu výstavy střídat dvě plemena, a to limuzín a simmental, v sobotu večer. Proběhne několik šampionátů.
2: Miroslava Koupka střídá na lavičce národního týmu španělský fotbalový trenér Santidenia. Smlouvu má 52-letý rodák z Albacete, dvouletou s opcí. Jedním z asistentů Deny bude jeho krajan Pablo Amo.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Zítra bude převážně oblačno, přechodně polojasno. Během dne se od severozápadu postupně na většině území vyskytnou přehánky, místy bouřky, ojediněle i silné. Teploty 29 až 33 stupňů, na severu Čech kolem 27, na jihovýchodě Moravy až 36, na horách většinou kolem 23.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno vás zdrží nesouvislá kolona v okolí Brna. Od sjezdu na výstaviště se jede pomalu až za Rohlenku. Celkem je zdržení až 45 minut. Na dálnici D8 před Prahou začíná kolona kousek před sjezdem na Zdiby. Pak se jede pomalu celou Cínoveckou až ke sjezdu na Kbelskou. Je to na 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Kával čtvrté a Patricie Struhalová.
8: Zdravíme vás, dobrý den, škůdci v letní zahradě, možná, že se chystáte na chaty, na chalupy, možná, že tam jste, možná, že i teď na svých zahradách, ať jsou kdekoliv, nebo mini zahrádkách či balkónech se snažíte nějakých těch škůdců zbavit. V každém případě dnes nám z brněnského studia Českého rozhlasu bude radit pan inženýr Jan Růžička, který je specialista pro přípravky na ochranu rostlin. Už vás zdravím. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Řekněte, pane inženýře, kteří škůdci dělají naší zahradě teď na konci července největší problémy?
9: Nyní na konci července, kdy jsou tropické teploty, tak nás hlavně trápí saví škůdci, jako jsou mšice, svilušky, ty mají vůbec rádi suchý vzduch a vysokou teplotu, molice, na bramborách je to mandelinka bramborová, u zeleniny tam se zase hodně setkáváme s broučky tmavými malinkými, s dřepčíky, u cibule tam nás trápí třásněnky a ještě u zeleniny obecně se hodně setkáváme s housenkami, ať už jsou to housenky od můry zelné, od osenice nebo od běláska.
8: No když vás takhle poslouchám, máme vůbec šanci něco vypěstovat?
9: Určitě máme, není to jednoduché v tom, si myslím, našem zahrádkářském pěstování, kdy nám prvořadě nejde o kvantitu, tak určitě ano.
8: Tak o tom si budeme povídat, přicházejí už první dotazy, díky za ně, ty další samozřejmě přivítáme. dvojka@rozhlas.cz je adresa, na kterou pište. Zdravíme z Kávy o čtvrté, 6 minut po 16. hodině.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Povídáme si s panem inženýrem Janem Růžičkou o možných škůdcech v našich letních zahradách. Tak když navážeme na to, co jste říkal před malou chvílí, ale podíváme se na to, jak ovlivňuje výskyt škůdců klimatická změna. Nakolik vidíte ten rozdíl mezi zeleninovou, ovocnou nebo okrasnou zahradou?
1: Tak ono, když se na to podíváme na rozdíly tady těmihle typy zahrad, tak zásadní rozdíly jsou v účelu pěstovaných rostlin na těch zahradách. Samozřejmě u těch ovocných a zeleninových zahrad pěstujeme rostliny za účelem konzumace. U těch okrasných tam je to jiný smysl, smysl estetický, a je teda výhoda u těch okrasných zahrad, že tím, že nekonzumujeme tady tyhle pěstované rostliny, tak si můžeme dovolit i rozdílný přístup k ochraně rostlin, můžeme tam použít třeba i více chemie. A když se tady naťukla tu klimatickou změnu, tak ta nám zásadně bohužel ovlivňuje výskyt škůdců. Tím, že se nám globálně za posledních 50 let o 2 stupně oteplilo, tak to nahrává všechno škůdcům. Škůdci mají poměrně více generací za sezónu, jako příklad třeba mandelinka bramborová může mít klidně 2 generace za sezónu. Nejvýznamnější škůdce u buxusu, zavíjet zimostrázový, který nám už minimálně 6 let decimuje buxusy, tak má už běžně 3 generace, dříve mýval 2 generace. Navíc tím, že máme mírné zimy, tak to zvyšuje přežití škůdců. Dřív nám během zimy slimáci ve formě vajíček, když přezimovávali, vymrzli. Hmm. To stejné bylo třeba i u chorob. Choroba typu padlí na révě vinné, když bylo minus 22 stupňů, tak nám vymrzla a nebyl zdroj infekce v následující sezóně. To bychom teď museli tu révu pěstovat asi na Šumavě. No, tak to k té klimatické změně.
0: Děkuju za tuhle odpověď a za to srovnání. No, bavili jsme se o škůdcích, ale jsou tu i choroby. Ano. Tak krom toho, že tedy bychom se měli zaměřit nejenom na ty škůdce, ale na ty choroby, tak na které rostliny nebo květiny a plody? Jaké choroby tam teď budí?
1: Musím říct, že když se dělal průzkum, tak my jsme národ, který nejvíce pěstuje zeleninu, a z té zeleniny rajčata, okurky a papriky. A bohužel to jsou zrovna rostliny, které jsou náchylné jak na výskyt škůdců, tak na choroby. A v tomhle období se nám už poměrně významně rozjíždí plísňové choroby. U rajčat a u brambor je to plíseň bramborová, u okurek je to plíseň okurková a vstupuje sem i druhá houbová choroba, a to choroba padlí.
0: No a padlí je i na okurkách?
1: Ano, je na okurkách i na cuketách. U cuket je to nejvýznamnější choroba, u těch okurek je nejvýznamnější chorobou plíseň okurková.
0: No a oboje nám asi dokáže zničit celou úrodu, pokud nezasáhneme jako začátečník zahradník, takhle to myslím, jo. Jak je od sebe rozeznat, co proti ním funguje?
1: Tak když je chceme rozeznat, tak třeba na těch okurkách to padlí začíná takovýma světle žlutýma skvrnama na listech, pak i na stoncích, a pak, co je důležité, na těch listech se vytváří takové světle šedé bělavé povlaky. Co se týká plísně, tohle bylo padlí, co se týká plísně, tak ta plíseň okurková začíná takovýma světle zelenýma až žlutozelenýma skvrnkama na listech, které jsou ohraničené žilnatinou. A to je důležité. Někdy taky nám žloutnou listy u okurek a způsobuje to savý škůdce sviluška. U té svilušky ten list žloutne celý, ta místa nejsou ohraničena žilnatinou, a když je tam sviluška, tak tam často najdeme i pavučinku, protože sviluška je malinký pavouček.
0: Molit se taky chodí na okurky?
1: Chodí taky, ale setkáváme se s nimi i u rajčat, i u paprik. Ty molice, to jsou zase několik milimetrů malinci bílí motýlci. Jejich vývojová stádia, když se na ně podíváme, tak nám připomínají z boku krabičku od sardinek, a když tam máme molice, tak zase ty okurky jsou pokryty takovou lepkavou tekutinou, říkáme ji medovice. Jsou to vyloučené nestrávené zbytky cukru.
0: Kdy je ten boj předem prohraný?
1: Ten boj je předem prohraný, když tu chorobu necháme rozjet. Ideální je zasáhnout preventivně, když ještě nevidíme příznaky choroby, ale když už je uvidíme, tak musíme zasáhnout hned na začátku. Samozřejmě, než sáhneme po nějaké chemii, tak je určitě dobré dodržovat takové základní pravidla, jako zalévat pokud možno při zemi, při zálivce, co nejméně, smočit listy. Ideální je zalévat brzy ráno, když zaléváme večer, tak je poměrně dlouho omočená ta rostlina a vytváří se tam příznivé podmínky pro vznik plísní. Než přistoupíme k nějaké chemii, tak můžeme používat i různé přírodní preparáty. Třeba mně se osvědčilo na plísně pravé, to znamená plíseň okurkovou, bramborovou, používat výluhy ze skořice a hřebíčku a s tím si významně oddálíme nástup plísně. No a pokud už uvidíme ty první příznaky, tak bych doporučoval doopravdy neváhat a k té chemii sáhnout, abychom si úrodu zachránili, zvláště ta plíseň okurková jde strašně rychle.
0: Četla jsem, že může fungovat i něco jako mědňatý přípravek, tak kdy ano, kdy ne, co to vlastně je za věc?
1: Mědňaté přípravky se používají, dokonce mědňaté přípravky jsou povoleny pro použití v ekologickém zemědělství. Já bych je doporučoval používat v druhé části vegetace, když už ta rostlina nedělá moc přírůstků, ale plody zrají, protože mědnaté přípravky účinkují kontaktně. To znamená pouze v místě, kam se dostanou při postřiku, nedostávají se dovnitř do rostliny, takže když by nám ta rostlina intenzivně rostla, tak nebudou ochráněny ty nové přírůstky, které během několika dnů doopravdy narůstají. Výhodou právě té mědi je tím, že je kontaktní, že se nedostává dovnitř, že má takzvanou krátkou ochranou lhutu.
0: Další otázky nejenom od nás ze studia, ale i od vás třeba, které si přečteme z adresy dvojka@rozhlas.cz po písničce.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricí.

0: Hostem dnešního vysílání Kávy o čtvrté je uznávaný český odborník a specialista na přípravky na ochranu rostlin, pan inženýr Jan Růžička. Povídáme si o tom, jak bojovat se škůdci a chorobami právě teď na přelomu prázdnin, kdy ty teploty opravdu dosahují tropických čísel. Když se podíváme na ten přípravek, který bychom třeba chtěli použít nebo používáme, tak někdy se, pane inženýre, stává, že na těch listech zůstane po něm takový povlak. Tak vadí to nebo to nevadí? Máme se ho snažit odstranit nebo je to zbytečné?
1: Nevadí to, je to zbytečné, s tím se počítá, že u některých přípravků tam ten povlak může zůstat a pokud jsou to oficiálně registrované přípravky, tak se i ví, jaká je tam ochranná lhůta. Pokud se dodrží ochranná lhůta, tak to, že tam zůstává nějaký povlak, to můžou být nosiče plnidla, tam už nemusí být ta chemická insekticidní látka už vůbec a proto nemá smysl ho odstraňovat.
0: Někomu se nelíbí ty ošklivé listy, tak je jako trhá samozřejmě, to je pochopitelné, ale někdy jich utrhne trochu víc, aby náhodou jako v rámci prevence. Je to dobře nebo ne?
1: Určitě není špatné, když se nám začíná nějaká choroba projevovat, třeba ty plísně většinou začínají na spodních listech, protože jsou blíže zemi a je tam větší vlhkost, tak není špatné ty spodní listy utrhnout, zabráníme tím šíření a je to taková ekologická regulace. Ale na straně druhé v listech probíhá asimilace, vytváří se tam cukry a jiné chuťové látky, takže pokud bychom třeba u rajčat nebo u jiných plodin těch listů otrhali moc, tak se tím připravujeme o tu jedinečnou chuť, kterou na zahrádce vypěstujeme.
0: Cukety, čím to ve většině případů je, že je napadne padlí?
1: Padlí to je nejvýznamnější choroba u cuket a je to způsobeno tím, když je vlhčejí, to padlí na rozdíl třeba od pravých plísní, plíseň okurková, bramborová, nepotřebuje tolik vody, stačí mu třeba, když ráno je jenom rosa a tohodle se hned chytá a to padlí se na cuketě šíří poměrně rychle, velice rychle likviduje listovou plochu. Tady bych třeba u těch cuket doporučoval zasáhnout razantně. Můžeme zde zase použít přípravky na přírodní bázi, třeba přípravky na bázi oleje s pongami a pináta působí protipadlí, síra, sírnaté přípravky působí protipadlí, jsou to všechno látky, které jsou povolené pro ekologické zemědělství, ale když tady říkám A, rád bych řekl i B, jak síra, tak tady ty olejové přípravky účinkují za určitých teplot, zvlášť ta síra, ta účinkuje od 15 stupňů nahoru, což teď problém nemáme, ale pozor, jak už dosáhneme 25 stupňů, tak ta síra může působit takzvaně fytotoxicky, popálit nám rostliny. A ty olejové přípravky, ty účinkují od nízkých teplot, ale jak je na těch 25 stupňů, tak také může dojít k popálení rostlin.
0: U zahnívání rajčat a paprik prý to může být způsobeno i nedostatkem vápníku, tak jak?
1: Moc děkuju za tenhle dotaz, protože jak se pohybuji na sociálních sítích v mnoha zahrádkářských fórech, tak poslední týdny je to nejčastěji dávaný dotaz. Ona to není ani choroba, je to fyziologická porucha, kdy nám zahnívají květní konce u rajčat nebo na paprikách se vyskytují různé nekrózy a hniloby. Říkáme tomu relativní nedostatek vápníku, protože ten vápník může v půdě být, ale je třeba pro rostliny nedostupný. Tady nám pomůže vyrovnaná a pravidelná zálivka, protože všechny živiny se dostávají ve formě půdního roztoku do kořenů, do rostlin, takže to je jedna věc. A pokud už uvidíme tady je tyhle příznaky, o kterých jsem mluvil, tak je potřeba dodat vápník přes listy co nejrychleji, protože když bychom ho dodávali zálivkou, tak to několik dní trvá. Přes listy ten vápník se dostane do rostliny okamžitě.
0: Jak to udělat?
1: Jsou dobré hnojiva ve formě chloridu vápenatého. Ten chlorid vápenatý je nejrychlejší forma vápníku, to znamená ve formě postříku namíchat si do postřikovače chlorid vápenatý nebo hnojivo, který ten chlorid vápenatý obsahuje a postříkat listy těchto rostlin a ten vápník se okamžitě do těch rostlin dostane.
0: Říkala jsem, že už chodí první dotazy, tak ano. K dnešnímu tématu o ochraně rostlin by se posluchačka Marie ráda zeptala, do jaké míry je teď Česko zasažené tmavkou. V zahradní kolonii máme prokazatelné napadení, švestky padají ve velkém, v peckách jsou prokazatelně larvy. Možná pojďme nejprve říct, co je to ta tmavka.
1: Děkuju, je to velice důležitý škůdce, který se u nás poprvé objevil v roce 2012. Je to taková černá vosička, která létá a klade vajíčka v období po odkvětu slivoní a klade vajíčka do ještě měkkých, nestvrdlých pecek a v té pecce se pak vyvíjí larvička a tady tyhle plody nám předčasně opadávají. Já moc chválím paní posluchačku, že si všimla toho, jak lze diagnostikovat, že tam ta tmavka je, protože když máme nějaký větší opad švestek, tak je dobré vzít si nůž a tu nezralou švestku rozříznout a podívat se, jestli skutečně uvnitř v nezralém pecce najdeme takového bílého centimetrového červíka. Pokud ho tam najdeme, je to jasné. A ještě druhou signalizací je, když tam najdeme pecky z loňského roku a v těch peckách je dírka, tak to je takzvaný výletový otvor, z kterého následující rok ta tmavka vylétne. A tady máme několik možností. Mně se ta tmavka doma na zahrádce taky objevila a pokud nemáme moc stromů, tak nám pomůže hygiena sbírat opadané švestky, které předčasně opadnou a ideální je zakopat je aspoň půl metru hluboko. Já ještě v době, kdy to šlo, tak jsem je spálil a tímhle přerušíme ten vývojový cyklus.
0: Může to být i u lískových oříšků?
1: U lískových oříšků to je něco jiného. Tam je nosacovitý brouk, který se jmenuje nosačík lískový, který taky je v peckách a de facto ten vývojový cyklus má podobný. Tady ale bohužel na ty lískové oříšky nejsou ani žádné postřiky tady zabránit tomu, když ten plod napadený spadne na zem a ten červík z něho vyleze a přezimuje, tak zabránit tady tomu přezimování, tak ideálně, když máme slepice, tak nám, když ty plody padají a vylezají z nich ti červíci na přezimování, tak když nám vyzbírají tady ty červíky, a nebo zase ještě je možné udělat na podzim hygienu pomocí dusíkatého vápna.
0: A to platí i pro ty švestky? Pro
1: to
0: ty
1: platí tam taky, u těch švestek je ještě další možnost, když víme, že ta tmavka létá zhruba po konci kvetení, tak v tom období 10-14 dní po odkvětu se dají udělat postřiky a dokonce tady za tímhle účelem je povolena jedna přírodní látka, která se jmenuje spinosát a ta zabírá tady na tuhle tmavku taky dobře.
0: Další otázky přivítáme, teď řeknu a zopakuji možná pro někoho známé číslo 22 155 25 25 i na telefonu. A ty další, ty si přečteme z naší adresy dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.
4: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Telefonický dotaz v Kávě o čtvrté. Už vás pan inženýr Jan Růžička poslouchá. Dobrý den.
1: Posluchačka Marie, přeji vám pěkné odpoledne. Dobrý prosím den. O odpověď. Mám ve skleníku, kde mám okurky a rajčata, spoustu takových mňavých černých mušek. Dávám tam modrou lepovou desku, tak se na to hodně chytají. Ale je jich tam opravdu hodně, to nějaký přemnožen, jestli by mě mohl povědět, co to je.
0: Uh-huh. Mrňavé černé mušky ve skleníku.
2: Přemýšlím nad tím, co by to mohlo být. Možná by to mohly být mušky smutnice, které můžou být tam, kde máme hodně organické hmoty a zaléváme. Setkáváme si s nimi i u pokojových rostlin, ale v tom skleníku taky můžou být. Jsou to mrňavé černé mušky, trošku připomínají i octomilky. Ale skutečně to jenom takhle hádám. Jo? Kdybych měl fotku, tak bych určitě mohl jinak. Pokud to jsou smutnice, tak smutnice milují rozkládající se organickou hmotu a vlhko. Takže možná nějakým způsobem korigovat zálivku, aby tam nebylo vlhko pořád. U pokojových rostlin, ne u skleníku, tam se dají použít i různé přípravky třeba na bázi olejů z lice a kubéba, které nám pomůžou, nebo se dá na povrch substrátu vrstva písku a když zaléváme, tak ten písek je pořád suchý, takže ty smutnice, ty mušky nemají tendence klást tam vajíčka. Ono může to být i docela pro rostliny nebezpečné, protože mušky nám vadí, že tam lítají nějak esteticky, ale jejich larvy se vyvíjejí většinou v těch vlhkých substrátech bohatých na organické látky a pak se nám pouští do jemných kořínků.
0: Fungovala by i křemelina, pane inženýre?
2: Ta křemelina má podobné vlastnosti jak písek, myslím si, že ano.
0: Když se podívám na další dotaz, několik posluchaček se ptá, jak se zbavit dřepčíků a třeba i housenek na brokovité zelenině ekologicky pěstované. V jednom dotaze se píše, že posluchačka netkanou textilii bohužel na začátku sezóny a vegetace nepoužila. Další posluchačka píše, že teď pozorují nálety dřepčíků, sežrali listy lichořežišnice, likvidují postupně i mladé sazenice hřetkve. V loni jsme se snažili odstranit bez chemie různými výluhy a bez úspěchu se pustili potom i do paprik. Co s tím?
2: Já zase děkuji za dotaz, protože doopravdy teď zažíváme invazi dřepčíků. Jsou to takový malincí, skákající, tmavý, černí broučci. Když se rostliny dotkneme, tak vidíme, jak skáčou. Oni vyžírají do listů takové malinké dírky. Jsou to tisíce drobných dírek. Odborně se říká, že okénkují.
0: A teď to je
2: ano, a teď tu invazi zažíváme hlavně kvůli tomu, že došlo ke sklizni řepky. Řepka to je primárně potrava pro dřepčíky, takže oni nám přelétávají na naši zeleninu. Tady je to poměrně komplikované, protože takovým základem je právě to použití netkané textilie a to, když jsme zanedbali nebo neudělali, tak teď už je to těžší. Ještě se dají, ale zase to není okamžitá pomoc vyset takzvané lapací rostliny. Tady ti dřepčíci milují hořčici. Ta hořčice má takové jemnější listy a oni preferují před tušími listy brukovité zeleniny. Dá se ještě použít a vychytávat je žlutými lepovými deskami. Na té lichořežišnici, tam si můžeme dovolit použít přípravky na bázi té účinné látky spinosad, kterou jsem tady zmiňoval, ta je tam povolená a je přírodní. A co se týká bohužel té zeleniny, tak pokud bychom chtěli teď nějakou okamžitou reakci, tak bychom museli už sáhnout po chemických insekticidech. Tady na ty dřepčíky se používají přípravky na bázi pyretroidů, účinná látka třeba se jmenuje deltametrin a podobně, patří do skupiny pyretroidů. A tady zase upozorním, já pokud by to nebylo nutné, bych nešáhal po těch pyretroidech, to jsou širokospektrální insekticidy, kterým zničíme všechno živé, užitečné a navíc, když bychom je teda chtěli použít, tak oni neúčinkují za vysokých teplot. Takže jakmile teplota je na 22 stupňů, tak neúčinkují a je to zbytečné.
0: Petr vás zdraví a ptá se, mám dotaz na použití ochrany rostlin přípravky na bázi mědi pro plíseň okurkovou. Je možné použít roztok modré skalice?
2: Já tím, že jsem dělal ve státní správě, tak bohužel musím odpovědět, že ne. Vím, že ta modrá skalice je podobná jako mnoho fungicidů, ale musíme používat přípravky, které jsou registrované za tím účelem, u kterých dopředu známe rizika a můžeme pak proti těm rizikům nějak se bránit, a modrá skalice se nepoužívá, jak se prodává v drogérii, za účelem ochrany rostlin. Můžeme si koupit přípravek na ochranu rostlin, který třeba obsahuje tu modrou skalici, ale ta modrá skalice nedoporučuji.
0: Pokud chcete, ptejte se dál. Pokračujeme v Kávě o čtvrté. Naším dnešním hostem je pan inženýr Jan Růžička, specialista pro přípravky na ochranu rostlin.
3: Prázdninová blízká setkání na dvojce.
4: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
3: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
4: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině.
3: Na dvojce.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Smršť nejen telefonických, ale i písemných dotazů k tématu škůdci v letní zahradě pro pana inženýra Jana Růžičku. Je tu další telefonát. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka Marie. Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na dýni. Vždycky, když tak doroste tak do průměru 10 cm, tak najednou se objeví takový zrzavý flek a začne hnít. Tak jestli co to je za chorobu a jak by se dalo proti tomu zakročit?
0: Mhm.
2: Dobrý den, děkuji za dotaz. Tady u té dýně to pravděpodobně bude plíseň a jako prevence je snažit se zalévat ty dýně, abychom co nejméně zasáhli zase tou vodou listy, a pokud bychom chtěli zasáhnout, tak můžeme třeba použít přípravky na bázi mědi, jak jsme se o nich bavili, fungicidy, které se používají i v ekologickém zemědělství a mají krátkou ochranu lhutu.
0: Posluchačský dotaz, dobrý den, zdravíme.
3: Dobrý den, prosím vás, v čem je nebezpečná ta měď? A druhá otázka, vezmu obyčejný olej, třeba řepkový nebo slunečnicový, dám do toho smáčedlo, lehce naředím vodou a tímhletím postříkám různé broučky a listy. Co mi to udělá na těch kytkách, nebo zalepím to zadečky a ono se mi špatně dýchá? Děkuju.
2: Taky děkuju za dotaz. Mně tě základní látka pro použití v ekologickém zemědělství, ale bohužel měď patří mezi těžké kovy, to znamená, že se nám v prostředí v naší půdě kumuluje. A to je to riziko používání často a opakovaně mědi. A co se týká namíchání nějakého přírodního oleje a třeba nějakého toho jaru a podobně, tak já to nezavrhuji, ono to určitě může na škůdce nějaký účinek mít, nicméně neznáme zase, jaký to může mít účinek na užitečné organismy, protože zvláště, když se používají smáčedla v kombinaci s jakoukoliv jinou látkou, tak třeba můžou být problémem pro včely a jiné opylovače.
0: Nevím, jak jinde, ale u nás na zahradě, pane inženýre, je hodně mravenců, tak nevím, jestli mám být ráda, jak pomáhají, anebo můžou i škodit?
2: Obecně můžu říct, že mravenci jsou spíše prospěšní, protože nám pomáhají, že jsou to predátoři různých škůdců, různých housenek, ale mohou nám i trošičku škodit, třeba u poškozování vysetých semínek, mladých klíčících rostlinek, ale to tady musím říct jenom minimálně a je to málo méně časté. Spíš v čem mě trošku ti mravenci vadí, tak oni žijí v symbióze s mšicemi, možná se to určitě viděla na různých stromech, kde ty mšice roznáší a využívají právě medovici, tu lepkavou sladkou kapalinu, kterou vylučují mšice, jsou to nestrávené cukry, takže je to taková symbióza, kdy mšice využívají ochrany mravenců, ti mravenci, když se objeví predátor, třeba slunečko sedmitečné, tak ochrání tu mšici, že ji odnesou někam jinam a ta mšice jim za to poskytuje potravu.
0: No a je šance přilékat do zahrad přirozené nepřátele těch škůdců?
2: Je, tady určitě máme tady tyhle možnosti. Je dobré, když máme zahrádku pestrou, když tam vysazujeme i kvetoucí byliny. Je dobré, když třeba máme trávník, tak ho sekat mozaikovitě, abychom tam ponechávali právě nějaké ty bylinky, které nám pokvetou, aby tam mohly slunečka sedmitečné vegetit a jiný užitečný hmyz. A není špatné, to se mě trošku možná i příčí, ale udržovat si i na nějakých bylinkách malinké zastoupení třeba mšic, aby tam tady ty užitečné organismy, predátoři, aby tam měli nějakou potravu.
0: Existuje, a to už je další dotaz, něco proti šárce? Také jsou na listech takové tvrdé špičky. Děkuji za odpověď, Marie.
2: Děkuji taky za tenhle dotaz. Šárka, to je virové onemocnění, který způsobuje takzvaný plumpox virus a bohužel proti virovým onemocněním u rostlin neexistuje žádná ochrana. Já jsem se učil před 30 lety ve škole, že nejlepší ochranou proti virovým chorobám je likvidovat přenašeče. A tady tohle virové onemocnění nám roznáší savý hmyz, hlavně mšice, takže ochrana proti mšicím nám do určité míry i ochrání slivoně, kde se vyskytuje tady ta šárka, ale vyskytuje se i u ringlí a jiných peckovin. A důležité je, když budeme pořizovat nějaké peckoviny, zejména teda slivoně, tak se ptát po odrůdách, které jsou odolné vůči tady tomuto onemocnění. To znamená, že třeba to onemocnění může vypuknout u té

0: Napadá mě ještě otázka na pana inženýra Jana Růžičku, o kterým si povídáme o škůdcích a chorobách v našich letních zahradách. Kdy má smysl používat, pane inženýre, ochranné sítě třeba proti bělázkům a housenkám?
1: To je velmi dobrý dotaz a ty ochranné sítě je velmi dobrý a efektivní prostředek. Je potřeba ty sítě použít, než dojde k nakladení vajíček toho motýla. Třeba ten bělásek, ten má dvě generace za rok, ta první generace lítá plus minus někdy v květnu, tak je potřeba ty sítě použít už tady v tom květnu a je potřeba je dobře k zemi připevnit, aby nedošlo k tomu, aby se nedostali ti škůdci pod tu síť, pak by to byl problém. A ještě je dobré, prosím vás, používat síť, která má oka s velikostí maximálně 1,35x1,35 mm, aby propouštěla vodu a světlo, ale nepropustila ty škůdce.
0: Mm-hmm. Telefonický dotaz, vítejte v Kávě o čtvrté, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka Eva z Prahy. Já jsem se pana inženýra chtěla pozeptat. Mně se na brukové zelině asi tak před měsícem objevily takový skákavý broučci. Nebyly černý, byly takový jako spíš světle hnědý. Takový pevný tělíčka měl. Já jsem si myslela, že jsou to dřepčíci. Ale pak se mi tam objevily ještě teda ty blízkavý broučci, tak milimetr, taky skákavý. Jako předtím na té brukové zeleně, co by to mohlo být teda před těmi dřepčíky?
1: Dobrý den, já děkuji za dotaz. Já si myslím, že by to mohli klidně dřepčíci být taky. Těch dřepčíků je strašně moc druhů a nemusí být jenom černí, mohou být i dohnědá, ale když mluvíte, že se to objevilo dříve před měsícem, tak to klidně mohli být další broučci, kteří se nazývají krytonosci, to jsou takový nosacovití broučci a patří také mezi škůdce brukovitých rostlin a jejich regulace je podobná jako u těch dřepčíků.
0: Uh-huh. Děkuji za tu odpověď. Další volající, dobrý den.

0: Dobrý den, tady posluchač ze severních Čech. Já zdravím pana inženýra, měl bych následující dotaz. Přípravek Magnesur finito, říkám teda foneticky, určený pro okurky s ochranou lhůtou jeden den, což se mi zdá výhodný. Mohu ho použít i na rajčata. Mám problém ten, že to nemůžu úplně tu okurku od rajčete oddělit. Děkuji.
1: Já děkuji za dotaz. Přípravky můžeme použít pouze na ty plodiny, které máme uvedeny v návodu k použití na etiketě, protože u těch plodin známe, jak se ten přípravek chová, jak se rychle odbourává, známe tam ochrannou lhůtu a to použití je potom bezpečné. Pokud tam ta plodina druhá není uvedena, tak nedoporučuji. Já to nedoporučuji a přímo bych řekl, že je to zakázané, ale já to za sebe nedoporučuji.
2: Aha. Posluchač Pavel vás zdraví a píše, že má jenom poznámku. Dobrá rada pro pěstitele plodové zeleniny. Zálivka na list, voda a mléko, možné je i kyselé. Ulpí na listech, je to prevence před plísněmi a stačí jednou za týden. V současné době veder probíhá u plodin stres z horka a je třeba zvýšit výživu a pomoci při oslabení a možnost napadení, ať se daří. Tak co říkáte tady na tu radu?
1: Já se přiznám, že já moc nejsem fanda tady těchto babských rad, protože některé fungují méně, některé vůbec, některé docela dobře, ale některé nejenom, že nefungují, ale mohou dokonce i ohrozit naše zdraví i životní prostředí. Já třeba u toho mléka zrovna, tam bych i nějak uznal, že tam může být účinek proti chorobám typu padlí, protože to mléko obsahuje kasein, který má určitý účinek na tady ty choroby typu padlí, obsahuje i vápník, takže tím pádem i dodává nějaký prvek, ale musím říct za sebe, já to odzkoušený nemám, já v to bohužel nemám důvěru.
2: Kdybych po vás chtěla teď u těch babských rad, které jsou účinné a které určitě ne, tak od každého jednu stručně. Šlo by to?
1: A určitě, určitě. Musím říct, že někdy, jak jsme se tady bavili, že mravenci jsou spíše prospěšní, tak někdy je potřebují trošku zregulovat, tak dobře účinkuje, když si namícháme prášek do pečiva s cukrem moučkovým v poměru 2:1 a tím se...
2: Víc toho cukru?
1: Víc právě toho prášku do pečiva. Aha. A funguje to perfektně a je to skutečně na přírodní bázi. A když se zamyslím nad něčím, co spíš bych řekl je i nebezpečné, tak se doporučuje na likvidaci plevelů používat kuchyňskou sůl namíchanou s octem. Musím říct, že to spolehlivě sice zlikviduje ten plevel, ale bohužel zlikviduje to všechno živé mikrofaunu, mikroflóru v půdě. Navíc sůl, chlorid sodný, snažíme se používat bezchloridová hnojiva, dáme si chlor do půdy, ocet okyseluje nám půdu, tak tady bych zrovna tady tuhle babskou radu viděl jako nebezpečnou.
2: Závěrečná rada padlí na okurkách, ale ve skleníku. Co použít?
1: V tom skleníku můžeme používat úplně stejné přípravky jako ve venkovním prostředí. Jak už jsme si tady říkali, dá se dobře použít, pokud chceme ekologicky, tak přípravky na bázi olejů, třeba to oleje s pongami a pináta nebo síry, ale tady v tom horkém počasí skutečně nesmí být víc jak 25 stupňů, takže určitě ne tento týden. A jinak, pokud bychom chtěli nějakou chemickou ochranu, tak třeba na bázi účinné látky penkonazol jsou poměrně dobré přípravky proti padlí na okurkách nebo na cuketách.
2: Tak moc děkuju. Naším hostem v dnešním vysílání Kávy o čtvrté byl pan inženýr Jan Růžička, specialista pro přípravky na ochranu rostlin. Těším se zase někdy na slyšenou.
1: Já také děkuji a přeji všem krásný den.
2: Zdravíme vás z Kávy o čtvrté. Dobrý den.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na Dvojce.
2: Tajemný dům v lesích, kde nikdo nepřežije noc.
3: Jenom na chvilku jsem se otočila, někdo ho podříz.
4: Co se tam děje?
1: Soudce, který nezná slitování.
5: Ty řetězy jsou poměrně bytelní. Trochu rezavý, pravda, ale myslíš si, že se z něj dostaneš?
2: Hrubý pytel, hrubá záplata.
1: Dva hororové příběhy Petra Hudského v neděli ve 20 hodin na Dvojce.
6: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Meteorologové varují před nočními bouřkami. Zasáhnout můžou západ Česka. Kladenský autobazár Štěpánek. Auto přestal platit dluhy. Klientům dluží 500 000 000. Počasí zítra bude převážně oblačno, přechodně polojasno a teploty většinou do 33 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. V západní polovině Česka meteorologové čekají večera v noci silné bouřky. Může se přidat i vítr v nárazech kolem 70 km za hodinu. Na celém území republiky platí taky výstraha před velmi vysokými teplotami. Na Moravě tropy vydrží i do zítřka. Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce. Informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Senioři taky budou moct získat zpět státní příspěvek, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 000 seniorů, protože by předčasným ukončením přišli o část peněz. Známý autobazar Štěpánek Auto přestal platit své závazky. Od klientů si půjčil přes 500 000 000. Štěpánek ale firmu prodal a je v zahraničí. Případ už vyšetřuje policie.
7: Čekala jsem, že mi peníze budou vyplacené ke konci dubna. To se nestalo,
8: říká paní Radka z Kladenska.
7: A zjistila jsem, že vlastně areál je prodaný, zaměstnanci tam nejsou.
8: Bývalý majitel Štěpánek ještě na začátku července klientku ujišťoval, že se vše splatí. Poté se ale odmlčel a je v zahraničí. Radiožurnálu nakonec Petr Štěpánek na dotazy odpověděl. Řekl, že se autobazar po 24 letech rozhodl prodat, aby se věnoval biznisu s úložními boxy ve firmě Ybox 24. Mnoho investorů nevěří, že se peněz dočkají a podali trestní oznámení, říká mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
9: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality.
8: Podle právníků by investoři teď neměli pasivně čekat a doufat, že firma nakonec zaplatí. A přesně to už se také děje. Skupina držitelů dluhopisů se spojila s advokátní kanceláří, která má vymáhat pohledávky a podat hromadnou žalobu. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
6: Většina obyvatel evakuovaných kvůli požárům na jihozápadě Francie se může postupně vrátit domů. Rozsáhlý požár nedaleko Bordeaux mají hasiči pod kontrolou. Jeho dohašování ale může trvat ještě týdny. Oheň spustošil zhruba 42 000 hektarů porostu.
10: Domů se může vrátit 144 tisíc lidí, které úřady kvůli požáru evakuovaly. Hasičům se podařilo dostat oheň pod kontrolu díky klesajícím teplotám i vlhkosti, řekla to prefektka departmánu Giron Sophie Brokasová. Znovu je taky otevřená dálnice mezi Bordeaux a Španělskem. Nadále je ale uzavřený přístup na poloostrov Ferré, oblíbené prázdninové letovisko, a omezená je taky vlaková doprava z Bordeaux. Mise českých hasičů se z Giron přesunula do Provence na jihu země. Tam oheň zasáhl například město Brignol nedaleko Saint-Tropez. Ministr vnitra Laurent Nunez taky oznámil, že policie zatkla v souvislosti s požáry 308 lidí. Z Francie Marcel Faltis, Český rozhlas.
6: Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. V jižních spolkových zemích Bavorsku a Bádensku-Württembersku začaly prázdniny. V dalších spolkových zemích naopak končí. Mnoho lidí tak na dovolené vyráží nebo se z nich naopak vrací. První srpnový víkend bývá na německých dálnicích tradičně nejvytíženější.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Zítra bude převážně oblačno, přechodně polojasno. Během dne se od severozápadu postupně na většině území vyskytnou přehánky. Teploty 29 až 33 stupňů. Na severu Čech kolem 27, na horách okolo 23 stupňů.
0: Doprava.
6: Na dálnici D1 z Prahy na Brno za Mirošovicemi na 22. a půltém kilometru se v omezení srazila dvě auta v pravém pruhu. Kolona z 11. kilometru od Pražského okruhu je na 45 minut. V Praze je nehoda na jižní spojce směrem na Štěrboholi. Za Barandovským mostem u nájezdu od Modřan se srazil kamion s osobním autem. Projíždí se jen pravým pruhem. Kolona začíná už za výjezdem z tunelu Mrázovka v Dobříšské ulici. Je to zhruba na 25 minut. To byly zprávy. Teď už to jsou příběhy z kalendáře.
4: Dobré odpoledne. 31. července jsme připraveni vám vyprávět další příběhy z kalendáře. Kdo? Jan Kovařík.
11: A Tereza Stýblová. Dobrý den.
4: A přestože je den, kdy se prázdniny lámou vejpůl, tak se přiznám, že jsem se na tyhle příběhy těšil jako malé dítě, ale teď...
11: A teď už se netěšíš?
4: No těším, ale upřímně marně si hlavu lámu s indiciemi.
11: No tak to je hračka, to je jako dát dítěti bonbon. Desítky indicí mě napadají.
4: Ale jistě, mě taky, ale všechny jsou příliš jednoduché. I dítě by je za vteřinu rozluštilo.
11: Aha, tak teď už to chápu. Ty prostě nechceš, abych tak řekla, ukázat přímo beránka, ale zabalit ho do krabice.
4: No, tak to ti moc, moc pěkně ti děkuju. Teď už se, myslím, vůbec nemusíme ani snažit.
11: Dobře, tak já to napravím. A pro ty, kdo třeba přeslechli, dám indicii rytíř a klin.
4: No, to už je lepší. Já přidám exoticky znějící jméno Consuelo.
11: A já libozvučně znějící slovo Baobab.
4: Ale i tak už asi všichni vědí, o kom se dnes budeme bavit. Kdo by náhodou nevěděl, ten se to dozví za malou chvíli.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi z nebes.

0: Na dvojce posloucháte 31. červencové příběhy z kalendáře. Mimochodem, Honzo?
1: Ano, Teresko.
0: Jaké by byly ty jednoznačné indicie, kterým ses chtěl vyhnout?
1: No tak třeba jenom namátkou. Liška, ano. Růže, poušť, letadlo nebo přímo Malý princ.
0: No tak ty by opravdu naše posluchače jistě vedly přímo ke jménu našeho dnešního oslavence Antoana de Saint-Exupéryho.
1: Ale pro pořádek cestu k jeho jménu prozkoumáme i skrze ty indicie, které jsme nakonec zvolili.
0: Rytíř a klin. To byla hra, kterou Saint-Exupéry vymyslel v dětství pro sebe a své sourozence. Šlo o jakýsi slalom mezi kapkami deště a ten, kdo vyhrál, byl rytíř a klin.
1: Velmi často jim byl sám malý Antoine. A co tam máme dál?
0: Consuelo. Jméno Antoánovy ženy, která mu stála po boku až do smrti.
1: Do předčasné smrti nutno konstatovat, jako u mnohých, kteří nás potěšili svým talentem, ale nebylo jim dáno dlouhého života. V případě Saint-Exupéryho všeho všudy 44 let.
0: A třetí indicí, abychom to nezamluvili, byl baobab, tedy strom rostoucí na planetě Malého prince.
1: A my se teď už můžeme vydat na cestu po planetě života našeho dnešního hrdiny.
0: Já bych, jestli dovolíš, Honzo, využila krásný příměr, který použila Martin Martinez Fructuosová v předmluvě k životopisné knize.
1: No, směle do toho.
0: Ta přirovnala Saint-Exupéryho k ruské bábušce neboli matriošce. Zkrátka k těm panenkám, které se hezky skládají jedna do druhé.
1: To je zajímavý příměr, ale potřeboval bych vysvětlit, jak jdou ty jednotlivé panenky za sebou.
0: Ta největší je panenka dítěte. Pod ní je panenka letce, potom panenka vojáka a bojovníka. Hned na to následuje panenka spisovatele, ale i básníka a novináře. Následuje panenka eskamotéra, ale i fyzika a matematika, no zkrátka vědce. A úplně uvnitř, v hlubinách, je to panenka intimity, lásek a přátelství. A ta se nápadně podobá Consuelo.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: příbězích z kalendáře si dnes připomínáme Antoine de Saint-Exupéryho. Jehož Malý princ nám ukazuje dětský pohled na podivný svět dospělých.
1: No a tak by se asi slušelo podívat se do dětství malého Antoana. Ostatně spisovatel sám často říkal: pocházím ze svého dětství.
0: Je snad až symbolické, že tvůrce Malého prince vyrůstal na zámku, přesněji řečeno na zámcích.
1: Tím hlavním byl Saint-Maurice de Romane, kde jeho rodina žila, a pak zámek jeho babičky La Mole, kde strávil velkou část dětství.
0: A bylo to dětství ovlivněné ženami. Antoanův otec a později i bratr zemřeli předčasně, a tak v jeho životě zbyly jen matka, babička, sestry a služebné. Možná proto se v chlapci probudila až bohemská touha po hrdinských činech.
1: A možná i proto byla pro Antoana matka jediným pevným bodem a vzorem ženství, které nepřekonala žádná jiná, až ke konci života Konzuelo.
0: Ale to trochu předbíháme. Měli bychom se ještě vrátit do Saint-Exupéryho dětství na zámcích a v zámeckých zahradách.
1: To bylo nejčastější útočiště pěti po smrti bratra čtyř sourozenců. Vůdčí osobou jejich her byl Antoine, který například přišel i se zmíněnou hrou na rytíře Aklina.
0: Na tenhle slalom mezi kapkami deště později vzpomínal, když seděl v kabině letadla uprostřed bitvy. Nebe kolem bylo plné letadel, mezi nimiž se musel prosmíknout tak, jako kdysi mezi krupějemi.
1: No a už jsme se zase od dětství vzdálili do rozvělosti.
0: No, když ono u Saint-Exupéryho jedno úzce souviselo s druhým. Ale pokusme se tedy ještě o jeden návrat do mládí.
1: 6 let strávil na koleji svatého kříže v Le Mans, kde se trvával hodně času v melancholii a smutku. Stýskalo se mu totiž po mamince.
0: Spolužáci ho navíc kvůli velkým nohám titulovali škrpál a kvůli nosu lehce nahoru zase pršáči.
1: Proto Antoine utíkal do světa imaginace, ve které však začala dominovat temnota, která jej doprovázela až do dospělosti. Jak se zdá, těm únikům do budoucnosti

0: příbězích z kalendáře na dvojce se již nějakou chvíli pohybujeme mezi dětstvím a dospělostí Antoina de Saint-Exupéryho. A nebude tomu jinak ani nyní.
1: Je na čase podívat se na jeho další podobu, a to letce.
0: A přestože bychom nejspíš čekali, že to bude již čistě dospělá podoba, opak je pravdou.
1: To je fakt, jakýsi symbolický křest vzduchem totiž zažil Antoine již ve 12 letech.
0: Tehdy jej velmi zaujalo letiště poblíž rodinného zámku a často tam u pilotů žadonil, aby ho vzali do letadla.
1: Jenže oni dobře věděli, že si to jeho maminka nepřeje.
0: Jednou však Antoine přišel s tím, že jeho maminka souhlasí. Musel být velmi přesvědčivý, protože mladý pilot Salvez ho vzal k sobě do kabiny a Saint-Exupéry se poprvé ocitl ve vzduchu, který měl být v budoucnu jeho hlavním živlem.
1: Snad jej k létání přivedla i smrt mladšího bratra Françoise. Jeho slova převtělil v poetický obraz Na konci Malého prince, kde se po smrti stáváme hvězdami. Právě takovým hvězdám chtěl patrně být co nejblíž, aby tak byl nablízku i svému bratrovi.
0: Když se z Antoina stal mladý muž z generace, která víceméně jenom čekala, kdy bude povolána do první světové války, on se na to ku podivu těšil.
1: Chtěl totiž být hrdinou. Jeho život tehdy vypadal jako život dvou lidí. Na jedné straně milovník klidu, ticha a knih. Na straně druhé bohem, který vyrušoval při přednáškách, účastnil se večírků a považte, chodil za lehkými dívkami.
0: A zase zasáhla maminka. V situaci hrozícího narukování mu určila cestu námořníka. Prý ve válečném stavu u námořnictva umírá nejméně lidí. Navíc jsou tam většinou lidé z vyšších společenských vrstev.
1: Jenomže Antoánovi voda nic neříkala. Jeho nos a s ním i celá duše mířili nahoru k nebi. Přípravy na zkoušky k námořnictvu tedy, jak to říct, nijak nepřeháněl.
0: Nakonec o jeho osudu stejně rozhodly vnější okolnosti. Než došlo na povolání do války, bylo podepsáno příměří.
1: A Saint-Exupéry se mohl definitivně rozhodnout, že se stane pilotem.

0: 31. července roku 1944 zemřel hrdina dnešních příběhů z kalendáře, francouzský letec a spisovatel Antoine de Saint-Exupéry. Proto si o něm dnes vyprávíme. Je až symbolické, že tvůrce Malého prince vyrůstal na zámcích, vlivem osudu obklopen zejména ženami. Nejbližší vztah měl ke své mamince, která mu dokonce mluvila do toho, na jakou pozici má narukovat v první světové válce. Určila mu cestu námořníka. Antoine ale vždycky toužil být letec a po válce se skutečně rozhodl, že se jim stane.
1: A stal se pilotem letecké pošty. Dobýval dosud nepřelétnutá území, riskoval život, občas havaroval a psal o tom neuvěřitelně silná poselství do několika knih. Všechny miluju, tak proč je nevyjmenovat? Budeme mluvit o zemi lidí, o kurýrovi na jih či nočním letu. Dostaneme se k citadele, kterou bohužel nikdy nedokončil, a pochopitelně budeme končit u jeho nejslavnějšího hrdiny, tedy u Malého prince. Zůstanete-li s námi, zažijete to taky.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Noční můry ožívají.
3: Každý stín může být nebezpečný.
2: Mrazivé léto na dvojce.
4: Radioservis představuje
5: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
6: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
5: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
7: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
5: Dej mi pokoj.
8: Tohle neskončí dobře.
5: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Dnešním hrdinou z kalendáře je francouzský letec a spisovatel Antoine de Saint-Exupéry. Jednoho dne pravil, cituji, pane, chtěl bych hlavně létat, jenom létat.
1: Takto se náš hrdina uvedl u generálního ředitele letecké poštovní společnosti a byl přijat.
0: Ale nemalujte si to v barvách, začínal jako pozemní plas, tedy mechanik s rukama věčně od oleje.
1: Brzy se však vznesl do oblak a stal se pilotem letecké pošty. A jako takový se dostával i do míst, která dosud nebyla prozkoumána, a on je doslova dobýval.
0: V africkém Cabo Juby žil v těch nejnuznějších podmínkách, ale byl šťastný. Tak jako letadlem dobýval nekonečné písečné pláně Sahary a nebeské dálavy nad ní, tak ve volných chvílích dobýval archy papíru svým psaním.
1: A další objevování. Saint-Exupéry byl poslán do Buenos Aires, aby jako ředitel Aeroposta Argentina objevoval a otevíral nové letecké cesty.
0: Antoine objevoval také hranice svých možností. Snažil se překonat letecký rekord na trase Paříž-Saigon a skončil v libyjské poušti.
1: Z dramatické situace vzešly dvě dobré věci. Živý spisovatel a jeho kniha Země lidí.
0: To z jiné havárie při snaze o let z New Yorku do ohňové země vyvázl hodně zraněný a poznamenaný tak, že ho jeho konzuelo málem nepoznala.
1: První světové válce se Antoine vyhnul jen tak, i když raději by už tam byl v řadách vojsk a bránil svou zemi.
0: Ve druhé světové už samozřejmě bojoval, jak jinak, jako pilot.
1: Přestože pilotování pro poštovní společnost bylo dobrodružné a nebezpečné, ve válce už šlo doopravdy o život.
0: Saint-Exupéry se ale nebál, byl na smrt připraven. A ta poprvé zaťukala na okénko jeho pilotní kabiny kulkami německých kulometů při průzkumném letu nad Ardenami.
1: Tehdy ještě náš hrdina i s celou posádkou vyvázel a doletěla do bezpečí.
0: Na své poslední cestě byl sám. Jeho letadlo bylo sestřeleno nad Středozemním mořem.
1: Příběhy z kalendáře jsou ale teprve lehce za polovinou a my už mluvíme o smrti našeho hrdiny.
0: No, já vím, že je to zvláštní, ale ještě budeme mít příležitost zmínit se o tom, co Exupéryho učinilo nesmrtelným.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: V roce 1926 vstoupil hrdina těchto příběhů z kalendáře do světa literatury povídkou Letec.
1: Už tady na Malé ploše povídky bylo vše tak, jak to známe z dalších jeho děl, a už zde je hlavním hrdinou letadlo.
0: Stejně tomu bylo v románu Kurýr na jih, kterým Saint-Exupéry definitivně potvrdil, že je velký spisovatel.
1: Další kniha, Noční let, vznikala za pomoci dvou nejbližších žen jeho života, matky a Consuelo, jeho budoucí ženy.
0: Abyste si nemysleli, že mu snad pomáhali psát, to bylo tak. Antoine oběma ženám rukopis neustále předčítal. Maminka kvůli tomu dokonce přijela až do Buenos Aires a on jí tam celé noci četl nové kapitoly.
1: Když ho pak přiměla, aby se s ní lodí vrátili do Francie, cesta mu připadala nekonečná. A protože ve Francii tehdy pobývala i Consuelo, vystoupil ještě před cílem a nechal si ji přivolat za sebou.
0: Nechápete proč? Vysvětlím. Aby mohli spolu do Paříže cestovat autem a aby se Saint-Exupéry mohl Consuelo během cesty znovu a znovu číst svůj román.
1: Přestože se Noční let odehrává mezi piloty a letadly, Saint-Exupéry sám psal, že jeho skutečným tématem není letání, ale noc, samota, ticho a odvaha tváří v tvář neznámu.
0: Že by už tehdy šlo o první krůčky k Malému princi?
1: Možná ano. Některé myšlenky, které později naplno rozvinul v Malém princi, se objevují i v jeho dalších textech, třeba v Nedokončené citadele.
0: Neměli bychom ale, Teresko, přeskočit ještě jednu důležitou část Saint-Exupéryho života, a to novinařinu.
1: Ano, protože i tam byl průkopníkem. Redakce ho posílala psát reportáže z občanské války ve Španělsku nebo ze sovětského Ruska a očekávala běžné zpravodajství.
0: Jenže místo standardních reportáží přicházely texty mimořádně silné, informačně přesné a zároveň velmi osobní a emotivní.
1: Saint-Exupéry totiž vždycky dbal na tři věci. Morálku, humanismus a vysokou úroveň psaní. Jinak to vlastně ani nebylo.

0: životě Antoine de Saint-Exupéryho, hrdiny dnešních příběhů z kalendáře, hrály, jak už jsme řekli, ženy důležitou roli. Od milované matky až po složitý vztah s manželkou Consuelo.
1: Toužil po manželství i rodině, zároveň ho ale celý život pronásledoval silný pocit osamělosti.
0: Kdybychom měli zmínit všechny ženy, které se myhly jeho životem a kterým vyznával lásku, musel by mít náš pořad mnohem víc minut. A to nemluvím o ženách, které byly spíš kamarádkami nebo rádkyněmi.
1: No, nezbývá nám tedy, než vybrat dvě zásadní. Tu první a poslední. Jako první si tento nesmělý milenec namlouval Louise de Villemoránovou.
0: Oba sice byli aristokraté, ale Antoine byl venkovský bohém, toužící po takřka mnišské existenci, zatímco ona, věrná dcera své snobské rodiny, prahla po přepichu.
1: Došlo tedy na zasnoubení, ale svatba se nekonala.
0: To s Consuelo, to bylo úplně jiné. Setkali se náhodou.
1: Bylo to v Buenos Aires roku 1930. Consuelo Suncinová, temperamentní žena původem ze Salvadoru, tehdy Saint-Exupéry ho okouzlila během jediného večera.
0: A protože byl pilot každým coulem, nepozvali ji ani na večeři, ani do divadla, nýbrž rovnou do letadla.
1: Během letu ukazoval své dovednosti a rovnou žádal Consuelo o polibek a taky o ruku.
0: Miluju vaše ruce, chci je mít jen pro sebe. Která žena by odolala?
1: Consuelo, vdova po básníkovi, se stala Antoinovou manželkou a také můzou a rádkyní.
0: Co na tom, že se Saint-Exupéryho rodině příliš nezamlouvala? Antoine ji miloval a ona jeho taky.
1: A to i přesto, že ji Antoine podváděl. Jeho bohemská duše to asi potřebovala.
0: Duše nejen bohemská, ale především také nemocná. Saint-Exupéry trpěl maniodepresivní psychózou a tak nebylo divu, že potřeboval věrnost i volnost, samotu i společnost, ticho a klid kabiny letadla i veselý večírku.
1: Sen o manželství byl naplněn, sen o otcovství nikoli.

0: Jsme skoro u konce příběhů z kalendáře věnovaných Antoánovi de Saint-Exupérymu. O jeho největším díle, Malém princovi, se ale scénář Filipa Jana Zvolského zatím zmínil jen letmo.
1: No možná proto, že ho každý zná. Na druhou stranu možná ne každý ví, že vzniklo v podstatě náhodou.
0: Podle jedné z verzí si Saint-Exupéry během depresivních období kreslíval malé postavičky. A když je viděli redaktoři jeho nakladatelství, řekli mu, ať napíše a nakreslí knížku pro děti.
1: A Antoine, který nikdy zcela neopustil své dětství, ji napsal i ilustroval.
0: Malý princ bývá často chápán jako Saint-Exupéryho alter ego. Malý poutník, který opustil svou planetu i svou květinu a teprve daleko od ní pochopil, co pro něj znamenala.
1: A právě v květině mnozí vidí Konzuelo, křehkou, rozmarnou, ale také milovanou ženu, ke které se Saint-Exupéry celý život vracel, alespoň ve svých textech.
0: Knihu nakonec věnoval svému příteli Leonu Vertovi, který během války jako Žid přežíval v okupované Francii v těžkých podmínkách. Konzuelo ale údajně slíbil, že jednou napíše i malou princeznu.
1: Možná i proto v Malém princi tolik rezonuje téma odpovědnosti za ty, které se člověk připoutá k srdci.
0: A právě touhle myšlenkou nám dovolte pro dnešek příběh Antoana de Saint-Exupéryho uzavřít.
1: Děkujeme vám, že jste byli dnes s námi. Možná si teď večer vezmete do postele nějakou Exupéryho knížku.
0: Mám takový ohmataný výtisk, ve kterém jsou všechny tři letecké knihy, o kterých tu dneska byla řeč pohromadě a patří k mým nejoblíbenějším. Tak já už mám vybráno.
1: Ty máš jasno na dnešní večer. My doufáme ale, že vy máte jasno o dalších podvečerech a že budete u příběhu z kalendáře.
0: Těšíme se na vás. Naschledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví se dohodlo s pojišťovnami a lékárníky na řešení nedostatku léku tamoxifen pro onkologické pacientky. Konkrétní postup zatím tají. Španělsko se snaží vypořádat s příchodem desítek tisíc nelegálních migrantů do města Ceuta. Počasí zítra bude převážně oblačno, přechodně polojasno a teploty většinou do 33 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. V Česku dnes padaly teplotní rekordy. 5% měřících stanic zaznamenalo své absolutní maximum. Třeba ve Strážnici na Jižní Moravě teploměry ukázaly 39,2 stupně Celsia. Za víc než 100 let měření má tam doteď takovou teplotu nenaměřili. Během noci a zítřka by měla studená fronta přinést bouřky. Výrazněji se ale neochladí. Pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
2: Zatím to vypadá tak, že by ty bouřky nemusely být až tak úplně silné, ty, které očekáváme dnes později odpoledne a večer, tak by byly zejména doprovázené nárazovým větrem, který by mohl dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Už méně časté by byly kroupy.
0: I když bude pršet, lidé by se podle meteorologů dnes měli připravit na tropickou noc. Na většině území teploty ani nad ránem neklesnou pod 20 stupňů. Situace s nedostatkem léku tamoxifen se zlepší, řekl to viceprezident lékárnické komory Martin Kopecký po jednání na ministerstvu zdravotnictví. Rezort se dnes dohodl se zástupci lékárníků a pojišťoven na řešení problému. Konkrétní postup ale nepřiblížil. Pokračuje redaktor Jan Duchoslav.
3: Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada Radiožurnálu potvrdil, že pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv řešili, jak lék pro české pacientky zajistit.
4: Je to tedy nástroj zvláštního léčebného programu, kdy ministerstvo vydá příslušné rozhodnutí, které vlastně usnadní cestu, jak ten lék dostat do České republiky.
3: Víc zatím ministerstvo, pojišťovny ani lékárníci nechtěli říct. Ministerstvo zdravotnictví ale podle mluvčí Nadi Chatové jedná o dalších dodávkách léku.
5: Současně připravujeme řešení, které zajistí dostupnost hrazeného přípravku co nejdříve a pro co největší počet pacientek.
3: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO ráno řekl, že by měl být tamoxifen v některých lékárnách v malém množství dostupný.
0: Španělské úřady pokračují ve snaze vracet migranty z exklávy Ceuta zpět do Maroka. Do města od včerejška nelegálně vstoupilo asi 60 tisíc lidí. Armádě se podařilo jich asi 25 tisíc vrátit zpátky. Podle úřadů se všichni zpátky vrátili dobrovolně. Při snaze dostat se do Španělska zemřelo nejméně 57 lidí.
6: Na místě dál zasahuje armáda. Na fotografiích z přístavu jsou vidět břehy obsypané lidmi a pláže zaplněné záchrannými kruhy. Většina lidí obeplavala hraniční val, jen od čtvrtka jich do města dorazilo asi 60 tisíc. To je víc než 2/3 obyvatel španělského města na severu Afriky. Podle španělského premiéra Pedra Sáncheze se jedná o útok na územní celistvost Španělska. Situaci podle něj způsobila převaděčská mafie. Sánchez slíbil nelegální migranty vrátit zpátky. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Český premiér Andrej Babiš hnutí ANO uvedl, že kvůli situaci v Ceutě je potřeba okamžitě uzavřít schengenský prostor pro Španělsko. V Hronově začíná už 96. ročník festivalu Ochotnického divadla Jirásku v Hronov. Kromě divadelních představení nabídne taky speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím. Dnes večer v Hronově symbolicky vstyčí festivalovou vlajku a rozsvítí lucernu přátelství. V 19 hodin pak začne představení Drahá Matilda v podání náchodské divadelní scény.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude převážně oblačno, přechodně polojasno. Během dne se od severozápadu postupně na většině území vyskytnou přehánky, místy bouřky, ojediněle i silné. Teploty 29 až 33 stupňů, na jihu a jihovýchodě Moravy až 36, na horách většinou kolem 23.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí kolona před omezením na Šmejkalce na 24. kilometru. Brzdí se už před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru a je to zhruba na půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu od nájezdu z dálnice D5 až za Ořech, zdržení až 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Pěkné odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
8: Přeju příjemné páteční odpoledne, přátelé. Už za chvíli tady budou toulky první republikou. No a v nich připomeneme příběh prvního českého hitmakera.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
9: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
10: Jana Striková
1: a Jiří Vyhorálek.
10: Díl čtvrtý. Karel Hašler. Příběh prvního českého hitmakera. Nechcete hašlerku?
11: Dám si, děkuju.
9: Měli se jmenovat Destinky, podle Emy Destinové, ale netáhlo to.
11: Hašlerovo jméno evidentně ano. Není divu, jeho písničky si zpívala celá Praha. Byl to první opravdový český hitmaker.
10: Ale nejen to. Herec, kabaretiér, podnikatel.
9: A také satirik a notorický kritik právě vládnoucího establishmentu.
11: Což se mu nakonec stalo osudným.
10: Konec jeho příběhu tedy už tušíme. Pojďme se podívat na jeho začátek.
11: Karel Hašler se narodil roku 1879 do rodiny koláře Antonína Hašlera. Mohl se stát kolářem.
10: Mohl se stát také rukavičkářem, kterým se vyučil.
9: Ale nestal. Už v mládí uměl bavit své okolí.
11: Jeho snem bylo stát se hercem. V 18 letech začal přes odpor svého otce hrát ve Smíchovském divadle Pavla Švandy.
10: Netrvalo dlouho a rozhodl se odejít z Prahy a kočovat s různými ochotnickými spolky na venkově.
9: Uživil se jen tak. Po ranní zkoušce roznést cedule, které lákají na představení.
10: Když se odjíždělo, cedule zase sebrat.
9: Když bylo vedro, nikdo do sálu hospody nepřišel, takže se pomáhalo na poli.
11: Odměna několik desetníků. Prostě to musíte milovat.
9: Na přelomu století se Hašler dostal do kočovného souboru Adolfa Dobrovolného.
10: Velkého recitátora, režiséra a budoucího hlasatele radiožurnálu.
11: Pod Dobrovolného profesionálním dohledem se Hašler zlepšil ve svém herectví.
9: Pochopil, že úkolem dobrého herce je dostat se k jádru postavy.
10: Dobrovolný ale přijal místo režiséra v Lublaňském národním divadle. Svůj divadelní spolek rozpustil.
11: Hašlera lákali do Národního divadla v Brně, ale pak se ozval Dobrovolný, který nutně scháněl do Lublaně nějaké zdatné herce. Hašler rád přijal, ale...
9: Ale jeho slovinština byla tristní. Nakonec hrál hlavně v operetě a opeře. Do činohry ho k jeho nelibosti vůbec nepouštěli.
10: Stejně se mu stýskalo po Praze.
11: A tak, když zjistil, že režisér Jaroslav Kvapil připravuje v Národním divadle inscenaci Jiráskova Jana Žižky a hledá mnoho malých rolí,
9: přihlásil se na konkurs a uspěl.
10: Roku 1903 se vrátil do Prahy a stal se hercem Národního divadla.
9: Potkal se tu také s Rudolfem Dejlem starším, ve kterém získal důvěrného přítele a později i životopisce.
10: Z jeho vzpomínek víme, že se Hašler osvědčil nejen svým talentem,
11: ale i veselou povahou, vyprávěním anekdot a uměním hrát kulečník a karty.
9: Zahrál si Shakespeareova Romea nebo Chlestakova v Gogolově revizorovi.
10: Vystupoval i v operách, operetách a vypomáhal dokonce v baletních představeních.
11: A kdy začal vystupovat s vlastními písněmi?

0: Bai Kailai. Tuhle píseň s podtitulem Indický pochod sice nenapsal Hašler, ale trochu s jeho písničkářskou kariérou souvisí.
1: Stejnojmenná kumštířská skupina se totiž scházela v restauraci U slona na pražském výstavišti v Královské oboře.
2: A tam v roce 1908 Hašler poprvé zaspíval vlastní písničku Večer za Strahovskou bránou.
1: Pak začal chrlit jednu za druhou. Zvonečky v Loretě, Petřínské stráně a...
3: Po starých zámeckých schodech, po schodech z kamene.
2: Dařilo se mu?
1: Už v roce 1910 se nakladatel Urbánek rozhodl vydat první svazek jeho staropražských písní.
0: A další rychle následovali.
1: Takže ano, dařilo se mu.
2: Čím to, že byly jeho písně tak oblíbené?
0: Psal o Praze?
1: Využíval intonačních postupů, které odposlouchal z písní lidového prostředí.
0: Jeho popěvky se prostě dokázaly zapsat přímo do srdce širokého publika.
2: A také neměl v podstatě žádnou konkurenci. Nikdo podobný, kdo by přinášel pololidové chytlavé melodie a refrény, v české kotlině nebyl.

0: se zbláznil! Místo! Pusť mne! Pusť mne!
1: Ne! To by bylo pěkné, abych nesměla vejít!
2: Poslušně hlásím, pane oberleutnant, tato dáma podnikla nápor a dala mi přes hubu!
1: Tak!
3: Ale Mášo, co tu děláš?
1: Bude mi velkým potěšením a vy nasnažím se, abych panstvo co nejsolidněji obsloužila. Zítra přijdeš koupit 12 klobouků.
3: Ano, přijdeme zcela určitě. Naschledanou.
1: Bude mne těšit. Budeš platit krev.
2: Poslušně hlásím, pane oberleutnant.
3: No co chceš?
2: Ta slečinka, co právě odešla, jim vzkazuje, že si mají té kukačce pořídit teď ještě v ránu.
4: Hašler jako kabaretier. Kdy tohle začalo?
5: V roce 1910 byli Karel Hašler, divadelní režisér Jaroslav Kvapil a jevištní výtvarník Josef Vénik požádáni, zda by mohli umělecky vést nový kabaret Lucerna ve Vodičkově ulici.
6: Požádal je o to Václav Havel.
5: Dědeček pozdějšího prezidenta.
4: A muž, který nechal palác Lucerna postavit.
6: Tito tři pánové tedy měli za úkol udělat z Lucerny kabaret s propracovaným a kvalitním programem, nejen další lidový šantán.
5: Tato jevištní forma je oproti velkým divadelním scénám intimnější.
4: Program se skládá z různých čísel, pěveckých, přednesových, tanečních a krátkých divadelních výstupů.
6: Slovo kabaret přestalo být sprostým slovem. Lucerna se stala moderním zábavním podnikem velkoměstského typu.
5: Nákladně vybavený a vyzdobený interiér, propracované působivé kostýmy.
4: Program nejen pro česko-německé obyvatelstvo Prahy, ale také zahraniční návštěvníky.
6: A samozřejmě Karel Hašler, který do repertoáru zařadil i své staropražské písničky a nově vlastní šanzony.
5: I díky popularitě jeho písní byl o kabaret Lucerna obrovský zájem.
7: Melancholický písnička.
6: Po vypuknutí války v roce 1914 dostal Hašler nabídku stát se ředitelem kabaretu Rokoko na Václavském náměstí.
4: V té době v něm vystupovali například Eduard Bass, Ferenc Futurista nebo Vlasta Burian.
5: Zároveň byl ale stále členem souboru Národního divadla.
6: Ovšem, stala se taková patálie.
5: V roce 1915 se zájezdové představení hrané pouze třemi herci v Josefově tak líbilo, že se po něm Hašler, Rudolf Dale starší a Zdena Rýdlová zdrželi při skleničce poněkud déle do noci.
4: To se opakovalo i v Brně.
6: Takže Hašler, unaven popíjením a cestováním, zaspal představení ve Zlaté kapličce.
5: A dostal vyhazov. Po 12 letech musel v Národním divadle skončit.
6: Roku 1916 byl ve funkci ředitele Rokoka vystřídán Eduardem Basem. Členem kabaretu zůstal.
4: Dolehly na něj existenční starosti.
5: Přivydělával si i překládáním libret operet, například pro divadlo na Vinohradech. Operetu Vinobraní dokonce sám režíroval.
4: Ale
6: začal psát válečné písničky.
5: Například Bílý kvítek.
7: Co je do kvítečku, který zvadne?
4: Roku 1916 začal se zájezdy se svými staropražskými i válečnými písněmi po českých a moravských městech.
6: Měl obrovský úspěch. O finanční zajištění sebe a své rodiny už nemusel mít obavy.
5: A v Rokoku se každý večer, kdy vystupoval, dočkával obrovských ovací.
7: Kamarádi, pochováte, do hrobu mi kvítek dáte.
5: Rok 1918. Válka ještě neskončila. Ale kabarety už se nebály i přes cenzory reagovat na politickou situaci.
4: Bojovná čísla se začala objevovat stále častěji.
6: Hašler postupně ustupoval od staropražských písniček. V rokoku ve svých výstupech nabádal k vlastenectví. Dělal si legraci ze zbabělých Pražanů a chtěl je obrátit proti prorakouskému vedení města.
5: I ve svých písničkách začal být protirakouský.
4: Mezi Pražany začal být známý nejen jako oblíbený písničkář, ale i jako nebojácný český vlastenec.
6: 28. říjen přijal Hašler s nadšením. Nebál se ujmout vlasteneckých projevů před shromážděnými davy.
5: Tehdy se naplno ukázalo, jak je oblíbený a respektovaný. Když se rozlícený dav, demolující všechny znaky s dvouhlavými císařskými orly, rozhodl zničit i vzácný znak na bývalé celnici u Národního divadla, Hašler dav dokázal ukáznit a vymluvit mu to.
6: Po válce měl možnost vrátit se do Národního divadla.
5: Jeho srdce ale už patřilo kabaretu.
4: Roku 1919 byl pověřen Havlovými dědici, aby znovu vedl kabaret Lucerna.
5: Tentokrát se rozhodl mít vše pod palcem.
6: Výstupy či hry psal téměř vždy sám.
4: K tomu sám skládal hudbu,
6: režíroval
4: a hrál hlavní role.
5: V umělecké branži se z něj kvůli tomu dělali legraci.
4: Tak to vzpomíná Rudolf Dale starší ve své knize Písničkář Karel Hašler.
8: Herec Jiří Dréman, šéf výpravy Josef Venik, klavírista John Golwell a tajemník Mirko Andres mívali s Hašlerem těžké boje, ale nikdy se s ním nerozešli. Nebylo možné se hněvat na toto umíněné, ale neskonale dobré velké dítě. Ať si počínal sebepanovačněji a prosazoval nezměnitelný názor při úpravách textů, hudebních tempech nebo ve scénické výpravě, jeho osobní kouzlo, nevtíravý vtip a dobrosrdečnost všechno urovnali.
5: Hašler se tedy rozhodl dát kabaretu Lucerna novou tvář.
6: Nestačilo mu zpívat sentimentální písničky a tvořit dosavadní staromilský obsah. Chtěl reagovat na aktuální dění.
4: Vysmíval se rakušákům, převlékačům kabátů, kteří nosili trikoloru, i když se pár dní předtím klaněli císaři.
6: Brojil proti keťasům, tedy překupníkům zneužívajícím situaci poválečného nedostatku zboží.
5: Častokrát měla jeho kritika veršovanou formu. V tom mu jako recitátor vydatně pomáhal jeho bývalý nadřízený Adolf Dobrovolný.
6: Měl ale i pochvalné písně, ve kterých opěvoval legionáře a prezidenta, například v písni Náš tatíčku Masaryku.
4: A nikdy se nevzdal svých písniček o Praze a české kotlině. V té době vznikly třeba Nad Prahou tančily hvězdičky nebo Pětatřicátníci.
9: Pětatřicátníci, chlapci jako květ.
4: Hašler angažoval do Lucerny mnoho oblíbených umělců.
6: Například herečku Lídu Tajmerovou,
5: klavíristu Johna Golwella,
6: vlastním jménem Jana Borůvku,
5: herce Bedřicha Vrbského nebo Jiřího Drémana.
4: Největší úspěch ale měla, kromě Hašlera samotného, chorvatská zpěvačka Marica Zlatarjeva.
6: Svým vzhledem, krásným hlasem a příslušností k bratrské Jugoslávii si získala celé město a stala se miláčkem Lucerny.
5: Zpočátku zpívala jen chorvatsky, až jednoho večera k úžasu celého publika zaspívala česky Hašlerovi nové písničky. Ovace poté nebrali konce.
4: Rudolf Dale starší ve své knize vzpomíná na zlatou dobu Lucerny takto.
8: Byla to krásná doba v Lucerně, když obecenstvo naslouchalo pozorně veršům našich básníků, mistrně přednášených Adolfem Dobrovolným, když se tu hrály skeče Bedřicha Vrbského, když neúnavná Marica rozechvívala zpívaným románem sál.
4: Hašlerovi nebyla cizí politická satyra.
6: Reagoval na mocenské boje či různé aféry. Například kupletem Loučení před shromážděním z roku 1920.

0: okénka kouká.
1: Na takzvanou lihovou aféru reagoval písní Spiritus Sanctus.
2: Psal také písně namířené proti přívržencům marxismu a ruským bolševikům.
3: Jeho terčem se v takových kupletech stával zakladatel komunistické strany Československa Bohumír Šmeral.
1: Hašler jim pohrdal. Nejen pro jeho marxistickou ideologii, ale i kvůli faktu, že do konce první světové války byl zastáncem zachování rakousko-uherského soustátí.
2: Zde je kousek textu písně Kampak na nás bolševici.
4: Nežli rakouský stát krutý rozpadnul se na kousky, Šmeral byl vždy černožlutý přívrženec rakouský. Když nic nekoukalo z Rakous, do bolševismu se zakous, mučednicky šklebil tvář, vypasený proletář.
2: Asi je pochopitelné, že kvůli těmto písničkám ho komunisté po roce 1948 neradi připomínali.
1: Hašler se nebál kritizovat establishment v každém politickém systému. Považoval satiru za velmi důležitou. V Národních listech z 27. ledna 1927 se objevil tento jeho text.
5: Satira jest jakousi formou kritiky, které každý veřejně působící občan jest vystaven. Politická satira má své veřejné poslání. Vychovává, zpracovává a opravuje názory.
1: A také?
5: Zažil jsem již mnoho nepříjemností pro své satirické hry a vtipy. Znám nedůtklivost našich lidí lépe než kdo jiný. A vím také zdroj naší nedůtklivosti. Náš národ je ve své povaze příliš ideální. Hledí nesmírně vážně na své poslání ve světě. Tvoří si nedotknutelná dogmata. Staví modly. Každá naše politická strana je přesvědčena, že jedině její vůdcové jsou spásou národa a její příslušníci jeho výkvětem.
3: Hašler se projevil jako zdatný podnikatel. Lucernu úplně ovládl, převzal v ní hostinskou živnost.
2: V pasáži si otevřel krámek s hudebninami, ve kterém prodával notové záznamy svých písniček.
1: Nutno dodat, že každý výtisk nesl na prvních stranách tyto věty.
6: Veškerá práva vyhrazena. Jakékoliv porušení autorských práv stíhá se soudně.
2: Byl jedním ze skladatelů a nakladatelů, díky nimž se v Nové republice začalo rozvíjet autorské právo.
1: A jedním z těch, kteří iniciovali v roce 1919 vznik ochranného sdružení autorského.
3: V roce 1921 získal od londýnské gramofonové společnosti The Gramophone Company funkci zástupného ředitele pro území Československa.
2: Sám natočil více než 50 písniček na desky této firmy.
1: Ředitelem zůstal až do roku 1931.
3: 10 let v podstatě ovládal československý gramofonový průmysl.
2: A jak to bylo s Hašlerkami?
1: Za těmi stojí továrník František Lhocký, který chtěl prodávat své léčivé bonbony pomocí nějakého slavného jména.
3: Nejdřív oslovil Emu Destinovou.
1: Čímž vznikly Destinky.
3: Ale moc se neprodávali.
1: Tak se vydal do Lucerny za Hašlerem.
2: Tomu se to ale moc nelíbilo. Co pak si každý lazar bude brát do huby mé jméno?
3: Továrník ho ale nakonec přesvědčil. Sepsali smlouvu o finanční provizi
1: a spustili v novinách obrovskou reklamní kampaň. Hlavní slogan byl
2: Hašler kašle? Nevadí. Hašlerky ho uzdraví.
3: A jsou na pultech obchodů dodnes. Roku 1924 začala být návštěvnost Lucerny velmi slabá. Zřejmě kvůli nevlídné hospodářské situaci.
2: Hašler se rozhodl z Lucerny odejít a přijal místo ředitele karlínského varieté.
1: Chtěl zkusit něco nového.
3: Inspiroval se Paříží, kde byl ve velké oblibě nový jevištní útvar, takzvaná revue, což je pásmo tanců, písní a komických scén. To celé ve velkolepé výpravě.
1: uvedl reví s názvem Modré z nebe nebo Červená stát, která reagovala na v té době zaváděnou novinku semafory na křižovatkách.
2: Nevýhodou karlínského jeviště byla jeho velikost a špatná akustika. Haschler si jednou dokonce namohl hlasivky, takže na nějakou dobu ztratil hlas.
3: S reví mělo varieté obrovské úspěchy.
2: Bohužel, ale i v Karlíně návštěvnost začala postupně ochabovat.
1: Haschler se pokusil uvádět operety, ty ale diváky také nepřilákali.
3: Zůstal v Karlíně do roku 1928 a pak se vrátil do rokoka.
2: Ani tam to ovšem úspěchem nezavánilo.
1: Po roce 1930 kabarety postupně zanikaly.
3: Do módy totiž přicházely jevištní formy nových divadélek, například Osvobozeného divadla nebo Divadla Vlastiburiana.
2: Ještě že měl svůj hudební závod, který ho držel nad vodou.
3: Objížděl se svými písničkami republiku.
1: Opustil v této době politickou satiru a vrátil se k osvědčeným skladbám o milované české kotlině a Praze.
3: Dobře věděl, že právě tyto skladby jsou mezi lidmi nejoblíbenější a budou se nejvíce prodávat.
2: Ve 30. letech se kromě písní stal jeho obživou film.
1: Roku 1930 se objevil v prvním československém zvukovém filmu Tonka Šibenice.
2: Po nějaké době už téměř nebylo filmu, na kterém by se nepodílel jako herec, scénarista, režisér nebo autor hudby.
3: V roce 1932 pak natočil svůj osudový film Písničkář.
1: Napsal pro něj scénář, složil hudbu a stvárnil titulní roli.
2: Vnímal ho jako takovou poloautobiografii. Filmem vlastně předkládal divákům obraz, který chtěl, aby o něm měli.
3: Snímek pojednával o vlastenci, který za první světové války bouřil svými písničkami český národ proti Rakušákům.
1: Zazněla v něm jeho nejznámější česká písnička.
0: Naše písnička česká.
2: I když ji muzikologové označují jako jeden z nejslabších Haschlerových počinů, její obliba postupně rostla.
3: V období protektorátu se mezi lidmi hojně zpívala jako vlastenecká a protiněmecká píseň.
1: Stala se v té době téměř národní hymnou. V napjatém roce 1938 se Haschler začal vyjadřovat proti politice prezidenta Beneše.
3: Stal se zastáncem vlády pevné ruky. Věřil, že Němci by si tak na republiku nevyskakovali, pokud by země měla silného vůdce.
2: Dokonce inklinoval k Radolu Gajdovi, předsedovi československého fašistického hnutí.
1: To neukazuje Haschlera v moc pozitivním světle, ale jak říkají historici, je potřeba to vnímat v kontextu doby.
3: Z jeho výroků po podepsání Mnichovské dohody bylo patrné většinové rozčarování z první republiky.
2: K politickým špičkám, které skutečně či údajně zapříčinili zabrání sudet, byl cítit všeobecný odpor.
1: Není divu. Česká společnost utrpěla šok. Jen tak to vstřebat nedokázala. Bylo vcelku běžné, že se upínala i k extrémním názorům.
3: Jako asi mnozí v nově vzniklém protektorátu v březnu 1939 si Haschler myslel, že válka brzo skončí a Německo bude poraženo.
1: I přes zákaz zpíval vlastenecké a protiněmecké písně.
2: Známý je tento popěvek na melodii české písničky.
3: Poslyšte, lidičky, zahoďte vidličky.
2: Bez toho není co žrát.
1: Všecko nám sežrali, všecko nám sebrali.
3: Zbyl nám jen protektorát.
1: V září roku 1941 si pro něj přišlo gestapo během natáčení snímku Městečko na dlani.
2: Skončil v koncentračním táboře Mauthausen kde zemřel v prosinci 1941 na následky mučení a neléčené úplavice.
1: Takový byl tedy příběh prvního českého hitmakera.
2: Ale i talentovaného divadelního a filmového herce, scénáristy, režiséra a prozíravého podnikatele.
3: A i když mladší generace Haschlerovy písničky už asi neznají, možná znají aspoň Haschlerky.
7: Tak to bylo další vydání pořadu Toulky první republikou. Končí příběh prvního českého hitmakera, tak jak ho zachytil právě tento pořad. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Autory byly Petra Tanclová a Petr Vodička. Kreativní producentkou a dramaturgyní Kateřina Radhouská. Režii měl Petr Vodička. No a další Toulky první republikou najdete ve vysílání Dvojky v neděli ráno krátce po 8.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
8: Vzpomínka na mimořádnou hudební kariéru. Koncert s přáteli a písněmi, které všichni známe. Miloš Birka, 40 let na scéně. Zítra večer na ČT Art a v iVysílání.
9: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
9: Srdcovky od Dvojky.
10: Krásný páteční večer, milí posluchači. Je přesně polovina prázdnin 31. července roku 2026. Máme zhruba 4 minutky po půl sedmé a právě teď začíná páteční srdcovková párty. Ať už jste doma v obýváku, v kuchyni, na zahradě, na terase, na dovolené nebo někde u vody na pláži, klidně si udělejte trochu místa. Dnes večer se totiž může tančit úplně všude. Dobrý poslech! A hlavně skvělý páteční večer přeje od mikrofonu Dvojky Pepa Melen a Karel Kahovec.

Docela nedávno proběhla v televizi repríza pořadu, kde jsme si tuhle písničku s Karlem Kahovcem zaspívali spolu. Tedy já jsem tak jenom přizvukoval, ale bylo to velmi příjemné setkání, které proběhlo na televizních obrazovkách. Každopádně u nás v rádiu Karel Kahovec právě teď zahájil páteční srdcovkovou party. Další písnička nás zavede do Detroitu a do zlaté éry značky Motown Records. Mary Wells, to je jméno, které je podepsáno pod touhle písní, a sice My Guy. Úžasná to záležitost, která se nám sem do páteční party zcela jistě hodí.

Tohle byl rok 1964. Já vás teď vezmu na začátek 80. let, kdy se v Nizozemí pod taktovkou Jaapa Echermonta dostala do studia parta skvělých profesionálních muzikantů a on pečlivě vybíral hlasy, například hlasy tak, aby zněly, řekněme, tak, jak znívávaly hlasy jednotlivých členů Beatles. A jeho velká, opravdu velká zásluha je, že se světem začaly šířit takzvané medley. To znamená, během několika málo minut jsme tam slyšeli ty největší hity, třeba právě skupiny Beatles. Ale dneska si od Stars on 45 nedáme Beatles, ale dáme si Abu.

Krátce po 6:45 jedeme a rozjedeme dnešní páteční srdcovkovou anketu, která je tradiční, pokud jsem tady já. A to znamená, že dneska opět hledáme nejvzdálenější posluchačku, nejvzdálenější posluchače. A kromě toho, že nám napíšete, kde jste, tak mi taky napište, co tam děláte. A pokud mi budete psát na e-mail, můžete klidně poslat také fotografii. Píšete na josef.melen@rozhlas.cz nebo píšete na SMS bránu 702 222 220 a poprosím vás, abyste napsali alespoň vaše křestní jméno. Je to slušnost, poněvadž anonymy, které sem občas takhle chodí, tak to není nic pro nás. Včera jsme měli anketu, která se týkala toho, co by vám udělalo radost, kdyby zaznělo v páteční srdcovkové párty. Tak zatím všechny písně, které se dosud hrály, byly takzvaně trefa do černého. Věřím, že trefou do černého bude i ta následující z roku 1979. Eda Krečmar přetextoval velmi slavnou a starou píseň.

Václav Neckář, mýdlový princ, bez čeho byste si nedokázali představit party, tak to jsou, ano, jak píšete, písně skupiny ABBA, samozřejmě i dalších interpretů, a věřím, že vám udělá radost i následující písnička I'm Still Standing. Samozřejmě napsal Sir Elton John a slova napsal jeho dlouholetý partner Bernie Taupin. Tenhle text původně nebyl o Eltonově životě, ale o Taupinově rozchodu s bývalou přítelkyní. Jsou tady páteční srdcovková party.

Elton John v naší srdcovkové party. Dneska ráno nám nějak na Praze 1 netekla voda, do toho se opřelo sluníčko už brzy ráno, a tak jsem tam zhruba v 9.30 měl 31 stupňů pěkně pod střechou, a tak jsem se rozhodl, že půjdu do nedalekého obchůdku, nebo spíše takového rychlého občerstvení, no a že si tam, přátelé, dám to, co jistě mnozí z vás máte rádi také. Dalibor Janda a Josef Kolín napsali hudbu, text napsal Jan Krůta. V roce 1983 se rádiem rozezněl poprvé Jahodový koktejl.

Ano, ano, na této vlně, přátelé, jeli samozřejmě zpěvák Thomas Anders a taky skladatel a producent Dieter Bohlen a u nás toho pěkně využil Arnošt Pátek a přispěl nám do naší party. Když už jsem ale zmínil tuhle dvojici a jelikož nemáme středu, ale máme páteční srdcovkovou party, tak si dáme od Modern Talking zcela jinou píseň, ale myslím si, že je to úplně jedno. Osmdesátkové parkety dodnes rozjíždí Modern Talking a jejich You're My Heart, You're My Soul.

Musím říci, že ne všude, přátelé, je Dieter Bohlen podepsán. Třeba pod touto písní je podepsán pod svým pseudonymem Steve Benson. Tak to jenom, abyste věděli, že když náhodou najdete nějakou desku z té doby a nebude tam přímo Dieter Bohlen, tak je to proto, že on se maskoval za jiná jména. Máme v naší party opět pohled nějakých 60 let zpátky. Ano, do roku 1966 starší bratr Davida Ruffina ze skupiny The Temptations chtěl nebo byl součástí také Motown Records, ale byl na vlastní sólové dráze. Chtěl točit desky a být slavný. No a vlastně se mu to povedlo jenom s jednou jedinou písničkou. Ta písnička právě teď začíná. What Becomes of the Broken Hearted?

Krásný návrat 60 let zpátky. Pojďme se podívat, co nám píšete, poněvadž páteční srdcovková party má svoji anketu, a sice kde pak se nacházíte a co děláte? Tančíte nebo třeba plavete? Hezký podvečer, posloucháme vás momentálně od bulharské Sofie, vracíme se z dovolené z Řecka a dvojku posloucháme celou cestu. Přejeme vám i všem posluchačům krásné léto, píše Lucie s rodinou a mám tady jako důkaz fotografii, na které je dálnice. Rovně je to Varna, doprava Sofie. Tak to vemte ještě přes Varnu, ještě se tam někde týden povalujte na pláži. Já myslím, že klidně byste to tak mohli udělat. Máme tady další zprávu. Píše Adel s mamkou, přeje příjemnou dovolenou. Já se na dovolenou nechystám, ale díky za přání. Máme teďkon pracovní víkend v Krkonoších a následně spoustu dalších příjemných letních akcích, na kterých se mimochodem s vámi, posluchači dvojky, také můžeme vídat. Vy mi napište, kde právě teď jste a co děláte. Hledáme nejvzdálenější posluchače, posluchačky, kteří jsou právě teď a kde se nachází. Ty zprávy nám píšete buď na SMS bránu 702 222 220, a nebo také na e-mail, kam posíláte kromě zpráv také fotografie, a to je josef.melen@rozhlas.cz. No a když už jsme u těch dovolených, přáli byste si někdy být jen tak na ostrově, třeba jako Robinson? Kamelie.

To byly Ormové a jejich píseň, kterou napsali jak hudbu, tak také text. A rok 1981 samozřejmě zpívali Kamélie jako Robinson. Ta písnička, o které tady občas mluvívám a kterou si s chutí pouštím, z 90. let od Joe Cockera, Summer in the City, je samozřejmě o tom, že města bývají v létě přes den naprosto horká, až nesnesitelná a taky hlučná. Ovšem v noci je to úplně jiné město, v noci město ožívá, schladne a je to prostě něco jiného. Ale kde se ta písnička vzala a jak vlastně zní v originále? Tak to je, přátelé, 60 let zpátky, bylo to v červenci roku 1966, kdy se už ke konci července, no řekněme, blížila k vrcholu hitparády. Vznikla v New Yorku a ten původní nápad vymyslel teprve 14-letý Mark Sebastian, mladší bratr zpěváka Johna Sebastiana. A tohle už jsou The Loving Spoonful, Summer in the City.

Ano, Loving Spoonful, Summer in the City, a když jsem zmiňoval Joe Cockera, tenhle nezaměnitelný hlas, tak si pojďme dát jednu jeho píseň. Píseň, která ale původně vznikla v 60. letech a napsali Bobby Sharp. První, kdo ji opravdu proslavil, byl Ray Charles. Písnička o tom, že už bychom někteří z nás rádi byli úplně někde jinde, než tam, kde jsme, a byli bychom takzvaně odpoutaní, to znamená, a ten, kdo nás teď v tuto chvíli spoutává, tak by měl odejít. Takhle to je nějak v textu písně, kterou mezi léty 86 a 87 změnila verze právě Joe Cockera. Unchain My Heart.

Mrkneme se na to, co nám píšete. Ahoj Pepo, vracím se s kamionem domů ze Švédska. Je tady krásných 19 stupňů, díky za dobrou zábavu, cesta ubývá perfektně, píše Martin. Děkuji za tuhle zprávu. Tady máme jedno, znovu ještě jedno Bulharsko, koukám. Tady máme dobrý večer, pane Josefe, posloucháme vás z polského pobřeží, kde jsme s našimi pejsky, pěkně poslouchání, děkujeme a zdravíme Romana a Pavel, děkuji vám také za to, milý Pepí. Jak poslouchám, tak by se dnes do stylu spíše hodili Bonnie M. koktejl místo mého půl měsíce, ale to je jedno, hrajete dobře, poslouchám bohužel se zabalenou nohou vzůru a pouze od Bechyně, o to víc si to užívám, děkuji za to. Je to hodně dobrý výběr, píše paní Blanka. Blani, děkuji moc, ať jste brzy zdravá i vy ostatní, kteří si zrovna teď neužíváte tu, řekněme, letní pohodu úplně v pohodě, tak ať máte opět sílu a ať opět se na vás zdraví usměje. Tady, přátelé, už přichází někdo, kdo někoho někam poslal pro jahody, ale zapomněl na jahody mražený. Jirka Schillinger.

Láska je tu s vámi, Petr Nať, v našich srdcovkách. Píšete z různých koutů Čech, Slovenska, také píšete z různých koutů světa. I když dneska jsme v podstatě pořád a stále v Evropě, i vy mi stále ještě můžete napsat, kde nás posloucháte, kde posloucháte páteční srdcovkovou party, co u toho děláte. Píšete na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi také na SMS bránu 702 222 220. Občas do mailu pošlete také fotografii, ta jedna teď přišla ze slunné Itálie. A tak jsem si říkal, jak se to hodí, poněvadž tady mám teď jednu pěknou, příjemnou italskou věc. Richie Poveri, a sice rok 1982. A možná to nevíte, protože ta písnička je samozřejmě taneční, je skvělá, ona vás rozdovádí, ale o čem je vlastně písnička Mamma Maria? Tahle věc je o jedné věštkyni. Je to taková věštkyně, která má svíčky na stole, kouř v pokoji, kočku, která občas jí vyskočí na rameno. A ten člověk, který k ní přijde, se ptá, už brzy potkám svoji velkou lásku. No, jak to dopadne? Bůh ví. Richie Poveri, Mamma Maria.

Není tomu tak dlouho, co se v České republice rozhořela obrovská vlna úžasných videí, fotografií z koncertu Diany Ross, která tady u nás byla, což je samozřejmě velká událost. Tak jsem si říkal, že bychom si mohli připomenout jednu písničku, kterou z 80. let znáte třeba od Kim Wilde, ale která je původně z roku 1966. Česká se nám tady dneska do playlistu dostala několikrát. Zkrátka byl to velmi úspěšný rok vydavatelského domu Motown Records a tehdy Supremes, tedy v té době nejúspěšnější dívčí skupina značky Motown nebo Motown, jak chcete, tak to byly Diana Ross, Mary Wilson a Florence Ballard. A ty dostali od trojice Howland, Dozier, Howland báječnou písničku, která se dočkala už mnoha cover verzí po celém světě. Jednu z nich už jsem připomněl, to byla třeba Kim Wilde. Takhle zní originál, You Keep Me Hanging On.

Let me be set me free, ano, osvoboď mě, the Supremes, you keep me hanging on. Pojďme se podívat, co mi píšete, zdravíme z Orlických hor z obce Kačerov, píše Eva a Marek, děkuju moc, hezký dny přeje Kaj, děkuji za rozptýlení v horkém pražském bytě nedaleko od Vinohradské, díky za tohle zprávu, hezký večer Pepo, dneska jedem opět párty skvělých hlasů a písní, Jirka Schillinger, skvělý, The Loving Spoonful a jejich Summer in the City, dvakrát skvělý, no a můj milovaný Joe Cocker, tak ten mě roztančil po pokoji, díky Pepo, píše Míla, PS, jahodový koktejl, to asi u Myšáka. Nebylo to u Myšáka, bylo to kousek vedle a byl výborný. Jedeme dál, půjdeme se podívat do tehdejšího Československa. Tady už teď začíná Karol Duchoň a jeho Tancujem s tebou rád.

Karel Duchoň, to je můj favorit a vy to dobře víte, také jste se na něj ptali, jak to, že ještě během týdne nezazněl. Nebojte, dnešní party stojí za to a rozhodně to jedem. Mám tady pro vás jednu písničku, která je už opravdu hodně stará, která má na svém kontě dokonce desítky a desítky slavných verzí. Ta původní vznikla v roce 1967, napsali ji Buzz Keyson a McGuiden. Tehdy ji naspíval americký soulový zpěvák Robert Knight. Potom to byla několik dalších a dalších verzí, které vznikly třeba včetně zpěvačky Sandry. Já jsem si ale dovolil vzít verzi, která je nějakých 22 let v tuto chvíli stará nebo mladá, chcete-li, oproti originálu. A naspíval jí úžasný, skvělý jazzman na klavír, ale i zpěvák Jamie Cullum, Everlasting Love.

Jamie Callum, Everlast in Love. Taky deník Bridget Johnson, to kdybyste chtěli třeba si to nějak spojit s filmem, to určitě ano. Vím, že tyhle písně máte rádi. A co mi píšete? Ahoj Pepo, pozdravujem tě z Hrušovan, okres Topolčany, Slovensko. Aktuálně se koupu ve Vířivce, je mi horko. Výborně, děkuju za fotku. To je pozbuzující. Díky za Dianu Ross. Před lety jsem jí měla na vinilu, má stále energii ve svých 82 letech. Zdraví Naďa. Dobrý večer, Duchoň by se mamince líbil, byla to slovenská, vychovala nás úplně sama. Jsem z Havířova, Roman, děkuji za Martu a přeji vám hezký víkend, díky moc za to. Dobrý večer, pane Pepo, páteční party je opravdu super. Zdravím a přeji pěkný víkend, Naďa, Česká Lípa. Posíláme pozdrav z dálnice D1, vracíme se z Chorvatska, posloucháme vás. Karel, Jirka, Simča, Julča, Kája, všechny vás samozřejmě zdravím. Díky za Joe Cockera, zdraví Mirka z Nymburka a další, děkuji vám všem za vaše zprávy, kterých bylo opravdu hodně, ale dnešní srdcovky pomalu končí a já teď předávám pomyslnou štafetu svému kolegovi, který se vás ujme už od pondělí a to je samozřejmě rozhlasová legenda Miloš Skalka. Miloši, ať se ti dobře vysílá. No a teď už mi dovolte, abych vám popřál, ať jste kdekoliv a děláte cokoliv, ať se hlavně máte dobře, jste zdraví. Mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Michaly Veteškové Velké putování malé slepice. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Uprostřed jezírka, ke kterému došla slepice Peliška během svého putování, je krásný ostrůvek. Když se na něj slípka dostane, připadá si tam jako v ráji. Jen kdyby na ostrově nebyli rozpustilí kozlíci, kteří chtějí hrát kopanou s vajíčky. Dnešní pohádka má název Na ostrově žijí zvířata, veselá a rohatá. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Dobrý večer, děti. Do opravdu hlubokého lesa vede daleká cesta. Musíte opustit město, dojet do vesnice a dostat se až na samý její kraj, kde rostou keře a zelená se hustá tráva. Tam se propletete mezi vysokými stromy s mohutnými korunami a jste u doupat zvířat, s kterými se naše malá uškubaná poutnice Peliška skamarádila. Les už jí nepřipadal jako nepřátelské místo, kde nikdo s nikým nemluví, zároveň se jí ale stýskalo po domově. Uvědomila si to, když veverkám, ježkům i srnčatům vyprávěla o žlutém domě se zahradou, kde je dost místa i pro kurník. Tam patřím, i když se mi kropenatka i kohout posmívají, že nemám žádné peří, řekla Peliška a povzdychla si. A kdo ti ho sebral? Zajímala se veverka, která rozlouskla z kořápku. Já bych svůj otázek nikomu nedala, pomáhá mi přeskočit ze stromu na strom, pokřikovala s pusou plnou oříšků.
1: No, já bych nemohl chodit bez podlin. Když si na mě někdo dovoluje, schoulím se do klubíčka a on má pak problém,
0: rozumoval ježek, který dorazil na společnou snídani. A nás před nebezpečím chrání zbarvení a rychlé nohy, přidal se do debaty srneček a přežvikoval vonavé lístky jahodníku. Stála jsem zavřená v kleci, zobala zrní a snášela vejce, nic jiného jsem nedělala. Peří jsem nepotřebovala, odvětila slípka a labužnicky se napila čerstvé vody z okvětního lístku žlutého blatouchu. Veverce zaskočilo a srneček otevřel pusu.
1: No fuj, tam bych být nechtěl,
0: vykřikl ježek.
2: Svým způsobem to bylo pohodlné. Jídlo mi přivezli, vejce odvezli, klec vyčistili, prohlásila Peliška a nebylo jí jasné, čemu se její zvířecí přátelé diví.
0: Tady se musím bát kuny a utíkat před divočáky a v noci nemám kde spát a ani tu nemám místečko ke snáčení vajec, vysvětlovala naléhavě, ale kamarádi jí příliš nerozuměli.
2: No nic, budeme pokračovat ve snídani a radovat se, že žijeme v lese. Vzpamatovala se veverka a pustila se do dalšího oříšku.
0: Mlaskání, chroupání a žvíkání přerušovaly jen zvuky lesa. Mezi korunami stromů se proplétalo táhlé pískání káněte, kukání kukačky i volání pávů, tu a tam také štěknutí lišky, ťukání datla. A Pelišce přišel les najednou čarovný a plný kouzel. Slepice přestala hrabat mezi listím a vybírat barevné larvy. Zaposlouchala se. Od nedalekého rybníka, jehož hráz začíná tam, kde končí řady stromů, se ozývalo naléhavé kvákání žab a syčivé skřeky volavky.
2: Rybník, ten jsem při svém putování ještě neviděla, pojďme tam,
0: zatoužila Peliška. Zvířátka se na sebe podívala.
2: Uprostřed rybníka je ostrov a jsou tam rohatí, říkal strejda srnec,
0: bránil se srneček.
2: Žádných rohatých se nebojím.
3: Kdo jde se mnou?
0: Rozhodla se slípka, kterou už zase svrbělo dobré bydlo. Veverky, ježek i srneček šli, protože byli zvědaví jako správná mláďata. Když se společně zastavili na hrázi a viděli vodní hladinu, z které kapři vystrkovali své kulaté tlamy, odvaha je přešla.
1: Nebude vadit, když to vzdám. Přece jenom voda není nic pro mě,
0: omlouval se ježek. Veverky klopily zraky k zemi a srneček se kopítkem vrtal v hlíně. Ani jim se do vody nechtělo. Slepice se na ně nezlobila. Rozloučili se, Peliška jim zamávala křídlem a dál pokračovala sama. Hledala způsob, jak se dostat na ostrov. Znovu uslyšela volavčí hlas, tentokrát byl ale naříkavý. Přivedli ji až k bílému, útlému ptáku, který marně mával křídly a snažil se vzlétnout. Byl zamotaný do drátů, které tam zapomněli lidi, když stavěli ohradu. Peliška už věděla, že zvířata si pomáhají, využila svého talentu v hrabání a pustila se do díla. Levým pařátem zabrala, až hlína odlétla do daleka, pak pravým pařátem hrábla, až dráty praskly a netrvalo dlouho, volavku vyprostila. Ta ji za odměnu jako správný brodivý pták přenesla přes mělký rybník. Peliška si hověla na zádech volavky a zvědavě otáčela hlavou, aby všechno dobře viděla. Kapři vyskakovali nad hladinu, aby se podívali na zvláštní úkaz a divili se i rackové, kteří létali kolem a křičeli: Jejda, dívejte, co se to nese! Jsme na místě, řekla po chvíli vznešená mlčenlivá volavka. Slepice byla spokojená, celá zvědavá se rozběhla po ostrově. Tráva na něm byla ještě vyšší a zelenější než na pasece. Stromy voněly úplně jinak než v lese a zpívání ptáků se mísilo se šploucháním vody o břeh. Tomu říkám ráj, vydechla slípka, ale krásou se nekochala dlouho. Ozvalo se jí za zády a Peliška úlekem nadskočila, až z ní vypadlo vejce.
2: Co to je?
0: Ozvalo se znovu. Slípka se otočila. V ráji byli rohatí. Čtyřnozí tvorové, trošku podobní srnečkovi, se skláněli nad jejím vejcem, olizovali jej drobnými růžovými jazyčky. Pelišku nejvíc zajímaly zakroucené rohy, které jim rostly z hlavy.
2: Ne, nás se bát nemusíš, my nic růžového nejíme. Máme rádi hlavně zelenou. My jsme kůzlata.
0: Jednohlasně zamečeli tři rohatí a slepici se ulevilo.
3: To je vejce, každý den snáším jedno, hlavně po ránu, ale dnes jsem se trochu spozdila, protože jsem měla naspěch a tohle už bylo na krajíčku, vysvětlovala jim a přestala se kozlíků obávat.
0: Kůzlata si střídavě prohlížela vejce i Pelišku.
2: Budeme hrát fotbal,
0: vykřiklo černé kůzle a hlavou ťuklo do vejce.
2: Jupi!
0: Přidalo se druhé kůzle a také ťuklo hlavou do skořápky. Na louce se postupně objevovala další a další různobarevná kůzlata, až jich bylo celé stádo a jako divocí čertíci hráli kopanou s vejcem od Pelišky. Když se vejce při obzvlášť silné přihrávce rozbilo, družstvo kůzlat mlčky pozorovalo vytékající žloutek, který se pomalu vsakoval do země. A pak se černý kozlík jako rozhodčí zeptal.
2: Kdy nám dáš další míč?
0: Slípka vysvětlila, že se musí nejprve dobře najíst, potom dobře vyspat a pak bude vejce. Kůzlata ji tedy provedla po ostrově, ukázala ty nejsladší dobroty a pak se postarala, aby se Pelišce v noci nic nestalo. Když na slípku dopadly první ranní paprsky a na trávě ještě neoschla rosa, protáhla se, zamyslela se nad tím, zda ještě chce na ostrově zůstávat a přišla na to, že ne. Přece si nenechám jen tak pro zábavu rozbíjet vejce, která tak pracně snesu, pomyslela si. Podívala se doprava, podívala se doleva, viděla, že kůzlata leží ve vysoké trávě a zhluboka oddechují, potichunku jako myška se vykradla, rozhodnuta z ostrova zmizet. Nevěděla sice, jak se dostane na druhý břeh, volavka už odlétla do dálek, ale říkala si, že štěstěna při ní stála po celou dobu jejího velkého putování, tak bude stát i nadále. Dobrou noc.
4: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Před
6: Přeju příjemný páteční večer z Dvojky. Všechno při starém, jen pro Boha ne žádné novoty. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin výjíždí muzikál Express a ve 22 hodin nebude chybět pravidelná četba na pokračování. Přijde také host nočního mikrofora a v 11:30 začne noční proud. Já jsem Roman Víšek, tohle je páteční večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
2: Ano, všichni společně vás vítáme a rádi vítáme. Vítáme u přijímačů všechny, kdož si v tuto ranní, odpolední či večerní hodinu vyladili tento rozhlasový seriál. Jsou se odhodláni vydat se na pouť po českých dějinách. Kdybychom chtěli právě nyní non-stop zopakovat všechna pokračování, museli bychom si vyhradit takřka tucet dní a stejný počet nocí. Tato statistika nás ovšem naplnila poněkud trudnomyslností, což způsobilo, že se raději již nebudeme věnovat úvahám matematickým, leč pouze dějepisným. Ostatně tomuto předmětu je tento pořad v první řadě určen. V režii Jaromíra Ostrého se role průvodců opět ujmou
0: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš,
2: jakož i Josef Veselý, který tento seriál zde na půdě Českého rozhlasu Brno i se přitom inspirován prací Petra Hory Hořejše píše:
3: Všechno při starém, jen pro Boha ne žádné novoty.
2: To prosím není postoj výše zmíněného týmu. Tak to zní titulek dnešní schůzky.
3: Je takřka záhadou, jak mohl František, státník s kreativitou provinciálního úředníka, tak nekonečně vládnout obrovité evropské říši. Jak mohl být 4x ženat a jak mohl splodit 12 potomků. Na vladařském trůně se choval jako nějaká loutka. Neplanul v něm žádný oheň, nepodléhal žádným vášním, snad s výjimkou silné sexuality, zděděné po otci Leopoldovi, neměl žádné slabůstky, které by z něho udělaly čitelnější, teplokrevnou lidskou bytost. Neuměl tančit, natož šermovat. Honů se občas zúčastnil jen proto, že to odjakživa patřilo ke společenským povinnostem panovníka. Tak ještě večerní partičku whistu. To bylo jeho.
2: No tak mezi námi nabídka politiků s kreativitou provinciálních úředníků u nás dodnes převyšuje poptávku. Rovněž v jejich vnitřním ohništi již často neplápolá ani vlažná jiskra. Abychom tedy chudáka Františka nenatírali více, než je nutno.
4: Ostatně on v sobě měl vnitřní zdroj energie, ba zdroje.
2: Ano, a jak pak se jmenovali?
4: Disciplína a pracovitost.
0: Disciplínu, tu do něj kdysi vtloukli.
4: Pracovitost si uložil sám, jakmile se vžil do císařského majestátu a rozpoznal nedozírnost svých povinností.
0: Učitelé mu kdysi radili, aby si složité problémy ulehčoval tím, že je rozloží na prvočinitele.
2: Mm-hmm. Dobrá metoda.
0: Aby takzvané sloní úkoly, které nelze vyřešit naraz škrtem pera, porcoval do přiměřených dávek.
2: Ano, skonzumovat slona může člověk jenom po kouskách.
0: František si ten pokyn přebral po svém. V aseptické pořádku milovnosti, o níž vypovídal jeho vždycky uklizený pracovní stůl.
2: Na rozdíl od stolu jiných, což je tak říkajíc slovo do vlastních řad.
4: Tak tedy v té své pořádku milovnosti si rozdělil den do škatulek a šuplátek. Do neměnného sledu povinností, které pak celoživotně dodržoval.
3: Konal, jednal, pracoval od rozbřesku do tmy. Ale jako stroj, který byl naprogramován jinými. Protože nebyl sto samostatně činit zásadnější politická rozhodnutí, určovat strategii řízení státu, domníval se, že postačí, bude-li správně úřadovat. A tak se věčně přebíral úředními akty, váhavě je podepisoval a nelitoval drahocenného času ani na to, aby si uprostřed vší píle rozehříval pečetní vosk.

0: Vlastní pracovitost si každý jedinec musí někde odreagovat. I ten největší workoholik.
1: František se odreagovával.
0: Kde?
1: V intimní sféře. V manželství samozřejmě.
2: Postupně vstoupil do čtyř.
1: Poprvé se ženil jako 20letý arcivévoda.
2: Ale mladička Alžběta Württemberská, kterou mu vybral strýc Josef II., zemřela 2 roky po svatbě, po porodu, doslova pár hodin před Josefem.
1: Manželova nástupu na trůn se tedy nedožila.
2: Dala mu dceru Luizu, která však brzy na to odešla za svou matkou.
1: S druhou ženou, dcerou sicilského krále, Marií Terezií.
2: Aby se nepletla s pratetou císařovnou Marií Terezií, říká se jí Neapolsko-Sicilská.
1: Tak s tou žil František 17 let.
2: Byli k sobě ve vícenásobném příbuzenském svazku bratrance a sestřenice.
0: Čili na genetické maléry bylo zaděláno, pokud ti dva blízcí příbuzní ovšem měli děti.
2: Měli? 12.
3: Habsburská dynastie byla od časů Johany Šílené,
0: čili už od počátku 16. století,
3: pronásledována nejrůznějšími dědičnými poruchami, které ještě sílily častými příbuzenskými sňatky. K občasným defektům se už v generaci Rudolfa II. A jeho bratrů přidružila neplodnost, jež o 100 let později v osobě Karla VI. Dospěla až do situace, kdy habsburský rod vlastně vyhynul po meči. Marie Terezie nastoupila na trůn jako první žena v dynastii právě proto, že už mezi Habsburky hlavní větve nebyl jediný muž. Jejím sňatkem s Františkem Lotrinským došlo na čas k obratu. Zdravá lotrinská krev způsobila zázrak. Svými 16 potomky přivedl císařský pár novou habsbursko-lotrinskou dynastii k početnímu rozkvětu. Leopold II. Měl také 16 dětí a v dalším pokolení rodinná populační exploze dále pokračovala, neboť 4 Leopoldovi synové přivedli na svět celkem 34 Habsburky.
0: A nenastali na druhé straně zase starosti, jak takové početné potomstvo uživit? Já se omlouvám předem, je-li to hloupá otázka.
1: Není, ovšem je neúplná.
0: Správně měla znít jak?
1: Zdali ty potomky bude možné uživit, dobře provdat a oženit.
0: A to byl problém?
1: Vzhledem k populační explozi.
0: Vzhledem k populační explozi co?
1: Byli Habsburci relativně chudí.
0: Členové rodu vládnoucího zhruba 10 tehdejší Evropy?
1: V prvních desetiletích 19. století museli vyžít z pouhých 30 císařských velkostatků. Ty sice byly oceňovány na 12 milionů zlatých, jenomže vykazovali sotva 5% roční výtěžek.
2: A vynořil se staronový problém. Genetické zatížení se opět rychle vrátilo, a to hned v generaci splozené Leopoldem II., kterému jeho matka Marie Terezie vybrala za manželku těžce trudnomyslnou Marie Luizu ze španělských Bourbonů.
0: Ale Bourboni přece nebyli Habsburci.
2: Jenomže byli z Habsburky dost blízce pokrevně zpřízněni.
1: Už následník trůnu František nebyl žádný genius.
0: To věru nebyl.
1: A jeho bratři byli vesměs postiženi vážnou nervovou poruchou.
2: S výjimkou schopného protinapoleonského vojevůdce Karla.
1: Ale zatížení měl. Byl pronásledován epilepsií.
3: Své druhé manželce, Marii Terezii sicilsko-neapolské, temperamentní šlechtičně s bourbonskou i italskou krví, František zcela podlehl. Protože se královna chtěla hlavně bavit, pokusil se jí zamilovaný císař vyjít vstříc. Dvůr od té doby začal žít nepřetržitými plesy, maškarádami, koncerty a hostinami. František předtím společenský nekňuba, ovšem nechtěl, aby o tom Vídeň věděla. Přestěhoval tedy pošetilé rejdění do ústraní na zámek Luxemburg a pokud to šlo z hradovánek napůl tajných, vyloučil honoraci. Vznešené hosty nahradilo služebnictvo. princezny tančily se syny zahradníků, císařovna hrála s lokaji na slepou bábu a o klidnějších večerech bývala sem tam na programu dueta. František musel fidlat na housle a Marie Terezie ho doprovázela na basu.
0: Snad naopak, ne?
1: Ne, hráli tak, jak bylo řečeno.
3: Císař uprostřed těch střeštěností na řadu let roztál, jeho panákovitost povolila. Z tohoto svazku, a budiž zdůrazněno, že František byl vždy temperamentní a nedočkavý milenec, ovšem zásadně jen v legitimním svazku, vzešlo
0: 12 dětí, jak už víme.
3: Na jejich psychice a celkovém zdravotním stavu se však znovu odrazilo pokrevní příbuzenství rodičů. Dospělosti se dožilo jen 7 z nich, 2 synové a 5 dcer.
2: Nejstarší byla Marie Luisa, pozdější manželka Napoleonova.
1: 2 ze synů Františkových a dcera se narodili jako postižení.
2: Budoucí císař Ferdinand V., zvaný též Dobrotivý, byl slabomyslný a nadto epileptik.
1: A jeho mladší bratr, arcivévoda František Karel, byl intelektově omezený a extrémně religiózní. Stěží se dovedl samostatně obléknout.
2: No, s oblékáním měl možná problém, ale dítě dovedl splodit. Dokonce rekordmana, co se pobytu na trůně týká.
0: Františka Josefa I.
1: Přesně toho.
2: Císařovna Marie Terezie, sicilsko-neapolská, zemřela v necelých 35 letech, vyčerpána tuberkulózou a nekonečnými porody.
1: Po její smrti se císař oženil ještě 2krát, ale na slavnosti a hostiny a maškarády zapomněl a žádné děti už neměl.
2: Jeho třetí manželku, Marie Luisu d'Este, vystřídala bavorská princezna Karolína Augusta.
1: Ta byla naprostým opakem divoké a lehkomyslné Marie Terezie.
2: Prožila s Františkem téměř 20 let manželství, které ovlivnila svou ponurostí, studeností a šedivostí.
1: Pod jejím vlivem se císař obrátil jednou provždy k šosáckému životu, až nápadně nenápadnému a demonstrativně skromnému.
2: Do 3 ze svých 4 manželství vstoupil František ve spěchu. Hned, jakmile vypršelo povinné období oficiálního smutku.
0: Zřejmě nebyl schopen žít sám, bez partnerky.
2: A pak, pro dynastické zájmy bylo prostě vhodné nezůstat vdovcem ani o den déle, než přikazoval protokol.

0: Zdálo by se, že takový státník se nemohl těšit oblibě u svých poddaných.
1: Ale ano, on oblíben byl.
0: Takový morous.
1: Ale jako morouse ho prostě nikdo neviděl.
2: František dával najevo okatě manifestovanou lásku k svým národům. Vydával se na pravidelné procházky po vídeňských ulicích a žoviálně, dokonce vídeňským dialektem, což se líbilo, klábosil s bodrými měšťany, kteří už na taková setkání čekávali, aby se pak mohli chlubit po hospodách. A protože chtěl být lidový, dokonce se později v intencích lidového vkusu i oblékal. Ve skromném zeleném kabátci kráčel za lidem, krmil holuby v prátru a vyprávěl kolem jdoucím opelichané vtipy.
0: Takováto pohoda a prostota musela být přece přetvářkou, pouhým falešným gestem.
1: Nicméně v maloměšťáckém prostředí Vídně se František těšil náramné oblibě.
3: Dokonce si vydobil přezdívku Dobrý.
2: Jeho den začínal ráno v 6 hodin snídaní a čtením pošty, přičemž přednost měla takzvaná malá pošta, což byly zajímavější pasáže opsané z nezákonně pootvíraných dopisů. František je přikusoval k ranní kávě. Jednou snídal milostnou korespondenci svých podřízených, podruhé depeši francouzského vyslance ve Vídni Napoleonovi a tak dále. Den pak utěšeně pokračoval probíráním oficiální velké pošty, přidělením úkolů personálu císařské kanceláře a ústil do každodenní císařské audience tohoto projevu lidovosti a demokratického smýšlení panovníka. V skutku mohl přijít, tedy po patřičném ohlášení, kdo chtěl, třeba trhovec nebo uplakaná vdova. V skutku byl každý vyslechnut a panovník mu jako kněz udělující rozhřešení nabídl v závěru pár bodrých slov. Tím zpravidla věc skončila. Prosba či ponížená suplika byla od toho okamžiku považována za vyřízenou. Neboť u vídeňského dvora platilo heslo císařova přiboudlého mladšího bratra Františka Karla.
4: Nechat ležet je nejlepší veršezany.
0: No jo, nejeden úřada se tímto osvědčeným postupem řídí do dneška.
3: A tak plynuli císařovi dny.
1: Jeden jako druhý.
3: Načesané vždy do stejné pěšinky.
1: Od raního čtení interceptů až po podvečerní vycházku a závěrečnou partii karet oslazenou pohárem punče.
3: K pravidelnému rytmu života,
1: jakož i stolice,
3: náležela ještě nedynastická, vyloženě občanská skromnost v jídle, oblékání, žádostech.
1: Tak to přece mělo být. Tak to odpovídalo zásadám křesťanského života.
3: A on, habsburský císař, byl pravý křesťan.
1: Otec národů pečující o tři svátosti, omilovaný lid, oltář a trůn.
0: Hezký obrázek, vymalovaný zářícími barvičkami, dozajista věrný odraz skutečnosti.
3: Co se týče snad úhlavní přednosti Františkovi.
0: A tou byla, jak tu již bylo zmíněno, veliká pracovitost.
3: Tak, co se týče té pracovitosti, byla to u Františka jen fikce.
0: Cože, snad nedoznal portrét panovníků, trhliny jakési?
3: Doznal. A náramné.
1: Císař ve skutečnosti jenom malicherně škrabařil. Opravoval hrubou tuškou texty svých podřízených.
3: Donekonečna se v nich přehraboval, přesvědčen, že do úmoru dře.
1: Den co den objevil v předkládaných lejstrech problém či složitost, na niž se musel vyspat.
0: Jak znělo jeho oblíbené úsloví?
2: Na to se musím vyspat.
1: Čím byl starší, tím častěji se potřeboval k rozhodnutím prospávat. Někdy řadu měsíců, ba let.
3: Jeho kancléř Metternich si později posteskl, že po Františkově smrti byly v zásuvkách císařova stolu nalezeny jeho návrhy a memoranda 20 let staré.
0: Panovník s nimi naložil přesně podle hesla Nechat lešet je nejlepší fyršisení.
3: Tak nějak.
1: Když si císař nevěděl rady a marně zamyšlen se procházel sem a tam pracovnou, končil svou bludnou pouť buď upozorování holubů na střeše, anebo začal zase vařit pečetní vosk.
0: Takového formátu byl poslední císař svaté říše římské národa německého.
1: Byl to státník, jemuž tisícleté impérium zrušil doslova před nosem, a to takřka škrtem pera, nenáviděný Napoleon.
0: Mimochodem pozdější Františkův zeď.
2: Jak stárnul a kostnatěl, byl František stále nerudnější. K stáru vlastně už ani nevládl, na to tu existovali jiní, především kníže Metternich, který se chlubil tím, že čte Františkovy myšlenky z očí. Pro bystrého intrikána to za naznačených okolností nemohla být žádná trudná dřina.
0: Nebylo totiž co číst.
2: Je paradoxem a ironií dějin, že právě za tohoto bezbarvého Františka se odehrály zlomové děje novější evropské historie. Nejen francouzská revoluce, vystřídaná krvavými dramaty napoleonské éry, ale dokonce i první velké národně osvobozenecké hnutí v Itálii, Řecku, Španělsku i jinde. Nové dynamiky se dočkaly i české dějiny, předtím jakoby ospalé a líné. První fáze národního obrození i nástup průmyslové revoluce spadají z větší části do vladařského období tohoto Habsburka. Krvavé události ve Francii Františkem hned na počátku jeho panování hluboce otřásly. A strach, že by ho mohl snadno postihnout stejný osud, mu vydržel už na pořád. Představa revoluce se v jeho mysli stala vrcholem všech hrůz. Veškeré snažení napříště upínal vždy k tomu, aby v zárodku potlačil každý požadavek změny poměrů. Natož pak k anarchii vedoucí francouzské požadavky národních, občanských či obecně demokratických svobod. Nemyslel od té doby na nic jiného, než na návrat ke kdysi osvědčeným vladařským praktikám. Ke konzervativním hodnotám, k absolutismu, despocii, policejnímu pořádku. Nic neměnit. Žádná ukvapená řešení.
0: Nejsme my tak náhodou k chudáku Františkovi nějak moc přísní?
1: Jsme. Tedy on by zasloužil. Ale zasloužil by i přiznání jistých zásluh.
0: Ano. A jakých?
1: No, že dal své říši kýžený klid.
3: Územně ji rozšířil.
1: A dokonce i na sklonku své vlády dovedl k relativní prosperitě. K životnímu stylu, považovanému za pohodlnou Biedermajerovskou idylu.
3: Františkovo bodré Rakousko se na začátku 19. století, tedy po utišení válečných bouří, poměrně rychle proměnilo v první konzumní společnost v dějinách střední Evropy.
1: Právě za Františka.
3: Byť nikoli jeho zásluhou.
1: Se začaly budovat v Habsburské monarchii první železnice. První továrny, vybavené stroji a parními pohonnými jednotkami.
3: Na Dunaji se objevily parníky.
1: U nás vyrostlo Národní muzeum, Výtvarná akademie, Pražská konzervatoř. Matice česká, v divadle se začalo hrát česky, čeština se vrátila do základních škol.
3: Dobrovský podnikal své jazykové a literární výzkumy, Jungmannovi vyšel jeho proslulý slovník, Kolár napsal Slávy dceru, Šafařík sezbíral slovanské starožitnosti.
1: To vše a ještě mnohé jiné byly výboje, pokrok a změny, které se odehrály v jinak ponuré době Františkově.
2: Zažil jedno z největších kácení trůnu, k jakému kdy v dějinách došlo. Vnímal katastrofální důsledky těchto převratů. A protože nejenom on, ale celá mocenská špička Evropy postupně dospěla k názoru, že naprostá destabilizace kontinentu za francouzské revoluce i za Napoleona byla důsledkem předchozího osvícenského reformátorství, učinil František životní závěr, který bychom dnes vyjádřili asi takto. Sociální inženýrství, založené na pyšné smělosti elit, na přesvědčení o schopnosti uměle konstruovat lepší svět, je omyl.
0: Ano, dost bylo experimentů. Lepší je žít po staru, nikam nespěchat, s ničím nehýbat. Jen pro Boha žádné

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 672. schůzka s toulkami českou minulostí. 673. uvedeme v pondělí večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Výrazně se uplatnila ve sférách biznisu, zároveň je Barbora Čuekos oddaná maminka a bytost otevřená rozmanitým duchovním tématům. Jak vypadá manželství české manažerky a venezuelského hudebníka? Jaký rozměr dal jejich životu chlapec s andělským jménem Angel? A odkdy chápou autismus jako dar?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Co říkáte této myšlence?
3: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
6: Dobrý den, je tady pravidelný prostor podívat se pod povrch událostí kolem nás. Komentovat je bude Josef Šlerka, pedagog oboru studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také vedoucí projektu Media Rating Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Buďte vítán, dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Nahlédneme do nejnovějšího výzkumu Oxfordského institutu. Dozvíte se, jaké jsou podle expertů nejpoužívanější zdroje zpráv a jak například důvěřujeme zprávám z chatbotů. Nerušený poslech přeje Zita Senková.
0: Český rozhlas dvojka.
3: Jak to vidí?
6: Na světě je nejnovější zpráva o digitálním zpravodajství. My probereme výsledky rozsáhlé analýzy Oxfordského výzkumného institutu. Jedním z těch hlavních témat výzkumu byla letos rostoucí platformizace. Tak co jsme se dozvěděli, pane Šlerko?
7: Tak kdybychom to chtěli zjednodušit, tak jsme se dozvěděli to, co už dlouhou dobu vidíme jako trend, že se ustálilo. V podstatě to znamená, že dneska, pokud jde o zprávy nebo zpravodajství, v zásadě tím zásadním zdrojem pro drtivou většinu lidí nebo velkou část lidí jsou především platformy typu sociálních sítí nebo videoplatform, jako je YouTube. Jinými slovy, to, co vidíme v těch datech, je, že se završuje ten na jedné straně, neříkejme konec printu, on pravděpodobně neskončí, ale určitě jako marginalizace printu, deníků, ale taky vidíme, že klesá i ta síla těch online zpravodajských serverů a tím místem, které je pro nás nejčastějším zdrojem těch zpráv a zpravodajství, se stávají sociální sítě a videoplatformy. Není to překvapivé, protože ten trend jsme viděli, ale teď ho máme definitivně potvrzený. No a co je tam nového, je opravdu ta síla těch videoplatform. Druhá taková zajímavá věc je Facebook not dead, kdybychom si pomohli jako sloganem. Facebook se ukazuje být nadále celosvětově velmi silným zdrojem zpráv. No a ten třetí je bezesporu jako už registrovatelný nástup umělé inteligence, respektive chatbotů, jako zdrojů zpravodajství.
6: Napadá mě, že dříve, není tomu možná až tak dávno, média soupeřila mezi sebou, kdo si koupí jaké noviny, časopis naladí tu kterou stanici. Dnes je teda tím rivalem těch tradičních médií prostě chytrý telefon a to, co umí.
7: Ten telefon sám o sobě ne.
6: Ano, jasně, to,
7: ale
6: kam se díky chytrému
7: telefonu
6: dostaneme.
7: Spíš ty sociální sítě a ty platformy, ale ono je to všechno, jak vždycky rád říkám, trošku složitější. Třeba u toho videa vidíme nárůst těch takzvaných smart TV, to znamená, najednou lidé koukají sice na televizi ve smyslu toho přístroje, ale sledují v nich třeba YouTubeové i dlouhé pořady, jo? Nejenom krátké, ale třeba 20, 30, 40 minutové pořady. Problém je, že to není konkurence, on je to spíš parazit. Sociální sítě, videoplatformy jsou minimálně z pohledu toho obchodního modelu těch médií parazitní, protože vlastně stahují k sobě ten obsah, dávají ho lidem, ale velmi málo v podstatě vracejí zpátky těm tvůrcům toho obsahu. To je jeden takový nepříjemný důsledek toho, co tam vidíme. A ten druhý důsledek je, že se nám to začíná trošku promítat do té formy. Není to tak, že my bychom nechtěli ty zprávy vidět, byť jako lidi, kteří rádi a přímo vyhledávají zprávy, ten počet neustále klesá, ale tím, že sledujeme skrz různé obsahové tvůrce, jak se hezky česky překládá creators, no tak nám je spíš dodávají nějaký influenceři nebo lidé v lokálních skupinách, diskuzích, sdílí, komentují. A tím pádem jak si už tam mizí ta garance té novinářské práce, je to víc promíchaný s komentováním, jo? Je tam vlastně už nějakým způsobem výraznější manipulativní efekt a to bohužel škodí jako té novinařině jako celku.
6: Jinak ještě co se týče, pane Šlerko, té formy, tak co lidé v tom online prostředí upřednostňují? Jaký způsob takzvané konzumace zpráv?
7: Zdá se, že opravdu ten růst pokračuje v té oblasti toho videa. Zajímavé je, že to není jenom video v těch formátech jako krátkých, které by člověk očekával, ale můžou to být i jako dlouhá videa. Když se podíváte v Čechách, tak existuje celá řada českých youtuberů, kteří vlastně převyprávějí poměrně vyzdrojovaně a fakticky správně, byť zábavnou formou, dlouhé publicistické úseky. A může to být třeba hodinový pořad. To je jedna část. Ta druhá část jsou ty takzvané reels nebo shorts, to jsou ty krátká videa, kdy v podstatě jenom tím mobilem protáčíte tím palcem a tam se taky soustředí jako zájem o to zpravodajství. Tak to je jeden z těch výrazných formátů. Další z těch výrazných formátů je samozřejmě klasický Instagram, třeba fotky a podobně. To, co je asi nejzajímavější, je, že uprostřed tohohle roste ten nástup lidí, kteří čím dál tím víc používají tu AI, k tomu, aby se zorientovali v těch zprávách. A zase z těch statistik, které jsou citovány, se ukazuje, že velmi často jsou využívány k tomu, aby přinesli buď to nějaký souhrn, anebo nějaký kontext, což je hrozně zajímavý. Jako pro část těch uživatelů slouží k tomu, neber mi čas dlouhým článkem, řekni mi to v 5 větách, takový ten německý facit, jako... Ale na druhé straně je tam ta role toho doptávání se potom, řekni mi víc k tomu, tohle bych chtěl vysvětlit v kontextu. A podíl těch lidí už se pohybuje někde kolem 9-10%, což už začíná být číslo, které je zajímavé.
6: Čeho si uživatel, pane Šlerko, řekněme publikum, nejvíce cení, jaký obsah? Co vyhledává? Mají mimochodem uživatelé, řekněme, jenom 2-3 oblíbené platformy, kterým věří, nebo vyhledávají i třeba více obsahu?
7: Mně se na tom líbí to věří, jo, protože vlastně v tom českém prostředí ten jenom pro posluchače tu zprávu si je možný stáhnout z internetu, je 120 stránková, mnohem víc stránková a je rozdělena do takových tří částí. Ta první jako shrnutí a analýzy, tam se hodně mluví o tom AI, a pak jsou tam zprávy pro jednotlivé země. A Česká republika díky Václavu Štětkovi je jednou ze zemí, která je takhle pravidelně reportována. A to, co tam vidíme v tom českém reportu, je, že počet lidí, kteří důvěřují médiím, neustále klesá. Jsme na nějakým 31%. Ale zároveň vlastně je tam i údaj o tom, který médií lidé věří nejvíc.
6: Tak který?
7: A když se podíváte, tak samozřejmě na těch prvních místech jsou veřejnoprávní média, ale hnedka v závěsu je CNN Prima News. Takže můžeme říct, že Češi pořád ještě dominantně věří spíš televizi a rozhlasu, než onlineu a tisku, což je docela vlastně vtipný v tom kontextu, který vidíme.
6: Hmm. Ale jakém obsahu je tedy ta
7: Ale abych se právě vrátil zpátky, ten report je primárně zaměřený na zpravodajství, to znamená na ten segment těch news, to znamená ono v tomhletom ohledu nemůžeme vlastně z něj vyčíst nic víc, než je tohleto. Ale obecně k tomu mediálnímu chování vlastně můžeme říct, že pokud jste konzument v tom online prostředí a pokud jste hlavně ten člověk, který to vnímá skrz sociální sítě, tak nejde říct, že byste si oblíbil, nebo možná mentálně máte oblíbený nějaký médium, ale fakticky dostáváte jako zprávy z různých zdrojů, protože právě jsou tím editorem dnešním, tím kurátorem jsou ty algoritmy těch sociálních sítí. Jinými slovy, ty algoritmy sociálních sítí rozhodují o tom, co vy budete vidět. Jiná věc je ta, že máte svoje oblíbená média a to je asi chování, které zná spousta posluchačů, že o nějaké pauze nebo v tramvaji, někdo u snídaně si otevře ten mobil a naťuká tam novinky, i rozhlas, i dnes v rychlém sletu, prohlídne si ty titulky, když ho něco zaujme, tak pokračuje. Tak takovýhle jako seskupení asi máme v hlavě všichni nějaká. Že by dneska fungovalo to, že máte ten jeden jediný zdroj, na který se obracíte, to už minimálně v té onlineové populaci tak moc nevidíme.
6: A když se podíváme na nějaké generační rozvrstvení, tak předpokládám, že možná ta mladší věková kategorie spíše je právě v ní najdeme, že tu dominanci sociálních sítí, video, online platform.
7: To je samozřejmě pravda, protože jako...
6: Ale vlastně, možná je to i kliše.
7: Vlastně svým způsobem bychom možná teďka chvíli neměli mluvit o lidech a publiku, ale o publikách a o té společnosti rozdělené do řady skupin. Protože ten generační rozdíl je tam velmi silný, ale je to dáno hlavně těma mediálníma návykama, který máme. U té nejmladší generace nebo mladší generace.
6: Která vyrostla na mobilu.
7: Ale popravdě řečeno i u té střední generace, což kam bych se ještě furt s odřenýma ušima řadil, tak je ta vazba k tomu online prostředí jako výrazně silnější než u té generace, která je, dejme tomu, narozená někdy kolem roku 45-50. Ale ty rozdíly se budou postupně stírat. Nejen s tím, jak ta populace stárne, ale taky s tím, jak se dovzdělává a změní to mediální chování té starší generace. Bohužel ten proces je v jistém slova smyslu nevratný. Jako neumím si představit situaci, ve které se ta mladší a nejmladší generace vrací k tomu tištěnému médiu. To znamená, myslím si, že deníky, ne že jsou určeny k zániku bezprostřednímu, oni budou nějakou dobu fungovat ještě dál a klidně to může být dlouhá doba, ale jejich role bude víc symbolická a statusová a víc spojená, dejme tomu, s vzdělanějším publikem. S jedinou výjimkou, kde si myslím, že by to mohlo ještě do budoucna nějak fungovat, a to jsou regionální média. Jo, ať už jsou to deníky v tištěné podobě, myslím tím tištěné deníky regionální, ať už jsou to lokální zpravodajská média tištěná, ať už jsou to prostě různé varianty tohohle. Tam si myslím, že to ještě nějakou dobu bude fungovat, ale myslím si, že postupně ten print můžeme odepsat. Zatímco ta nejmladší generace bude dál ve se, jak si konzumovat ty média, hlavně prostřednictvím sociálních sítí a z větší části prostřednictvím AI.
6: Výsledky Oxfordského výzkumného institutu komentuje Josef Šlerkam, pedagog oboru studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
0: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
6: Pane Šlerko, co může novinařina udělat pro to, aby lidem pomohla nějak interpretovat to, co se děje? Jaký význam to má pro naše každodenní životy?
7: Já si myslím, že může udělat hlavně to, že bude malinko trpělivějc vysvětlovat nějaký kontexty, to na jednu stranu, na druhou stranu tím, že bude taky transparentnější vůči tomu čtenáři. A ten poslední aspekt, který tam je, že se bude snažit balancovat mezi biznesem a tou novinářskou prací. Ono to zní trošku divně, ale v tomhle kontextu vlastně ty obchodní modely těch jednotlivých médií jsou nastaveny tak, aby spíš produkovali chytlavé věci, které jsou rychle konzumovány, než ty jako dlouhé formáty. No a asi poslední věc, to, co čeká novinařinu, je podle mě dost velká doba experimentování s těma samotnýma formátama toho vyprávění. Jo? Protože na jednu stranu, já píšu pro investigaci CZ datové analýzy, které se týkají většinou digitálního zločinu nebo vlivu do voleb a podobně. To jsou většinou dlouhé analytické texty, které ukazují, jak ty mechanismy vypadají. A já se budu pravděpodobně muset naučit vyprávět ten příběh třeba prostřednictvím videa a třeba nějaký i zkratky, která ale nebude lživá, protože prostě počet těch lidí, kteří jako chtějí ten dlouhý rozbor, ubývá. Ale neubývá počet lidí, který zajímá to téma. Jo, to je ten důvod, proč ty takzvaní tvůrci obsahu můžou být vlastně úspěšnější ve zprostředkování té zprávy než ta klasická média. Oni mají už tu novinářská práce, už se stala. Z té oni většinou nějakým způsobem žijí. A teď mají ten materiál, ze kterého můžou udělat ten formát, který je zábavný. A novináři budou muset nějakým způsobem hledat, jaké formáty můžou volit pro to, aby to lidi bavilo a zároveň, aby to nestratilo to, co je pořád tím hlavním důvodem existence novinářiny, a totiž přinášet ověřené informace lidem tak, aby se ty lidi mohli sami líp rozhodnout. Čili myslím si, že nás čeká hodně experimentování.
6: A jak tedy může ta kvalitní žurnalistika obstát vůbec v takovém prostředí? Jakou budoucnost mají redakce tak, jak je stále ještě známe?
7: Může, a může z jednoho prostého důvodu. A to je to tím, že ten novinář má tělo. To, že on to zní takhle, jako úplně jsem se zbláznil.
6: Je to člověk.
7: Je to člověk.
6: On není to chatbot.
7: On na tom místě může být. Může s těmi lidmi mluvit. Může si všímat spousty věcí, které si stroj v textu nevšimne. To, jak se ty lidi tváří, když s ním mluví, jak mají tonalitu hlasu. Má spousty sociální zkušenosti. Jo, ten novinář jako člověk je v tomhletom ohledu pořád v tomhle aspektu nenahraditelný. A my začínáme a budeme čím dál tím víc obklopeni tím obsahem vygenerovaným stroji.
6: A z jakého důvodu?
7: Je to levné a spoustu věcí to zvládne líp než člověk.
6: Je to dobou,
7: Je to tou možností. Můžeme to udělat a má to výsledky. Já tady neříkám, pojďme rozbíjet stroje, já jsem poměrně velký jako technooptimista a já ji mám velmi rád. Ale říkám, že na to, abyste mohli udělat souhrn, na to, abyste mohli udělat analýzu, tak tam většinou potřebujete mít ty vstupy od těch lidí. Takže myslím si, že tohle je něco, co ta AI nebude nahrazovat. A myslím si, že to něco, po čem bude přirozená poptávka. Že to nebude ani tak jako souboj AI versus člověk v té novinařině, jako spíš nějaký systém koexistence do budoucna. No a ta poslední věc, která je strašně důležitá, já vím, že lidi jako si vždycky pamatujou, když novinář udělá chybu, a proč by si pamatovali, že ve zbytku to bylo správně, jo. Ale to je ten novinář, jde mu za to vynadat, on za to ručí. AI dělá chyby strašně často. Jako kdybychom to vzali v tomhletom ohledu. A tam za to nikdo neručí. Tam říkáme, no, AI se spletla. A právě to, jestli za to někdo ručí nebo neručí, tak je ten rozdíl v té novinařině. Novináři jsou ty, co ručejí za to, že ta věc je věcně správně. AI za nic neručí.
6: No a důvěřujeme tedy zprávám z těch chatbotů?
7: V tom výzkumu se zdá, že jim důvěřujeme tehdy, pokud sami tu AI se používáme. Jo, když se zeptáme v té populaci, tak většina té populace tím zprávám nedůvěřuje, ale většina té populace taky takhle masivně tu AI nevyužívá. Aspoň v čase, kdy se ten výzkum dělal. Obecně vzato víme, že ta důvěra v ty zprávy AI roste, pokud jsou jako zprávy AI označený, tak dokonce to ani jako nemá, nebo ten vliv toho, že to AI na tu důvěru je nižší. Ale zatím pořád ten čtenář nebo posluchač preferuje ten lidský výtvor. Zase, našli bychom velký rozdíl, který jsou daný kulturně, v asijských zemích bychom viděli mnohem větší důvěru, ale popravdě řečeno, já si myslím, že to otázka spíš několika let, než se to stane jako úplně samozřejmým. My nemáme bohužel žádnou představu, jak moc momentálně je využívána AI při psaní textů. Jo? Něco jiného je při rešerších a podobně. Při psaní textů v českém mediálním prostředí, protože nebývá zvykem se k tomu přiznávat. Ale zdá se, že tady je přítomna docela často. Už jsem viděl pár jaksi snímků obrazovky i z docela velkých médií, kde editor zapomněl ten prompt, uprav mi to tak, aby tomu. Jo? A tohle není fér a mělo by to být nějakým způsobem jako přiznaný. Ale nemáme k tomu zatím žádný data. Můj osobní tip je, že už dneska, když bychom vzali celou tu mediální scénu, to znamená včetně těch jako lifestyleových serverů a podobně, tak nějakých 10-15% obsahu, co se tam objevuje, už bude plně generovaných AI.
6: Když se ještě podíváme, pane Šledko, na sociální sítě, tak

0: A X-ko.
1: X-ko je,
0: někdejší
1: ale
0: někdejší Twitter, což je zase Twitter, trošku
1: což je specifická síť. V tom českém prostředí je to spíš jako pro specifickou skupinu uživatelů, ale myslím si, pokud si dobře pamatuju ta čísla z toho reportu, tak X-ko spíš stagnuje než cokoliv jiného.
0: Vysvětluje Josef Šlerka, datový analytik, vedoucí projektu Media Rating nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
0: Přizpůsobují se, pane Šlerku, lidé čím dál více tomu rychlému pronikání umělé inteligence, nejenom co se týče těch zvyklostí, takzvané konzumace zpráv, ale vůbec do dalších oblastí každodenního života.
1: Je otázka, co znamená přizpůsobují. Oni jsou vědomně zřejmě tolik ne, ale oni jsou určitě jako tím formováni v těch mediálních návycích. Ten zvyk vlastně tím prstem jít nahoru a pořád jako konzumovat další a další informace vede k tomu, že ztrácíme ten čas a prostor, ve kterým v klidu skonzumujeme ten jeden dlouhý text, anebo v klidu si promyslíme, co by nás vlastně zajímalo, protože vlastně to vábení toho množství toho, co se na nás může valit, které je poháněno tím, že ty algoritmy jako poměrně dobře vědí, co se nám líbí, způsobuje to, že nějakým způsobem mění naši strukturu vlastně vnímání toho světa. A tohle tady s námi je a nemá cenu vlastně proti tomu jako protestovat, protože tady s náma prostě je. Má cenu se bavit o tom, jestli si to uvědomujeme, jestli chceme s tím něco dělat, co bychom s tím rádi dělali. Čili tohle mění. Ta druhá věc, která mění, je, že postupně, a je to vidět u těch uživatelů, kteří používají ty chatboty pro tu konzumaci těch AI zpráv, a znovu, v tuhle chvíli je to malá skupina lidí, jo, jako 10% je, když uvnitř 10% řeknu, že třetina z nich, tak jsme na 3-4%, to jsou malá čísla. Ale ten trend je tam velmi zajímavý. Velmi často při té konzumaci zpráv používají tu AI k tomu, aby zpracovávali cizojazyční zdroje. Jinými slovy, ta AI jako razantním způsobem začíná narušovat ty geografické hranice toho zpravodajského biznisu. Jo, lidé mají najednou mnohem blíž, a já vím, že předtím si to mohli třeba přeložit Google Translate, ale tahle cesta je pro ně daleko jako přímější a jednodušší, když to dělají takhle. Takže vlastně najednou se nám trošku začínají ztracet hranice, jazykové hranice mezi zpravodajskými oblastmi, což je extrémně zajímavý jev. A myslím si, že je to určitá i reakce na to, jak pořád v tom českém prostředí je to zpravodajství ze zahraničí jako málo pestrý, je málo rozmanitý, protože pokud vynecháme ty velký hráče, jako jsou veřejnoprávní média a několik málo dalších, tak vlastně všichni závisí na ČTK.
0: A jaká bude tedy další role nebo budoucnost spíš obecně veřejnoprávních médií právě v tomto světě generativní umělé inteligence, která, jak už tady zaznělo, mění novinařinu, mediální biznis, žurnalistiku?
1: No, veřejnoprávní média prokázaly jako poměrně dobře, že umí reagovat na to, co se děje v tom světě mediálním a umí s těmi formáty pracovat. Budoucnost veřejnoprávních médií závisí víc na Strakovce a parlamentu, než na těch změnách jako technologiích. Kdybyste se podívali na produkci Českého rozhlasu, tak vidíte, že tady ta reakce třeba na tu umělou inteligenci a práci z ní je velmi na jednu stranu otevřená a na druhou stranu velmi zodpovědná. Čili pokud byste se mě ptala, jestli jako ty technologie zahubějí veřejnoprávní média, tak bych řekl, že ne. Otázka je, jestli to nezvládnou politici.
0: No a mohou tradiční média vlastně nějakým způsobem je to dál i posunout, jak se říká, všechno špatné je k něčemu dobré, byť tím nechci říct, že umělá inteligence je něco špatného, ale že by třeba z toho nějakým způsobem to bylo podnětné pro další rozvoj těch médií.
1: Já si myslím, že je to prostě tlak, který bude vyžadovat přizpůsobení a ti, co přežijí, najdou nějakou cestu. A je to takový ošklivý darwinistický pohled, ale v zásadě to takhle je. To, co vidíme, a zdá se to být zajímavá cesta, je mnohem větší posílení vztahu mezi médii a novináři na jedné straně a mezi čtenáři. Jo, budování čtenářských komunit, ostatně na Masarykově univerzitě na tom vyšla teďka právě studie, budování čtenářských komunit spojených s tím médiem, daleko silnější propojení a vnímání toho, co vlastně ty lidi chtějí vědět, jak je to zajímá, pustění je do té kuchyně. Jo, jako může to být daleko osobnější, to je ta transparentnost. Mimochodem 70% Čechů jako říká, že vlastní média má velký vliv na to, co to médio píše. Jo, a teď jako s tímhle můžete zacházet různě. Můžete na právní rovině prostě to médium třeba svěřit do nějakého trustu, nebo v Čechách nemáme tenhle formát, do nějakého fondu. Ale taky můžete jako nechat ty novináře mluvit s těma lidma, ukazovat, jak vypadá jejich práce, aby pochopili, že tam není. Jo, čili já nevím, jestli to zrovna bude tohleto, ale myslím si, že ten silnější vztah s tou komunitou a z toho plynoucí ochota třeba přímého placení za ten obsah, která vyrovná vlastně ten problém propadu, který vidíme, který už je způsobený platformama a AI, tak možná tohle je cesta.
0: Spatřujete v čem, pokud ano, v rizika, pane Šlerku?
1: No, tý současný situace. V zásadě na jedné straně v rozpadu a na druhé straně v centralizaci. To zní strašně divně, já to zkusím vysvětlit. Tahle situace může nahrávat tomu, že na těch úrovních velkých mediálních domů přežijou jenom ty největší, jedno, dvě. A na tom spodku k úplnému rozdrbení toho trhu, kdy vlastně novinář jako bude zároveň jako influencer. A tam vidím nebezpečí v tom, že by mohli jako silně jít dolů novinářský standardy práce. Když jste sám redakce, nemáte editora, nemáte kolegy, jak je daleko snazší třeba texty psát tak, aby se na ně víc klikalo, než aby to byla úplně pravda.
0: Pane Šlerko, s používáním umělé inteligence se debatuje i o tom, kolik toho vůbec inteligenci svěříme, zda někteří nepřenechají, jak se říká, kritické myšlení těm technologiím, nepřestanou si ty informace ověřovat sami.
1: Přestanou a přenechají. To je strašně jednoduchý. V této fázi určitě jako přestanou a přenechají. Otázka je, jako, jak to budeme řešit dál. Ne, ten problém je v tom, že my teď používáme jako do značné míry reakci na to informační přetížení, ve kterém jsme. A je to legitimní, je to v pořádku, to děláme. Problém je, že my budeme do budoucna přicházet o tu schopnost, protože ji nebudeme trénovat. Kritické myšlení není něco, co si jednou vybudujete a pak to máte. Můžete mít nádherný svaly po celém těle a pak stačí jako 2 roky necvičit a máte zase zpátky, co jste měli. Jo, jako... A ta AI nám jako nepomáhá úplně v tomto procvičovat, protože je přesvědčivá, hladká, udělá tu myšlenkovou práci za nás. No a my ho budeme muset myslet, jak tohle to řešit. Ale tohle není jenom problém médií, tohle je problém škol, tohle je problém našeho každodenního života. Miloš Čermák říkal, že možná jednou, jak máme tady jako na náměstích gymy, do kterých chodíme cvičit, tak budeme mít nějaký gymy pro mozek a budeme si tam chodit cvičit mozek, protože když to nebudeme dělat, tak budeme mít ty mozkový panděra. No.
0: Tak jak si ten mozkový trénink doporučují už léta odborníci. Pane Šlerko, jsme nakolik už přehlceni těmi informacemi obecně?
1: Já si myslím, že si každý udržujeme tu hranici, kterou snášíme. A jo, asi na otázku, jste přehlceni informacemi, odpovídá jiný výzkum, který říkal, že Češi by daleko radši měli informací míň, ale do hloubky, než víc, ale do šířky. Zatím mám pocit, že vyhrává víc, ale do šířky.
0: Konstatuje Josef Šlerka, pedagog odboru studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také vedoucí projektu Media Rating Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Já vám děkuji za váš čas, za vaše vysvětlení a přeji vše dobré. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji za pozvání.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M. U mikrofonu Pavel Bár a Michal Prostějovský s další prázdninovou reprízou. V ní se tentokrát opět vrátíme na počátek letošního roku, tedy k novinkám a výročím v té době aktuálních. No a čím začneme?
0: Na sklonku minulého roku byla do českých kin uvedena filmová adaptace výtečného muzikálu autorské dvojice John Kander a Fred Ebb s názvem Polibek pavoučí ženy. Ovšem bez výrazného zájmu jak médií, tak veřejnosti. Dalo by se tedy říci, že šlo takřka o ukázkový propadák.
1: Osobně jsem jej shlédl ve druhém týdnu po premiéře při jediném, a to večerním uvedení v multikině Slovanský dům v Praze. A byl jsem v celém hledišti úplně sám. A s podobným nezájmem se film setkal i v zahraničí.
0: Vzhledem k tomu, že muzikál Polibek pavoučí ženy lze označit za výrazný počin zmíněných autorů, věnujeme filmu i původní divadelní verzi několik minut našeho pořadu. Dodejme však už teď, že ani na jevišti tento muzikál nikdy nedosáhl úspěchu jako jejich Chicago nebo Kabaret.

0: Nutno říci, že hudební nahrávky z filmové verze Polibku pavoučí ženy patří k tomu lepšímu, co na diváky čeká. Než si k filmu ale řekneme více, máme tu několik podrobností k původnímu muzikálu.
1: John Kander a Fred Ebb jej napsali společně se scénáristou Terencem McNailym podle předlohy stejnojmenného románu Manuela Puiga. Světová premiéra Polibku pavoučí ženy se uskutečnila už v roce 1992 v Londýně v režii Harolda Prince a teprve v roce následujícím se titul objevil i na Broadwayi.
0: Ačkoliv Polibek pavoučí ženy nedosáhl slávy a úspěchu Kabaretu a Chicaga, bezesporu se jedná o jedno z nejpozoruhodnějších děl slavné dvojice. Příběhem muzikálu Polibek pavoučí ženy totiž autoři podrobili diváky jedné z největších zkoušek v historii muzikálu vůbec. Děj nás zavádí do věznice v blíže neurčené jihoamerické zemi s vojenskou diktaturou, ve které dekoratér výkladních skříní Molina, odsouzený za pohlavní zneužívání mladistvých chlapců, sdílí celu s extremistickým marxistickým aktivistou Valentínem. Kromě vězeňských starostí se ale Molina musí potýkat se zprávami o smrtelně nemocné matce, s níž si však smí telefonovat pouze za podmínky, že dozorcům bude donášet informace na svého spoluvězně.
1: Jedinými světlými okamžiky vězeňského života jsou tak Molinovy vzpomínky na staré filmy, v níž se zjevuje Aurora, filmová diva 50. let, jež vnáší barvy do šedi žaláře. Díky nim se mu daří unikat z neúprosného každodenního ponižování, týrání a mučení. Z jediné role své milované hvězdy má však neustálý strach, z role pavoučí ženy, která svým polibkem zabíjí. A jak se dá předpokládat, Aurořina smrtelného polibku se na konci muzikálu dočká i on.
0: U nás Polibek pavoučí ženy prozatím uvedlo pouze v roce 2013 divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni.

0: Teď už k filmové adaptaci muzikálu Polibek pavoučí ženy. V příběhu se, jak už jsme řekli před chvílí, pohybujeme v brutálním prostředí věznice a zároveň ve snových představách reviálních filmů. Zatímco v divadelní verzi jde o jeden časoprostor, ve filmu vězeňskou realitu střídají místy až přehnaně pestré reviální scény, jakoby z historických hudebních filmů.
1: Do určité míry jde o střídání dvou zcela odlišných světů. Podobně jako před lety ve filmovém zpracování úspěšného Chicaga. Co však perfektně fungovalo tam, v Polibku pavoučí ženy selhává. Navíc postavy snů jsou stvárňovány stejnými herci, které spatřujeme v Žaláři. Rozuměj, stejní herci, jiné role.
0: Ačkoliv se vše zdá téměř dokonalé, nedostavují se u diváků potřebné emoce jako při divadelním provedení. I když je Chicago snad jediným muzikálem na světě bez jakéhokoliv kladného hrdiny, jde o titul nabitý humorem a skvělými pěveckými a tanečními čísly. Polibek pavoučí ženy je však jednoznačně tragickým příběhem a možná, že pro takto temná témata dnešní příznivci muzikálu nemají pochopení. Jak na film budeme hledět za několik let, se ovšem nyní dá odhadnout jen stěží.

0: pátek 23. ledna uplynulo 50 let od smrti černošského zpěváka Paula Robsona. Jehož jméno je nezapomenutelně spojeno s historií vůbec prvního muzikálu na světě, tedy s lodí komediantů. Nepříliš velká role lodního topiče Joea mu dala příležitost k interpretaci jedné z nejvýraznějších skladeb celého díla, All Men River. Robsonův sametový basbariton z ní vytvořil celosvětový hit první velikosti.
1: Robson hrál změnnou roli v lodi komediantů nejdříve v prvním londýnském nastudování tohoto titulu v roce 1928, poté v obnovené broadwayské premiéře v roce 1932 a posléze také na filmovém plátně v první kompletně zvukové podobě lodě komediantů v roce 1936.
0: Poněkud spornější byly Robsonovy občanské postoje. Bral se za lidská práva černošských občanů Ameriky, ovšem zapletl se s komunistickou ideologií a stal se velkým obdivovatelem Sovětského svazu. V 50. letech mu byl proto odebrán cestovní pas, neboť odmítl podepsat, že není komunista. Nicméně i s odstupem dlouhého času skladba All Men River v jeho interpretaci zůstává pohlazením na duši.

0: Posloucháte Muzikál Express.
1: Jeho druhá část bude věnována fenoménu zvanému Smash, známému nejen z televizních obrazovek, ale zároveň i z divadelních prken Broadwaye.
0: K jevištní adaptaci muzikálového seriálového fenoménu s názvem Smash vedla dlouhá a trnitá cesta. Tisíce fanoušků seriálu z prostředí New Yorkské Broadwaye po celém světě netrpělivě čekalo na jeho divadelní uvedení celých 13 let, aby se nakonec odehrála necelá stovka repríz. Ale začněme od začátku.
1: Americký seriál Smash je hudební drama, které bylo vysíláno mezi lety 2012 a 2013 televizní stanicí NBC. Děj seriálu se odehrává v soudobém New Yorku a soustřeďuje se na tamní divadelní komunitu. Hlavní linie příběhu vypráví o fiktivním tvůrčím týmu, který chce přivést k životu nový muzikál o Marilyn Monroe s názvem Bombshell, do češtiny překládaný jako Sexbomba. Dílo tak diváky provází procesem tvorby broadwayského muzikálu od prvních zkoušek přes workshopy, zkušební uvádění v regionálním divadle k premiéře na Broadway až k prestižním cenám Tony.

0: Seriál Smash měl celkem 32 epizod ve dvou sériích, přičemž druhá série se zaměřuje také více na off-broadwayskou scénu. Kromě sexbomby se do popředí dostává také moderní poprokový muzikál Hitlist, mladé a nadějné, leč neskušené dvojice autorů a jejich snaha prosadit své dílo v tvrdém divadelním světě.
1: Druhá série tak odkrývá různé umělecké cesty muzikálových tvůrců. Staví do kontrastu velké broadwayské tituly s týmem zkušených producentů a profesní dráhy zavedených hvězd s mladými, neznámými talenty na začátku kariéry. Významnou roli v příběhu pak hraje rivalita i spolupráce v konkurenčním prostředí Broadwaye. Seriál ukazuje nejenom ambice, sny a slávu broadwayských hvězd, ale také, jak náročný je divadelní svět na své nejvyšší úrovni a jaká může být cena, kterou je třeba zaplatit za úspěch v showbiznisu. Hlavní devízou seriálu Smash je především skvělá hudba, ať už se jedná o swingové písně a klasické muzikálové melodie Sexbomby, poprokové hity Hitlistu či úpravy známých skladeb, které se v seriálu objevují ve scénách, jež se věnují osobnímu životu hrdinů.

0: Za stěžejní píseň Let Me Be Your Star byli tvůrci seriálu dokonce nominováni na prestižní cenu Grammy. Její motiv jsme slyšeli v úvodní scéně muzikálu a celou si ji poslechneme za malou chvíli. Kromě hudebních či tanečních čísel a atraktivního prostředí New Yorkské Broadwaye, za jejíž oponu jistě rád nakoukne každý muzikálový divák, lákal Smash především na své obsazení.
1: V hlavních rolích seriálu se objevily přední osobnosti a dnes už stálice hudebního divadla, jako jsou kupříkladu Jeremy Jordan, který se stal třeba originálním představitelem hlavních mužských rolí v muzikálech Newsies, Bonnie a Clyde nebo Velký Gatsby. Dále Megan Hilty, kterou proslavila zejména role Glindy v muzikálu Wicked neboli Čarodějka, nebo také Leslie Odom Jr., jehož Aaron Burr v muzikálu Hamilton se stal v Americe doslova legendou.
0: A jen pro zajímavost, když se herec do této role nedávno vrátil na limitovaný počet repríz, cena nejdražších lístků na jedno představení s ním se vyšplhala přes rekordních $1,500, což je přepočtu více než 30 tisíc korun. Jako hostující hvězdy se navíc v některých dílech objevují opravdové legendy Broadwaye, například Bernadette Peters, jež hrála matku jedné z hlavních hrdinek, či velká jména filmového plátna, jako například Uma Thurman. Není tedy divu, že se seriál dodnes těší popularitě mezi muzikálovými nadšenci.

0: Je zajímavé, že si Smash získal příznivce zejména mimo Spojené státy, kde až tolik úspěšný nebyl, přestože získal řadu cen i nominací na nejrůznější televizní ocenění. V ostatních koutech světa se však stal doslova kultovní záležitostí. Není tak divu, že už od ukončení seriálu diváci léta spekulovali, zda se některý z muzikálů vytvořených pro seriál neobjeví také na jevišti.
1: V průběhu let došlo k několika oznámením o plánech na zinscenování muzikálu Bombshell, které ale nikdy nebyly zrealizovány. Teprve po 7 letech se příznivci seriálu konečně dočkali informace o připravované divadelní adaptaci. Na konci května roku 2020 byl vůbec poprvé exkluzivně odvysílán koncert s písněmi ze seriálu s názvem Bombshell in Concert, který se uskutečnil v roce 2015. V rámci slavnostního večera proběhlo také virtuální opětovné shledání hlavních představitelů. Krátce na to oznámil koproducent Smeše, slavný Oscarový režisér Steven Spielberg, adaptaci seriálu do podoby broadwayského muzikálu s názvem Smash, a New Musical.

0: Oproti dramatičtějšímu vyznění seriálu byla divadelní verze pojata víceméně jako komedie. Dynamika mezi hlavními dvěma ženskými hrdinkami, tedy zkušenou Ivy Linovou, která dlouho čeká na svou příležitost a snaží se získat roli Marilyn Monroe, a začínající neznámou Karen Cartwrightovou, která jí konkuruje, pak ztrácí na motivu rivality, když se z Ivy stává slavná broadwayská hvězda a z Karen pouze její understudy.
1: Dále se v příběhu, jehož scénář napsala nová autorská dvojice, která se na původním seriálu nepodílela, objeví několik nových postav a řada těch původních je přejmenována. Hudba a texty naopak pochází od Marka Shaymana a Scotta Whitmana, kteří složili písně už k původnímu seriálu. Z jejich pera pochází například i úspěšný muzikál Hairspray. Většinu hudebních čísel, která se v divadelní adaptaci objevila, tak diváci mohli znát už ze seriálové předlohy. Hey Korea, let the bugle blow. I'm here to bring some comfort to the USO. I understand war and the plans it deserves. I've been fighting off wolves since I first grew curves.

0: Kromě nových tváří v divadelní verzi účinkovaly také původní představitelka hlavní ženské role Megan Hilty a Krista Rodriguez, která v seriálu hrála roli zpěvačky a kamarádky Karen Anu Vargas. Krista Rodriguez také jako jediná z původního obsazení zůstala u celého vývoje divadelní adaptace a prošla od roku 2022 všemi workshopy až po broadwayské uvedení muzikálu, přičemž v něm hrála scénáristku Sexbomby.
1: Dechtivé příznivce Smash však producenti muzikálu po prvním čtení zklamali, když oznámili, že žádné konkrétní plány na uvedení muzikálu na Broadway zatím nejsou.
0: Tato skutečnost byla oznámena až o rok později, v roce 2023, kdy proběhlo další čtení. Premiéra muzikálu pak byla naplánovaná na sezónu 2024-25. Hned v lednu 2024 proběhl první velký šestitýdenní workshop a o rok později, v březnu, byl muzikál konečně uveden na Broadway. S tím, že oficiální premiéra proběhla v divadle Imperial 10. dubna. Přestože muzikál získal 5 nominací na cenu Dramadesk a 2 nominace na cenu Tony, kritiky i ohlasy diváků byly smíšené až rozpačité.
1: Velká a dlouhé roky budovaná očekávání fanoušků, přepracovaná verze jejich zamilovaného díla a nové obsazení pravděpodobně nedokázali naplnit. A tak uvedení kultovního Smeše skončilo po 32 předpremiérách a 84 řádných reprízách. Fenomén tohoto seriálu tak bude žít v srdcích jeho příznivců dál pouze na televizních obrazovkách, stejně jako tomu bylo dlouhé roky předtím.

0: O Vánocích jsme vysílali hodinový sestřih z našeho jubilejního koncertu Muzikál Express 35 let, který se konal v říjnu ve Fóru Karlín. Za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu jsme slyšeli muzikálové zpěváky z divadel napříč republikou.
1: A protože máme ještě pár minut času, poslechněme si jednu ze skladeb z tohoto koncertu.
0: Patřit bude muzikálu Ples upírů, který vznikl podle kultovního filmu režiséra Romana Polanského ze 60. let minulého století. Muzikál má v současnosti na programu Pražské divadlo Goya.
1: My ale ve skladbě Chvíle tvá uslyšíme Michalu Štichovou-Gemrotovou a Pavla Režného.
0: A tou také dnešní vydání Muzikál Expressu zakončíme. Za autorské spolupráce Lukáše Helceleta ho jako vždy připravili a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi loučí. Naslyšenou opět za týden, ve stejnou dobu, na vlnách Českého rozhlasu Dvojka a nebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Tentokrát zavzpomínáme na další vzácnou návštěvu, která k nám dorazila v loni v září. Přišli Eva a Václav Hudečkovi a s nimi Jura Pavlica a Lukáš Klánský.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě. Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování, kterou uvádíme v rámci mrazivého léta. Hlavní hrdinka během cest pravidelně pozoruje střípky ze soukromí mladého páru, který žije v domku u trati ve stejné ulici, kde sama kdysi bydlela. Dokonce si dvojici pojmenuje. Jednoho dne u nich ale zahlédne cosi znepokojivého a v zápětí se dozví, že mladá žena se pohřešuje. S vervou hraničící s umanutostí se pustí do pátrání, které ovlivní a převrátí na ruby nejen její život. Četbu z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková.

Sobota 17. srpna. Večer. Mám na sebe vztek, že takhle brečím. Ale cítím se vyčerpaná. Posledních pár týdnů mi vážně dalo zabrat. A s Tomem jsme se opět pohádali kvůli Rachel. Mučila jsem se kvůli tomu jejímu vzkazu i kvůli tomu, že mi Tom lhal o jejich setkání. Pořád jsem si opakovala, že je to blbost. Nedokázala jsem se však zbavit pocitu, že se mezi nimi něco odehrává. Věčně se mi honilo v hlavě. Jak by ho vůbec mohlo napadnout, že by byl zase s ní? Kdybychom se my dvě postavili vedle sebe, na světě by se nenašel jediný chlap, který by jí dal přede mnou přednost. Jenže tohle se přece někdy stává, ne? Lidi, se kterými jsme něco prožili, nás nepropustí ze své moci jen tak. Objevila se ve čtvrtek. Bušila u nás na dveře a volala Toma. Běsnila jsem, ale netroufla jsem si otevřít. Sadím se, že chtěla Tomovi brečet do klopy, aby mě přinutil dát jí pokoj. Nechala mu vzkaz. Musíme si promluvit. Prosím, zavolej mi, jakmile to půjde. Je to důležité. Který jsem rovnou hodila do koše. Později jsem ten papír zase vylovila a schovala ho do šuplete nočního stolku k záznamům všech hovorů a situací, kdy jsem Rachel zahlédla. Je to moje svědectví pro případ, že bych ho potřebovala. Telefonovala jsem seržance Rayleyové a nechala jí vzkaz, že se Rachel opět potuluje po okolí. O tom vzkazu jsem se Tomovi zmínit měla, to je fakt. Dneska večer mu volala. Když dotelefonoval, zuřil. Co má tohle kurva znamenat? Jak to bylo s tím vzkazem? Vyjel na mě. Řekla jsem, že jsem ho zahodila. Nenapadlo mě, že bys ho chtěl vůbec číst. Myslela jsem, že si stejně jako já přeješ, aby nám přestala strkat nos do života. Zakoulel očima. Samozřejmě, že chci, aby Rachel konečně zmizela. Ale taky nechci, abys mi začala odposlouchávat telefony a vyhazovat poštu. Právě tohle mi dělávala ona. To byla rána pod pás. Trapně jsem se rozplakala a vyběhla nahoru do koupelny. Čekala jsem, že Tom přijde za mnou, aby mě uchlácholil, ale po půl hodině na mě houkl. Jdu na 2 hodiny do fitka. A než jsem stihla odpovědět, uslyšela jsem bouchnutí dveří. A teď jsem se přistihla, že se chovám přesně jako ona. Hodila jsem do sebe polovinu lahve červeného, které zbylo včera od večeře, a šmejdím Tomovi v počítači. Není nic tak bolestného, tak zhoubného, jako podezření. Nakonec jsem heslo na laptopu rozlouskla. Zní Blenem. Ano, je takhle fádní. Název ulice, kde bydlíme. Neobjevila jsem žádnou usvědčující poštu. Půl hodiny jsem se hrabala v pracovních e-mailech, které byly tak duchamorné, že otupily dokonce i moji hlodající žárlivost. Pak jsem laptop zaklapla. Díky vínu a nudnému obsahu Tomova počítače jsem rozjařená. Znovu jsem se přesvědčila, že prostě jenom blbnu. Jdu si nahoru vyčistit zuby. Nechci, aby věděl, že jsem zase pila. A pak se rozhodnu, že převléknu postel a obléknu si tu černou hedvábnou košilku, kterou mi Tom dal k narozeninám. Až se vrátí, všechno mu vynahradím. Když stahuju staré povlečení, div nezakopnu o černou tašku zastrčenou pod postelí. Nosívá ji do fitka. On si zapomněl věci na cvičení. Už je pryč přes hodinu a ještě se pro ně nevrátil. Žaludek se mi sevře. Třeba má ve skřínce v tělocvičně náhradní oblečení. Třeba je zrovna teď s ní v posteli. Klekám si a začnu v tašce štrachat. Má tam oblečení, iPod a tenisky. A ještě něco. Mobil. Telefon, který jsem v životě neviděla. Sednu si na postel a srdce mám až v krku. Chystám se přístroj zapnout a je mi jasné, že až to udělám, budu trpce litovat, poněvadž tohle může znamenat jedině pohromu. Člověk si nenechává náhradní mobil v tašce na cvičení, pokud něco neskrývá. Hlásek v hlavě mi napovídá. Tak ten mobil prostě vrať, kde byl, a zapomeň na to. Jenže to nejde. Pevně tisknu prst na tlačítko a čekám, až se displej rozsvítí. Není nabitý. Úleva se mi rozlije po těle jako morfium. Ulevilo se mi,
protože teď už se nic nemůžu dozvědět. A protože fakt, že je tenhle aparát mrtvý, signalizuje, že je nepoužívaný a nepotřebný. Snad je to nějaká stará šunka a to mi v té tašce nosí už měsíce. Nechávám postel napůl svlečenou a jdu do obýváku. Pod deskou konferenčního stolku jsou zásuvky s různým haraburdím, roličkami izolepy, šitičky, starými nabíječkami k telefonům. Nabíječky popadnu všechny tři. Druhá z nich se do zdířky přístroje hodí. Zapojím telefon, schovám ho za noční stolek. Pak čekám. Většinou jen časy a data. Pondělí v 15, pátek 16:30. Někdy odmítnutí. Zítra to nejde. Středy špatné. Nic jiného tam není. Jenom asi tucet textových zpráv. Všechny ze skrytého čísla. V telefonním seznamu nejsou žádné kontakty a přehled hovorů někdo vymazal. Ty schůzky se konaly před řadou měsíců. Když mi dojde, že první se uskutečnila loni v září, v krku mám knedlík. V září. To bylo Evie půl roku. Byla jsem ještě tlustá, umordovaná a na sex jsem neměla ani pomyšlení. Potom se však dám do smíchu, protože je to prostě absurdní. V září jsme byli blažení, zamilovaní jeden do druhého a do našeho nového miminka. Není přece možné, aby se s ní v tu dobu scházel krucinál. A přece vytáhnu svoje záznamy týkající se Rachelina obtěžování, vyhledám data telefonátů a porovnám je s daty schůzek domluvenými prostřednictvím toho mobilu. Některá se shodují. K některým hovorům došlo den, dva před schůzkou, k jiným zase po ní. Jiná data neodpovídají vůbec. Je možné, že by se s ní opravdu scházel? Ale kdyby měla možnost volat na tenhle mobil, proč by vůbec telefonovala na pevnou linku? To nedává smysl. Tom je pryč už skoro 2 hodiny. Ustelu postel, záznamy i mobil vrátím do nočního stolku, sejdu do přízemí, nalévám si poslední sklenici vína a honem ji vypiju. Na chodníku je slyšet kroky. Vím, že je to on. Strčím sklenici do dřezu a zůstanu stát u linky. V uších mi pulzuje krev. Ahoj, řekne, když mě uvidí. Vypadá zaraženě, trochu se kymácí. Co pak ve fitku teď čepujou pivo? Zakření se. Zapomněl jsem si věci. Šel jsem do hospody. Přesně tak, jak jsem si myslela. A nebo přesně tak, jak si myslel, že si budu myslet? Přistoupí blíž. Co pak si tu prováděla? Vypadáš provinile. Obejme mě kolem pasu a přitáhne mě k sobě. Zdechuje mu cítit pivo. Políbí mě na ústa, začne mi rozepínat džíny. Nechce se mi, ale nevím, jak ho odmítnout a tak zamhouřím oči a snažím se nemyslet na to, jak laškuje s ní. Neděle 18. srpna. Časně ráno. Procitám s úlekem. Je dosud tma. Mám dojem, že jsem slyšela Evie kňourat, ale když jdu zkontrolovat, tvrdě spí. Vracím se do postele, ale už se mi nedaří usnout. Mrknu po Tomovi. Podle tempa jeho dechu odhaduju, že se hned tak neprobudí. Vyklouznu z postele, otvírám šuplík a vytahuju mobil. Dole v kuchyni ho donekonečna obracím v ruce a sbírám odvahu. Chci mít jistotu, ale zoufale toužím potom, abych se mýlila. Zapnu telefon. Stisknu jedničku a přidržím ji. Ozve se hlasová schránka. Nechtěla bych změnit úvodní pozdrav? Ukončím hovor, ale najednou mě popadne iracionální strach, že by telefon mohl zazvonit, a tak otevřu francouzské okno a protáhnu se ven. Pod nohama cítím vlhkou trávu, vzduch je chladný, obtěžkaný vůní deště a růží. Dojdu k plotu a teprve pak znovu vytočím hlasovou schránku. Nechtěla bych změnit úvodní pozdrav? Ano, chtěla. Ozve se pípnutí, odmlká a pak uslyším
její hlas. Její hlas, nikoli jeho. Ahoj, to jsem já. Nechte mi vzkaz. Srdce mi přestalo být. To není jeho telefon, ale její. Přehrávám si to znovu a znovu. Hrdlo mám stažené, zdá se mi, že omdlím a v zápětí se nahoře v patře rozsvítí.

Neděle 18. srpna. Časně ráno. Vzpomínky se mi kousek po kousku skládají dohromady. Jako bych celou věčnost bloudila ve tmě a najednou se konečně měla čeho chytit. Zpočátku jsem to neviděla. Seděla jsem na gauči ochromená šokem a říkala si, že by to přece nebylo poprvé, co se věci ve skutečnosti odehrály jinak, než si myslím. Jako tenkrát, když jsme šli na mejdan, který pořádal jeden Tomův kolega. Byla jsem sice dost opilá, ale užili jsme si hezký večer. Vzpomínám si, že jsem na rozloučenou políbila Kláru, což byla manželka dotyčného kolegy. Příjemná a vlídná žena. Vzpomínám si, jak mi povídala, že bychom se měli zase někdy sejít. Vzpomínám si, jak mě držela za ruku. Pamatovala jsem si to velmi jasně, ale nebyla to pravda. Došlo mi to druhého dne ráno, když se ke mně Tom obrátil zády ve chvíli, kdy jsem na něj promluvila. Prý jsem osočila Kláru, že s ním flirtuje. Chovala jsem se hystericky a sprostě. Když jsem zavřela oči, cítila jsem Klářinu ruku, která mě hřála na kůži. Ale nic takového se ve skutečnosti nestalo. Ve skutečnosti mě Tom musel z domu napůl vynést a já brečela a hulákala, zatímco chudinka Klára se choulila v kuchyni. Takže když jsem teď zavřela oči, odplula do polosnění a ocitla se v tom podchodu, snad jsem cítila chlad a čichala za tuchlý vzduch. Snad jsem viděla, jak ke mně míří rozzuřená postava se zdviženou pěstí, ale nebyla to pravda. Hrůza, kterou jsem cítila, nebyla opravdická. A opravdické nebylo ani to, že mě ten stín uhodil, až jsem spadla na zem. Jenomže ona to pravda byla. Zatímco jsem sledovala, jak vychází slunce, zdálo se mi, jako by se rozptylovala mlha v mé mysli. Co mi nakukal, byla lež. Že mě praštil, jsem si nevyfantazírovala. Stejně jako jsem si pamatovala, jak se po večírku s Klárou přátelsky držíme za ruce. Stejně jako jsem si pamatovala strach, který jsem cítila, když jsem ležela na podlaze s golfovou holí po boku. Teď už stoprocentně vím, že ten, kdo se tou holí ohnal, jsem nebyla já. Všechno je to lež. Nevymyslela jsem si, že mě uhodil. Viděla jsem ho, jak odchází ulicí s nějakou ženou. Viděla jsem ho s ní nastupovat do auta. Pamatuju si to, jenom jsem popletla dvě vzpomínky dohromady. Obraz Anny v modrých šatech, která ode mě odchází, jsem si promítla do jiného scénáře. Tom s nějakou ženou nastupují do auta. Poněvadž ta žena na sobě neměla modré šaty, ale džíny a červené tričko. Byla to Megan.

0: Neděle 18. srpna, časně ráno. Mrsknu telefonem co nejdál přes plot. Dopadne kamsi na kraj železničního náspu. Mám dojem, že slyším, jak se kutálí směrem ke kolejím. Zdá se mi, že pořád slyším její hlas. Ahoj, to jsem já, nechte mi vzkaz. Než se stihnu vrátit do domu, Tom už stojí pod schodištěm. Sleduje mě a pomrkává kalnýma očima. Co se děje? Nic, říkám, ale slyším, jak se mi třese hlas. Zdálo se mi, že někoho slyším. Zvonil telefon, říká a mne si oči. Pevně se chytím za ruce, abych zastavila třas. Jaký telefon? Dívá se na mě, jako kdyby mi přeskočilo. Zvonil telefon, někdo volal a pak zavěsil. Aha, o tom nic nevím. Nevím, kdo to byl. Směje se. Jak bys to mohla vědět? Jsi v pořádku? Dojde ke mně a bere mě okolo pasu. Jsi nějak divná. Trochu mě stiskne v náručí. Jestli jsi něco slyšela, měla jsi mě vzbudit, říká. Neměla jsi chodit ven sama. Jsem v pohodě. Odvětím, ale musím zatínat čelist, aby mi přestali drkotat zuby. Líbá mě narty, vsune mi jazyk do úst. Pojď zpátky do postele, řekne. Nejspíš si uvařím kafe, pokouším se od něj odtáhnout. Nepustí mě. Pevně mě ovíjí pažemi, rukou mi tiskne zátylek. Ale no tak, řekne. Pojď se mnou. Ne, pro mě není odpověď.
1: Neděle 18. srpna. Ráno. Nakonec jsem šla na vlak a vystoupila ve Vitny. Nejsem si jistá, co dělat, a tak prostě zazvoním u dveří. Napadá mě, jestli jsem neměla nejdřív zavolat. Cítím lehkou hysterii. Nikdo neotvírá. Když obcházím dům ze strany, hysterie sílí. Mám intenzivní pocit déjà vu. Tenkrát ráno jsem sem přišla a odnesla jim holčičku. Nikdy jsem jí nechtěla ublížit. Tím jsem si teď jistá. Anna sedí s Evie na terase. Zavolám na ní a přilezu plot. Dívá se na mě. Očekávám šok nebo hněv, ale zdá se, že není ani překvapená. Ale, Rachel, řekne. Bez úsměvu klidně se na mě kouká. Oči má červené, obličej bledý, vydrhnutý, bez líčidla. Kde je Tom, Anno? Šel ven na sraz kamarádů z vojny. Musíme jít, Anno. Povídám a ona se dá do smíchu.
0: Neděle 18. srpna, ráno. Z nějakého důvodu mi to všechno najednou začalo připadat legrační. Chudinka tlustá Rachel stojí u mě na zahradě, spocená a rudá, a tvrdí mi, že musíme jít. Musíme. Kam bychom chodili? Ptám se, když se přestanu smát. Já s vámi nikam nepůjdu. Kdy se vrátí? Táže se mě. Myslím, že to hned tak nebude. Ve skutečnosti nemám ponětí, kdy se Tom vrátí. Občas tráví celé dny na lezecké stěně. A nebo jsem si to přinejmenším myslela. Teď nevím. Za to vím, že si sebou vzal tašku s věcmi na cvičení, takže zanedlouho zjistí, že telefon je pryč. Uvažovala jsem o tom, že bych vzala Evie a odjela k sestře, ale ten zahozený mobil mě znepokojuje. Co když ho někdo najde? Jsou na něm moje otisky prstů. Pak mě napadne, že ho zkusím najít, ale budu muset počkat do večera, aby mě nikdo neviděl. Uvědomuju si, že Rachel stále mluví. Jsem příšerně unavená. Anno, povídá mi. Setkala jste se s někým z těch kumpánů z vojny? Vrtím hlavou. Nezdá se vám to divné? Ani ne, říkám. Ti kámoši jsou součástí předchozího života. Stejně jako vy. Tedy vy byste měla patřit do minulosti, ale zdá se, že se vás hned tak nezbavíme. Škubne sebou, těla jsem do živého. Co tady děláte, Rachel? Vím, že se něco Stalo. Výraz její tváře je neobyčejně vážný, jako by si o mě dělala starosti. Za jiných okolností by to bylo až dojemné. Nedala byste si kafe, říkám a ona přitaká. Vařím kávu a pak sedíme mlčky na terase. To ticho mi připadá málem družné. Co mi to tu naznačujete? Ptám se. Že žádní Tomovi kámoši z vojny neexistují? Že si ve skutečnosti vyrazil s jinou? To nevím, opáčí. Rachel, co mi chcete říct? Setkala jste si někdy s Tomovou rodinou? Otáže se mě. Myslím s jeho rodiči. Ne. Přestali s Tomem mluvit, když utekl se mnou. Zavrtí hlavou. To není pravda. Ani já jsem se s nimi nikdy nesetkala. Neznají mě, tak proč by se měli trápit kvůli tomu, že mě opustil? V hlavě vzadu v lebce mi hnízdí černá tma. Snažím se ji držet v bezpečných mezích od chvíle, kdy jsem v mobilu uslyšela Meganin hlas, jenomže teď začíná bobtnat. Nevěřím vám, říkám. Proč by mi měl v tomhle lhát? Protože lže ve všem. Zvednu se a poodejdu. Tím, co mi tu vykládá, mě rozčiluje. Rozčiluju sama sebe, protože jí věřím. Myslím, že jsem odjakživa věděla, že Tom lže, ale v minulosti se mi jeho lži hodili do krámu. On je dobrý lhář, povídám. Vy jste přece o tom neměla dlouho ani páru, co? Řadu měsíců jsme se scházeli, div jsme si nevyšukali mozky z hlavy a vy jste netušila ani ně. Kousne se dortu. A co Megan? Vím o tom. Měli spolu poměr. To slovo mi zní divně. Poprvé jsem ho vyřkla nahlas. Určitě vás to pobavilo, říkám. Ale teď je mrtvá, takže na tom konec konců nezáleží, ne? Tma se šíří, tlačí se mi do periferních oblastí lebky. Drapnu Evie za ruku a táhnu ji dovnitř. Důrazně protestuje. Měli spolu poměr. Nic jiného v tom není. Ještě to nemusí znamenat, že ji zabil? To neříkejte. Přistihnu se, že na ní ječím. To před mým dítětem neříkejte. Dávám jí výsvačinu a ona poprvé po mnoha týdnech jí bez námitek. Skoro jako by věděla, že mě trápí něco úplně jiného. Uvnitř v domě se cítím klidnější, i když je Rachel pořád tady. Stojí na konci zahrady a pozoruje projíždějící vlak. Když uvidí, že jsem zase vyšla ven, přijde ke mně. Vy máte vlaky ráda, že? Říkám. Já je nenávidím. Pousměje se. Další věc, o které mi lhal. Tvrdil, že tenhle dům milujete, včetně těch vlaků. Řekl mi, že by vás ani ve snu nenapadlo hledat si nové bydlení, že jste se chtěla nastěhovat sem, i když jsem tady předtím bydlela já. Vrtím hlavou. Proč by to tvrdil? Už 2 roky se ho snažím přimět, aby tenhle barák prodal. Protože lže, ano. V jednom kuse. Tma se rozlézá. Teprve teď mi to začíná dávat smysl. Takže ty telefonáty nebyly od vás. Chci říct, vím, že párkrát jste mu volala, ale jindy. Jindy mu volala Megan. Hádám, že ano. Je zvláštní vědět, že jsem po celou dobu nenáviděla nepravou ženu. A přece to nestačí, abych Rachel přestala mít nerada. Ale jak ji takhle vidím, klidnou, ustaranou, střízlivou, najednou mi dochází, jaká kdysi bývala. A protiví se mi tím pádem ještě víc, jelikož začínám chápat, co na ní Tom viděl. Střelím očima po hodinkách. Je po 11. Odešel kolem 8. Teď už dozajista ví o tom telefonu. Možná si myslí, že ho vytrousil z tašky. Jak dlouho už to víte, ptám se. O tom jejich románku. Nevěděla jsem to až do dneška, říká. Vím jenom... Odmlčí se. Naštěstí, poněvadž si nejsem jistá, jestli bych dokázala snést, aby mi právě ona vykládala o nevěře mého manžela. Myslíte, že to byl on? Táže se mě. Že to dítě bylo jeho. Před očima nemám nic než černotu. Cože jste říkala?
1: Omlouvám se.
0: Je nervózní, rudá ve tváři. Když Megan umřela, byla těhotná. Je mi to moc líto. Nechci se před ní rozsypat. Ale pak sklopím zrak a podívám se na Evie a najednou cítím, jak mě zaplavuje žal. Even bratříček nebo sestřička. Je po smrti. Rachel mě obejme kolem ramen. Je mi to moc líto, opakuje a já bych ji nejradši praštila. Nechá mě chvíli plakat a pak pronese odhodlaně. Ano, měli bychom jít. Můžete být s Evie třeba u mě, dokud to všechno nevyřešíme. Otřu si oči a odtáhnu se. Já ho neopustím, Rachel. Sice mě podváděl, ale nebylo to konec konců poprvé, že? Dám se do smíchu a Evie se rozesměje se mnou. Rachel si povzdechne a vstane. Vždyť víte, že tady nejde jen o podvádění, ano. Nastoupila s ním do auta, tenkrát večer. Já ji viděla. Nepamatovala jsem si to, ale už si vzpomínám, už ano. Musíme si promluvit s policií, prosím. Nesmíte s ním tady zůstat. Navzdory slunečnímu žáru se třesu jako ratlík. Sám od sebe mi v mozku vytane obraz. Jedna z prvních příležitostí, kdy Megan přišla hlídat Evie. Měla jsem si tehdy vyrazit s kámoškami, ale byla jsem utahaná a tak jsem si šla nahoru lehnout. Mezitím se musel vrátit Tom, protože když jsem opět sešla dolů, byli tam spolu. Stáli u sebe trochu moc blízko. Evie seděla v židličce, křičela, ale ani jeden z nich si ji nevšímal. Věděla jsem tenkrát, že ji Tom chce? Asi ano. Ale tohle by nemohl udělat. Tom to nebyl. Milovala jste ho, připomínám jí. Pořád ho milujete, že? Rachel vrtí hlavou, ale moc přesvědčivě to nepůsobí. Ale ano. Takže víte, že tohle nepřipadá v úvahu. Nemohla byste přece milovat muže, který by byl schopen něčeho takového, nebo ano? Ale mohla, opáčí. A vy, jak by smet. Po lících jí tečou slzy. Utře si je a přitom se její výraz změní a z obličeje se úplně vytratí barva. Dívá se přes moje rameno a když se obrátím, uvidím Toma, jak stojí u okna do kuchyně a pozoruje nás.

0: Paula Hawkins, Dívka ve vlaku. Pro dnešek končí premiérová četba, kterou z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková. Dramaturgie Marina Feltlová, v seriálu účinkují Aneta Krauzová, Lucie Černíková a Eva Hacurová. Režii měl Dimitrij Dudík. Premiéru další části uvedeme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Mrazivé léto na Dvojce.
2: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
1: Mrazivé léto na Dvojce.
2: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
1: Mrazivé léto na Dvojce.
2: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
1: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
2: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
1: Mrazivé léto na Dvojce. 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
2: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
1: Taťána Medvecká,
2: František Kinský,
1: Saskia Burešová,
2: Miroslav Hanuš,
1: Lucie Výborná,
2: Jakub Kvášovský,
1: Naďa Konvalinková,
2: Daniel Stach,
1: Jaroslav Svěcený
2: a Martin Mišička.
1: Vyberte absolutního vítěze.
2: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
1: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
2: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
1: chytrý telefon,
2: DAP rádia a další ceny.
1: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz. Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači. U nočního mikrofora vás srdečně vítá Zuzana Maléřová. Ojedinělost talentu mého dnešního hosta neunikla divákům ani odborné veřejnosti. Magdaléna Borová je nositelkou ceny Alfreda Radoka, Českého lva i ceny České filmové kritiky. Již během studií na DAMU hrála na několika scénách a bylo jí nabídnuto angažmá v Národním divadle. A přesto její herectví jakoby žilo poklidně, nenápadně, v nehlučné krajině ve stínu, ve které zní klavír, zpěv i poezie a přebývá tam dramatická duše s něžným úsměvem a hlubokýma očima. Z geny, které v sobě nesou stopu tragických dějin minulého století, stejně jako hereckou vášeň obou rodičů. Jedna z nejpůsobivějších hereček střední generace, Magdaléna Borová. Magdaléno, já tě srdečně vítám. Dobrý večer.
1: Děkuju, dobrý večer.
0: Kdo neví, řekněme, kdo jsou ti v uvozovkách divadelní rodiče?
1: Mými rodiči jsou Milena Šajtková a Hanuš Bor. Máma celý život hrála v Liberci a teď je tady v Praze a táta taky v Liberci a teď v Praze.
0: No, ta tvoje stopa v Národním divadle, kterou jsem zmínila, je velice výrazná. Já jenom připomenu, ještě doplním třeba Ninu Zarečnou v Rackovi, Tehilu v Mikve, Boženu Němcovou v inscenaci jako břitva a další a další. Ale ta stopa tam teď pomalu končí. Jak obtížné to bylo rozhodnutí?
1: No, vůbec nebylo jednoduché, protože jsem v Národním strávila 20 let. A vlastně jsem nic jiného neskusila a byl to takový můj domov od školy. Mm. Takže opustit to hnízdo a vrhnout se do neznáma a poprvé v životě být svobodná a zodpovídat si sama za to, co budu dělat, to jako je velká věc pro mě.
0: Mm. Jaké to je pro tvoji povahu, ten krok do neznáma?
1: Pro moji povahu je to protiúkol.
0: Já jsem řekla, co všechno máš ráda, nebo jsem naznačila v tom úvodu. Klavír, hudba, ticho, to k tomu se ještě dostaneme. Ale co třeba voda, prameny, potoky?
1: No, prameny a potoky jsou takový moji průvodci. A zjišťuju, že čím dál víc potřebuju kolem vody chodit a dívat se, jak se pohybuje. Že mi to dělá dobře a že mě to inspiruje hodně.
0: Tak myslíš, že bych na úvod mohla tě poprosit o nějaká slova zenového mistra?
1: Dobře. Zenový učitel Sheng Yang říká: ve svém konání buď měkký. O metodě uvažuji jako o pěkném stříbřitém potoku, ne jako o burácejícím vodopádu. Jdi po proudu, důvěřuji jeho toku. Poběží si svou cestou, někde se bude stáčet, jinde zase ztrácet. Najde si žlábky, trhliny, pukliny. Prostě ho sleduj, nikdy ho nestrácej z očí. Povede tě.
0: Děkuji, tak půjdeme spolu po proudu.

0: Magdaleno, jak moc je součástí tvého života od úplného počátku klavír a kde stál ten první?
1: Klavír stál v našem bytu v Liberci, ve vile, na kraji Liberce, vlastně už na okraji Jizerek, v obýváku velkém se dvěma velkými okny v rohu s červenou lampou. Tak to byl první klavír a teď, až doteď ho mám vlastně u sebe v bytě, ten se mnou stěhuje.
0: Kdo na něj hrál všechno?
1: Hrál na něj táta, když k nám přijela na návštěvu, tak na něj hrála i babička, i s námi hráli čtyřručně a hrála jsem na něj já a ségra.
0: Mm-hmm. A byl to klavír teda po babičce?
1: Byl to klavír po babičce.
0: Tahle babička, vzpomínáš na ní nějak výrazně?
1: Babička Gerta je pro mě taky hodně důležitá, protože mám pocit, že jsme si nejen fyzicky podobné nějak povahou, i když já vlastně si toho zas tak strašně moc nepamatuju, tak mám pocit, že nějakou takovou jemností jsme si byli podobné. A
0: vybavíš si něco konkrétního, jak voněla, kam, co jste zažívali?
1: My jsme za babi a dědou jezdili do Prahy a odmala vlastně. Takže si pamatuju takové věci, jako že nás natírala v koupelně, kde byly teplé kachličky, nás natírala krémem Nivea. A že měla takovej ten krásný kráječ, to mi přišlo hrozně moderní, kráječ na chleba takovej, ten, co se točilo tou kličkou a ono to tam padalo, ty krajíce. Takže nám ráno chystala tu snídani a mazala nám ty chleby a že jsme chodili do Žlutých lázní, kde oni měli vlastně kabinku a trávili tam celé léto, tak tam jsme chodili na plovárnu, že nám hodně zpívala.
0: A znáš její válečný příběh? Ten její životní?
1: No, babička vlastně vůbec to, že jsem se s ní mohla stýkat, je zázrak, protože ona vlastně byla židovka a během teda dostala se do Terezína i s celou rodinou a ještě před válkou chodila učit, protože ona uměla výborně německy, tak chodila učit do německé rodiny češtinu. A do té rodiny chodil takový nějaký jejich příbuzný s malou holčičkou. A když potom babička byla v Terezíně a pracovala tam, protože výborně psala na stroji, tak pracovala v nějaké administrativní části, tak jednoho dne zjistila, že tu část vede ten dotyčný Němec, který chodil do té rodiny na návštěvu. A byla tam i ta jeho holčička, byla tehdy už o několik let starší, vlastně se neviděli. A babička měla od dětství vadu, měla jakoby palec na křivo po takové operaci. A té holčičce se rozvázela tkanička, když tam pobíhala mezi nimi, jak tam pracovali, babička se sehnula a tu botu jí zavázala a ona jí poznala, ta holčička, podle toho křivého palce. Řekla to tatínkovi a ten potom nad babi držel ochranou ruku a vlastně jako jedinou jí neposlal do transportu dál, na rozdíl od celé její rodiny, která vlastně zemřela v Osvětimi.
0: Nikdo se nevrátil?
1: Ne.
0: Vybavíš si, v jaké jsi byla životní situaci, nebo co jsi zrovna prožívala, když jsi se s babičkou loučila?
1: No, když babička odcházela vlastně z tohle světa, tak já jsem právě, to bylo taky úplně takové magické, protože já jsem prožívala první lásku, vážný vztah. Vlastně by se dalo říct, že jsem se stávala ženou a ona vlastně tak jako ženou přestávala být a pomalu odcházela ze světa. Takže to mě bylo nějak kolem 18. A teď někdy je mi líto, že vlastně bych až v tom věku, kdy jsem nějak dospěla, se jí dokázala zeptat trochu jinak na jiné věci. Když to v té pubertě a taky jsme se nevídali zas tak často, protože jsem bydlela v Liberci a ona v Praze, tak v té pubertě jsem spíš tak vnímala ten každodenní život a na spoustu věcí jsem se nezeptala. Hmm. Nebo jsem je ani nedokázala v tom dětském věku nacítit, tak jako bych to dokázala dospělá.
0: Ano. Máš pocit, že jsi i jí nebo zdála se ti krásna v tom závěru života?
1: No, tak mně se zdá, že všeobecně hnědoocí lidé jsou ve stáří, že mají takový jako výrazný pořád rys těch pronikavých hnědých očí. A babička měla ty tmavé oči, takže mně se zdála velmi krásná. Tak a jakoby podle fotek vlastně od dětství jsme si opravdu, jako kdyby jsme si z oka vypadli, že by si nás i člověk mohl někdy zaměnit na těch fotkách. No.
0: Tak máš nadějné
1: výhledy. Mám výhledy, no, mám dobré výhledy.
0: Vnímáš třeba i skrz tátu, ale i sebe, že jakési to dědičné trauma, to, co ty rody nesou, že to pokračuje?
1: No, tak je o tom spousta výzkumů a studií, že ano, a já nějakým způsobem, ale je to těžký o tom mluvit, to cítím. Něco takového v sobě cítím. Nějakou možná vinu, nebo nějaký neidentifikovatelný smutek, který se prostě nese dál, ale není to nic, co by mě nějak paralyzovalo v životě, jenom prostě o tom vím. A třeba když jsem se jela podívat do Terezína s tátou, tak všechno jsme si prohlídli, bylo to prostě, všechno jsme si řekli a pak jsem se vrátila domů a vlastně až po nějaké době, já nevím, třeba po dni, najednou to ze mě jako vyhřezlo. Vlastně veliký emoce. Vůbec jsem nejdřív nevěděla, co to je. Prostě vlna velkého pláče, no. Že to na mě hodně silně zapůsobilo, ale tak to samozřejmě působí na každého.
0: Ten klavír zůstal. Když bych se ještě vrátila do toho dětství, zůstaly tam i ty nejveselější vzpomínky spojené právě s tímto nástrojem, táta, máma.
1: Jo, tak to je jasný, protože u nás doma se hodně zpívalo a táta má ten dar, že umí zahrát jakoukoliv píseň výborně v jakékoliv tónině, takže když to šlo, tak prostě jsme blbli a zpívali, no. A i různý srandičky a zprostárny a tak dál, takže tohle jsou to jsou hodně veselé vzpomínky.
0: On je hodně společenský, vůbec pořád, vypravěč
1: velký. Ano, upovídaný, ano.
0: Ano, a se smyslem pro humor. Měla si ho spojené právě i s těmi záchvaty smíchu nebo prostě s takovou tou radostností dětskou?
1: No určitě. Já si tátu pamatuju hlavně tak, jako takového baviče, že nás se ségrou prostě tak, jsme s ním laškovali, on nás tak provokoval a byla s ním velká sranda. No.
0: Kdy se to přerušilo?
1: No, sranda trochu skončila, když se naši rozvedli a táta vlastně odešel do jiného města dokonce. Což vlastně jsem si uvědomila až teď v dospělosti, jak to byla velká věc, když ten rodič jakoby není, nezůstane aspoň v tom okruhu, blízkosti. V té blízkosti toho dítěte, protože prostě vlastně z toho života zmizí. No. Takže to sranda skončila. Ale když jsme pak za tátou jezdili, tak samozřejmě to tam bylo dál, no. Ale tak každodennost.
0: Kolik ti bylo let?
1: Bylo mi 8.
0: Uh-huh. A sestra?
1: Ségře 10.
0: 10. Dokážeš si vybavit nebo nějakým způsobem zrekonstruovat, jak jsi to tehdy vnímala, jak jsi to vysvětlovala?
1: Ne, já si myslím, že jsem byla ten typ dítěte, který to v sobě úplně zarazil a jakoby zadržel až do současnosti, kdy si to zpracovávám v psychoterapii. A myslím si, že jsem prostě to přijala tak, jak to bylo, že najednou táta nebyl doma. A že jsem na to, nepamatuju si, jak jsem na to reagovala, myslím si, že téměř nijak, že jsem byla dál hodná Magda.
0: Vy jste zůstali 3 holky, sestra a máma. Stala se máma velmi tím pádem výrazným člověkem v tvém životě?
1: No jasně, máma byla odvážná a hrozně statečná, že to celý zvládla s náma sama a byla pro mě guru umělecky i lidsky vlastně. Já jsem jí absolutně obdivovala a důvěřovala a i jsme spolu jakoby pracovali i jako, dalo by se říct, amatérsky, umělecky, protože ona vedla na Gimplu, kde, kam jsem chodila, dramatickou výchovu, měla celý takový systém a vlastně jakoby vrchol toho, té dramatické výchovy byl divadelní soubor Stopa, kam si pak vybírala některé děti a tam jsem já taky chodila, takže my jsme spolu i dělali představení, která ona režírovala.
0: Dostáváš dneska v té dospělosti už některé odpovědi?

0: zadržené nějak jakoby uvolnit a tudíž se začnou dít, to pohne i dalšími věcmi a tak dál a člověk už se nikdy nemůže vrátit tam, kde byl. Už to nejde vrátit, už to jde jenom dál. A to teda vyžaduje i nějakou vytrvalost a tak, ale já prostě neznám nic smysluplnějšího.
1: Je to jako ta voda, když teče po proudu.
0: Je to proud, prostě to jde dál a nezadržuje se to.

0: Noční mikroforum.
1: Zuzana Maléřová a její host na dvojce.
2: Mým hostem je herečka Magdalena Borová. Magdaleno, ty si musíš pamatovat určitě z dětství rodiče i na jevišti. Máš nějaký konkrétní, vybavíš si dětské věmy nějaké jevištní?
3: Pamatuju si je samozřejmě v pohádkách, třeba o hloupém Honzovi nebo Kubula, Kubikula. Tak to si jakoby pamatuju výrazně, protože tam samozřejmě řádili a blbli, nebylo to nic vážného, tak to jako ve mně hodně jako v holčičce utkvělo. A pak samozřejmě každého zvlášť v různých velkých krásných

0: mých rolích, no.
1: Byly i takové, kdy si jako dítě to vnímala až s jakýmsi buď uhranutím, nebo třeba i strachem?
0: Určitě. Třeba tátu si pamatuju v procesu Kafkově, tak to jakoby pro mě bylo trošku děsivé. Vlastně si z toho pamatuju jenom takový nějaký obrazy a pocit, že mu někdo chce ublížit. A mámu samozřejmě jsem pak vnímala i v pubertě a už větší v mnoha a mnoha nádherných rolích, třeba jako kostelničku v její pastorkyni v Jenufě. A nebo v muzikálu Donaha. A prostě těch rolí je fakt hodně, no to jako...
1: Víš, co mě napadá, jestli jako to dítě, jestli to byl takový ten druh jako kouzla, jo? Mám tatínka, maminku a oni hrají.
0: No a zároveň to byla taková samozřejmost. Taková prostě dítě z divadelní rodiny to bere tak nějak běžně. I vlastně ten svět toho divadla, který pro smrtelníka zvenčí je prostě strašně podivnej, co tam ty lidi dělají, jak se chystají, jak se přeměňují na někoho jiného a pak jakoby opravdu si na to hrajou. Hmm. Tak já jsem to tak nějak brala samozřejmě i se ségrou. Prostě to tak bylo, lítali jsme po těch chodbách divadla FX Šaldy a vůbec nám to nepřišlo.
1: Zároveň ty jako dítě mi nepřijde, že bys byla takové to dítě babič extrovertní, že si tě spíš představuju jako pozorovatele, ale možná se mýlím.
0: No, nazvala jsi to přesně. Já jsem byla malá, tichá pozorovatelka.
1: A ty jsi před chvíli i řekla, byla jsem dál hodná Magda. Hmm. To znamená, ty jsi byla ta hodná dcera, jak jste si to rozdělili se sestrou?
0: My jsme si to se ségrou Eliškou hezky rozdělili. Ona byla ta divoška a já jsem byla ta hodná. Bohužel. Myslím, že nejlepší je, když člověk může vyzkoušet víc poloh.
1: Ty jsi asi vnímala tu vášeň rodičů pro divadlo, že? Protože oni jsou vášniví divadelníci. Zdědila jsi?
0: Já to obdivuju a obecně obdivuju na lidech tuhle vášeň, zvlášť na těch, kteří to neměli naservírované a s divadlem třeba nemají nic společného a prostě je to k tomu přitáhne, oni zatím jdou. Tak jako mě se to strašně líbí, ale já vlastně mám pocit, jako kdyby to ke mně přišlo tak nějak mimochodem. Asi jsem k tomu teda ty předpoklady měla, ale vlastně jsem... zatím nešla po hlavě. Ono, tak se mi to stalo.
1: Ano.
0: Stalo se mi to a měla jsem štěstí.
1: Přiblížilo tě paradoxně právě to divadlo znovu zpátky k tátovi? Myslím, fyzicky nablížilo? Protože jsi přišla do Prahy, že?
0: Tak určitě právě v tomhle smyslu ano, protože jsem přišla na Damu a táta mi vlastně zařídil byt kousíček od něj, takový pronájem, takže jsem se měla jako studentka opravdu přepichově. A měla jsem zase daleko bližší kontakt s ním a chodila jsem za ním tady v Praze do divadla, do Labirintu a potom ještě zase do jiných divadel na Fidlovačku. A to jsem si jakoby trošku rehabilitovala potom. A táta vlastně už měl novou rodinu, hrozně fajn rodinu, takže jsem tady zase měla blízké lidi, když jsem studovala.
1: Měla jsi štěstí na jeho druhou ženu?
0: Měla. Jolana je strašně fajn maceška, jak já jí říkám, maceška.
1: Byla to i doba, kdy jsi se poprvé... Zase teda mluvíme o fyzickém oddálení. Oddálila vlastně od té mámy, která v tu dobu ještě zůstala v Liberci.
0: Máma byla ještě velmi činná umělecky v Liberci a nakonec to dopadlo tak, že vlastně máma se zase přiblížila k nám, protože ona potom, jelikož dobře chápala, co to znamená být herečka a mít děti, tak byla tak velkorysá, že se přestěhovala do Prahy a vlastně mi odhlídala obě děti, když jsem byla na mateřský a vždycky jsem třeba, nevím, když jim bylo asi rok a půl, tak jsem vždycky šla zkoušet a máma s nima byla. Takže si je ale i užila.
1: Ano.
0: A vlastně obdivuju, že dokázala takhle změnit prostředí už ve zralejším věku a jít do Prahy, ale ona měla vždycky Prahu ráda a myslím, že i ten typ, který si umí město užít a najít si ty nové věci a vazby a kulturu, takže vlastně bych řekla, že doteď je tady velmi aktivní.
1: A možná to byl i taky zase součást její divadelní vášně, že chtěla tobě umožnit, aby si mohla dál pracovat.
0: Myslím, že jo, že to chápala a že to od ní byl hrozně hezký krok.
1: Vy jste se spolu potkali i na prknech Národního divadla, že jo? Jaký to byl zážitek?
0: No, to bylo zvláštní pro mě a hezký. Hráli jsme spolu v Píše a předsudku. Ona vlastně hrála tu přísnou Lady Catherine a já jsem hrála Elizabeth a měli jsme spolu dva takové veliké dialogy a jako když je člověk soustředěný na tom jevišti, tak prostě jede a hraje s tím kolegou, ale když jsem někdy nad nás vylítla, nad nás dvě a podívala se z vrchu, že já tady stojím se svojí mámou a obě dvě něco hrajeme a oblažujeme tím lidi v hledišti, tak to bylo fakt strašně zvláštní.
1: Musela si projít právě proto, jak jsi zmínila.
0: Hraje s tím kolegou, ale když jsem někdy nad nás vylítla, nad nás dvě a podívala se z vrchu, že já tady stojím se svojí mámou a obě dvě něco hrajeme a oblažujeme tím lidi v hledišti, tak to bylo fakt strašně zvláštní.
1: Musela si projít právě proto, jak jsi zmínila, jaký to byl pro tebe vlastně člověk významný a guru, i určitým osamostatněním, odpoutáním, hledáním, kdo jsem, ale já.
0: Ano, myslím, že se mi toho nedostalo v pubertě a první takový odloučení nějaký vnitřní určitě přišlo s dětmi, že vlastně myslím, že to tak má hodně i mých kamarádek, že si tak nějak najednou chtějí po svým to dělat a vychovávat a žít, takže určitě ty rodiče dostanou trošku chudáčci naloženo, že ty děti na ně nejsou jenom hodný potom, když mají vlastní děti. A myslím si, že tím procházím i teď, což vlastně je taky zvláštní, že už jsem ve středním věku a teprv si zvědomuju nějaké věci s mámou a se svojí pubertou, nepubertou, ale moje psychoterapeutka říká, že je to docela brzo a že to je fajn, že mám toho ještě hodně před sebou.
1: To ještě zvládneš. Tak máma je asi silná osobnost.
0: Samozřejmě.
1: Takže silná. Je to i silný soupeř.
0: Silná ve všech směrech a taky křehká.
1: Křehká. Mm-hmm. Ty už si to naznačila. Jaké to je, když herečka čeká dítě? Kdy tě to zastihlo? Jak tě to zastihlo? A máš je spojené i s rolí třeba, každé z nich?
0: No, já jsem to nikdy neplánovala a pro herečku, myslím, není nikdy ten správný čas, kdy mít děti. A stalo se to, přišlo to k nám a první dítě jsem měla na herečku asi docela brzo, v 28, vlastně ve chvíli, kdy teprve jsem začala dostávat ty pořádné své role v Národním, předtím jsem hodně přebírala po jiných těhotných kolegyních. A když už jsem měla dostat tu Mahulenu, tak jsem otěhotněla. A potom jsem ještě udělala takový druhý husarský kousek, že jsem v roce a půl, kdy byl teda dceři rok a půl, tak jsem dostala nabídku hrát Ninu Zarečnou Vrackovi. A to jsem neodolala, šla jsem zkoušet a během zkoušení jsem otěhotněla znovu. To teda opravdu jsem si už troufla moc, no.
1: To byl skandál.
0: To byl skandál trošku. A takže jsem odehrála premiéru a pak jsem zase šla rodit.
1: A teď mi řekni, co na to máma, herečka. Protože v té se to muselo být ten mateřský put a herecký put. Oba silné.
0: No, myslím, že se to v ní bylo, ale láska k vnoučatům vítězí, to je jasný. Ale ona jako věděla, samozřejmě měla víc zkušeností s tím, co to znamená nehrát nebo zmizet z očí a tak dál. No.
1: Měla už větší obavy. Mm-hmm. Spojili ty děti nějak i třeba zpátky mámu a tátu teď po letech?
0: Myslím, že jo, že to byl asi můj, je to docela silný to říct, ale vlastně to byl pro mě jeden z nejúlevnějších pocitů, když jsem zjistila, že se můžu nějak uvolnit, že se mý rodiče zase spolu začali bavit. A to bylo vlastně na křtu našich dětí. Kdy jako jsem cítila, že nějak to všechno povolilo a že už jsme všichni zatím A ačkoliv jsem byla už hodně dospělá, tak vlastně jsem si připadala jako malá holka, která už to nemusí držet a prostě si může ulevit, že má zase ty oba rodiče a že jsou spolu nějak v kontaktu.
1: Osvobodila se?
0: Určitě, no.
2: Báseň nebo píseň, je to jedno. Obojí je jako když dloubneš prstem do skuliny času a rozevřeš jí. Malinký, maličkatej prostor, prasklina, puklina, trhlina, do které se vejdeš celý. Báseň nebo píseň, je to jedno.

0: otoč hlavu zpátky, narodíš se znovu.
1: Noční mikroforum.
2: Zuzana Maléřová a její host na dvojce.
3: Se mnou je tady herečka Magdalena Borová. Potkala si díky Damu nejenom herectví, ale i otce svých dětí?
4: Ano. Potkali jsme se vlastně skrz takový projekt mimo školu, ale je fakt, že jsme se jakoby poznali na Damu, kdy já jsem končila a on vlastně byl v prváku.
3: Jaký to byl projekt? Co vás spojil?
4: My jsme dělali s režisérem Štěpánem Páclem, který byl scout a měl vazby na Jesenicku, na vesnici Pekařov. A tam se dělala pouč, která jakoby souvisela i s tím, že se tam byla touha opravit místní kapli. A my jsme tam udělali ještě s Terezou Marečkovou, s dramaturgyní, a teda se Štěpánem, s Mílou a se mnou pašije celé. Vlastně jsme jakoby na třech místech v té krajině, v těch Sudetech, měli takové zastavení a tam jsme vlastně odehráli celý příběh my dva s loutkou Ježíše a bydleli jsme tam 14 dní v chalupě, kterou nám půjčili tam místní a tam jsme prostě to tvořili.
3: A tam to vzplálo? Tak okamžitě?
4: Tam to trošku vzplálo, no.
3: Jak to dál hořelo? Jaké to bylo partnerství a hlavně, jak jste vítali příchody dětí na svět?
4: No, myslím, že to hořelo tak nějak, jak to hořívá ze začátku krásně. A oba jsme byli vlastně docela mladí, dost mladí, když jsme přivedli na svět děti, zvlášť Míla. A myslím, že ten každodenní život, ta péče a ty různé změny, které se těm lidem, aniž by věděli, vlastně stanou tím, že mají děti a ten chod a ten běh a zároveň s tím, jako vlastně se ještě starat o tu svoji kariéru, o dvě kariéry, protože jsme teda byli oba herci, tak že nás asi začali trochu mlít a možná jsme to ani neviděli, že vlastně už to přestává hořet.
3: Bylo to pro tebe velké překvapení, nebo jsi cítila ten plamen, že prostě skomírá?
4: Já jsem něco cítila, ale bohužel jsme spolu o tom nedokázali mluvit. Vlastně moje největší poučení nebo jakoby největší dar, který mi to všechno, co se nám stalo, přineslo, je, že mají spolu lidi hodně mluvit. Upřímně. Protože bez toho to vůbec nedává smysl.
3: Byl to úlek nebo šok?
4: Pro mě ano. Já jsem byla v šoku a to, co mě zachránilo, bylo, že jsem se začala věnovat sama sobě a přestala jsem vlastně řešit, proč se to stalo a jakoby obracet pozornost k tomu partnerovi. A začala jsem vlastně řešit sebe a nějak se zvedat prostě z popela. A tím, že jsem začala řešit sebe, jsem se strašně moc začala dozvídat a rozkrývat a to mě pak jako ten pramínek prostě vedlo. Pak už jsem šla po proudu a furt to jde dál.
3: A byly tam ty děti?
4: A byly tam děti a my, můžu dneska už říct, jsme naštěstí a dokázali to, že jsme nechtěli, aby to děti nějak odnášeli, takže jsme vždycky spolu dokázali mluvit s úctou a takhle je to dodnes a vlastně bych řekla, že dneska po těch už mnoha letech, kdy jsme od sebe navazujeme nějaký nový druh vztahu. Třeba teď jsme byli dceři na plese v tanečních a byli jsme tam teda všichni a Poprvé jsme si spolu s ex-manželem zatancovali celou sadu a když jsme tančili polku, on na píseň Škoda lásky, kterou jsem tobě dala, škoda slzí, které jsem vyplakala, tak jsem se málem počúrala smíchy a opravdu mi přišlo, že to je vrchol všeho. A dokázali jsme se tomu už oba zasmát, takže bych řekla, že
3: kus cesty jste ušli.
4: Že jsme ušli velký kus.
3: Měla jsi pocit, že jestli se právě neobrátíš k sobě a nějak nenajdeš tu sílu, takže je to ten okamžik, kdy zhyneš, kdy to prostě nedáš.
4: Ano, já jsem si myslela, že umřu, ale žiju. A řekla bych, že daleko silnější a že silnější a křehčí, což může vedle sebe existovat, no, právě. Myslela jsem si, že mi prostě praskne srdce, což asi prasklo trošku. A vlastně, když si vzpomenu na ty pocity, hlavně vůči dětem, tak to je pro mě jakoby největší nějaká vina a bolest, že jsme jim tohle způsobili. Ale když bych měla mluvit čistě sobecky, tak mě to vlastně strašně posunulo. No.
3: Vydala ses někam, teď to ale fakt zase myslím úplně konkrétně, kde ti bylo dobře, kde ti to pomáhalo, příroda, hory.
4: Ano, mě vlastně tehdy v tom nejhorším stavu zachránil takový kurz, na který mě upozornil režisér Jirka Adámek. Jmenoval se Hory v tichu. A já jsem tam v docela žalostném stavu jela. A to byl vlastně týden na Šumavě se dvěmi průvodci, s psychoterapeutkou a jáhnem, kteří nás bezpečně vodili po horách a vlastně s partou 10 cizích lidí jsem mlčela, maličko meditovala, bylo o nás postaráno, co se týče stravy, spaní. A v tom tichu se v člověku začnou dít věci. Začne se to tam všechno prostě nějak, udělá se prostor, který jindy nemáme, protože jsme pořád zahlceni svými myšlenkami, které samozřejmě v tom tichu taky proudí, ale nějak začnou v člověku jinak uspořádávat a začnou přicházet jiné. A samozřejmě v těch horách, jako v tichu, není člověk ponechaný jakoby sám se sebou, má vlastně možnost pohovoru každý den a má taky, každý den jsou tam promluvy, nějaké inspirace těch dvou průvodců. A já jsem, když ten kurz skončil po 7 dnech, tak jsem trošku nevěděla, jak se dokážu vrátit do reality teda. A zároveň jsem cítila, že nic nepotřebuju a že všechno je v pořádku. Tak silný to bylo. A řekla bych, že tam někde jsem začala jemně se dotýkat nějakého místa v sobě, o který se vždycky můžu opřít. O tom se nějak, to se nedá moc popsat, ale nějak jsem to pocítila, že to tam je.
3: Pevný bod.
4: A i když se děje už cokoliv, tak já už tam můžu jít k tomu svému místu.
3: Já vím, že v dětství ty jsi už zpívala v Severáčku, Sestry Zborovy svého času, že ten zpěv k tobě patří, asi ta lidová píseň. Nechybělo ti to na těch horách, kde má člověk chuť si zaspívat?
4: No to právě ještě bylo tak, že na tom prvním kurzu jsem prostě se věnovala sama sobě a svému stavu, ale když jsem tam jela po druhé, tak mě teda vůbec nevadilo nemluvit. Já s tím nemám obecně problém, dokážu hodně mlčet, ale co mi chybělo, bylo právě zpěv. Nějak jsem cítila, že úplně v té čisté šumavské přírodě bych potřebovala jako si zadout do krajiny. A nějak se mi zdálo, že by toto ticho mohlo i dobře doplňovat a prohlubovat. A protože už jsem teda měla zkušenosti s vedením zpěvů s lidma, tak jsem jim se odvážila to nabídnout těm průvodcům. A tak vlastně postupně jsem se tam přidala i trošku jako spolu tvůrkyně s tím, že teďka máme takový trošku modifikovaný kurz Ženy v tichu, že je to teda ženský kruh. Jezdíme na hory se ženama a já tam vedu zpívání právě lidových písní, takže se vlastně mlčí, chodí, jí, spí a jednou za den zpívá, kdo má chuť.
3: Ty jsi v tomhle těžkém období, o kterém jsme mluvili, v tom soukromém těžkém období, dostala ale umělecký dárek, protože jestli se nepletu, tak do té doby zapadá film Krajina ve stínu, ne?
4: Ano, já vlastně do té doby byla skoro čistě divadelní herečka. Divadlo mě zcela naplňovalo a pohlcovalo. A k filmu nějak mě ty cesty nevedly, nebyly ty správné nabídky, nebo ani nebyly moc nabídky. A tehdy přišla vlastně od Bohdana Slámy ta odvážná nabídka na roli Marie ve filmu Krajina ve stínu. A ta vlastně odstartovala i moji jakoby filmovou nějakou kariéru, jestli se to tak dá říct.
3: Jak si vybavuješ ty pocity, když si četla scénář a když si viděla, co máš před sebou?
4: No tak veselé to nebylo. Asi i Bohdan dokázal využít nějakého mýho smutku nebo schopnosti prožít bolest. A takže se to do toho filmu nějak dobře dostalo. A zároveň jsem cítila, že to téma je hrozně důležitý, česko-německý vztahy. Takže jsem byla hrozně ráda, že jsem mohla být toho součástí.
3: Byl to dárek, že jo, trošku.
4: Byl to velký dárek, no. Byl to dárek a jak znovu chci zdůraznit od Bohdana Slámy velká odvaha obsadit vlastně herečku, která není jakoby tvář známá ve filmu. Takže vlastně tohle udělal, to bylo od něj moc hezký.
3: Čekala si, nebo asi si nemohla čekat, ale přišla záplava opravdu nejenom pro ten film velkého úspěchu, ale pro tebe, Český lév, cena filmové kritiky, to byl start nevídaný.
4: Byl, ale já právě jak jsem taková trochu jakoby stranou těchto věcí, tak jsem to, a ještě to bylo v době covidu, kdy vlastně i ty lvy a ty předávání jsem absolvovala v roušce. Takže jsem byla pořád trochu schovaná.
3: Tak jsi zase uschovala do té krajiny své.
4: Ano, já jsem se tak trošku schovala za roušky a samozřejmě jakoby nějaká popularita nebo nějaký zájem byl a různé rozhovory a tak dál a hlavně další práce, ale myslím, že jsem si nějak udržela tu svoji přirozenost, od které nedokážu odstoupit, že jsem tak trošičku jako stranou toho šrumce mediálního.
3: Že ti vlastně dělá dobře ta krajina ve stínu.
4: Trošičku polostín bych řekla.
3: Polostín.

0: Jak ti do života přicházela, vstupovala víra? Jak byla pro tebe důležitá v určitém období?
1: Já jsem k tomu nikdy nebyla vedena, ale vždycky, když jsem vlezla do kostela, většinou na Vánoce s mámou, tak se mi chtělo brečet a nevěděla jsem proč. Něco strašně silného jsem cítila. A potom vlastně, když byly děti malé, tak jsem s nimi četla knížky z nakladatelství Baobab a jedna byla velikonoční a jedna vánoční, vlastně o příběhu Ježíše. A pořád jsem u toho brečela. Až prostě jsem byla pro ty děti trapná, jak jsem pořád kňourala a oni chtěli slyšet ty slova. A potom vlastně, když se mi tak nějak rozpadl můj život dosavadní, tak se ve mně něco povolilo a ten příběh, který jsem dřív vnímala jako mimo sebe, jsou taky takové věci, o kterých se těžko mluví, se najednou dostal do mě. A já jsem prostě pocítila, že se chci dát pokřtít a začala jsem chodit na přípravu k Salvátorovi, k panu Halíkovi a všem ostatním skvělým lidem, kteří tam působí. No a 2 roky taky během covidu vlastně, takže dost i online, bohužel, jsem se připravovala a potom jsem se nechala pokřtít 1. května. A od té doby jsem pokřtěna, ale moje víra prochází různými vlnami. A momentálně mám třeba dost krizi. Ale cítím právě zase něco vevnitř, cítím, že tam už je, co mi nikdo nemůže vzít.
0: A bylo to důležité v tu chvíli?
1: Ano. A nějak jsem jakoby cítila, že potřebuji ten křest, že se potřebuji očistit.
0: Nacházíš už dneska ten, obrazně řečeno, kostel jinde v přírodě nebo někde, kde máš pocit, že je ten chrám?
1: Nejvíc v přírodě určitě. Já vlastně i tím, že jsem si pořídila psa, tak jsem pořád v lese a na horách a všude. A často se mi nechce, teď půjdu za hříšnici, vstávat v neděli ráno jako herečce, která furt hraje večer. V neděli ráno do kostela, to je prostě pro mě tortura. Takže chodím na procházku se psem a vlastně mi často připadá, že je to taková mše v tom lese, ke které nepotřebuju ty formule ani ty úkony a že je tam Bůh úplně všude.
0: Pes taky změní život, že jo?
1: Absolutně. Pes je můj guru. A učí mě žít.
0: Ty miluješ i literaturu, hodně čteš audioknihy. Jakou máš teď na stolku? Na jakou se chystáš?
1: Teďko jsem dostala nabídku, v lednu budu točit nově vyšlou knihu od, doufám, že to nepopletu, od Marcely Bramborové, Zpěv tichých dní. Je to právě i hodně o zpěvu, o jejich vzpomínkách na celý rod. Je to podle skutečnosti, podle její babičky, která zpívala a tak dále. Takže se na to hrozně těším. A teď jsem dočetla audioknihu Svatebčané od Alison Aspect, americké autorky. Nádhernou knížku s úžasnou Phoebe, hlavní hrdinkou, která mě taky teda hodně inspirovala v přemýšlení o svém životě.
0: Já se vrátím ještě k tomu zpěvu, který jsi zmínila. Myslíš, že je tady dostatečné ticho na to, aby si mohla jako v tom tichém lese nám na závěr zaspívat? Zkusíš?
1: Dobře.

0: Děkuji. Dej Bože večera i tobě, Magdaléno. Milí přátelé, loučí se s vámi Zuzana Maléřová a
1: Magdaléna Borová.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Tentokrát zavzpomínáme na další vzácnou návštěvu, která k nám dorazila v loni v září. Přišli Eva a Václav Hudečkovi a s nimi Jura Pavlica a Lukáš Klánský.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě. Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Na Dvojce před chvílí skončila jedna z dalších letních repríz Nočního mikrofora. Loni v prosinci hostila Zuzana Maléřová u mikrofonu Dvojky Magdalénu Borovou. Noční proud, ten se nikdy nereprízuje. Každou noc pro vás máme nový a nový díl tohoto pořadu. Každou noc po celý rok jej pro vás vysíláme živě. Nejinak je tomu dnes, v pátek 31. července roku 2026. Od mikrofonu Dvojky vás zdraví Robin Šalamon, přeji vám dobrý páteční večer, přeji vám krásnou tropickou noc.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: To byl Alex Bonen. 3 minuty po půl 12. v nočním proudu na dvojce. Věřím, že vám písničkou Passenger udělal radost. Mimochodem objeví se na jeho novém albu Wild Child. To vyjde zhruba za měsíc, 28. srpna. A ten název Wild Child, tedy divoké dítě, je pro něj velmi osobní, protože když vyrůstal, tak mu otec říkával, že je Wild Child. A dokonce slovo Wild Child má Alex Warren vytetované.
1: Legenda nočního proudu.
0: Teď už Marek ztracený a modlitba za pátek v nočním proudu.
2: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do 5. Sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

Modlitba za pátek Marka Ztraceného byla vyslyšena, pátek už je, máme 31. července, posloucháte Dvojku, posloucháte Noční proud. Marek Ztracený dnes vydal novou písničku Obuj si mé boty. Je to písnička o tom, jak snadné je soudit druhé, aniž bychom znali jejich příběh. Písnička, tak ta byla vydána zrovna dnes, týden před Markovým největším koncertem v životě. Příští pátek, 7. srpna, se na Letné v rámci jeho velkého koncertu bude točit videoklip k této písničce. Teď už jde na rost.

0: Americká hudební legenda Diana Ross ve středu poprvé vystoupila v Česku, a to v plzeňském amfiteátru Lochotín. 82letá zpěvačka, také herečka, návrhářka kostýmů, která v 60. a 70. letech patřila mezi nejzářivější světové hvězdy soulu, odspívala asi 90-minutový koncert s jedním přídavkem. Její turné In Motion má v Evropě ještě zastávku v Belgii a ve Velké Británii. V Plzni na ně přišly tisíce lidí, její energie většinu z nich roztancovala, sedět jich dokázalo málo. Inu kapela byla skvělá, atmosféra parádní, byl to super večer s dámou, která všem ukázala, že je stále extra třída. A na koncertu nechyběla ani Helena Vondráčková.
1: Je letní ráno, slunce, v trávě kapičky rosy, pak už jenom já. Zula jsem si sandály a bubosa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

Dokonce se říká, že sedmi krásky vykvetou sedmkrát, i když je sedmkrát utrhneš. Ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní.

To byla Helena Vondráčková, písnička Léto je léto v nočním proudu na Dvojce. V tomto týdnu bohužel při dopravní nehodě zemřel irský zpěvák Glenn Hansard. Bylo mu 56 let, spolu s Markétou Eriglovou získal v roce 2008 Oscara za baladu Falling Slowly. To je ona. Glenn Hansard v roce 1989 založil kapelu The Frames a stal se jedním z nejrespektovanějších irských hudebníků. Často koncertoval i v Česku. Mimochodem právě v Irsku vyšli do ulic fanoušci Glenna Hansarda a na jeho počest zpívali jeho písničky. Tak tady je skupina Frames a Finally. Did you fall?

Tolik vzpomínka na Glena Hansarda, to byla jeho skupina The Frames. V Telči dnes začal festival Prázdniny v Telči. Na něm kdysi koncertoval i Glen Hansard. Na žádnou hvězdu se tam nehrál. Když tam večer parta hudebníků jamovala v podloubí, tak si k té partě přisedl zkrátka obyčejný muzikant, který miloval hudbu a který se pobrukoval s nimi. Na prázdninách v Telči zítra v sobotu chystají poctu Zuzaně Navarové, tak si ji pustíme i teď v nočním proudu.

Ještě stále máme pátek 31. července, končí pracovní týden, začíná víkend, končí měsíc červenec, po půlnoci začne srpen, tak jsem si řekl, že v závěru července si dáme skladbu Sweet July, tedy ještě před půlnocí, a po půlnoci tu delší část 1. srpna nočního proudu odstartuje Petr Nať s písničkou Lenivý august. Tady jsou Take That.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví se dohodlo s pojišťovnami a lékárníky na řešení nedostatku léku Tamoxifen pro onkologické pacientky. Konkrétní postup zatím tají. Maďarsko kvůli vysychajícímu Dunaji odstavuje jedinou jadernou elektrárnu v zemi. Fotbalisté Sparty porazili v Šancelize Zlín 3-1 a dnes bude oblačno i zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až do 36 stupňů. Je sobota 1. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Situace s nedostatkem léku Tamoxifen pro onkologické pacientky se zlepší, řekl to viceprezident lékárnické komory Martin Kopecký po jednání na ministerstvu zdravotnictví. Resort se v pátek dohodl se zástupci lékárníků a pojišťoven na řešení problému. Konkrétní postup ale nepřiblížil.
2: Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada Radiožurnálu potvrdil, že pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv řešili, jak lék pro české pacientky zajistit.
3: Je to tedy nástroj zvláštního léčebného programu, kdy ministerstvo vydá příslušné rozhodnutí, které vlastně usnadní cestu, jak ten lék dostat do České republiky.
2: Víc zatím ministerstvo, pojišťovny ani lékárníci nechtěli říct. Ministerstvo zdravotnictví ale podle mluvčí Nadi Chatové jedná o dalších dodávkách léku.
4: Současně připravujeme řešení, které zajistí dostupnost hrazeného přípravku co nejdříve a pro co největší počet pacientek.
2: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO řekl, že by měl být Tamoxifen v některých lékárnách v malém množství dostupný. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Známý autobozár Štěpánek Auto přestal platit své závazky. Od klientů si půjčil přes 500 000 000 korun. Štěpánek ale firmu prodal a je v zahraničí. Případ už vyšetřuje policie.
5: Čekala jsem, že mi peníze budou vyplacené ke konci dubna. To se nestalo.
6: Říká paní Radka Skladenská.
5: A zjistila jsem, že vlastně areál je prodaný, zaměstnanci tam nejsou.
6: Bývalý majitel Štěpánek ještě na začátku července klientku ujišťoval, že se vše splatí. Poté se ale odmlčel a je v zahraničí. Radiožurnálu nakonec Petr Štěpánek na dotazy odpověděl. Řekl, že se autobazar po 24 letech rozhodl prodat, aby se věnoval biznesu s úložními boxy ve firmě Whitebox 24. Mnoho investorů nevěří, že se peněz dočkají a podali trestní oznámení, říká mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
7: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality.
6: Podle právníků by investoři teď neměli pasivně čekat a doufat, že firma nakonec zaplatí. A přesně to už se také děje. Skupina držitelů dluhopisů se spojila s advokátní kanceláří, která má vymáhat pohledávky a podat hromadnou žalobu. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
1: Rodiče klientů ostravského domova Mikasa dostali v pátek výpověď ze zařízení. Organizace tvrdí, že nemá peníze na provoz služby do konce roku. Mikasa letos dostala od hejtmanství méně peněz, než žádala. Domov je jediný svého druhu v Moravskoslezském kraji. Stará se o lidi s těžkým autismem a náročným chováním.
8: Já jsem to nepodepsala, on musí zůstat tady.
9: Gabriela Kořenková má syna v domově přes 2 roky. Organizace propouští všechny klienty. Podle ředitele Michala Panáčka chybí na provoz 3,5 milionu korun.
10: Rozpočet jsme připravovali v minulém roce. Dostali jsme vyhodnocení, že je to v pořádku i v rámci toho navýšení.
9: Hejtmanství letos dostalo od ministerstva méně peněz na sociální služby. Má to dopad na poskytovatele, říká náměstek hejtmana Stanislav Kopecký za ANO.
11: Nemůžeme upřednostnit jednu službu před druhou.
9: O dalších dotacích pro Mikasu bude rozhodovat kraj i město Ostrava v září. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.
1: Policie obvinila zaměstnance brněnské pobočky České národní banky z krádeže. Muž měl instituci sofistikovaným způsobem připravit o 10 000 000 korun. Na podezřelé transakce upozornil finanční analytický úřad. Kriminalisté uvedli, že se jim díky spolupráci s bankou podařilo prokázat, že muž Českou národní banku okrádal obcházením interních pravidel. Obviněný s vyšetřovateli spolupracuje a policie se snaží ukradené finance získat zpět. Podle mluvčí Národní banky Petry Vlčkové případ nemá dopad na běžné fungování peněžního ústavu.
12: Česká národní banka přijala opatření k ochraně majetku a bankovní rada zároveň rozhodla o zahájení mimořádného interního auditu. Jehož cílem je prověřit všechny okolnosti případu a posoudit účinnost nastavených kontrolních mechanismů.
1: Podle policie pracoval zadržený muž v bankovním sektoru dlouho. Ze španělského města Ceuta na severu Afriky úřady vrátili zpátky do Maroka téměř všech 50 tisíc migrantů, kteří tam dorazili za jediný den, informovala o tom španělská vláda, podle které se většina z nich vracela dobrovolně. Při pokusu přeplavat na kontinentální území téměř 60 lidí zemřelo. Někteří migranti popsali, že se k cestě do španělského města rozhodli ve čtvrtek. Právě tehdy údajně dostali přes telefon na sociální sítě informaci, že je hranice bez omezení otevřená. Španělskou exklávu v pátek navštívil premiér Pedro Sanchez, který ze současné migrační krize obvinil pašerácké mafie. Zároveň slíbil lepší ochranu hranic u Ceuty. Maďarsko kvůli vysychajícímu Dunaji začalo odstavovat jadernou elektrárnu Paks. Ta teď funguje na poloviční výkon. V následujících dnech by se ale podle premiéra Pétera Maďara mohl její provoz úplně zastavit. Vláda už vyzvala velké odběratele, aby energii šetřili.
13: Paks je jedinou maďarskou jadernou elektrárnou a pokrývá zhruba polovinu domácí výroby elektřiny. Už minulý měsíc musela kvůli suchům snížit výkon. Situace je pro Maďarsko mimořádně vážná, řekl Radiožurnálu odborník na energetiku Andrej Žiárovský.
14: A když ten Paks pracuje, tak oni jsou 25-28% v deficitě. Takže po chvíli, když jim odjde i Paks, tak fakticky oni budou záviset skutečně ako jich podržíme my okolité krajiny. Respektive celá Evropa.
13: Situaci může zhoršit i očekávané zvýšení spotřeby elektřiny kvůli vlně veder v nejbližších dnech. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Týden po teroristickém útoku v Berlíně bude v Německu další průvod hrdosti. V Hamburku dnes očekávají až 250 000 lidí na shromáždění, které má oslavovat rovná práva a pestrost a stavět se proti diskriminaci a útlaku. Policie po minulém týdnu zpřísnila bezpečnostní opatření.
15: Počet policistů, kteří budou na bezpečnost demonstrace dohlížet, se zdvojnásobí, řekl severoněmeckému rozhlasu prezident hamburské policie Falk Schnabel. Organizátoři tvrdí, že se útokem z minulého týdne nenechají zastrašit. Odpovědí na strach a nenávist je podle nich solidarita a to, že budou vidět v ulicích města. K demonstraci se přihlásilo na 150 různých organizací, což je historický rekord. Vozů bude naopak v letošním průvodu výrazně méně. Vozy obvykle vypravovali velcí sponzoři, kteří podle organizátorů mají hlouběji do kapsy kvůli hospodářské krizi. Z Hamburku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Sparty v předehrávce druhého kola šance ligy vyhráli nad Zlínem 3-1. Pražené si tak připsali první výhru v nové sezóně. Rozdílový gól dal po hodině hry při svém debitu norský útočník Jonathan Braut Brunes, který přišel na Letnou minulý týden.
16: Hráči i realizační tým mě přijali skvěle. Adaptace byla jednoduchá. Absolvoval jsem s týmem 3 nebo 4 tréninky a už od začátku jsem se cítil dobře. Určitě pozitivní start. Nejdůležitější jsou 3 body a ještě k tomu jsem dal gól. Užít si to s fanoušky byl úžasný pocit a budu si to pamatovat ještě určitě hodně dlouho.
1: Zlín naopak ani po 2 odehraných zápasech na bodový zisk nedosáhl. A kapitánka českého tenisového týmu Barbora Strýcová nominovala na zářijové boje o titul v poháru Billie Jean Kingové wimbledonské finalistky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou. V týmu nebude chybět ani Marie Bousková a světová jednička ve čtyřhře Kateřina Siniaková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D10 u Turnova, zavřená silnice 35 za Paceřicemi. Na dálnici D10 čekejte překážku u Ohrazenic u Turnova. Ve sjezdu na silnici 35 směrem od Prahy na Liberec stojí v zatáčce porouchané vozidlo. Silnice 35 z Turnova do Liberce je zavřená v úseku od Paceřic do Hodkovic nad Mohelkou kvůli práci na mostě. Objížďka vede přes Žďárek a Jílové. Uzavírka má skončit kolem 1:30. V Praze opatrně v tunelu Blanka ve směru do Troje před sjezdem na Holešovice a Bubeneč stojí v pravém pruhu porouchané vozidlo. A silnice 16 z Trutnova do Polska je za Bernarticemi opět průjezdná. Odstraňovali tam strom, který spadl na dráty elektrického vedení. Vozovka je opět průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupně, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
17: Rádio, které vás baví.
18: Dobrý večer, tady je Český rozhlas Dvojka. Červenec roku 2026 je minulostí. Už 10 minut tady máme sobotu s datem 1. srpna roku 2026. Oskarům přejeme krásný sváteční den. Za mikrofonem Dvojky zůstal Robin Šalamon. A slíbím, nebo takhle, dodržím, co jsem slíbil před půlnocí. A sice to, že tuto delší část odstartuje Petr Nač s písničkou Lenivý august, protože august, srpen právě začal.
17: Český rozhlas Dvojka.

Ano, je lenivý august, je 1. srpna, za námi je měsíc velkých prázdnin, jeden měsíc je stále před námi, což je pro školáky dobrá zpráva, že ještě měsíc volna mají. Co se týká dospělých, tak vy tu dovolenou už možná máte za sebou, tak na ní můžete vzpomínat. Ta další vás čeká třeba až o Vánocích nebo za rok. Někomu dovolená teprve začne, nevím, do jaké kategorie patříte. Každopádně věřím, že to letošní léto si užijeme nejenom při poslechu dvojky. Teď se podíváme do roku 1995. V roce 1995 totiž Jamajka dala do oběhu pamětní známky s podobiznou Boba Marleyho. No, kdo jiný z Jamajky by si zasloužil pamětní známku než právě ikona reggae Bob Marley? Bohužel nás opustil už v roce 1981. Bylo mu 36 let. Písnička Sun is Shining je naprosto legendární, vznikla v 70. letech. My si ale v nočním proudu pustíme remix z roku 1999, abychom si to léto užili naplno.

Jsem rád, že i dnes v noci posloucháte Dvojku a Noční proud. Skupina UDG letošní léto, kromě toho, že samozřejmě absolvuje několik koncertů, tráví spoustu času i v nahrávacím studiu. Tam je určitě fajn, protože je určitě klimatizované. Chystá se nová deska skupiny UDG, vyjde 2. října. Těšíme se.

Pět minut před půl jednou se v nočním proudu na dvojce vydáme zpátky v čase o 41 let. V roce 1985, v tomto týdnu roku 1985, vedli britskou hitparádu Eurythmics s hitem, který určitě všichni znáte. There must be an angel.

Legendární skupina Eurythmics v nočním proudu na dvojce teď zaspomínáme na Coolia. Tento rapper by totiž dnes měl 63. narozeniny. Bohužel zemřel v září 2022, bylo mu 59 let. Pustíme si jeho velký hit Gangsta's Paradise, což je písnička, za kterou získal i hudební cenu Grammy.

Máme 1. srpna roku 2026 a právě 1. srpna 1981 začala v Americe vysílat hudební stanice MTV a první videoklip, který pustila, byla právě na písničku Video Killed the Radio Star. O 6 let později, 1. srpna v roce 1987, začala zase vysílat MTV Europe. Na start svého programu použila song od Dire Straits, Money for Nothing, kde hostující zpěvák Sting zpívá stále dokola frázi I want my MTV. Takhle, je rok 2026, ta slavná éra hudební televize MTV, té televize, která byla plná videoklipů, je pryč. Pořád mě to trochu mrzí.

Jsem.

To byla skupina Dire Straits, Money for Nothing. Za 3 minuty bude 3:15. Máme sobotu 1. srpna a areál kláštera Chotišov se dnes promění v místo plné hudby, historie a zábavy. Pokud nemáte program na dnešek, tak si nenechte ujít tradiční benefiční akci Večer pro klášter Chotišov. Začíná se ve 14 hodin, skončí se zhruba ve 23 hodin, nabízí program pro celou rodinu. Na pódiu vystoupí třeba skupina Njaga a Ždorp. Můžete se těšit i na přednášku architekta Jana Soukupa. Na prohlídky kláštera, podzemních štol, krovů i historického sklepení. Pro děti pak bude připravena pohádka, interaktivní program, tetování a tvořivé dílničky. No a samozřejmostí je i občerstvení, stánky s vínem a kavárna. Takže pohodička na vás čeká v klášteře Chotišov. A těší se na vás i zmiňovaná Njaga a Ždorp.

To byla skupina Mňága až Dorp, i cesta může být cíl, tady u nás na dvojce v nočním proudu. My Body Isn't Ready, to je nový single chlapíka, kterému je 21 let, který se jmenuje Shane Booth a my ho známe pod jménem Somber. V písničce se dotýká toho, jak mladí vnímají své tělo, zpívá o sebeúctě a o vnitřním tlaku, se kterým se mladá generace setkává a taky tam podotýká, že bychom se tomu neměli podávat. Tak tady je My Body Isn't Ready a Somber. Aleš Počabim.

To byl 84letý Chubby Checker, písničku Twist vydal přesně před 660 lety 1. srpna v roce 1960. Tak Somber se musel ve skutečnosti odskočit na toaletu, ale řekl, že starší mají přednost, proto to byl Chubby Checker. Teď tedy Somber a jeho nový single My Body Isn't Ready.

To byl Jason Derulo, taky Pitbull v nočním proudu na dvojce. Na letišti v Letňanech jste minulou neděli mohli tančit s Pitbullem, pokud jste se ho dostatečně nenabažili. 22. listopadu bude mít Pitbull koncert v pražské O2 aréně. Ano, letos se do Česka vrátí ještě jednou. Za 3 minuty bude 1 hodina, pokračuje noční proud. Trošku přitvrdíme. Jsme v Kanadě, je to skupina Nickelback.

Jedna hodina, jedna minuta. Sobota, 1. srpen roku 2026. A noční proud tady na dvojce. Po celý rok, každou noc, jej pro vás vysíláme živě, někdy ze záznamu. V pondělí s vámi bývá Martin Hrdinka, v úterý Jitka Benešová, ve středu Miloš Skalka, ve čtvrtek Ilja Kučera mladší, v pátek já Robin Šalamon, v sobotu se střídají pánové Hrdinka, Skalka, Vrba a nedělními nočními proudy vás provází Zdeněk Vrba. Začíná víkend, pokračuje léto, já doufám, že si jej užíváte plnými doušky.

0: To byl jeden z velkých letních hitů tohoto roku, Moving to the Sun, tady u nás na Dvojce. Je sobota, je 1. srpna, je 1.8. a právě teď je 1.08, což se hodí. Tak vám přeju hezkou noc s Dvojkou. Mimochodem, o tomto víkendu pokračuje hudební festival Hrady CZ a vůbec poprvé se odehrává u Hluboké nad Vltavou, kam její pořadatelé přesunuli z Rožmberku nad Vltavou. Už včera tam hráli MiG-21 nebo Rybičky 48. Dnes v sobotu se na festivalu Hrady CZ u Hluboké nad Vltavou představí Lenny, Harley, Miraj, Tomáš Klus anebo Dan Landa. Tak pokud se tam chystáte nebo pokud už tam jste, tak ať to stojí za to.
1: Obvyklých 21 svic zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují. Jen žádný anděl nikde nic. Jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem. Je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč. Řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč, zpívej mi píseň a oslav mě ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce plamený meč, v té chvíli řekla jsi mi, a teď mě svleč.

tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně. Tehdy se ze mne stal plamený meč. A ty si vykřikla, vykřikla svěč. Ze všech sil zakřič, ať do nebe zní nejstarší ze

Slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mě však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby. V pelesti v rub, kde stál plamený meč. Na místo s Bohem, spíš tak trochu heč.

Daniel Landa a jeho díku vzdání. Václav Lebeda alias Boxel, to není jenom zpěvák, věnuje se i parfémům a taky se chystá do pátečního pořadu Blízká setkání. V pátek po 11. hodině tady na Dvojce od něj uslyšíte, jak vzniká parfém od prvního nápadu až po flakon, která ingredience je pro něj tou nejkrásnější a která naopak dokáže pořádně potrápit a pozná o člověku něco podle vůně, kterou nosí. Na to odpoví v pátek po 11. hodině tady na Dvojce.

Máme sobotu, máme 1. srpna, skončil červenec, skončil měsíc, který nám bohužel vzal zpěvačku Bonnie Tyler. Zemřela ve věku 75 let. Z toho jejího neuvěřitelného chrapláku má vždycky spousta lidí husí kůži. Před mnoha lety ji i některá děvčata poslouchala na kazeťáku. Vlasy dámy rvaly trvalou, aby vlasy měly stejně jako ona. Bonnie Tyler teď v písničce, ve které měla spoustu energie, vznikla v roce 1984, tedy v roce, kdy bylo Bonnie Tyler 33 let.

postava. Je to tak, s Jardou Hypochondrem to dneska můžete rozjet na plný pecky v Henčově u Jihlavy. On žije v Henčově a na dnešní odpoledne si pro vás připravil Henčovský festiválek. Je to akce, která na Henčově začne ve 14 hodin. Přijedou tam zaspívat Karel Kahovec, taky Viktor Sodoma. Samozřejmě i Jarda Hypochondr bude zpívat se svojí divnou partou. Představí se i jihlavská skupina Oči, budou tam Pio Squad. Celé to bude moderovat Vláďa Slezák, kterého znáte taky od nás z Dvojky. Nebude chybět občerstvení, skákací hrad pro nejmenší, samozřejmě i mlžítko, protože to se v tomto parném počasí využije na 100%. Tak když jsem zmínil třeba Viktora Sodomu, dáme si Žárlivého kakadu. Tu písničku jsem dlouho neslyšel.

Je půl druhé, máme tady první srpnovou sobotu a o první srpnové sobotě má zastávku v Liberci ve Vratislavickém zámeckém parku rodinný festival Jelenfest. Areál se dnes otevře v 15 hodin a až do 23. hodiny bude z čeho vybírat. Na programu je samozřejmě autogramiáda skupiny Jelen, zaspívá nová tvář kapely Adéla Orlová. Od 18.40 vystoupí Honza Nedvěd mladší, s ním samozřejmě i příbuzní. No a v finále začne ve 20.20 velkou jelení show, tak si to určitě tam užijete, o tom žádná. Dáme si skupinu Jelen i s Adélou Orlovou. Tady je skladba s názvem Toulaví zpěváci.

V nočním proudu na dvojici s námi byla Shakira, která se chystá do španělského Madridu. Od 18. září do poloviny října tam bude mít stadion i park. V tomto velkém komplexu nabídne 8 pavilonů. A ty se budou věnovat latinskoamerické kultuře, hudbě, literatuře, módě nebo gastronomii. Park bude v koncertní dny otevřen zdarma pro všechny držitele lístků a podle pořadatelů bude fungovat jako jakýsi strom, jehož větve vedou k různým kulturním světům, které formují i Shakiru. Tak my si teď dáme písničku, která vám bude připomínat písničku Whenever Wherever, která patří právě do repertoáru Shakiry. Ale pozor, Shakira teď zpívat nebude. Ta písnička má název Whatever. Na svědomí ji má Kygo a Ava Max. Podobnost tam je. To ano. Ale jinak je to písnička jiná. There's

To byla skvělá Celine Dion v nočním proudu na Dvojce. Zdravíme i do Olomouce, protože v olomouckém letním kině se na dnešní 8:30 večerní chystá koncert skupiny Lucie ke 40. výročí kapely. Vstup do areálu vám umožní od 6:30. No a můžete se samozřejmě těšit na průřez s kariérou Lucie. Zazní písničky z alba Černý kočky, Mokrý žáby, nebude chybět ani novější tvorba, takže určitě dojde i na Marii. Legenda nočního proudu, Lucie.

Tady je Český rozhlas Dvojka, pokud máte rádi herečku Janu Paulovou, zpěvačku Radúzu nebo pana Jiřího Suchého, tak rozhodně nechoďte spát. Po druhé hodině tady budou v Toboganu v rámci reprízy z roku 2025. Dres ve 23.30, žádná repríza, ale opět živě vysílaný noční proud. Mikrofonu se tady na Dvojce chopí Martin Hrdinka. Loučí se Robin Šalamon, přeju vám krásný letní víkend, pijte hodně vody, opatrujte se a budu se na vás těšit zase v pátek ve 23.30.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu Toboganu.

0: Krásný den vám od mikrofonu Dvojky a Pohody přeje Aleš Cibulka. Pokračujeme v letních reprízách a já musím říct, že i ta dnešní bude stát za to. V září u nás v Toboganu slavil své 80. narozeniny muž úzce spojený s naší rozhlasovou stanicí, Ondřej Suchý. Pozval si tenkrát Radůzu, Janu Paulovou a taky svého bratra Jiřího. Že jste to tenkrát v přímém přenosu neslyšeli, tak teď máte jedinečnou možnost.
1: Dámy a pánové, děkujeme. Děkujeme. Dneska bez jakéhokoliv mého úvodu, protože nechci ubírat čas hostům, kteří jsou připraveni v zákulisí. Dámy a pánové, já jsem šťastný, že ten dnešní tobogan můžeme věnovat muži, který slaví kulatiny příští týden a který je vlastně mým velkým učitelem nejenom v tom rozhlasáctví, ale i v lásce k pamětnickým filmům ke 30. 40. letům minulého století. A kdybych šprtal sebe víc, nikdy nebudu vědět tolik, co on, a nepřestanu mu závidět to, že se s těmi legendami on měl šanci setkat. Dámy a pánové, 80. narozeniny dneska v Toboganu slaví pan Ondřej Suchý. Krásné dobré dopoledne. Ondřej Suchý na vlnách Českého rozhlasu. To je nádhera. Studio S1 povstalo a vítá. To se nám tady stává. Zřídka, kdy mistře uchop mikrofon